0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Kup mi den, kup mi noc.

Autor Jirka Tieftrunk a mistr zvuku Vojtěch Dluhý vás vítají k poslechu pravidelné ostravské hodinky Oldies. Na úvod připomínám, že kromě terestriálního příjmu klasickým rozhlasovým přijímačem můžete tento pořad poslouchat v reálném čase také na internetu, kabelem a dokonce přes družici, kdykoliv později pak také z rozhlasového internetového archivu.

Na úvod to byl pohled do britského singlového žebříčku přesně před 48 lety. Americké trio First Choice zaspívalo svůj hit Ozbrojený a extrémně nebezpečný. Neberte to doslova, je to o muži, který je nebezpečný ženám, protože je dokáže neodolatelně svádět. Před týdnem jsem porovnával předělávku Petra Pospíšila s anglickým originálem, teď tu mám tehdy zmiňovanou francouzskou předlohu.

Ta první píseň má název Udeř ze všech sil, zpíval ji Dick River. Tu druhou zpíval také, to už jsou ale 70. léta a také předělávka, francouzský je to J'aimerais te frapper. Když jsem ji naposlouchával, naskočilo mi v češtině zvukomalebně, že přitom chrápe. To je samozřejmě jen for, určitě se některým z vás vybavilo, že je to původně I hear you knocking Smileyho Louise.

Ve fonotéce jsem náhodou zavadil o výběr britských The Springfields. Řekl jsem si, no proč ne, a vybral píseň Say I Want Me There. Je pod ní sice podepsán Tom Springfield, ale jen jako autor anglického textu. Původně je to totiž stará francouzská lidová Ve svitu měsíce. Tu druhou, Stříbrné nitě a Zlaté jehly, si The Springfields vypůjčili z repertoáru Američanky Wandy Jackson. Máte naladěnu pravidelnou hudební hodinku s názvem Oldies aneb historie z černých drážek, to nejlepší a pokud možno neohrané z let 50., 60. a 70. pro vás vybírá Jirka Týftrunk.

Do porovnávací rubriky jsem jako prvního vybral Milana Černohouze a jeho píseň Charm. Doprovázelo orchestr Gustava Broma, textovala Růžena Sypěnová, rozhlasová nahrávka vznikla před půl stoletím. Americký originál je z roku 1939, pro srovnání jsem vybral vinyl o 20 let mladší. Day in, day out zaspívá ze svého alba Come Dance With Me Mr.

Snad jste postřehli, že Brňáci se s tím příliš nemazali, rozdíl ve stopáži nahrávek je 1 minuta. Časový rozdíl mezi nahrávkami je 11 let a na aranžmá je to samozřejmě znát. Mám pro vás americké Hollywood Argyles a protože jejich Hollywood znáte, vybral jsem hned 3 jiné kousky. Zkuste si vzpomenout, čím se inspirovali v případě toho třetího, určitě jste tu melodii mnohokrát slyšeli.

top of your foot and hang you from a big long fishing hook.

made me feel like a little old crumb.

Jsme v roce 1960, název skupiny Hollywood Argyles vznikl podle toho, že nahrávací studio bylo v LA na rohu ulic Hollywood Boulevard a Argyle Street. Slyšeli jste písně The Bug-Eyed Man a You've Been Torturing Me a instrumentálku The Lost Ranger. A právě na toho ztraceného rangera jsem se před chvílí ptal, jistě jste poznali, že inspirací byla klasika Wilhelm Tell Joaquina Rossiniho.

Pavla Nováka jste určitě také poznali, zaspíval písničku s názvem Bílé sportovní auto. Doprovázeli ho ostravský rozhlasový orchestr a sbor řízení Pavlem Staňkem. Autorem textu je Vladimír Čort, rozhlasová nahrávka je z podzimu 1975. V křestním listu nahrávky není ohledně zahraničního originálu žádný správný údaj, zázrakem se ale identifikace podařila. Zaspívá Australan Robin Jolly. Máte naladěnu pravidelnou hudební hodinku s názvem Oldies aneb historie z černých drážek, to nejlepší a pokud možno neohrané z let 50., 60. a 70. pro vás vybírá Jirka Tiefstrunk.

Dal bych tomu nálepku pochodový bubblegum. Píseň má název Marshall's Portable Music Machine. Byl to v roce 1972 hit v Austrálii a jako už mnohokrát mě napadá otázka, jak se tehdy dostal až k nám. A mám otázku také k vám, posluchačům. Vybaví se vám, jestli má tato eurovizní písnička francouzské zpěvačky Marie Myriam také českou verzi? Jestli ano, tak mi to prosím napište.

Ta zmíněná Eurovize byla v roce 1977, píseň má název Pták a dítě. Pomaly hrál a zpíval J.J. Cale svou After Midnight z alba Naturally, to jsem vám tak trochu dlužil. Prosil jsem vás, abyste mi ohledně té první písně napsali, pokud něco víte, tak tady jsou kontakty. E-mailový oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky posílejte na číslo 723 102 513.

Ano, i na tuto nahrávku, kterou všichni znáte, přišla teď v porovnávání řada. Textoval Boris Dropa, jen mě mrzí, že na etiketě suprafonského singlu z roku 1968 není název Massachusetts napsán správně. Někomu v suprafonu bylo zřejmě těžko podívat se na mapu nebo do nějaké encyklopedie. Hrát a zpívat teď budou samozřejmě Bee Gees. Single bodoval po obou stranách Atlantiku.

Zakončím pohledem do historického kalendáře a hned dvěma songy. Britský kytarista a zpěvák Chris Spedding se právě dožívá 77 let a mám tu jeho Mountain. Johnu Rostillovi, baskytaristovi The Shadows, by právě bylo 79, zemřel bohužel už v roce 1973. Na jeho připomenutí je ten druhý ve dvojici Don't Make My Baby Blue. Další oldies vám nabídneme zase za týden.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Skoro povinně si můžete naordinovat Humoriádu každý všední den po 16. hodině. O víkendu to nahradíte hvězdnými návraty a pokaždé se setkáte s někým, kdo umí vzpomínat, umí komentovat a vybírat i dobré interprety. Dnes si tuhle roli bere na sebe Martina Hudečková. Ahoj, Martino.
2: Ahoj, dobrý den.
1: Jsi nervózní.
2: Ale no tak trošku jo, přece jenom veřejně mluvit není jen tak úplně tak.
1: Budeme spíš veřejně vzpomínat.
2: Tak to jo, vzpomínat to já už můžu.
1: A taky budeme soutěžit o knížky z Humoriády.
0: Humoriáda.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká.

0: My jsme to slíbili, že si budeme vyprávět. Tady Michal Hruza, budu ti vyprávět. Tak teď chci slyšet rozhodnutí nad první ukázkou. Martina Hudečková vybírá ze seznamu o Moriádě.
1: Tak jestli si mohu vybrat, tak já bych šla po Miloši Kopeckém, panu Lasicovi a panu Satinském.
0: Dobře, jejich ukázka z pořadu Za dveřmi, tak si dáme kousek, posluchači pak rozhodnou.
2: No dobré, prostředí a nemocnice, ale tam se větě zpráva, to vím, ale povedzme, prostředí je celkom jiného charakteru. Prostředí, kde se objavují však děvčata a...
3: S vaším dovolením. Vy můžete myslet buď bar, anebo plovárnu.
2: No tak já myslím, že bychom mali radši hovorit o takom prostředí, které je nám bližší, však plavárny.
3: Bar! Zůstaneme u té plovárny. Pane, radím na plovárně zásadně v županu. Županu. V plavkách si vás nikdo nevšimne, teda mě jo.
2: Mě si všimnou právě.
3: Normálně, či ne, no. Jo. Župan.
2: A keď si vás nevšimnu?
3: No, tak fakt radím najít nějakého známého, domluvit se s ním.
2: Ano, aby se on začal topit, skočit za ním, no. Župan dole, nafackat ho, vytiahnout za pače si na breh a jste hrdina.
3: Celá plovárna je vaše!
2: Ano,
3: to samozřejmě sympatie patří hrdinovi. Já si vždycky říkám, třeba například písničky, že ano. No kdo je oblíbenější než zpěváci, jenže?
2: Snad zpěváčky, ale to je vlastně...
3: Ano, zpěváce, že musel to být. Jenže já si říkám, ano, jsou oblíbení, ale za jakou cenu? Čím je to vykoupeno? Přemýšlej. Je to vykoupeno obsahem, smyslem, písně. Tam přijde tam mladý, krásně, vypadá urostlý, šlachovitý, čistý chlap. Ne. Perfektně, oblečený vypadá.
2: Samý šperk.
3: No, ještě kroužek do nosu by měl. Sako podle posledního střihu, prosím.
2: No, je to?
3: Tak to ne, asi to není ono, dávno. Samozřejmě to lidi rozptiluje. Oni se koukají na ně, jak vypadá. A ta písnička se vytrácí.
2: Obsah se ztrácí.
3: Ano, proto já se domnívám, že při písni by kamera měla zabírat jaksi z člověka to jednak méně důležité a méně zajímavé.
2: Nepodstatné.
3: Nepodstatné, tak se řekněme. Chodidla a nohy řekněme po kolena, jo?
2: Nohy samozřejmě u mužů, však?
3: Ano, no u žen hlavu. Já mám vizi, že k tomu televize jednou dospěje.
2: Ano. To znamená, že ak by mal vyniknout obsah písně, zpěvák by mal být vlastně fádný, nevýrazný.
3: Já rád vidím
2: škaredý. Ano, tak to jako postavou skôr invalid však.
3: Proč se koukáte na mě přitom?
2: Jedným slovom, nevýrazný typ, aby mohl vyniknout obsah té písně.
3: Vede se správně. Řekněte mi ale, prosím vás, kdo podle vás by měl tedy zpívat?
2: No, přece my!
4: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Ústřední dvojice toho pořadu, tedy Milan Lasica a Julius Satinský, tak s někým z nich potkala ses, Martino? Viděla jsi se?
1: Potkala jsem se s panem Lasicou, když jsme s Jurajem byli na filmovém festivalu v Trenčanských Teplicích a tam pan Lasica tomu šéfoval, tomu festivalu, a měl vždycky jako v pracovní náplni večírek, vlastně večeři s hlavním hostem, a to byl tehdy Juraj.
0: Aha.
1: Byl hlavní host. A takže jsem se octla na takový večeři s panem Lasicou, paní Vašáriovou, Juraj a já. A ze začátku to bylo, ano, pane režisére, ne, paní Vašáriová, děkuji, paní Hudečková. A takové jako, inu jako na festivalu, takové strunější, takové královské. No a potom byla jedna sedmička velmi dobrého vína, druhá sedmička, pánové pak přešli, myslím, na nějaký panáčky. A končilo to strašně veselým večírkem, kdy jsme se všichni hyňali, opravdu žihněli jak malé děti a s paní Vašáriovou jsme si vyprávěli o sestrách.
0: Ano.
1: Ona tedy mluvila o Milce, že jo, já o svý, o Lince, o svý sestře a vyprávěli jsme si, jo, a to bylo tehdy u babičky a dědečka, když jí spadla panenka do Senkrůvny, no a Milka a Senkrůvna to je taky. A teď prostě začínalo to upjatě, ano, pane režisére, ne, ano, pane režisére. A končilo to takovým rozhyňaným, veselým večírkem, ale protože to jsou noblesní lidi, tak to bylo stále na úrovni.
0: Ano, ano, takže čas a vínko pomohlo takhle ano, zbořit ano, některé ty společenské bariéry a zafungovalo to. A to jste byli jenom sami takhle večeře, nebo jako ještě to jsme byli další jenom?
1: Ne, to právě bylo takhle ve čtyřech.
0: Jo.
1: A proto to, ten začátek je takový jako...
0: Takže salonek nějaký?
1: Salonek, prostě high life. Bylo to všechno velmi high life, ale končilo to těma veselýma historkama o těch dědečkách a babičkách na vsi a jo, co z toho vyplývalo. A
0: nějaké společenské fópa neproběhlo, že ne, se někdo pokecal?
1: Jsme byli velmi všichni distingovaní.
0: Jo, jo.
1: Já jsem se teda klepala jak ratlík, protože já jako jsem schopná, moje práce s příborem je slavná.
0: Jo.
1: To já dokážu katapultovat o kyselé okurky nožem a tak, takže jako já jsem se přesně bála, já jsem skutečně, ač mi to málo kdo uvěří, jenom jobala,
0: ano,
1: protože jsem si říkala, aby prostě neskončil nějaký knedlík nebo něco u pana Lasici na klíně, že jo.
0: Martina Hudečková je naším hostem. Vybrala na úvod Milana Lasicu, Julia Satinského a taky Miloše Kopeckého. Můžeme pokračovat s Lasicou a Satinským, když to zkrátím, anebo vám můžu nabídnout anekdoty z kabaretu pro pamětníky. Vy si je teď vyberte na telefonním čísle 731 800 900 nebo hlasujte SMS-kou, pak je ale posílejte na jiné číslo 90 01 04. Humor mezera A nebo B nám stačí, ať víme, do které kolonky to padá. Tak to je náš pořad.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: vojenském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: První dnešní souboj vyhlásili jsme už před písničkou, pokračujeme dál, takže Milan Nasica, Julius Satinský, varianta A, varianta B jsou anekdoty. Komu dáváte hlas? Ptáme se s Martinou Hudečkovou. Vás co voláte? Dej tu telefon.
4: Dobré odpoledne, vám oběma přeje Vláďa z Hladovic a ptal bych si anekdoty. Bčko, díky.
3: Vláďo, my děkujeme vám za volání do Humoriády na číslo 731 800 900. Kdo tam je?
5: Dobrý den, tady je Martin ze Přehozdí. Zdravím vás i vašeho milýho hosta.
6: Děkuju.
5: A dal bych si Bčko.
3: Anekdoty, opět další bod. Děkujeme za to. Kdo další?
7: Miroslav z Karviné, dobrý den pro oba a volím anekdoty.
3: Taky volíte anekdoty. Děkujeme za zavolání.
6: Děkujem.
3: Tak přepojeme samozřejmě na dalšího, kdo využil našeho spojení. Kdo pak to je? Vítejte u nás.
8: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím paní Martinu a Patrika Rozehnala.
6: Děkujem.
8: A dáme si anekdoty.
3: Dobře, tak jo, rozhodnuto, budou to. Na začátku to vypadalo spíš na pokračování, ale nakonec jste udělali změnu, vybrali jste anekdoty, ty zvítězili a my je tedy pouštíme.
9: Tady v tom paneláku máte takový krásný skříně ve zdi.
10: Jaký skříně? To jsou přece pokoje.
11: Obžalovaný, chcete ještě něco dodat?
10: Ani ne. Mně už těch 5 let stačí.
12: Člověče, mý dceři je zítra 15 let. Tak no. Si myslím, že si s ní asi budu muset promluvit o těch choulostivých věcech.
13: Kamaráde, to budeš koukat, co se dovíš zajímavých věcí.
14: Jsem Přesličková.
15: Ano, prosím.
14: Jako ředitel vám musím říct, že tohle to není továrna, to je blázinec.
15: Kde pak blázinec? Tam je aspoň ředitel normální. Nerada mluvím, Žán. Poknuli takto hlavou, znamená to, že přijdete. Rozumíte?
16: Ano, úplně. Taky nerad mluvím. Zakroutím-li takto hlavou, tak to znamená, že nepřijdu.
12: Poslední, nechodili my jsme spolu do obecné školy?
11: Se mnou žádnej plešatej do obecné školy nechodil.
12: Studentko Kájo, musím se vám přiznat, že je mi 8 studentů milejších než vy.
15: Mě taky, soudruhu profesore.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Kabaret pro pamětníky a tedy série anekdot. Možná ještě přijdou další, až vám nabídnu další ukázku, budete přemýšlet. Tak vypráví se ještě anekdoty mezi herci, když jedu na zájezd? Nebo
17: zcela jistě, ale můj život je tak pohnutý, že já dávám přednost historkám ze životu.
3: Ty jsou taky vtipné.
17: Ty jsou velmi vtipné.
3: To tak jako přichází samo za tebou, nebo spíš jako to nasáváš od ostatních, že si necháš vyprávět, co si jim stalo?
17: Ale ono je to takový inspirativní, že jo? Protože to je takzvaný to štengrování, že někdo řekne, no představte si, co mně se stalo. No to nic není, to já teda moje, a víte, moje sestra mi řekla, no ale to nic není, protože moje sestra mi řekla. A to potom jako, a ty historky ze života já mám tak nějak radši.
3: Jo, to mi připomínalo toho menšíka, který tady byl slyšet, ten taky tímhletím stylem trošku vyprávěl.
17: Ano.
3: Potkala se s Menšíkem nebo ne?
17: Potkala jsem se s panem Menšíkem a pan Menšík byl shodou okolností tatínkem mé spolužačky Martiny Menšíkové a když jsem jí přenechávala o maturitě svoje taháky na maturitu.
3: A to se jako dědí takhle? Jako,
17: to se dědí.
3: Nebo to si vyžádala?
17: Já měla velmi žádané taháky, protože já jsem to napsala maličkýma písmenkama a byly naprosto geniální. Kolovali po celé konzervatoři a s mýma tahákama maturovalo normálně několik jako ročníků. A
3: myslíš, Martina, že tam ještě jsou?
17: Myslím, že ne, to už nepřežili. Ale Martina byla jedna z těch, která právě jako ty taháky ode mě dostala a pan Menšík mi následně napsal, jen ať se to naučí sama.
3: Takže to bylo takovéhle setkání vlastně soukromé, nikoli herecké.
17: Ne, herecké jo. Ne, bohužel jsem s panem Menšíkem.
3: S Martinou se vídá?
17: S Martinou se nevídám a to je mi taky líto, protože ta je taky strašně vtipná. To má po tatínkovi.
3: Jo, podědila to. Vážení, čím budeme pokračovat? Další várku anekdot, tedy tentokrát hospodský mezi Zlatém říže, nebo nám něco povypráví, přečte kousek povídky Jirka Krampol. Vybíráte si vy. 731 800 900, naše telefonní číslo sem do studia a SMS-kové 90 011 04. Stačí heslo, nemusíte se rozepisovat, pokud píšete Humor mezera A, hlasujete pro anekdoty, když Humor mezera B je to hlas pro Jiřího Krampola. Tak do toho, je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme s humoriádou a ještě s druhým soubojem. Ve hře jsou anekdoty a nebo povídka, část povídky v podání Jiřího Krampola. Vybíráte si na telefonu 731 800 900 a naslouchá vám Patrik Rozehnal a Martina Hudečková. Kdo je tam na telefonu ukryt v téhleté chvíli? Dovolal se.
2: Haló.
1: Ano, jste to vy. Povídejte.
2: Haló.
1: Musíte si vypnout rádio, protože vás to mate, slyšíte ozvěnu. Tak když se nám rozhodne kdokoliv zavolat, prosím, zapomeňte na rádio a mluvte jenom s telefonem. Tak povídejte, Ačko nebo Bčko?
2: Já jsem neslyšela pořádně to, co tam je to A to nebo B.
1: Ačko jsou anekdoty, no. Bčko Jiří Krampol.
2: Tak Jiří Krampol, Bčko.
1: Dobře, zapisuju a děkuju zároveň. Kdo další? Kdo pak tam je? Jde nám to stěží teď nějak.
3: Se to zadrhlo.
1: Prosím, nejenom, že si stěžte rádio, ale taky poslouchejte telefon. Tak do třetice, snad to vyjde.
2: No, vyjde. Dobrý den. Dobrý tady posluchačka Eva a já bych chtěla pana Krampola.
1: Dobrá, dáváme mu bod od vás.
2: Já vím, mějte se hezky.
1: Vy taky, hezký poslech zbytku humoriády a dalších pořadů. Telefon opět obsazen.
4: Haló.
1: Ano, dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je Edward. A chtěl bych pana Krampola.
1: Taky vy jste chtěl Krampola. Dobře, tak zase Krampola nebo anekdoty. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Roman Prostějov a přál bych si pana Krampola.
1: Taky, výborně. Tak jo, děkujeme, zdravíme do Prostějova. Mějte se pěkně a s někým to ještě uzavřeme v téhleté chvíli. Kdo se dovolal, vítejte u nás.
2: Ano.
1: Ano, a
2: to bych prosila.
1: Tak jo, na plné čáře v podstatě Jirka Krampol, takže část tedy povídky, jak jsem řekl, z Šimka a Grossmana, jak jsme se věnovali umění.
6: Láska k divadlu však zvítězila, i když musím konstatovat, že divadelní sál v budově Stodoly ne.

0: byl z nejvýstavnějších a co chvíli na herce padaly došky. Osvětlení bylo také chabé. Dost vadilo, že elektřinu vyráběl nápověda liščím ohonem a ebonitovou tyčí. Přesto jsme díky nadšení hereckého ansámblu v krátké době nastudovali Shakespeareovu hru Hamlet aneb Kralevic dánský. Režisér mi přidělil roli huhlajícího ducha. Už na zkouškách jsem strašil pěkně a pak přišla premiéra. Stodola byla narvaná k prasknutí. Přišli i lidi. Otevřela se opona z pytlů, pár slov a jde duch. To jsem byl já. Pomyslel jsem si, zahlédnu v novináře z Hradce. Píliu si musíš zaujmout, přišla tvoje chvíle. Obrátil jsem do sebe půl litr kozího mlíka s rumem a vyhoupl se anglickým trikem na jeviště. Začal jsem strašit tak silně a mocně, že jsem se sám vyděsil a utekl z jeviště. Ale nic, znovu kozinka, anglický trik a jsem znovu před lidmi. Koukám, kde je Hamlet. Chvěl se strachy pod Lipkou. Bylo mi ho líto, ale blesklo mi hlavou. Podlesí Hradec Praha a šlápl jsem na to. Hu, zařval jsem mocně. Několik dětí začalo plakat. Píliu si, děláš to dobře, řekl jsem si a zapálil kulisy, aby nám nebylo lépe vidět. Nemusím snad dodávat, že jsem přitom stále křičel text do role. Hu. Přední řady se hnaly ke vchodu, zatímco zadní byly už dávno venku. Stodola vesele hořela a plamen mohutně osvětloval mé anglické triky. Bylo to nádherné. Strci svou ebenovku někam, volal jsem na nápovědu. Takhle se dělá světelný par. V tom mě režisér srazil zákrtně k zemi, podal mi písemnou výpověď a šel hasit. Tak skončila má první a poslední role. Já dodnes přemýšlím, byl-li to úspěch či... Humoriáda.
1: Tak než se rozhodnete psát rozhořčené dopisy a k tomu malovat fousaté obličeje, jak říkával náš chemikář, tak jde to na mou hlavu, že jsem vám pustil Miloslava Šimka, protože máme dvě varianty, ještě i s Jirkou Krampolem a mně se podařilo vytáhnout Šimka, snad nám to nebudete brát takhle za zlé a snad to vememe Krampola ještě nabídneme a můžeme si o něm aspoň popovídat.
2: Ano, o Jirkovi Krampolovi já velmi ráda mluvím, protože se mi povedlo, že jsem byla třikrát jeho hostem v pořadu Nikdo není dokonalý a třikrát jsem zvítězila.
1: Třikrát mozek?
2: Třikrát skleněný mozek, tehdy ano. Ještě, takže já mám doma tři skleněné mozky. A, no tak aspoň něco, že jo, když tu a tam člověk o svém vlastním uvažuje, tak já mám ale tři skleněné.
1: Jak je těžký?
2: No, ono to zase toho skla není tolik.
1: Je to dutý nebo plný?
2: Je to dutý.
1: Je to dutý, aha.
2: Je to dutý mozek. Je to dutý ano, mozek. Takže mám celkem čtyři duté mozky, tři skleněné, jeden vlastní. Ale je to takové dekorativní.
1: Jo.
2: Ano,
1: jo.
2: Já jsem to postavila vedle Jurajova českého lva a vypadal tam mozek velmi důstojně.
1: Mm-hmm. Tři mozky, jeden lev?
2: Jeden nebo... lev.
1: Lev hlídá mozky.
2: Ano.
1: A práší
2: ano.
1: Se na to.
2: Práší se na to samozřejmě jako na všechny ceny, které kdy kde člověk dostane.
1: Jakou taktiku jsi zvolila, když jsi takhle třikrát vyhrála?
2: Taktiku absolutní skepse. Protože tam, že jo, hádáte, kolik lidí z deseti to ví.
1: Ano.
2: No a teď vždycky ti lidé kolem mě, ty kolegové hádali, říkali, no tak tohle je tak lehká otázka, to bude vědět nejméně 8 nebo 7 Čechů. A já řekla 2. Zvítězila jsem. Další otázka. No to bude vědět nejméně 5 nebo 6. Já žádnej. Zase jsem zvítězila. Prostě jsem šla cestou největší skepse. Ano. Toto neví nikdo. A měla jsem pravdu.
1: Teď už chápu, proč ty mozky skleněné jsou duté. Vážení, tak nabízím teď skutečně Jiřího Krampola.
2: No a, tak schválně.
1: A proti co, kdybychom dali proti Sandru Pogodovou?
2: Dáme.
1: Dobře, tak dáme to je varianta Sandru. Druhá, Bčko. Tak Krampol nebo Pogodová, Ačko nebo Bčko, humor, mezera, příslušné písmenko na číslo 90 011 04. Posílejte jako SMSku, anebo volejte přímo do studia 731 800 900. Jdeme na to, je to na vás.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Patrik Rozehnal, Martina Hudečková na telefonu v této chvíli s námi. Kdo si vybírá a hlasuje v Humoriádě?
2: Dobrý den, tady Anna Písek, zdravím vás tam oba a prosila bych Krampola, děkuju.
1: My taky děkujeme za to hlasování. Dobrý den dalšímu.
3: Tady zase to strašidýlko ze Dvora Králové nad Labem.
1: Ano.
3: Zdravím paní Martinu a Patrika.
4: Děkuju.
1: Snad se nebudeme bát.
3: Co bylo jako druhá možnost?
1: Sandra Pogodová.
3: No tak si dáme Krampoula.
1: Dobře, ano, tak jenom to shrnu. Jiří Krampol, Sandra Pogodová. Z těchto dvou ukázek si vybíráte, hlasujete pro některou z nich. Kdo teď třeba?
5: Dobrý den, tady je Marie Sujezda-Lizovic. Já vás všechny zdravím.
4: Děkuji.
5: A zdravím paní... Zdravím Karinko Flerovou z Kizbílu.
4: No to je starý hřích.
5: Ale krásný, já se na to dívám pořád každý den při obědě, je to nádherné. Ale chtěla bych, když máme hlasovat, tak bych chtěla pana Krampola. A moc vás tam všechny pozdravuju, krásné léto.
4: Děkujeme
1: se vyvede.
4: Taky.
1: Děkujeme moc za to přání. Ještě se někdo přidá? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady opět Martin ze Převozdí.
1: A?
6: Dal bych si pana Krampola.
1: Dobře, tak jo, tak já si držím palce. Snad je to teď Krampol.
4: Tak schválně.
7: Tak Jirko, všichni vědí, že ty pořád Nikdo není dokonalý děláš už
8: září, to bylo 10 let.
7: To je neuvěřitelný. Těch hlášek, jak lidi odpovídají, perly.
8: Za těch 10 let. Já jsem myslel, že když přijedem do nějakého jiného města třeba, že to bude jinak. To je všude stejný. Ty kraviny, co ty lidi říkají, to vůbec si ani ve snu nikdo z vás nedovede představit, to tam nemůžem dát prostě. To je takový torzo, co tam je, jo. Já jsem to dřív dělal, jezdili jsme a teďka už asi 3 roky nebo 4 roky dokonce to nedělám, se neptám na té ulici, protože mě nikdo nic neřekl už. My jsme přijeli do nějakého malého městečka, tam si hráli děti, důchodci krmili ptáky a přišel do parku, to bylo jak když přijelo gestapo a všichni zdrhli. A nikdo nic neřekl prostě, jo. Tak to museli změnit, tak tam museli nasadit nějakou holku. A to jsou kraviny, které, kdybych to nezažil na vlastní kůži, tak bych myslel, že se točí spíš science fiction a ne zábavný pořad. Já vám řeknu takový perly, jo. Tak třeba, jak se jmenoval slovenský zbojník Jánošík křestním jménem? Tak bylo Zdeněk, Evžen, asi 8 lidí říkalo Laďa, to se mi hrozně líbilo, že se Jánošík jmenoval Laďa a nějaká baba povídá, že by René. Potom to jsme točili v Praze u Vinohradské tržnice a my jsme to nemohli natočit, protože jsme se smáli jako debilové. Ten kameraman, ten se takhle klepal s tou kamerou, já jsem se smál jako vůl. Ten režisér taky, to nešlo vydržet. Takovej prapodivný chlap a já povídám, prosím vás, vy chcete, já bych rád odpovídal. Já jsem říkal, no prosím, tak kdybyste byl tak laskav, mohl byste nám říct, co má ve znaku Česká republika?
9: Co má ve znaku co?
8: Já povím, co má ve znaku Česká republika?
9: Zvířátka? Různá.
8: Jak různá zvířátka?
9: Například antilopa? Nebo brablenec?
8: A otázka druhá, kdo zradil Ježíše Krista?
9: Koho pak to?
8: Já pám Ježíše Krista, kdo zradil. V Bibli se o tom hodně píše. Četl jste Bibli?
9: Ano, ano, mám Bibli doma.
8: Tak když máte Bibli doma, tak byste mohl vědět, kdo zradil Ježíše Krista.
9: Agent 007.
1: Humoriáda. Takové nějaké otázky tam byly, Martino, to si taky takhle pamatuješ? Nebo?
4: Ano, ano, ano, já vím, že tam bylo jako otázka, kdo tvoří svatou rodinu. Hmm. A to byl teda nesmírně, to byl velký úkot, co všechno, kdo všechno tvoří svatou rodinu, tak to bylo velmi vtipný.
1: Domlouvali jste se dopředu s Jirkou, o čem budete mluvit v těch vstupech mezi tím, než se bude hlasovat a typovat?
4: Velmi rámcově, velmi rámcově, protože Jirka Krampol má tyhle věci hodně v rukou a hodně tím vládne dobře a rychle a umí přešaltovat a, a zapojit své historky do toho, takže vás nikdy v režii nenechá.
1: Nikdy, prostě ne. Zachránil to nějakým vtipem?
4: Zachránil to vždycky. Ne? Kromě jednoho případu, kdy jsem svůj vtipný vstup založila na tom, že jsem měla takovou strašnou historku z finančního úřadu. No a ta historka šla úplně do ticha. Nezasmál se vůbec nikdo. No a pak jsem pochopila, že první čtyři řady si koupil finanční úřad z toho města, kde jsme to točili.
1: Jo, tak to se nepovedlo. To jsou tak jako Holanděni.
4: To se někdy stane, ano.
1: To je taková varianta. Vážení, na ty natáčení právě toho Nikdo není dokonalý vzpomínal Jirka Krampol i v té knižce, tedy Vylomeniny Jiřího Krampola, je tam tomu věnována jedna celá kapitola, kdy tedy vzpomíná, co všechno, kromě toho, co jste třeba teď slyšeli, zažil, co se provádělo a jací byli hosté a jaké otázky a odpovědi zazněly. Tak pokud ji nemáte, můžete si ji pořídit přes stránky humoriada.cz a nebo ji můžete dnes třeba taky vyhrát. Ale ve hře jsou i jiné knížky, jako jsou Kulešárny, tedy Uršuly Klukové, tedy Kulešárny Josefa Dvořáka, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové a děkovačky Libuše Švormové. Pětice knížek z edice Humoriáda a soutěž právě teď, ta červnová, bude na telefonu 731 800 900, zatím je zavřený, aby startovací podmínky byly pro všechny stejné. Tak otevírám telefon a první, ten nejrychlejší, kdo se dovolá, tak má šanci odpovídat. Kdo je na telefonu? Vítáme vás v Humoriádě.
10: Eduard.
1: Eduard, Eduarde, já vás zdravím a vy asi tušíte, že otázka se bude týkat hosta. Dnes je to Martina Hudečková. Můžu se ptát?
10: No můžete.
1: Když budu vidět, odpovím, že jo? Koho namluvila v dabingu Martina Hudečková, s kým je spojována? Se Sophie Loren nebo s Bridget Jonesovou?
10: No. Přemýšlím.
1: Co myslíte?
10: Sophie
1: Loren, myslíte? Zůstáváte u toho? Mm-hmm. Jo? Martino?
10: Zůstávám.
1: Martino?
4: Ježiš, to by mi tak lichotilo takovou krásnou babu namluvit, ale bohužel, bohužel.
1: Ajajaj, to mě mrzí. Tak snad příště bude možné vybírat některou knížek. Ale držím palce a jsem rád, že jste volal, že jsme vás slyšeli a zase se těším u dalšího třeba hlasování. Mějte se pěkně, ať se daří.
10: Taky.
4: Naschle.
1: Tak číslo, řekněme, 3 pro tento týden vyřazujeme z toho osudí na pátek, protože dobře víte, že ze všech výherců toho týdne pak ještě v pátek losujeme někoho, komu pošleme digitální rádio. To samozřejmě je stále ve hře. Další kole ještě zítra a pozítří a vůbec do konce června prostě takto jedeme v Humoriádě. Tak na to nezapomeňte a tužte znalosti o našich humoriádnících. Teď si pustíme další písničku a pak budeme s Martinou Hudečkovou vybírat další ukázku.

0: být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak mrzí mě, že jsme Eduardovi nepředali knížku, neměl šanci si vybrat.
3: Škoda.
2: Měli bychom možná ale prozradit, že ta Sophia Loren nebyla úplně tak od věci, že k tomu mohlo i dojít, že to mohla dabovat.
3: Dojít k tomu mohlo, ale já jsem si netroufala, protože jsem do toho rybníčka kolegyň, jako je Růženka Merunková, paní Hlaváčová a Valerie Zavadská, které dabují, pravidelně dabovávali Sophie Loren. Já jsem se bála, že nebudu umět takový ty italský kadence, takový to rotore, varore, a to, že nebudu dostatečně dryhačnická.
2: Ale nabídka byla.
3: Nabídka byla, ale
2: bála ses.
3: Nějak to, prostě jsem se bála, neprošlo
2: radši to. Radši ta angličtina. Dobře. Co vybereš teď jako poslední ukázku, Martina?
3: Vybrala bych pana Řehoře a Jaroslava Kepku.
2: Abiturientský večírek, dobře.
4: No, rádi, pšenička, ten váš pšenička, ano. Lotr a rváč, všem sportovně nadaný, pozor.
5: Ano,
4: ano. No, přírodopis ho vůbec nezajímá. Ale myslím, že se chtěl dát na box.
5: Velice správně jste si to zapamatoval, pane profesore. Boxoval celý jeden rok, potom mu vyrazili přední zuby, natrhli levé obočí a pravé ucho, takže toho nechal. No a teď je vynikající botanik a přednáší na univerzitě.
4: Pšenička?
5: Ano.
4: Podívejte. Přednáší na univerzitě, pšeničko. No, člověk se nepřestává divit. Pšenička, no tak. A Jelínek, to byl zvláštní chlapec. Na maturitním plese nejedl párky a na školních výletech odmítal řízky. Přísný vegetarián.
5: Ano, ano. Vzpomínám si, a teď ano. Vede městská jatka.
4: Podívejte, to je zajímavé. Víte, já jsem vždycky přesvědčen, že dokážu odhadnout budoucnost každého mladého člověka podle jeho schopnosti a nátury.
5: Ano.
4: Podívejte, to je zajímavé. Mohu vám něco nabídnout?
5: No, děkuji, profesore.
4: Já se teďka skoro bojím zeptat se vás, co děláte vy, milí příteli Koukole. Pokud si vzpomínám, tak jste se chtěl stát kriminalistou.
5: Máte pravdu, pane profesore, to jsem opravdu chtěl, ale nakonec jsem se stal archivářem.
4: No, to tak. Taky jsem to pochvalil, že jo. A prosím vás, kdy bude ta naše slavnost?
5: Tak bude příští sobotu.
4: Příští sobotu.
5: V restauránu u Modrého Bažanta.
4: Ale proč zrovna tam, to jste si nevybrali dobré místo. Jestli bych vám chtěl doporučit něco, tak jedině restaurace u Zelené Šišky. Je to blízko a mohu vám zaručit, že strava i obsluha budou prvotřídní.
5: No tak nám je to celkem jedno, pane profesore, ale dovolte otázku, proč zrovna u Zelené Šišky?
4: No, jaksi nejsou lidi a já tam jako důchodce dělám výčepního.
2: Poslední dnešní ukázka. Děkujeme za pomoc. Omlouvám se ještě za Krampula. Ano, to na to se bude jednou vzpomínat. A Martině Hudečkové děkuji za návštěvu. Těším se na tu další zase u nás v Moriádě.
3: Já se těším taky, všechny zdravím a nashledanou, krásné léto přeju.
2: Ano, užijte si ten čas i s Českým rozhlasem. Nezapomeňte, že v červnu soutěžíme o knížky a pokud je nevyhrajete, pokud se to nepodaří, jako dnes třeba Eduardovi, můžete si je v klidu objednat i přes naše stránky toho pořadu humoriada.cz. Knížky vydal Radioservis vydavatelství České rozhlasu. Posíláme ještě písničky, které půjdou před zprávama a vy poslouchejte dál.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ústecký krajský soud ve středu nepravomocně odsoudil mladou ženu k 12-letému vězení. Své novorozené dítě odložila do kontejneru na Střekově. Na křižovatce Vítězné ulice a Štefánikova náměstí v Liberci se změnila přednost v jízdě. Ženy s obezitou mají několikanásobně vyšší riziko rakoviny dělohy, upozorňuje na to nezisková organizace Onkounie. Dnes skoro jasno až polojasno, přehánky výjimečně, teploty překročí 30 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Krajský soud v Ústí nad Labem ve středu nepravomocně poslal mladou ženu na 12 let do vězení za odložení novorozeného syna do kontejneru na sídlišti Střekov na podzim roku 2024. Předseda senátu Martin Parolek uvedl, že žena má dítěti také zaplatit 340 tisíc korun jako nemajetkovou náhradu újmy. Obžalovaná, kterou státní zástupce viní z pokusu o vraždu, se proti rozsudku odvolala. V Liberci na křižovatce Štefánikova náměstí, Vítězné a Mozartovy ulice je nové dopravní značení. Hlavní silnice už nevede směrem do Horské, ale k Tržnímu náměstí. Vítězná ulice se po opravě znovu otevřela, ale na Štefánikově náměstí zatím chybí upozornění na změnu dopravního značení. Výstražné cedule zhotovitelská firma brzy doplní. Řekl k situaci náměstek primátora Jiří Jandourek za Starosty pro Liberecký kraj.
2: My jsme to včera řešili, firmě jsem Eurovi jsem říkal, aby to tam dodala, takže 3 měsíce tam výstražná bude. Nechal jsem tam doplnit ještě stopťáru, aby to bylo celé zřejmé z hlediska bezpečnosti.
0: Pacientek s rakovinou dělohy v Česku přibývá. Za poslední více než 20 let vzrostl podle údajů České onkologické společnosti výskyt tohoto onemocnění zhruba o čtvrtinu. Několikanásobně vyšší riziko mají podle primáře gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze Michaela Halašky ženy s obezitou.
3: Nejedná se jenom o nádor dělohy, hraje to roli i u karcinomu prsu, kolorektálního karcinomu, karcinomu ledvin, tam jsou ty vztahy jasně prokázané, že ta souvislost je velmi silná a silná znamená, že tedy relativní rizika jsou třeba 3, 4, 5násobná. Tady to máme dokonce 10násobné.
0: Spojené státy a Irán elektronicky podepsali memorandum o porozumění, které má otevřít cestu ke konečné mírové dohodě mezi oběma zeměmi, potvrdili to Washington i Teherán. Oficiální podpisová ceremonie přitom byla naplánována na pátek, kdy se měli zástupci obou zemí sejít ve Švýcarsku. 14-bodová předběžná dohoda má zajistit mimo jiné znovu otevření Hormuzského průlivu a ukončit americkou blokádu íránských přístavů. Obě strany by taky měly na 60 dní zastavit boje a umožnit vyjednání trvalého míru.
1: Počasí.
0: Dnes skoro jasno až polojasno, výjimečně až oblačno, přehánky jen ojediněle na horách. Teploty od 28 do 31 stupňů Celsia, na horách dnes do 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 pozor před 45. kilometrem ve směru Lovosice Německo. U krajnice stojí nákladní auto s defektem, na místě bude asistenční služba. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Pěkné ráno, zprávy v 5 od Františka Janačíka jste slyšeli a dneska připomínám, máme čtvrtek, je 18. června, tak hezké vstávání a právě do kalendáře se podíváme už za malou chvíli. Před 17:30 si připomeneme, že Česká televize a Český rozhlas příští pondělí omezí své vysílání. Zaměstnanci totiž budou stávkovat proti plánovanému zrušení koncesionářských poplatků. O tom uslyšíte víc před 17:30. A teď už písničky, které nestárnou, Jitka Zelenková nebo Palo Habera.
1: Dobré ráno

0: Jitka Zelenková na Českém rozhlasu Sever dospívala a v 5 hodin a 12 minut se můžeme podívat do kalendáře. Tak a dnešní datum, to je jasné, máme 18. červen, je čtvrtek. Co zajímavého našel Petr Jungmann?
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Dobrý den, je tady čtvrtek, 18. června a svátek má milý nebo milovaný nositelé jihoslovanského jména Milan. Tady je Petr Jungmann. 20 dní čekali českoslovenští parašutisté z výsadku Anthropoid v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v Reslově ulici v Praze na záchranu nebo na smrt. 18. června 1942 se přihnalo 800 německých vojáků. Sedm výsadkářů v čele s Janem Kubišem a Josefem Gabčíkem, kteří provedli útok na Reinharda Heydricha, statečně bojovalo 7 hodin až do posledního dechu. První obyvatelé pražského jižního města převzali dekrety na byty před 50 lety v roce 1976. Jednalo se o ještě nedokončené panelové domy v dnešní Hvězdoslavově ulici. Do bytů se nastěhovali o několik měsíců později v září. Jižní město je největší sídliště v zemi. Žije tady asi 80 tisíc lidí a na počet obyvatel by bylo 11. největším městem České republiky. Neviditelný americký bombardér Lockheed F-117 Nighthawk zlétl k prvnímu letu před 45 lety v roce 1981. První díl americké filmové akční série Rychle a zběsile měl svou světovou premiéru před 25 lety v roce 2001. Vin Diesel, Paul Walker a Michelle Rodriguez to tehdy rozjeli s plynem na podlaze. Dnes má tato řada 10 filmů a jeden spin-off Hobbs & Shaw. Narodil se jako František Moravec, ale babička mu říkala Fanánku. Měl rád Lou Reeda a Ninu Hagen a tak všechna jména spojil v jedno Lou Fanánek Hagen. Dneska je mu 60, tak všechno nejlepší a vám všem pěkný den.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 5:17 počasí na severu Čech. Tak aktuální teploty už teď ráno 15 až 17 stupňů Celsia. Žádné srážky a budeme tu mít tropy, jak to tak vypadá. Předpověď mluví o tom, že bude skoro jasno až polojasno, výjimečně oblačno a výjimečně přehánky. Nejvyšší denní teploty 28 až 31 stupňů.
2: Přijďte se podívat, jak pracují hasiči, záchranáři a policisti a jak se u toho dělá rozhlas. V sobotu 20. června se na letišti v Ústí nad Labem odehraje den s integrovaným záchranným systémem. Čeká vás den plný praktických ukázek, zásahová auta, vrtulník a samozřejmě profesionálové v uniformách. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 20. června odpoledne nashledanou v Ústí na letišti.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Kateřina Marie Tichá. Dobré ráno z Českého rozhlasu Sever. Teď ke stávce, která se chystá na pondělí. Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu budou příští pondělí stávkovat a chtějí tak vyjádřit nesouhlas s plánovaným zrušením koncesionářských poplatků a převedením financování médií pod státní rozpočet. Ke stávce se přihlásili stovky lidí z České televize a přes 1000 z rozhlasu.
1: Celoplošné regionální i digitální stanice se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. Stávka se dotkne různých pořadů, které budou vypadat jinak, než jsou posluchači běžně zvyklí.
2: Popsal zástupce stávkového výboru Jan Herget. Stávka se projeví ve vysílání všech stanic, kromě dětských, tedy Rádia Junior a stanice Déčko. Podle dalšího člena iniciativy veřejnoprávně Jana Moláčka neměli zaměstnanci jinou možnost, než vstoupit do stávky.
3: Hrozí masivní propouštění. V ohrožení jsou taky každodenní podmínky pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Především jejich pracovní autonomie, tedy možnost pracovat bez politických i jiných vlivů.
2: Moláček zopakoval, že obě média neporuší zákon ani kodexy. Návrh zákona, který má zrušit koncesionářské poplatky, schválila vláda v pondělí. Současný systém je podle ní neefektivní a chybí mu dostatečná kontrola. To odpoledne zopakoval i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
4: Přece když celá Evropa a všude šetří všichni, tak si myslím, že by měly i tyhle dvě instituce.
2: Na média by podle něj měl taky dohlížet nejvyšší kontrolní úřad.
4: My jsme nikdy se nesnažili zasahovat do obsahu.
2: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy ke stávce řekl, že ji respektuje.
5: Já to hlavně vnímám jako nesouhlas s výší částky, která byla předložena v zákoně.
2: Podobně se vyjádřil taky ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
6: Management by se měl pokoušet hledat úspory na provozu, na externích smlouvách, na nejrůznějších penězích, které se vydávají z Českého rozhlasu a České televize a veřejnost mnohdy, protože jsou zcela začerněné, neví komu a za co.
2: Vedení obou médií reagovalo, že jejich zaměstnanci mají na stávku právo. Přesto je podle generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala potřeba vysílání zajistit.
7: Naší povinností jako vedení Českého rozhlasu je zároveň ale zajistit, aby Český rozhlas i v den stávky co nejvyšší možné míře plnil své zákonné poslání vůči posluchačům.
2: Česká televize by měla podle návrhu přijít o 1 000 000 000 Kč ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Podle odhadů ředitelů by to znamenalo rušení některých pořadů a stanic a propuštění celkem až 700 zaměstnanců. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.

Bez vyzvání vešel Dalibor Janda, za 3 minuty bude 17:30 a na Českém rozhlasu Sever vám řekneme další zajímavé informace ze severu Čech, například to, že nejlepší mladí čeští skláři a výtvarníci dnes dorazí do Kamenického Šenova. I to uslyšíte ve zprávách od Františka Janačíka v 17:30.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Edmundova soutěska v Hřensku se dnes otevírá návštěvníkům. Informovalo o tom město. Spuštění oblíbené turistické atrakce se protáhlo kvůli odstraňování nestabilního skalního bloku a potřebné sanaci svahu nad řekou Kamenicí. Stovky lidí ve středu přišly na veřejné projednání budoucí těžby lithia na Cínovci v Krušných horách. V Dubí na Teplicku ho zorganizovalo Ministerstvo životního prostředí, které bude k těžbě vydávat stanovisko. Hlubinnou těžbu připravuje společnost Geomet. Nejlepší mladí čeští skláští výtvarníci dnes dorazí do Kamenického Šenova. V 19 hodin tam začíná čtyřdenní dětské sklářské sympozium. 14 mladých umělců vybrala tamní střední umělecko-průmyslová škola sklářská loni na základě soutěže. Do funkce ombudsmanky dnes nastupuje Eva Kostolanská, dosavadní právnička kanceláře veřejného ochránce práv. Poslanci ji zvolili už 5. května. Na postu nahradí Stanislava Křečka, který byl ombudsmanem od roku 2020. Pojišťovny a poskytovatelé zdravotní péče dnes čeká závěrečné jednání o úhradách v příštím roce. Většina se jich už předběžně dohodla, kolik peněz budou za co dostávat. Pojišťovny se ale zatím nedomluvily s nemocnicemi, s ambulantními specialisty a s rentgenovými pracovišti. Dnes čekáme skoro jasno až polojasno, výjimečně oblačno, přehánky velmi ojediněle na horách. Teploty do 31 stupňů, na horách do 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 stále dávejte pozor před exitem číslo 45 Lukavec ve směru na Německo. Asistenční služba tam zasahuje u odstaveného nákladního auta s poruchou. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Zprávy od Františka Janačíka jste slyšeli, bylo půl šesté, tak pěkné vstávání při čtvrtku. Za chvilku si prozradíme, kdo bude dnešním hostem u Alex Minářové a rovnou může padnout i otázka, jak se stará Janis Sidovský o čtyři tenory. I na to dostaneme odpověď. Místo po komářím štípnutí nemusí ani svědět, ani opuknout. Stačí znát pár triků a my vás je naučíme v dnešních babských radách. Teď už ovšem písničky, které nestárnou Karel Zich nebo Anna.

0: Zpíval Karel Zicha na Českém rozhlasu Sever. Pozvánka k odpolednímu vysílání po 13. hodině tu bude Alex Minářová opět, samozřejmě se zajímavým hostem, a tím hostem bude operní a muzikálový zpěvák Marian Bojtko. A dozvíme se třeba i to, jaké měli čtyři tenoři zázemí při jejich nedávném účinkování v Carnegie Hall.
1: Tak máme samozřejmě našeho velkého producenta, což je Jany Sidovský, který to všechno i vymyslel a stará se o nás. A musím říct, že se stará velice jako VIP, máme služby, protože tam měli krásný hotely, auta nás vozili, limuzíny, všechno zázemí bylo nádherný. Jídlo jsme měli dobrý, což je důležitý pro nás, aby jsme dobře zpívali. Takže staral se o to a samozřejmě i o program. Takže zařizování a tyhle věci, všechno bylo na něm. Takže my jsme opravdu jenom přišli, vzali mikrofon, předtím jsme se dobře najedli a šli zpívat. Takže měli jsme ještě samozřejmě krásné zkoušky s těma umělci a myslím, že vybral dobře, protože opravdu byla to taková jako byl takový rozptyl, jak od Fantoma, že to byla vlastně holka, která zpívala Fantoma opery, což mě bylo blízký.
0: Tak tedy celý rozhovor s Marianem Bojtkem si poslechněte dneska po 13. hodině pořadu Alex a host.

0: počasí.
1: 6:45, takové je aktuální počasí, tedy takový aktuální čas, a jaké je aktuální počasí, to si řekneme teď. Teploty už klidně 17 stupňů Celsia, takže opravdu teplé ráno, a je to tím, že nás čeká tropický čtvrtek, bude skoro jasno až polojasno, ráno se mohou ojediněle vyskytnout mhly, ale pozor, nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů Celsia.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 5:08:40, přeju pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever a teď Babské rady, tak znáte to, otevřete v noci okno, je horká noc, třeba jako dneska, no a ráno se probudíte pěkně poštípaný od komárů. A co s tím? Nemusí to ani svědět, ani opuchnout, stačí znát pár triků, my je tady máme.
1: Babské rady.
2: Reakce pokožky na komáří štípnutí je reakcí organismu na látky obsažené ve slinách komára. Typickými projevy jsou svědění, zarudnutí a menší otok. První pomocí bývá ochlazení postiženého místa. Chlad totiž snižuje průtok krve v okolí a pomáhá zmírnit svědění i otok. Vhodný je studený obklad nebo chladící gel. Velmi oblíbené jsou přípravky z aloe vera, které pokožku hydratují a sklidňují. Ideální je gel z čerstvě utrženého listu aloe, který se na místo nanese. Z přírodních prostředků můžete vyzkoušet také rozmačkaný list jitrocele, který používali už naše babičky. První pomocí se může stát také plátek cibule, který má mírně protizánětlivé vlastnosti. Zastavit svědění může i pár kapek tea tree oleje. Důležité je štípanec neškrábat kvůli případnému zanesení infekce. Komáry obecně přitahuje tmavá barva, proto v letních měsících noste volné světlé oblečení, které budavý hmyz odradí.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

chystá. Zpíval Karel Gott a na Českém rozhlasu Sever už František Janačík připravuje také další zprávy, které tu budou v 6 hodin. V děčínské zámecké zahradě vysadili původního potomka lidické hrušně. Víc už za chvíli.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Ve služební pistoli chybějí dva náboje a na oddělení inspektorky Candice Renoirové operuje generální inspekce. ČT2. Jaké otisky nechal největší český génius v Praze? Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art uvádí v přímém přenosu závěrečný koncert sezóny Karlovarského symfonického orchestru s událostmi v kultuře a dokumentem Karlovy Vary Sadové město v přestávce. Čtvrteční večer s Českou televizí.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V děčínské zámecké zahradě vysadili 51. potomka původní lidické hrušně. Dnešní zápas české fotbalové reprezentace můžou fanoušci v Česku sledovat na několika velkoplošných obrazovkách. Podmínky pro vládní zvyšování výdajů na schválený rámec rozpočtu by měly být podle Senátu přísnější. Dnes bude skoro jasno až polojasno, přehánky výjimečně, teploty překročí i 30 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech i ráno přeje František. Žáci základní školy Komenského vysadili v děčínské zámecké zahradě potomka původní lidické hrušně. Akci připravili ve spolupráci se spolkem Lidice. Strom pochází z hrušně, která přežila vyhlazení obce nacisty v roce 1942. Více řekl Antonín Nešpor ze spolku Lidice.
2: Ty výpěstky jsme začali dělat v roce 2012, kdy jsme se seznámili s panem doktorem Nenutilem, a ten je Sachova. A v tom Tachově mají genový sady. A tak vzniknul ta myšlenka toho, že to nebude jenom v genových sadech, ale že to můžeme vysadit někde jinde.
0: Fotbaloví fanoušci budou moci v některých městech sledovat na velkoplošných obrazovkách dnešní utkání Česko-Jihoafrická republika v mistrovství světa na fotbale. Druhý zápas skupiny začíná v 18 hodin středoevropského času. Projekce připravili třeba na Karlově náměstí v Kolíně nebo na několika místech v Praze a promítat se bude taky v Liberci. Na náměstí doktora Edvarda Beneše je před radnicí připravený celodenní program s aktivitami dětí, s koncertem nebo laser show. Informoval o tom náměstek primátora Adam Lenert z Hnutí ANO. Policisté v Kazachstánu ve spolupráci s českými kolegy odhalili mezinárodní gang, který obchodoval s nelegálně získanými osobními údaji. Skupina podle tamního ministerstva vnitra zneužívala citlivá data lidí z Kazachstánu a dalších středoasijských zemí. Policisté kvůli tomu provedli domovní prohlídky, mimo jiné v Almaty, v Astaně nebo v Ústí nad Labem. Zabavili přitom velké množství nosičů dat a hotovost. Gang měl podle policie pevnou strukturu, včetně koordinátorských nebo operátorských pracovních postů. Skupina se řídila podle ceníku, který určoval například jednorázové poplatky nebo předplatné za poskytování nelegálních služeb. Senátoři upravili změny rozpočtových pravidel, chtějí zpřísnit podmínky pro možnost vlády zvyšovat výdaje nad schválený rámec. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO se senátními úpravami nesouhlasí. Podle ní připravila minulá vláda rozpočtovou past pro tu současnou. Například Michal Canov z klubu Starostů a nezávislých varoval, že by změna rozpočtových pravidel podpořila zvyšování inflace.
3: To je tak strašně podceňovaný ten pojem inflace, naprosto šíleným způsobem. A takhle to hrozí, že to dopadne prostě příšerně. Všechny řeči o tom, jestli na to může jedna vláda, nebo druhá vláda, nebo třetí vláda, jsou zcela irrelevantní před tou skutečností, že pak na to doplatíme všichni.
0: Novelu zákona tak bude muset znovu projednat poslanecká sněmovna.
1: Počasí.
0: Dnes skoro jasno až polojasno, výjimečně oblačno a přehánky ojediněle a jen na horách. Teploty do 31 stupňů Celsia, na horách dnes do 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Podbořanech už je kvůli městským slavnostem uzavřený průjezd přes náměstí ulicí Hlubanská. Sledujte značení objížděk. Osobní doprava může přes ulici Kapitána Jaroše, nákladní doprava nad 3,5 tuny pak je navedena na Vrouteckou. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Bylo krátce po šesté, to byly zprávy s Františkem Janačíkem. Dobré ráno. Za chvilku další z kriminálních případů ze severu Čech. Víc než 2 měsíce zaměstnával policisty napříč několika okresy 31letý muž, který si udělal takovou téměř, dalo by se říct, pravidelnou živnost. O tom uslyšíte už za chvíli. A pak si dáme procházku, projdeme si zlatou stezku pod Házenburkem, kudy před námi kráčely české dějiny, křížem krajem, tu bude před 6:30. A teď už písničky, které nestárnou. Vaby Daněk nebo Radůza.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Mimi historky.
1: Víc než dva měsíce zaměstnával policisty napříč několika okresy 31letý muž, který si udělal z majetkové trestné činnosti v podstatě živnost. Nejdřív objížděl čerpací stanice v Ústeckém i Libereckém kraji, tankoval pohonné hmoty a odjížděl bez placení. Pak se zaměřil na kola zaparkovaných aut, která v nočních hodinách demontoval a odvážel pryč. Terčem se staly vozy ve Varnsdorfu, Rumburku, České Kamenici, Horním Podluží i dalších obcích Šluknovského výběžku. V některých případech měl navíc komplice. Jeho série skončila ve chvíli, kdy ho při pokusu o další krádež vyrušil majitel auta. Následoval pronásledování a zadržení policejní hlídkou. Muž už si za své počínání vyslechl rozsudek nepodmíněného trestu.
0: Krimi historky. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: Je právě 6:45, jaké máme počasí na severu Čech. Máme tu čtvrtek, 18. červen. No, tak hodně teplé ráno. Oblékat se moc nemusíte. 15 až 17 stupňů Celsia, bude se rychle oteplovat, protože podle předpovědi nás čeká tropický den. Bude skoro jasno až polojasno, někde výjimečně oblačno a na horách výjimečně přehánky, ale jinak nejvyšší denní teploty 28 až 31 stupňů.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Vědci z Ústecké univerzity sázejí v okolí lomu ČSA na Mostecku traviny, které jsou odolné vůči kontaminované nebo vyčerpané půdě. Konkrétně jde o trávu ozdobnici obrovskou. Jak může tato nepůvodní rostlina pomoci naší krajině? Nepřinese sázení invazního druhu víc škody než užitku? Na to se budeme ptát Josefa Trégla, proděkana pro vědu Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Mandraže na Českém rozhlasu Sever. Dobré ráno, za 10 minut už bude 6:30 a je na čase udělat si procházku křížem krajem.
1: Křížem krajem.
0: A nebude to ledajaká procházka, protože jste možná už slyšeli o zlaté stezce. Je to zlatá stezka pod Hasenburkem, pro turisty známá věc. Mimochodem, kdybyste procházeli někdy litoměřickým krajem a až daleko, daleko dál dozadu českým středohořím, tak vás prostě ta věž Hasenburg rozhodně nemine. S Evou Bucharovou si dneska projdeme část téhle zlaté stezky zemí hradu.
2: Ta se táhne dobrých 90 kilometrů od úštěku přes četné vrcholy. Mnohé z nich posloužily jako strategicky výhodné místo pro vybudování pevné tvrze. Nakonec končí u vodního hradu Budyně. Vybírám úsek, kde trasa přechází z Českého středohoří do úrodných rovin Dolního Poohří. Příjemná 10-kilometrová procházka po Červené vede ze stanice Třebenice město, kde je mimochodem moc pěkné muzeum českého granátu, kolem hradu Hasenburku do Libochovic. Na každém kroku nás provází pohled na dvě mohutné věže hradu Hasenburku, které jakoby spolu tančily, jak se mění.

Lenka Filipová dospívala a na Českém rozhlasu Sever už vás pomalu, ale jistě můžeme zvát ke zprávám. Blíží se 6:30 a ani čtvrteční vstávání se neobejde bez pravidelné porce informací, samozřejmě i od nás ze Severu. Obyvatelům Ústí nad Labem chodí podvodné SMSky, které informují o údajné pokutě za přestupek. Tak takovouhle věc, dejte si na ní pozor, za chvilku vám víc o ní řekne ve zprávách František Janačík. Počkejte si na ně.

0: Bylo půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Bývalí hokejoví reprezentanti a klubové legendy Jiří Šlégr a Robert Kysela se stali novými majiteli extraligového hokejového klubu v Litvínově. Od společnosti Orlen Unipetrol odkoupili všech téměř 71% akcií. Více ve zprávách v 7 hodin. V sousedství nemocnice ve Frýdlantu se chystá stavba nové výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou službu. Objekt má mít mimo jiné přímé napojení na silnici 1/13. Do výběrového řízení se přihlásilo 9 firem. Obyvatelům Ústí nad Labem chodí podvodné SMSky informující o údajné pokutě za přestupek. Podle mluvčí magistrátu Štěpánky Svobodové, úřad v posledních dnech zaznamenal zvýšený počet dotazů od lidí, kteří takovou zprávu dostali. Česko by mohlo mít nový významný Den orla, schválil to Senát. Zavedení významného dne, který by připomínal tuto tělovýchovnou organizaci, požadovali lidovci. Den orla by měl připadat na 28. srpna. Jde o senátní návrh, předlohu teď dostane k projednání sněmovna. Slovenští vládní poslanci neprosadili návrh na prodloužení volebního období parlamentu a také orgánů samospráv o jeden rok. Národní rada nepřijala ani možnost vypsání předčasných parlamentních voleb na základě úspěšného referenda. Dnes bude skoro jasno až polojasno, výjimečně oblačno, přehánky jen ojediněle a na horách. Teploty od 28 do 31 stupňů, na horách dnes do 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 1/30 staví silničáři mezi Chlumcem a Ústím nad Labem okružní křižovatku. V místě je kyvadlový provoz řízený buď semafory nebo pracovníky stavby a v dopravních špičkách čekejte zdržení a další kolony. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Zprávy o půl sedmé od Františka Janačíka jste slyšeli. Pěkné ráno. Za chvilku si řekneme, co přinese dnešní den na severu Čech. Připomínám, že máme čtvrtek 18. června. A v našem seriálu a příbězích měst a obcí tady u nás z Ústeckého kraje dneska najdeme cestu do Městyse, který najdete asi 3,5 kilometru od Loun, tedy do Cítoli. Teď už ale písničky, které nestárnou, Valdemar Matuška nebo Petr Novák.

0: Valdemar Matuška a na Českém rozhlasu Sever si 6:45 můžeme prozradit, co přinese dnešní den tady u nás na severu Čech. Začneme dobrou zprávou pro fanoušky fotbalu. V Mostě se od 18 hodin, stejně jako na spoustě dalších míst, ale tady na jezeře Most, uskuteční veřejné promítání utkání mistrovství světa, takže se můžete podívat na zápas s Jihoafrickou republikou a ještě se u toho klidně vykoupat, když se náhodou zeleném trávníku nebude nic velkého dít. Ve Varnsdorfu zavítá k rybníku Mašíňák Mezinárodní festival Tanec Praha. Od 19 hodin je na programu představení Mizu, které propojuje současný tanec, nový cirkus a loutkářství. V Růžové pokračuje třídenní rockfest Růžová 2026, takže koncerty i doprovodný program vlastně i po celý víkend. A v Ústí nad Labem vrcholí ve sportovním centru Sluneta 56. ročník Grand Prix města Ústí nad Labem boxu, tradiční turnaj a jedna z nejvýznamnějších akcí olympijského boxu v České republice. Můžete jít fandit.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin 48 minut si teď budeme povídat o počasí. Na telefonu je Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. Dobré ráno také vám.
1: Dobré ráno.
0: Máme docela teplo takhle ráno. Vidíte, povídejte, jaká je aktuální situace.
1: Ty teploty se nám pohybují teď opravdu od 15 až do 19 stupňů Celsia, takže na to, že máme před 7 hodinou, tak teploty jsou opravdu celkem vysoko, nezvykle za ty poslední dny, takže dneska nejteplejší ráno a očekáváme takový klasický chod v oblačnosti, což znamená, že teď po ránu máme jasno, skoro jasno a během dne očekáváme polojasno, maximálně do oblačna a přehánky očekáváme pouze jenom výjimečně a to na horách, na ostatním území, dneska určitě bez srážek.
0: Pojďme k té předpovědi. Co říkáte na ten tropický ráz počasí? Vydrží nám nějakou dobu?
1: Tak opravdu nám začíná proudit k nám teplý, velmi teplý vzduch od jihozápadu, což bude znamenat, že minimálně do té neděle pondělního dne očekáváme tropické hodnoty a nejtepleji bude během sobotního dne, kdy ty maxima v Ústeckém kraji leckde mohou přesahovat i 35 stupňů Celsia. Tak je už vydaná výstraha. Co se týče teplot na páteční den a hlavně na ten sobotní den, jak už jsem přes chvíličku zmiňovala, tedy v pátek zítra 31 až 34 a v sobotu až na řadě míst až kolem 34-35 stupňů Celsia. Vypadá to ale v sobotu, že se v Ústeckém kraji objeví taky četné přehánky anebo bouřky a to budou klasické bouřky z tepla.
0: Říká Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu. No tak to budeme muset nějak vydržet, to vedro, když nám ho z jeho západu poslali. Díky za předpověď a přeju hezký den, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.

0: na čase být.
1: Dobrý kafe nabídla Lucie Bílá a my nabídneme procházku, tentokrát po Cítolibech, protože je tu další díl našeho seriálu o městech a obcích v Ústeckém kraji. A kdybyste Cítoliby hledali, musíte vyrazit asi 3,5 kilometru od města Louny. Právě tam vychází Alena Škraňková.
2: Příběhy severočeských měst a obcí.
3: Městy z Cítoliby najdete asi 3,5 kilometru od města Louny. Na městských stránkách si můžeme přečíst, že písemné záznamy z roku 1325 se o Cítolibech zmiňují jako o vesnici patřící králi. Tím králem byl Jan Lucemburský. Od konce 14. století patřila většina vesnice šlechtickému rodu Koldiců. Postavili v obci renesanční zámek, zřídili faru, školu a udělali z ní centrum panství. Na městy zbyly Cítoliby povýšeny v roce 1879. Zámek Cítoliby byl postaven v roce 1665 na místě starší tvrze. Současná podoba je výsledkem několika přestaveb z 18. století. Mohlo by vás zajímat, že v roce 1813 byl na zámku zřízený lazaret pro raněné vojáky z bitvy u Chlumce na Ústecku. Zámek je od roku 1958 chráněný jako kulturní památka. Památkově chráněná je také vodárenská věž, která sloužila jako čerpací stanice pro potřeby zámeckého vodovodu. V přízemí stavby bylo vodní kolo, které pohánělo pumpu a ta čerpala vodu do nádrže v horním patře a dále do zámku. V 80. letech 19. století byla věž přestavěna tak, aby sloužila k bydlení. Dnes je v soukromém vlastnictví.
2: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.
1: A za chvilku už další aktuální zprávy, které pro vás chystá František Janačík. Na 7. hodinu dozvíte se třeba to, že většinovými vlastníky HC Litvínov se stali bývalí hokejisté. Podrobnosti ve zprávách.

0: Kovačiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Veřejné projednání těžby lithia na Cínovci se v Dubí na Teplicku protáhlo do noci. I většinovými vlastníky HC Litvínov se stala společnost Hokej Litvínov, akciová společnost vlastněná Jiřím Šlégrem a Robertem Kyselou. Senátoři upravili změny rozpočtových pravidel, které předložila ministryně financí. Dnes skoro jasno až polojasno, přehánky výjimečně, teploty dosáhnou i 31 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech, i ráno přeje František Janačík. Stovky lidí přišly včera, tedy ve středu, na veřejné projednání těžby lithia na Cínovci v Krušných horách. V Dubí na Teplicku ho zorganizovalo Ministerstvo životního prostředí, které bude k těžbě vydávat stanovisko. Hlubinnou těžbu připravuje společnost Geomet. Projekt teď prochází posuzováním vlivu na životní prostředí.
4: Dubí, kam patří i Cínovec, poslalo podle starosty Jiřího Kašpara z ODS přes 70 požadavků.
5: Jeden z těch aspektů tak je samozřejmě ta doprava přes tu hlavní ulici Ruská.
4: Opatření, která mají zmírnit dopady na životní prostředí, představili zástupci Geometu, Severočeských dolů a zpracovatel posudku Daniel Bubák. Ten uvedl, že jich je přes 80.
5: Mohla by se stávat nějaký podklad pro vaši práci zpracovatele.
4: Veřejné projednávání se protáhlo dlouho do noci. Z Dubí Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Většinovým vlastníkem hokejového klubu v Litvínově se stala společnost Hokej Litvínov, akciová společnost, založená Jiřím Šlégrem a Robertem Kyselou. Dosavadní většinový majitel Orlen Unipetrol na ní převedl všechny své akcie, podíl ve výši 70,95%. Klub o tom informoval na středeční tiskové konferenci s tím, že firma Orlen bude dál v klubu působit v příštích 3 letech v pozici hlavního partnera. Dalšími akcionáři jsou stále město Litvínov a sportovní spolek HC Litvínov, které drží podíly ve výši 22,7%. Další informace přidáme v našem vysílání ještě před 7:30. Podmínky pro vládní zvyšování výdajů. Nadschválený rozpočet by měly být přísnější, rozhodli o tom senátoři. Senát upravil novelu o veřejných rozpočtech, kterou bude muset znovu projednávat poslanecká sněmovna. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO ale připravila minulá vláda pro tu současnou rozpočtovou past.
6: Evropské komisi se totiž zavázala, že v roce 2027 bude naše země hospodařit se schodkem státní rozpočtu zhruba ve výši 150 miliard korun. Zároveň nám ale sama na letošní rok nechala schodek kolem 300 miliard.
2: Senátoři chtějí v novele například posílit parlamentní dohled nad vládními výdaji nebo omezit snahu vlády nezapočítávat část výdajů do celkového schodku. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů dnes ve Vrchlabí jmenuje nového ředitele správy Krkonošského národního parku. Do března ho vedl Robin Bénish, toho ale ministr odvolal. Původně rezort očekával, že se nový ředitel ujme funkce počátkem května. Výběrové řízení se ale prodloužilo. Do nejužšího výběru nakonec postoupili 3 finalisté. Jméno vítěze rezort před jmenováním neprozradil.
3: Počasí.
2: Dnes je skoro jasno až polojasno, výjimečně oblačno a přehánky jen ojediněle na horách. Teploty od 28 do 31 stupňů, na horách dnes do 26 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Podbořanech je kvůli městským slavnostem už uzavřený průjezd přes náměstí ulicí Hlubanská. Sledujte objížďky, osobní doprava může přes ulici Kapitána Jaroše, nákladní doprava nad 3,5 tuny je odkláněna přes ulici Vroutecká. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Dobré ráno, zprávy v 7 od Františka Janačíka a Český rozhlas Sever. Pokračujeme dál, za chvilku víc o dnešním datu, máme čtvrtek 18. června a tak otevřeme kalendárium s Petrem Jungmanem. Už jste slyšeli ve zprávách o tom, že extraligový hokejový klub z Litvínova má nového majitele. Patří klubovým legendám Šlégrovi a Kyselovi a podrobnější reportáž o tom uslyšíte před 7:30. Teď už ale písničky, které nestárnou Václav Necká nebo Věra Špinarová.
3: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Doktor Dandydam, Václav Neckář. 7:50. Dobré ráno. Pokud vstáváte společně s námi, je čas podívat se do kalendáře. 18. červen, dneska máme čtvrtek a Petr Jungmann pátral po zajímavých výročích.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can. Dobrý den, je tady čtvrtek, 18. června a svátek má milý nebo milovaný nositelé jihoslovanského jména Milan. Tady je Petr Jungmann. 20 dní čekali českoslovenští parašutisté z výsadku Anthropoid v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v Reslově ulici v Praze na záchranu nebo na smrt. 18. června 1942 se přihnalo 800 německých vojáků. Sedm výsadkářů v čele s Janem Kubišem a Josefem Gabčíkem, kteří provedli útok na Reinharda Heydricha, statečně bojovalo 7 hodin až do posledního dechu. První obyvatelé pražského jižního města převzali dekrety na byty před 50 lety v roce 1976. Jednalo se o ještě nedokončené panelové domy v dnešní Hvězdoslavově ulici. Do bytů se nastěhovali o několik měsíců později v září. Jižní město je největší sídliště v zemi. Žije tady asi 80 tisíc lidí a na počet obyvatel by bylo 11. největším městem České republiky. Neviditelný americký bombardér Lockheed F-117 Nighthawk vzlétl k prvnímu letu před 45 lety v roce 1981. První díl americké filmové akční série Rychle a zběsile měl svou světovou premiéru před 25 lety v roce 2001. Let's go for a little ride. Vin Diesel, Paul Walker a Michelle Rodriguez to tehdy rozjeli s plynem na podlaze. Dnes má tato řada 10 filmů a jeden spin-off Hobbs and Shaw. Narodil se jako František Moravec, ale babička mu říkala Fanánku. Měl rád Lou Reeda a Ninu Hagen a tak všechna jména spojil v jedno Lou Fanánek Hagen. Dneska je mu 60, tak všechno nejlepší a vám všem pěkný den.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin a 16 minut, aktuální počasí na severu Čech 15 až 18 stupňů Celsia, ranní teploty, takže to už samozřejmě předznamenává to, že nás čeká pěkné vedro. Na radaru žádné srážky a podle předpovědi bude jasno až polojasno, během dne nějaká výjimečná oblačnost a hlavně na horách se výjimečně může objevit přeháňka. Ale nejvyšší denní teploty už opravdu stoupají nahoru 28 až 31 stupňů čtvrtek a v těch následujících dnech se ještě bude opravdu přitápět pod kotlem.
2: Přijďte se podívat, jak pracují hasiči, záchranáři a policisti a jak se u toho dělá rozhlas. V sobotu 20. června se na letišti v Ústí nad Labem odehraje den s integrovaným záchranným systémem. Čeká vás den plný praktických ukázek, zásahová auta, vrtulník a samozřejmě profesionálové v uniformách. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 20. června odpoledne nashledanou v Ústí na letišti.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Eva Farná zpívala na Českém rozhlasu Sever. My teď míříme do Litvínova. Zpráva pro hokejové fanoušky. Legendy hokejového oddílu Litvínova Jiří Šléger a Robert Kysela se stali novými vlastníky extraligového klubu. Slavní odchovanci odkoupili všech téměř 71% akcií od společnosti Orlen Unipetrol. Ta zůstane generálním partnerem, když klubu v následujících 3 letech zaplatí dohromady 120 milionů korun.
1: Góly už nestřílejí, přesto právě parta bývalých spolužáků ze třídy a spoluhráčů z týmu sehrála při záchraně nejvyšší soutěže v Litvínově zásadní roli. Při zmínce o kamarádství přepadly Jiřího Šlégra na tiskové konferenci emoce.
2: To je něco, kdy jsme se rozhodli společně vlastně ten klub převzít. Ale my jsme se rozhodli už, když jsme byli malí a vlastně jsme přišli na tenhle zimní stadion. Ty první krůčky od začátku nás spojovaly. A jsem strašně rád, že bez váhání jsme se semkli a šli jsme za tím jedním cílem. Tak jako jsme to dělali na ledě, tak jsme to udělali i tady.
1: Poděkoval Šlégr Robertu Mrajchlovi a Langovi nebo Martinu Ručinskému. Jednání o odkupu klubu se táhla rok a nebyla podle něj jednoduchá.
3: Já věčný optimista, už jsem to neviděl úplně tak, že to dopadne a nakonec se nám povedlo najít společnou řeč a prostě, když si vzpomenu, kolik práce zatím je,

0: jako nejsou. Jo. Takže já si myslím, že samozřejmě my s Jirkou budeme určitě hledat i v té akcionářské struktuře možnost to, co se nepovedlo, to, o čem se mluvilo loni v létě, že se bude hledat nějaký boháč.
1: Nastínil plány Robert Kysela. Společně se Schlägerem se setkali s desítkami miliardářů. Jednání ale nedopadla.
2: Musíme udělat krok jedna, a to je stabilizovat ten klub, ukázat, že jsme sem nepřišli se tady jenom účastnit, ale že chceme opravdu ten klub posouvat především na té úrovni mládeže. Pak ten zimní stadion a marketing, zázemí pro fanoušky, to prostě s tím všechno souvisí a pokud ukážeme, že tu cestu chceme jít a jdeme, tak si dovedu představit, že tím někoho můžeme oslovit a třeba se vrátí zpátky ke stolu vyjednávat.
1: Řekl Jiří Schläger. Z Litvínova David Kalvás, Český rozhlas.

4 minuty chybí do půl osmé a to je také čas pro zprávy, které pro vás bude mít František Janačík. A co se dozvíte? Tak třeba to, že horské hotely a penziony v Jizerských horách a Krkonoších mají na letní prázdniny stále volné pokoje. I to ve zprávách v půl osmé.

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Radnice v Lovosicích v pátek spustí nový přívoz mezi Píšťany a Lovosicemi. Radnice nechala procesující vyrobit novou dvoumotorovou loď, která nese název Agnes. Meteorologové na severu Čech varují před vysokými teplotami. Výstraha bude platit od páteční 11. hodiny dopoledne. V pásu od Žatecka přes Litoměřicko po Českolipsko mohou teploty v pátek přesáhnout 31 stupňů a v sobotu dokonce i víc než 34 stupňů Celsia. Horské hotely a penziony v Jizerských horách a Krkonoších mají na letní prázdniny stále volné pokoje. Zhruba polovina termínů ještě není obsazená. Podle zjištění Českého rozhlasu turisté s rezervací čekají do poslední chvíle. Zaměstnanci Českého rozhlasu a České televize budou v pondělí stávkovat. Do protestů se jich zapojí stovky. Chtějí dát najevo nesouhlas s vládním plánem na zrušení poplatků. Pondělní stávka se projeví ve vysílání televize i rozhlasu. Výjimkou budou dětské stanice anebo zpravodajství. V Brně zítra startuje mistrovství světa silničních motocyklů. Do města už přijíždí první fanoušci. Na velký nápor se připravuje dopravní podnik, nasadí mimořádné tramvajové linky a k závodnímu okruhu lidi bezplatně sveze kyvadlová autobusová doprava. Dnes skoro jasno nebo polojasno, výjimečně oblačno, přehánky jen ojediněle na horách, teploty dnes přes den i do 31 stupňů Celsia ve stínu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na výjezdu z Litoměřic ulicí Žitenická se srazila dvě osobní auta. V Ústí nad Labem čekejte omezení na severní terase. Kvůli opravám jsou částečně uzavřené ulice Krušnohorská a sociální péče i podél Masarykovy nemocnice. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy o půl osmé od Františka Janačíka. My se za chvilku vrátíme ke včerejšímu. Dáme řeč. Velmi zajímavé téma. Probírali jsme cesty autem po Evropě. No a pak se podíváme do zámecké zahrady v Děčíně. Tam roste potomek hrušně, která přežila nacistické vyhlazení lidic. A víc si o tom řekneme před 8 hodinou. Teď už ale písničky, které nestárnou, zaspívají nám Miroš Birka, nebo právě teď.

0: 9 minut po půl osmé, to byl Miroslav Žbirka. I včera jsme dali řeč po 9. hodině se Zdeňkem Lukeslem. A včera bylo moc zajímavé, takové až prázdninové téma. Probírali jsme cesty autem po Evropě. A ozvala se také Jiřina z Roudnice nad Labem, která zavzpomínala na dobrodružný výlet v 90. letech do Řecka.
1: V 92. roce, to bylo těsně po revoluci, nám bylo nějakých 37, tak jsme si řekli, že projedeme Evropu.
2: Ano.
1: Naložili jsme malé děti a jeli jsme autem do Řecka. Jeli jsme vlastně Maďarsko, část Chorvatska, Srbsko, Makedonii, Řecko, nebyly telefony ještě s kamarádama, jsme jeli Spartou. A byl to teda dobrodružný zážitek velice, protože ani navigace nic nebylo. A můžu vám říct, že na makedonských hranicích na nás vytáhli samopaly, protože potřebovali úplatek, že jo, samozřejmě nějaký pivo, něco. 3 dny jsme to jeli, vždycky jsme si dali nějaký kemp, tam jsme se jako s partou sešli, přespali a pokračovali jsme dál.
2: Tak to je určitě.
1: A spali jsme tam pod stanama na pláži, tam ještě v tom Řecku se směl rozdělávat na pláži, oheň tam Řekové pekly ryby a všechno. Bylo to dobrozružný.
0: I dnes po 9. samozřejmě dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem a dneska v našem slovníku slunce a léto zůstane, protože probereme opalování. Tak po 9.

0: počasí.
1: Za 2 minuty bude 7:45. Máme tu opravdu teplé ráno, teploty už leckde přesahují 20 stupňů Celsia a budou ještě stoupat, protože předpověď mluví o tom, že nám začínají tropické dny, i dnes jasno až polojasno. Na horách se výjimečně může objevit nějaká ta přeháňka, ale jinak nejvyšší denní teploty 28 až 31 stupňů.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Krištof na Českém rozhlasu Sever a její plán. My se teď podíváme společně do děčínské zámecké zahrady. Tam totiž vysadili potomka původní lidické hrušně. Výsadby se ujali žáci základní školy Komenského ve spolupráci se spolkem Lidice. Organizátoři akci spojili i s historickou vazbou mezi Děčínem a Lidicemi. Připomněli příběh Jindřišky Novákové, která část dětství prožila právě v Děčíně a po atentátu na Reinharda Heydricha pomáhala parašutistům.
1: Matka týhletý hrušně stojí v Lidicích od roku 1940 přibližně a její historie v tom, že ona si pamatuje.
2: Antonín Nešpor ze spolku Lidice mi popisuje historii původní hrušně.
1: Všechny ostatní ovocní stromy uprostřed obce a v zahradách, ty všechno vytrhali, vykořenili a vyhodili pryč. Tohle to byl klacíček, který tam nechali, jenomže ona příští rok už nasadila a to už vlastně Lidice byly srovnaný se zemí, už se tam pásly jenom ovce a v roce 45 už měla výšku 3,5 metru.
2: Její osud nakonec inspiroval vznik další iniciativy.
1: Ty výpěstky jsme začali dělat v roce 2012, kdy jsme se seznámili s panem doktorem Nenutilem a ten je Tachova. A v tom Tachově mají genový sady. A on řekl, že si by si nemohl u té hrušně udělat roub, že by si ho rádi v těch genových sadech zasadili. A tak vzniknul ta myšlenka toho, že to nebude jenom v genových sadech, ale že to můžeme vysadit někde jinde.
2: S nápadem hrušeň vysadit v zámecké zahradě přišla učitelka Michaela Křivohlavá.
3: Mě to napadlo už před lety, kdy jsem slyšela ve vysílání Českého rozhlasu reportáž o sázení lidické hrušně. Ale nějak na to pořád nebyla příležitost. A teď, když mám 9. ročník, my jsme v průběhu celé té 9. třídy měli projekt, který byl zaměřený na 20. století. A v podstatě ta lidická hrušeň vyplynula jako takový krásný závěr roku i pro ty deváťáky, že zasadí něco, co tady po nich zůstane.
2: Výsadbou v Děčíně přibyl v pořadí 51. potomek původní lidické hrušně. Z Děčína Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

7 hodin a 52 minut na Českém rozhlasu Sever. Už se chystají další aktuální zprávy, které pro vás bude mít František Janačík přesně v 8 hodin. Dozvíte se třeba to, že nová základna pro záchrannou službu ve Frýdlantu bude o 18 milionů levnější. Víc tedy v 8 ve zprávách.

Přijďte si užít výjimečný večer do zahrady Českého rozhlasu Sever. V sobotu 20. června od 19 hodin rozezní areál palácové vily Karla Friedricha Wolfruma v Ústí nad Labem skupina The Boom Beatles Revival Band and Orchestra. Čeká vás 3hodinový koncert největších hitů i méně známých skladeb legendárních Beatles za doprovodu více než 30členného orchestru. Jako host vystoupí také skupina Skart s Vojtěchem Bergmanem. Těšíme se na vás v zahradě Českého rozhlasu Sever.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Obyvatelé města Ústí nad Labem dostávají podvodné zprávy o pokutách za přestupky. Nová základna pro záchrannou službu ve Frýlantu bude levnější o 18 milionů korun. Vláda chce zpřísnit podmínky pro prodej látky kratom. Přes den skoro jasno až polojasno, přeháňky výjimečně, teploty dosáhnou i 31 stupňů Celsia ve stínu. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Obyvatelům Ústí nad Labem začaly chodit podvodné SMSky informující o údajné pokutě za přestupek. Odbor přestupkových agent podle mluvčí magistrátu Štěpánky Svobodové v posledních dnech zaznamenal zvýšený počet dotazů od lidí, kteří takovou zprávu obdrželi. Součástí zprávy je také odkaz, prostřednictvím kterého mají příjemci pokutu uhradit. Zprávy se vydávají za oficiální výzvu k zaplacení pokuty a mají z příjemců vylákat osobní anebo platební údaje. V sousedství nemocnice ve Frýdlantu bude nová výjezdová základna pro zdravotnickou záchrannou službu. Objekt bude mít přímé napojení na silnici 1/13. Do výběrového řízení se přihlásilo 9 stavebních firem. Díky tomu se také podařilo snížit předpokládanou cenu zakázky, říká náměstek hejtmana Jiří Ulver ze starostů pro Liberecký kraj.
2: Ta základna se vysoutěžila o 18 milionů bez DPH nižší cenou. Konkrétně to vyhrála firma Baustadt Liberce za 89 milionů. Prostory budou sloužit pro 35 zaměstnanců výjezdové služby a stavba by měla být hotová za 450 dnů.
0: Kratom by mohl být dražší a také hůře dostupný. Navrhla to vláda s tím, že chce zabránit ilegálnímu šíření. Podle návrhu by si tuto psychomodulační látku mohli koupit lidé až od 21 let a nebylo by možné ji prodávat přes internet. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Kratom by taky mohl podražit. Vláda u něho chce zavést spotřební daň a zvýšit DPH. Návrh teď vláda pošle do zkráceného připomínkového řízení. Podle plánů koalice by mohl zákon platit od ledna příštího roku. Německo vrátilo Polsku prsten krále Zigmunda Starého a rukopis středověké oslavné písně Gaudemater Polonia. Obě památky ukradli Němci za druhé světové války. Během té doby Polsko podle vládních dat přišlo odhadem o více než 500 000 uměleckých děl za přibližně 220 miliard korun.
3: Gaudemater Polonia, tedy Raduj se, Matko Polsko, je jedním z nejstarších polských náboženských lirických děl. Hymna v minulosti doprovázela rytířská tažení i národní oslavy. Rukopis, který se nyní vrací do Polska, ukradli Němci za druhé světové války z Plocku. O jeho navrácení informoval na sociálních sítích polský ministr zahraničí Radoslav Sikorský, a to v den 35. výročí podepsání smlouvy o dobrém polsko-německém sousedství.
4: Nech žijou polští bohaterovi.
3: Ten samý den před německým velvyslanectvím ve Varšavě protestovali podporovatelé hnutí ochrany hranic. Vadil jim úterní zásah německé policie proti skupině Poláků, kteří v Berlíně chtěli uskutečnit nepovolenou demonstraci u památníku polských obětí druhé světové války. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes skoro jasno až polojasno, výjimečně oblačno, přeháňky jen ojediněle a hlavně na horách. Teploty od 28 do 31 stupňů Celsia. Na horách počítejte s teplotami do 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pro těžkou nákladní dopravu je v Ústí nad Labem stále uzavřená ulice Hlavní. Ta slouží jako objízdná trasa uzavřené výpadovky 1/62 na Děčín. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, zprávy v 8 od Františka Janačíka. Za chvilku společně s Českým rozhlasem Sever, abychom se trošku ochladili, budeme zkoumat sněhovou vločku. Ano, otevřeme opět učebnice, abychom zjistili, co v nich nebylo. Jako dobrovolný strážce chrání přírodu v Českém Švýcarsku, jako podnikatel dává lidem práci. Filip Molčan je mezi aktéry pozitivní proměny Ústeckého kraje a my si ho představíme před 8:30. Teď už ovšem písničky, které nestárnou. Helena Vondráčková nebo Činasky.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 8 hodin a 11 minut a teď na Českém rozhlasu Sever otevřeme učebnice a budeme zkoumat sněhovou vločku. Ono se to dneska hodí. Má být vedro, tak se aspoň trochu ochladíme. Tajemství odhalí Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že zkoumání sněhových vloček zajímalo už německého matematika a astronoma Johannese Keplera? Dokonce o nich v roce 1611 napsal pojednání. O čtvrtstoletí později je pozoroval také francouzský fyzik René Descartes. Sněhová vločka, vědecky nazývaná ledový dendrit, je fascinujícím důkazem geometrické preciznosti přírody. Tyto ledové květy vznikají v atmosféře při specifických teplotách, které určují jejich výslednou podobu. Od klasických šestiúhelníků až po vzácné trojúhelníkové krystaly vznikající při minus 2 stupních Celsia. Ačkoliv se dlouho tradovalo, že nenajdete dvě identické vločky, fyzikálně to vyloučené není, i když pravděpodobnost shody je mizivá. Sněhové vločky jsou maličké zázraky nekonečné krásy, řekl Wilson Alvin Bentley, zvaný Vločka. Tento pán v roce 1885 jako první na světě zachytil krystal na fotografii pomocí mikroskopu a fotoaparátu. Bentley vločky chytal na černý samet, zdokumentoval jich přes 5000 a potvrdil jejich unikátní symetrii. Tato souměrnost je výsledkem stejných fyzikálních podmínek, které na vločku během jejího růstu působí.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Dnešní předpověď počasí by se dala vlastně shrnout do jednoho slova vedro, a nebude to jenom dneska. Každopádně teď už teploty leckde okolo 20 stupňů Celsia, čekáme skoro jasno až polojasno, na horách možná výjimečně přehánka. Nejvyšší denní teploty 28 až 31.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Vědci z Ústecké univerzity sázejí v okolí lomu ČSA na Mostecku traviny, které jsou odolné vůči kontaminované nebo vyčerpané půdě. Konkrétně jde o trávu ozdobnici obrovskou. Jak může tato nepůvodní rostlina pomoci naší krajině? Nepřinese sázení invazního druhu víc škody než užitku? Na to se budeme ptát Josefa Trégla, proděkana pro vědu Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude zpěvák Marian Vojtko.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio.

0: 9 minut chybí do 8:30 a na Českém rozhlasu Sever si už teď můžeme udělat malý výlet. Vědci z Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně zařadili do projektu Mozaika proměn regionu aktivity Filipa Molčana z Děčína. On je aktivní v oblasti ochrany přírody, často oceňovaný jeho společenský přínos v inovačních technologiích a jeho firma Good Sailors vznikla před 25 lety a zaměstnává téměř výhradně lidi s handicapem.
1: Ta firma je prostě rodinná, otevřená, je to prostě něco jako vracet se každé ráno jako za druhou rodinou.
2: Říká Miroslav Neliba. Vy máte handicap, to znamená, že se špatně hýbete a manuální činnost někde v nějaké firmě by vám mohla dělat potíž.
1: Mám dětskou mozkovou obrnu. Především záda mám citlivý, v stabilní pozice, fyzicky namáhavý, jako přinášení věcí pro mě by byl problém. V Good Sailors zpravidla často telefonuju, takže při telefonování chodím, tím kompenzuju to sedavý zaměstnání. Jsem administrativní pracovník, takže veškerá fakturace, prostě smlouvy, předávací protokoly, archivace.
3: Mně přijde vlastně trochu málo od jak živa podnikat jenom pro peníze. Já si myslím, že každý

0: tak jsme vlastně postupně začali objevovat, že některé handicapy se v některých případech dají otočit jako nějaká opravdu výhoda. Takže dám příklad, lidé třeba s poruchou autistického spektra jsou často skvělí na matematiku, algoritmy, vývoj aplikací, lidi s kompulzivně obsedantní poruchou osobnosti jsou skvělí třeba na testování softwaru a podobné věci.
1: Ten slogan Smysluplná práce pro handicapované a celkově ta idea, že zákazník by měl platit, protože tu službu skutečně potřebuje, je důležitá, protože o to se odvíjí sebehodnota handicapovaných zaměstnanců, kteří nechtějí být jenom podporováni a tolerováni na uměle vytvořené pracovní pozici, ale chtějí skutečně vytvářet hodnoty.
2: Za společenský přínos má firma řadu ocenění v soutěžích podnikatelů, ale také například cenu hejtmana Ústeckého kraje. Z Děčína Robin Rerich, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

To byl Jaromír Nohavica a já už vám zvuk ke zprávám, protože se blíží 8:30. František Janačík vám řekne třeba to, že do Kamenického Šenova dneska dorazí nejlepší mladí čeští sklářský výtvarníci. Víc tedy ve zprávách 8:30.

0: Bylo půl deváté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Edmundova soutěska v Hřensku se dnes otevírá návštěvníkům. Informovalo o tom město. Spuštění oblíbené turistické atrakce se protáhlo kvůli nestabilním skalním blokům a potřebné sanaci svahu nad řekou Kamenicí. Stovky lidí přišly ve středu na veřejné projednávání budoucího těžby lithia na Cínovci v Krušných horách. V Dubí na Teplicku ho zorganizovalo Ministerstvo životního prostředí, které bude k těžbě vydávat stanovisko. Hlubinnou těžbu připravuje společnost Geomet. Další informace uslyšíte ještě před 9. hodinou. Nejlepší mladí čeští sklářští výtvarníci dnes dorazí do kamenického Šenova. V 19 hodin tam začíná čtyřdenní dětské sklářské sympozium. 14 mladých umělců vybrala Střední umělecko-průmyslová škola sklářská loni na základě soutěže. Do funkce ombudsmanky dnes nastupuje Eva Kostolanská, dosavadní právnička kanceláře veřejného ochránce práv. Poslanci ji zvolili už 5. června. Na postu nahradí Stanislava Křečka, který byl ombudsmanem od roku 2020. Dnes uplyne 84 let od boje československých parašutistů v chrámu Cyrila a Metoděje v Praze. 7 vojáků se tehdy několik hodin bránilo 100-násobné německé přesile jen pistolemi. Jejich památku dnes v 10 hodin uctí lidé v chrámu. Dnes je skoro jasno až polojasno, výjimečně oblačno, přehánky jen ojediněle na horách, k večeru bude už jenom jasno. Teploty dnes ve stínu i do 31 stupňů Celsia, na horách do 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 1/30 na úseku silničáři staví mezi Chlumcem a Ústím nad Labem okružní křižovatku. V místě je kyvadlový provoz řízený buď semafory nebo pracovníky stavby. Čekejte tam zdržení a místy i další kolony. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: František Janačík vám přinesl zprávy v 8:30. A co přinese dnešní den na severu Čech, si řekneme už za malou chvíli. Ve zprávách jste slyšeli i o tom, že stovky lidí přišly na veřejné projednání možné těžby lithia na Cínovci v Krušných horách. Jak to tam vypadalo, i o tom uslyšíte před 9. hodinou z našeho vysílání. Teď už ovšem písničky, které nestárnou, takže vám zahrají a zaspívají Vladimír Mišík nebo právě teď.

0: Za 5 minut bude 8:45, co přinese čtvrtek tady u nás na severu Čech. Tak hlavně tedy tropické teploty, ale o tom až za chvíli. Teď do Mostu v 18 hodin, pokud jste fanoušci fotbalu, tak se tam můžete jít podívat na veřejné promítání mistrovství světa ve fotbale, na zápas našich s Jihoafrickou republikou. Vemte si plavky, teplo bude, takže to můžete i spojit s příjemným koupáním. Ve Varnsdorfu u rybníka Mašňák proběhne mezinárodní festival Tanec Praha s představením Mizu, což spojuje současný tanec, nový cirkus a loukářství. V Růžové pokračuje třídenní Rockfest Růžová 2026 a vlastně bude pokračovat i celý víkend. A v Ústí nad Labem je stále ve sportovním centru Sluneta 650. ročník Grand Prix města Ústí nad Labem boxu. Tradiční turnaje je jedna z nejvýznamnějších akcí olympijského boxu v České republice.
1: Český rozhlas Sever, rádio vaš.

0: počasí.
1: Je právě 8:45, počasí se dá shrnout jedním slovem, tedy vedro. No, teploty už teď okolo 20 stupňů Celsia a předpověď mluví o tom, že bude skoro jasno až polojasno, jenom na horách výjimečně přeháňka a nejvyšší denní teploty 28 až 31 a to se ještě bude samozřejmě sledem k pátku a k sobotě zvyšovat, kdy může být až 35 stupňů.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Míříme na sever Čech, tentokrát do Cínovce v Krušných horách. Tam, jak asi víte, se ukrývá ložisko litia. To je surovina, která je teď potřeba pro výrobu moderních baterií. Společnost Geomet tam připravuje hlubinnou těžbu a projekt teď prochází posuzováním vlivů na životní prostředí. A lidi mohli ještě včera podat ústní připomínky na veřejném projednání v Dubí na Teplicku. Zaplnili sál v tamním lidovém domě a my jsme byli u toho.
2: Nesouhlasím s těžbou litia tady na Cínovci, samozřejmě. Když jsem si zjistil nějaký detailnější informace k tomuhle tomu projektu, který z začátku vypadal, že by měl být přínos pro přírodu a pro nějakou elektromobilitu, tak se ukázalo, že to je spíš rabování přírody.
3: Josef Fassmann přišel s transparentem, poslal i připomínky podobně jako desítky dalších lidí. Připomínkovali taky zástupci samospráv. Třeba Teplice považují podle primátora Jiřího Štábla z hnutí ANO za zásadní ochranu vodních zdrojů, zejména termálních léčivých pramenů.
4: Máme za to, že to může mít dopad i na cestovní ruch a celkově život obyvatel celého regionu.
3: Dubí, kam patří i Cínovec, poslalo podle starosty Jiřího Kašpara z ODS přes 70 požadavků.
5: Jeden z těch aspektů tak je samozřejmě ta doprava přes tu hlavní ulici Ruská.
3: Lidi z Cínovce se taky obávají, že jim vyschnou studny.
5: A opravdu je nutné, aby před tou samotnou realizací toho případného záměru, pokud se realizovat bude, byl ten vodovod vybudová.
3: Přepracování dokumentace EIA žádá i nezávislý starosta Košťan Tomáš Sváda, který se obává mimo jiné prašnosti.
6: Prašnost tam dělá největší obavy a posuzování standardníma studiema, tak jak se to může dělat v celé republice, v této oblasti prostě není možné.
3: Opatření, která mají zmírnit dopady na životní prostředí, představili zástupci Geometu, Severočeských dolů a zpracovatel posudku Daniel Bubák. Ten uvedl, že jich je přes 80.
7: Opatření jsou strukturována pro fázi přípravy, pro fázi výstavby, provozu a ukončení. Mohla by se stávat nějaké podklady pro vaši práci zpracovatele.
3: Veřejné projednávání se protáhlo dlouho do noci. Byla to poslední možnost pro ústní připomínky, které ministerstvo životního prostředí ještě zapracuje do podkladů pro vydání stanoviska k těžbě. Z Dubí Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Zpíval Xindl X a na Českém rozhlasu Sever otevřeme dnešní téma pro naše dáme řeč. A u toho nesmí chybět ani Zdeněk Lukesle. Ahoj Zdeňku.
1: Ahoj, já se tě zeptám hned na úvod dnešního, dnes jsi namazanej.
0: To je velmi intimní otázka. Jo, myslíš olej?
1: No, protože je sluníčko.
0: Ne, já se přiznám, ale teda musím říct, že už budu muset nad tím začít uvažovat, no. Protože po 50 jsem získal alergii na slunce, mi bylo řečeno. Jo. No, normálně takhle na jaře, když někde třeba sportuju, na sluníčko, jak mi vyskočí taková jemná krupičková vyrážka, je to alergie na sluníčko a člověk se musí mazat ochranným faktorem nad 30.
1: Takže se neopaluješ?
0: Ani se zatím nemažu.
1: A opaluješ se rád?
0: Ne, jakože bych si lehnul někde. No, no. Ne, já se opaluju většinou na kurtu, na sportu. Takže a ta se opálím až hamba, ale že bych si někde lehnul na sluníčko a vystavoval se, to ne. Ono to není asi nejzdravější,
1: no,
0: ne?
1: No není, no, ale přece jen ty pláže máme plné opalujících se, tak opalování je dnešní téma.
0: Opalujte se Zdeňkem Lukeslem, po deváté dejte řeč, teď se loučí Petr Beran a zítra ráno naslyšenou.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: V pátek ráno začne mezi Lovosicemi a Píšťany plout nový přívoz. Na severu Čech hrozí vysoké teploty, varují před nimi meteorologové. Ministři obrany států NATO budou dnes v Bruselu jednat o investicích do obrany schopnosti aliance. Přes den skoro jasno nebo polojasno, přehánky jen výjimečně, teploty dosáhnou ve stínu i 31 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také dopoledne přeje František Janačík. Radnice v Lovosicích v pátek spustí na vodu nový přívoz mezi Píšťany a Lovosicemi. Radnice nechala pro cestující vyrobit novou dvoumotorovou loď Agnes. Za nový přívoz vedení města zaplatilo zhruba 2,5 milionu korun. Původně měla loď jezdit na elektrický pohon. I kvůli dlouhým dodacím lhůtám elektromotorů radnice nakonec zvolila pohon na spalovací motory. Více řekl nezávislý starosta v Lovosicích Vojtěch Krejčí.
2: Do budoucna budeme řešit to, zda bude výhodné je vyměnit za ty elektromotory se solárními panely a s nabíjením. Tam došlo pak i komplikace i z toho důvodu, že ČES se nám negativně vyjádřil k tomu nabíjecímu místu pro tu loď.
0: První cestující se mohou během června svést od pátku do neděle. Během letních prázdnin bude přívoz plout každý den. Meteorologové na severu Čech varují před nadcházejícími vysokými teplotami. Výstraha bude platit od páteční 11. hodiny dopoledne. V pásu od Žatecka přes Litoměřicko po Českolipsko mohou teploty přesahovat 31 stupňů a v sobotu se tam může oteplit i na více než 34 stupňů Celsia. Pozor by si měli dávat hlavně starší lidé a také děti, říká to Martin Hinčica z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: V důsledku těch vysokých teplot hrozí zejména přehřátí a dehydratace organismu, zejména v těch odpoledních a podvečerních hodinách, kdy ty teploty společně s vysokou vlhkostí budou nejvíc zatěžovat lidský organismus, takže tam doporučujeme hlavně konzumovat nealkoholické nápoje.
0: Ministři obrany států NATO dnes budou v Bruselu jednat o výdajích členských států na obranu a přípravách červencového summitu aliance v turecké Ankaře. Podle generálního tajemníka Marka Rutteho většina členských zemí v uplynulém roce investice do obrany výrazně navýšila. Na hranici 2% nedosáhly pouze Česko, Slovinsko a Albánie. Nejvyšší povolená cena nafty se dostává dnes pod 38 korun za litr. Oproti středě zlevnila o 80 na 37 korun a 55 haléřů. Klesla také maximální cena, za kterou mohou čerpací stanice dnes prodávat benzín, a to na 40 korun a 84 haléřů za litr. Informovalo o tom ve středu ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce měsíce.
1: Počasí.
0: Přes den skoro jasno až polojasno, jen výjimečně oblačno, přehánky jenom ojediněle a na horách. Teploty od 28 do 31 stupňů Celsia, na horách do 26 stupňů, k večeru se postupně ještě více vyjasní. Stav řeky Labe v Ústí nad Labem 7 hodin ráno, 135 cm, průtok 90 metrů krychlových za sekundu. Předpověď je 130 cm, tendence setrvalý stav, zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem pro dnešní den je 130 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V České Kamenici omezuje provoz v křižovatce ulic Nádražní a Tovární, tedy na průtahu v křižovatce na příjezdu od Huňkova, zásah u tísňového volání řidiče z auta. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 9. hodině, sluníčko už je na obloze a bude horko, a bude parno, a tak dnešní téma opalování. Opalujete se rádi nebo se bojíte rakoviny kůže? Jak dlouho vydržíte na sluníčku? Jakou ochranu považujete za dostatečnou? Máte nějaké tipy, jak léčit spáleniny ze sluníčka? Prostě opalování dnešní téma. Fando, ty se opaluješ?
0: Já se rozhodně neopaluju. Ne? No, ale není to tak, že bych nechtěl, spíš na to není čas a nejsem ten typ, který by trpělivě byl, uměl ležet na tom sluníčku a nechat se půl hodiny opékat ze předu, pak půl hodiny ze zadu, jo, tak to střídat, já to nemám rád, nevydržím.
4: Dobře, takže na pláži tě nepotkáme.
0: No to jo, a jenom tam prostě dělám jiné věci, třeba chodím, plavu, bábovičky a tak podobně, ano.
4: Tak jo, tak zavolejte vy na téma opalování a k tomu dáme písničky, které nestárnou za chvíli. Vítězslav Vávra, teď už Michal David.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: 10 minut po 9. posloucháte Český rozhlas Sever. Opalování, dnešní téma. Nesnáším opalování, fakt to nemám rád už od dětství. Vždycky jsem se děsil té chvíle, kdy se řeklo, jdeme se někam lehnout na deku. Neříkám, že si nerad, jen tak někde nelehnu na sluníčko, dám relax, to jo, ale maximálně na hodinu, pak už se začínám vrtět a hledám možnosti, jak zmizet. A ono to není ani zdravé. Počet případů zhoubných nádorů kůže roste. Ročně na tohle onemocnění umírá asi 450 lidí. Odborníci radí navštívit lékaře raději zbytečně, než podezřelé znamenko zanedbat. Jak se o kůži starat, když slunce pálí? Bára Kvapilová se na to zeptala dermatologa Petra Arenbergera.
1: Náladu nám to určitě zvedne, protože je nádherně, chceme nosit vzdušná oblečení. To samozřejmě můžeme, ale musíme vědět, že ultrafialové záření přeci jenom číhá na každém rohu, protože když je hezky a je léto, tak je intenzivnější. Já jsem někde dokonce říkal, že v některých dnech může být ultrafialové záření v Praze intenzivnější, než je třeba na Jadranu, to znamená, když si porovnáme čísla se Splitem, tak někdy jsou srovnatelná, někdy dokonce v Praze i vyšší.
2: Jak bychom se tedy měli správně chovat? A máme se natírat krémy, i když jsme třeba celý den v kanceláři?
1: Pokud jdeme někam k rybníku a plánujeme tam být celý den, tak určitě to chce nejen klasickou fotoprotekci a podle fototypu mezi 30 a 50 je i u nás doporučení vhodné této intenzity, ale měli bychom mít i režimovou fotoprotekci, nebývat přes poledne na sluníčku, aspoň pod slunečníkem nebo klidně zajít někam na drink a snažit se být teda na sluníčku jenom dopoledne a odpoledne, kdy to záření není tak tvrdé. Ale musíme se chránit i odpoledne a dopoledne. A otázka je, jestli jít na sluníčko třeba přes poledne někde ve městě, když máme hodinovou pauzu, tam se doporučuje takzvaný street factor, čili 15.
2: Opalovací krémy mají i svoje odpůrce. Jak to je tedy ve skutečnosti? Máme se jich bát?
1: Krémy jsou samozřejmě látkami, které jsou na kůži aplikovány dodatečně a mohou u někoho vyvolat nežádoucí reakce, typu třeba alergické reakce nebo podráždění. Na druhou stranu, ten přínos, co se týče ochrany, je pro většinu populace pozitivní a je potřeba to vědět. Co se týče vlastního působení, tak nám ty krémy především filtrují UVB záření, samozřejmě velmi dobře i UVA, ale to jinými slovy znamená, že se nám netvoří tolik vitamínu D. Takže i po létě se může stát, že máme pouze nižší hladiny vitamínu D a to bychom měli dohánět ať už správnou stravou, to znamená třeba mořskými rybami, nebo nějakou stravu prostě bohatou na vitamin D, anebo se nebát i použít nějakou kapičku, které aplikujeme malým dětem, proč ne dospělým.
2: Zhoubný melanom postihuje i mladé lidi. Není výjimečný ani pacient do 30 let. Pokud nějakou změnu na kůži zaznamenáte, vydejte se k lékaři. Včasné odhalení nemoci vám může zachránit život.
0: Radí Barbora Kvapilová a dermatolog Petr Arenberger. No a co vy a opalování? Je mezi vámi někdo, kdo opravdu opalování miluje? Kde se nejradši opalujete, čím se mažete, volejte 475 212 212. Dáme řeč.
3: Český rozhlas Sever. Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi, opalování, to je dnešní téma. Moje mamka je milovnice opalování, fakt dokáže ležet na sluníčku celé odpoledne bez hnutí, to nechápu. O víkendu jsme se jezdili, jako když jsem byl malý, jezdili opalovat, nejhorší bylo, když jsme jeli třeba na hory, kde by nebyla ani možnost koupání, jako opalování u vody, to je jiný, to je pro člověk ve vodě, na dece se moc času nestrávil, ale opalování jen tak samo o sobě, tak jako třeba tomu holdujete vy a třeba mě přesvědčíte, že opalování je dobré. Na telefonu je Hanka z Mostu, hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, vy se ráda opalujete?
1: Já se hrozně ráda opaluju.
0: Ano.
1: A jsem opálená vždycky už brzy, mně stačí 10 minut na sluníčku a jsem taková hnědá.
0: To je dobrý.
1: A myslím vám, že teď, kdyby někdo poslouchal z Mostu nebo všichni lidi, tak vědí, kdo volá, protože já třeba přijdu jenom od nás ze Skupovky k Prioru a 55 lidí mě zastaví a řekne, Ježíš, vy jste černá, kde se opalujete, co děláte? Ale jak jste říkal, že nemáte třeba svá to opalování na špendlice na deku, jo?
0: Ano, ano.
1: Když jsem byla mladou linka, to jsem se ráno lehla, večer mě přišli sbírat, ale teďko ne, teďko jezdím tady u nás v Mostě na Matildu nebo k jezeru,
0: ano.
1: Ale není to, že bych ležela na ruce, to nedokážu.
0: Jo.
1: Jdu se koupat, pochodím tam, popovídám s lidma ve stoje, jo, žádný ležení, nevydržím už. Ale jsem hezky opálená, to nechci říct, že jsem hezky, ale chodím už od března,
0: ano.
1: A že sluníčko, prostě to miluju. My to máme od malinka, nebo já, protože jsme bydleli ve Spavech a vodiara opravdu až do podzimku jsme furt běhali na hatý, když jsme byli malinký a to. Takže to mám už prostě tak daný z toho, že to sluníčko prostě miluju. Miluju, mám ho ráda a říkám 55 lidí, mě chytne, zastaví, takže určitě, když mě někdo slyší, musí ví, kdo volá, protože to není možné. A takže opravdu mám ráda sluníčko.
0: A jakým faktorem se mažete?
1: Já se mažu normálníma krémama, anebo jako co, no, jako nemám třeba z 15 nebo 20 ty efekty. Mám krém na opalování, ten černý, já teďko nejak se jmenuju. Ježiši, no... To je jedna, no, prostě krém, nebo polovení, no. Který se koupí v drogerii.
0: Ano, ano, tak jo, tak no. Si užívejte a dneska jdete na sluníčko?
1: Jo, to víte, že do každý den chodím, protože jsem v důchodu, mám na to čas, takže to je úplně jiný, než když člověk chodil do práce.
0: Dobře, tak já vám děkuji, díky za telefonát a užívejte. Mějte se hezky.
1: Říct, že když jsem jezdila do ciziny a přijela jsem domů vždycky, tak mi děti vynadali, že jsem černá jak černost. Jo.
0: Dobře.
1: Takže, ale to prostě tak daný.
0: Dobře, tak jo, díky, mějte se hezky.
1: Mějte se moc hezky.
0: Naschledanou. Milana napsala už teď ráno pěkně horkých úlovic zdravím, když si u moře v Bulharsku. Hned první den spálený záda, mamka mě natřela jogurtem a pomohlo, stejně se to kůže sloupla. V dospělosti jsem pracovala v lese a tak jsme se vždy s kolegyněmi namazali sádlem a barva byla jako od moře a žádná spálená kůže. Nyní ve zralém věku jen při práci v zahrádce nebo u rybníka chytám bronz, ale už opatrně, tak ať nám sluníčko prospívá s mírou a rozumem. Díky moc a zavolejte 475 212 212, dáme řeč. Opalujete se rádi?
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Krásný den s Českým rozhlasem Sever, příjemné dopoledne, opalování, to je dnešní téma. Já musel prostě zavolat na půl Italovi, který určitě už leží na sluníčku, náš kamarád, kolega Vláďa Hron. Ahoj Vláďo, já tě zdravím.
1: Ahoj, kde ahoj. Myslíš, že jsi mě chytil? Slyšíš zpívat ptactvo?
0: Slyším.
1: Takže... No ležím na sluníčku, ležím na sluníčku.
0: Ležíš? Opravdu to máš rád to opalování?
1: Ano, ranní, my tomu říkáme sluneční koupel ráno.
0: Ano.
1: A ráno se probudíme a jdeme na zahrádku, na takovou kratičkou sluneční koupel, pak jdeme na jahody, máme prostě slunce, trávu, jahody. My nemáme seno, máme zatím trávu. Takže...
0: Hezky.
1: A jak dlouho... Myslím jako trávu, jako která roste, no, aby zase někdo neslyšel v rádiu něco jiného, jo?
0: A jak dlouho vydržíš na tom sluníčku?
1: 10-15 minut.
0: Jo, to stačí, takže...
1: No, na zdravo. Nemá, já si myslím, že není dobrý na sluníčku se válet celý den. Za prvý, proč si zbytečně přivozovat rakovinu a podobné věci. Ale přesto považuji slunce za extrémně zdravý. Myslím si, že je lepší se na něm vyskytovat co chvilku,
0: ano.
1: Než na něm být úplně celý den, ale miluju sluníčko. Bez něj se nedokážu představit život. Myslím si, že mi ho prodlužuje. Myslím si, že každý, kdo má slunce rád, tak se cítí líp, prohřejou se mu kosti, klouby, svaly. Prostě je to paráda.
0: Je to paráda. No a když jdeš třeba do té tvé milované Itálie, ležíš na pláži?
1: Samozřejmě. Jo. To víš, že si jako lehnu na sluníčko. Já jsem spíš na pláži, když jdeme na pláž, tak jsem spíš v moři. Se opaluju v moři, což samozřejmě taky na sluníčku, že jo?
0: Ano.
1: Ale já jsem spíš, když ležet, tak u bazénu, protože to mám takový jakože rychlý dovnitř ven,
0: ano.
1: Že se vždycky schladím, pak se zase lehnu.
0: Ano.
1: To je takový jako příjemný, velmi příjemný.
0: Ano.
1: No a na pláži já úplně dlouho ležet nevydržím, protože já zase miluju moře, takže...
0: takže
1: já nejsem ten typ člověka, který by sebou flák do písku, protože já musím být v té vodě.
0: Ano, a Vláďo, mažeš se?
1: Namazaný.

0: od rána. Jsem Ramazan. Mě maže moje manželka. Já to nedokážu, já si nedošáhnu na záda.
1: No to je jasný. A ten faktor, víš to číslo faktoru?
0: 50. My používáme poměrně hodně jako 50. Když už pak jsme díl na sluníčku, jakože jsme třeba 14 dní na dovolený, tak pak jako uberem na 30, ale většinou, protože jsme vycvičený rovníkem, tak si myslím, že ta 50 je ideální, i proto, že můžeš na tom sluníčku být trošku díl a jasně. Když třeba hrajeme badminton, nebo si prostě hážeme frisbee, nebo si prostě blbneme s míčem, víš, jako to nekoukáš na hodiny.
1: Ano, ano.
0: A já jsem ještě pořád takový, jako že mám rád ty aktivity, takže ta 50 je přece jenom trošku spolehlivější, protože tou 30 se natřeš a vlastně za chvilku už bys měl zase zalézt, když to ta 50 těch chvilku podrží, když pak hraješ někde nějaký sport. Teď je populární fotbal, takže bych měl na Copacabáně si zahrát trošku, ale tam se mi letět nechce.
1: Dobrá. Tak užívej sluníčka, pozdravuj manželku, ať tě namaže a měj se hezky. Ahoj.
0: Jdu za ní, ať mě okamžitě namaže, protože už jsem tu dlouho teď s tebou.
1: Ano.
0: A zdravím všechny a ať si užívají slunka také, jak se sluší a patří.
1: Tolik Vláďa Hron na Českém rozhlasu Sever. I vy zavolejte. Máte rádi opalování? Kam se rádi chodíte opalovat? Čím se mažete? Jak dlouho vydržíte na sluníčku? Zavolejte 475 212 212. Dáme řeč.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi začíná vlna veder, vlna sluníček. Naše telefonní číslo je právě teď volné, tak třeba hned teď, abyste se dostali do vysílání, můžete zavolat, jestli vůbec mezi vámi ještě je nějaký milovník nebo milovnice opalování. Samozřejmě na těch dekách vidíme většinou ženy, tak zavolejte 475 212 212 právě teď, jestli se rádi opalujete, kam se rádi chodíte opalovat a jakou ochranu považujete za dostatečnou. Jak už jsem říkal, já si nerad opaluji, proto jsem i nerad jako docela jezdil k moři, do Bulharska, do Jugoslávie, do východního Německa kdysi. Tam se nic nedělalo, leželo se jen u vody, to jsem radši u babičky jezdil na kole. Jo, a ještě jedna věc, jako samozřejmě pro mě hrozná, Bulharsko super, tam je písek, ale v Jugoslávii tam se leželo na těch plážích z kamínku, oblázku, to mě tlačilo všude, tak potom jsem našel takové zpestření, že na dece jsem měl tranzistorák, poslouchal rádio nebo klasicky si četl a jen tak prostě ležet na sluníčku, to mě nebavilo. Já se koukám na to, co vy píšete, a píšete i věci, které samozřejmě jsou trošku kontroverzní, například píše Jitka, co se týká opalování, nechci vám to kazit, ale neustále mazání je naprosto špatně. To kvůli tomu si vaše pokožka odvykne vytvářet vlastní tukový film a bude mít kůži stále suchou a vrásčitou. Ochrana před sluncem je podle Jitky jen marketingový trik, který zajistí výrobcům krému velké zisky. Kůži musíme na sluníčku naučit. Tak tohle říká Jitka. Já si myslím, že vy asi říkáte něco jiného. Pojďme na další telefonát. Hezký den, kdo je na telefonu? Dobrý den.
1: Dobrý den, Bohuslav.
0: Dobrý den, já vás poprosím trošičku o stlumení rádia, abychom se slyšeli.
1: Jo.
0: Abychom tam neměli ozvěnu zbytečně. Tak, a vypadá to už dobře. Tak zeptám se vás, vy se rád opalujete?
1: No, prací.
0: Prací? Takhle, to znamená, vy pracujete venku.
1: Pracuju venku, prostě už jsem teda v důchodu, ale jako prostě práce na zahrádce mě baví a když jdu ven, prostě tak jako se opálím. Každý mi říká, kde jsem byl u moře a no. Já jsem zatím přičmůdlej ze sluníčka prací.
0: Jo. A je to tak, že nikdy opravdu si nelehnete na deku nebo na lehátko?
1: Ne.
0: Nic takovýho? Ani třeba na dovolený, že byste si lehnul?
1: Jako dovolenou já mám tak maximálně v lázních.
0: V lázních, takhle, takže na pohodičku. Hmm. No a mažete se mimochodem, když pracujete na té zahrádce, nebo to necháte prostě být?
1: No většinou se mažu jako prostě taky tou padesátkou.
0: Ta padesátka, ideální.
1: No.
0: A předpokládám, že když jste teda pracujete.
1: A taky u vody hodně se opálím, u vody.
0: To znamená, že chodíte?
1: Jako no, rybařím.
0: Jako rybaříte, jasně. A tam jste taky do půli těla?
1: Samozřejmě.
0: Fakt? Dobrý. Tak to musíte mít hodně spálený rameno, ne?
1: Ne. Tak když jako ne na dlouho, víte, jenom tak těch 10-15 minut a ano, pak ano. Si vemu tričko prostě. A...
0: No jasně. No a dneska jdete pracovat nebo na ryby?
1: Dneska musím pro paní, protože je v nemocnici, na kontrole.
0: Dobře, taky pozdravujte, díky za telefonát a zdar opalování prací, mějte se hezky.
1: Děkuju, mějte se hezky, nashledanou, Kadaň.
0: Tady zdravíme Kadaň, Bohuš z Kadaně, i vy zavolejte 475 212 212. Jak je to u vás, opalujete se? Ano či ne? Volejte.
2: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi dneska probíráme opalování. My jsme se hodně jezdili opalovat třeba na Fláje, k Nemilkovou na rybník, Mostě na Koupálko. Musím říct, že naštěstí naše dcery se také nerady opalují, nevydrží na dece stejně jako já, takže když někam jezdíme k moři, tak u vody dopoledne na hodinku, pak jedem na výlet, pak odpoledne zase na hodinku. Samozřejmě mažeme se, čím větší faktor, tím lepší. Ale teď samozřejmě tady máme posluchače dalšího, Jirka z Jablonce nad Nisou. Hezký den, Jirko, zdravím.
1: Dobrý den, já vás taky zdravím, přeju krásné sluneční dny.
0: Ano, my vám taky.
1: Po takových deštích, které nás tady poskytly na severu, ale ano. Chtěl jsem říct, že co se týká opalování, tak já jsem spíš albín, takže jakmile jsem sundal tričko, tak jsem byl okamžitě do červena, puché jeze loupání, tak jsem to přerušil, nejezdil jsem, nekoupal jsem. Až před 15 lety jsem poznal jeden nádherný rybník tady za Turnovem v Příšovicích Písečák.
0: Ano.
1: A tam jsem vyrážel se svou přítelkyní se krásně koupat, zaplavat. Mohu říct si, že jsme vždycky úmyslně zapomněli doma plavky a bez plavek, to je to nejkrásnější, co může být, stačilo nám přejít po té pláži, pozdravit rybáře,
0: jasně,
1: kouknout, co chytili a vyrazili jsme domů. A
0: hezky.
1: Po sezóně jsme byli oba černí, jako bubáci a všichni se nás ptali, kde jste to byli, když jsem řekl Příšovice Písečák, tak akorát protáhlé obličeje mě byly odpovědi. Tolik můj příspěvek no. K tomu vašemu krásnému dnešnímu letnímu pořadu.
0: A chodíte tam pořád?
1: Chodíme tam pořád, teď se to na chvíličku přerušilo, ale doufám, že vše se vrátí do správných kolejí, nebo zdraví si nevybíráme a nemůžeme za něj. A
0: dobře.
1: Kamarádka, tak která mě doprovázela, taky přeju pevné zdraví,
0: ano,
1: aby se nám brzy uzdravila a držím budeme palce. Jezdit a jen tak na okraj, prosím vás, ono mě za 2 roky bude 80, jo, tak abyste tak, věděli, yes, jak jsem na tom.
0: Krásný, tak hlavně se nezapomínejte namazat, ano.
1: Jasně. Vnitřně i na vrch.
0: Ano.
1: Mějte se hezky. A přeji hezké dny.
0: Taky, naschledanou.
1: Naschledanou a naslyšenou.
0: Naslyšenou. Tolik Jirka z Jablonce nad Nisou. Píše Petr, dobré je se namazat jogurtem nebo tvarohem, chladí to a léčí. A jinak jako mě připadá zvláštní, že kromě Hanky z Mostu jsem mluvil zatím se samými muži. Co pak se žádná žena neopaluje? Volejte 475 212 212, dáme řeč.
2: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
3: Vědci z Ústecké univerzity sázejí v okolí lomu ČSA na Mostecku traviny, které jsou odolné vůči kontaminované nebo vyčerpané půdě. Konkrétně jde o trávu ozdobnici obrovskou. Jak může tato nepůvodní rostlina pomoci naší krajině? Nepřinese sázení invazního druhu víc škody než užitku? Na to se budeme ptát Josefa Trégla, proděkana pro vědu Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Už tento čtvrtek po 17:30.
2: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever, s vámi opalování dnešní téma. Já musím říct, že se opaluju dobře, stačí mi chvíle na slunci a jsem hnědý. Dokonce mi všichni říkají, že jsem pořád někde na dece na sluníčku, ale není tomu tak. Většinu léta jsem na akcích, na venkovních akcích, které moderuju. Ty akce jsou venku, takže jsem přirozeně opálený a na spáleniny už jsme slyšeli o tvarohu a ještě jsme měli takový jako Pantenol ve spreji. To bylo tenkrát módní. Pojďme na poslední telefonát. Jana z Chomutova je na telefonu. Hezký den, Jani, dobrý den.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Dobrý den, zdravím. Tak já tipuju, když jste z Chomutova, chodíte na Kamenčák.
1: Ne, v životě jsem tam nebyla, ne. Já tady bydlím 9 let, tak. Ale bydlela jsem ve Starý Boleslavi, takže jezero Lhota, nudistická pláž, to je hlavně, tam jezdí Pražáci.
0: Ano.
1: Ale já jsem dělala 8 let, jsem pěstovala stromečky ve velkoškolkách Zelená Bouda. Jsem na sever Čech, takže 8 let pořád spálený záda, jak jsme byli ohnutí na poli, tak jsem se pak naučila starou vojenskou bavlněnou košili rozepnutou, jasně, aby mi nepálili záda,
0: jasně,
1: a jinak v plavkách. No a pak jsem dělala 25 let na vodě, na Labi, takže já sluníčko nesnáším už. Pokud to jde, tak jsem zalezla, protože jsem třeba byla na dovolený, já jsem se mazala 50, všichni okolo ze zájezdu byli do týdne černý a já měla pupínky,
0: yes,
1: a byla jsem bílá. Ale spálená jsem byla opravdu mockrát a teď už se na starý kolena bojím normálně na sluníčko. On je to nějaký ostřejší.
0: No, je to tak. Takže se neopolujete.
1: Ale na tý nuda pláži to bylo bezvadný, to jako tam jsme měli svoje oddělení, to bylo fajn, tam jsme jezdili opravdu posad.
0: Dobrý, díky za vzpomínky a za váš telefonát. Mějte se hezky.
1: Hezký den, naschledanou.
0: Naschledanou. Tak, nakonec jsme skončili ženou, která nemá ráda opalování. Ještě tady je reakce na mýho kolegu, který má ze sluníčka vyrážku, jak říkal, je výborné prý na to aloe vera, píše Věra. Použijte čerstvý list aloe vera a vyrážka bude pryč. A píše i Petra, pokud se namažu krémem s faktorem 50+, tak se neopálím ani trochu. Díky za dnešní příspěvky do pořadu Dáme řeč.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: to paráda, tak tahle písnička hrála v 80. letech z tranzistoráku na DC, na Koupálku, třeba v Litvínově na Koldomu, kam chodila i Lenka Šobová. Hezký den.
1: Pěkné dopoledne.
0: Opaluješ se ráda?
1: Ano.
0: Fakt? No. Jako, jak dlouho tam vydržíš?
1: V tomhle nejsem úplně přeborník, respektive takhle. Já potřebuji mít hlavu ve stínu.
0: Ano.
1: Pak vydržím. Ano. Pak je mi to jedno, nesmí se mi přehřívat mozek. Hmm. Takže na Koupálku, na Koldumu, základ je být tam dostatečně brzy ráno. Teď ne, už je 2 roky zavřeno, protože se staví nový plavečák. Ale jinak být tam včas a zabrat jeden z těch slunečníků, které tam jo. jsou. A pak tam můžu ležet hezky od 9 až do 4.
0: A ty jako, to, co tam děláš, jenom ležíš?
1: Já si čtu, no.
0: Čteš si?
1: No.
0: Čteš si
1: no.
0: A občas, a mažeš se?
1: Mažu se.
0: 50.
1: To ne,
0: míň.
1: Míň.
0: Dobře, tak to jsme se dozvěděli hodně.
1: No.
0: Po 10. hodině, co nás čeká.
1: Vypravíme se do přírody, projdeme ano. se Zlatou stezkou pod Házenburkem, taky si řekneme, že právě o ty procházky v přírodě a o turistiku nejen horskou je v Čechách stále větší zájem. No a když už budeme venku, tak hrozí, že potkáme nějakého komára. Mm-hmm. Tenhle otravný hmyz je bohužel v sezóně všudy přítomný. V Babských Hradách si ale poradíme, jak to štípnutí ošetřit, aby nesvědělo.
0: Tak a zítra se těšte. Já si myslím, že zítra se trošičku pohádáme, protože Češi opouští Chorvatsko a vrací se do Itálie. Letos by mělo více turistů je do Itálie. Tak se vás budu ptát, Chorvatsko nebo Itálie? Co je podle vás lepší na letní dovolenou? Už zítra v pořadu dáme řeč.
2: Český rozhlas Sever, písnička.

0: V neděli 21. června vás zveme do zahrady Českého rozhlasu Sever na tradiční promenádní koncert pod širým nebem. Od 15 hodin vystoupí hudebníci divadla města Ústí nad Labem a nabídnou příjemné odpoledne plné známých melodií. Vstup je zdarma a vítáni jsou všichni bez rozdílu věku. Přijďte si užít pohodovou atmosféru do zahrady Českého rozhlasu Sever v ulici Na schodech v Ústí nad Labem. Těšíme se na vás.
1: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Extraligový hokejový klub z Litvínova převzali bývalí hokejisté Jiří Šlégr a Robert Kysela. V malé pevnosti v Terezíně dnes začíná výstava s názvem Karikatury. Pojišťovny a poskytovatelé zdravotní péče budou dnes naposledy jednat o úhradách v příštím roce. Přes den skoro jasno až polojasno, přehánky jenom výjimečně, teploty dosáhnou i 31 stupňů Celsia ve stínu. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Bývalí reprezentanti a klubové legendy Jiří Šlégr a Robert Kysela se stali novými majiteli extraligového hokejového klubu Litvínov. Od společnosti Orlen Unipetrol odkoupili všech téměř 71% akcií. Pro Jiřího Šlégra jde o srdeční záležitost.
4: Naším rozhodnutím jsme na sebe vzali velký kus zodpovědnosti, ale udělali jsme to samozřejmě srdcem a s láskou, protože jsme tady vyrostli a ten klub nám něco dal a my mu to dneska svým způsobem touhle cestou se budeme snažit vrátit. Naším cílem, snem, úkolem by mělo být každoročně se účastnit playoff.
3: V terezínské malé pevnosti dnes kurátoři sbírek památníku Terezín představí novou výstavu s názvem Karikatury. Informoval o tom mluvčí památníku Stanislav Lada. Vystavená budou díla předních českých karikaturistů v období první republiky až z doby poválečné. Návštěvníci uvidí díla autorů jako Josef Čapek, Adolf Hofmeister, Franta Bidlo, Antonín Pelc nebo Vlastimil Rada. Výstava potrvá do 31. srpna. Pojišťovny a poskytovatelé zdravotní péče dnes čeká závěrečné jednání o úhradách v příštím roce. Většina se jich už předběžně dohodla, kolik peněz budou za co dostávat. Pojišťovny se ale zatím nedomluvily s nemocnicemi, s ambulantními specialisty a rentgenovými pracovišti, říká to mluvčí VZP Viktorie Plívová.
5: Nebylo ze strany pojišťoven možné vyhovět požadavkům zástupců poskytovatelů. Ty byly mimo možnosti rozpočtů pojišťoven, a to i přes mimořádnou valorizaci plateb za státní pojištěnce v příštím roce, kterou v minulých dnech schválila vláda.
3: Platba za státní pojištěnce, tedy třeba nezaměstnané nebo seniory, se má v příštím roce navyšovat o 24 miliard korun. Když se pojišťovny spojí s poskytovateli péče na úhradách, nedohodnou, určí platby Ministerstvo zdravotnictví. Ministerstvo práce a sociálních věcí přiznalo spolku Dohled na dosah 22 milionů korun na provoz krizové linky. Investigativní tým Radiožurnálu zjistil, že je ale linka na internetu téměř nedohledatelná. Nezmiňuje ji žádný web podporující duševní zdraví ani stránky Ministerstva práce mezi organizacemi, které nabízí krizovou pomoc. Přesto poslal úřad spolku druhou nejvyšší dotaci na provoz krizových linek. Mluvčí ministerstva Jakub Slavík řekl, že letos rezort přiznal mimořádné peníze na nové pracovníky všem, kteří o to požádali. Předseda spolku Viktor Kubát tvrdí, že dotaci dostal podle pravidel a na propagaci linky pracuje.
2: Počasí.
3: Dnes skoro jasno až polojasno, výjimečně oblačno, přehánky jenom ojediněle a na horách. Teploty od 28 do 31 stupňů Celsia, na horách do 26 stupňů. K večeru se postupně ještě vyjasní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Dopravní komplikace v Ústí nad Labem. Kvůli propadu vozovky je uzavřená ulice Klížská od kruhové křižovatky u Gastra až ke křižovatce u vysokoškolských kolejí.
6: No tak kruhové křižovatky dolů až vlastně k hospodě, tak asi tam pocit to bude uzavřené. Zora se prostě k ní nedá svět.
3: V Děčínské ulici Klostermanova omezuje provoz nehoda. Je to mezi křižovatkami ulic Dělnická a Jiříka z Poděbrad. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Krásný a dle počasí letní čtvrtek. Dnes spolu s dopoledním expresem podstatnou část dopoledne strávíme venku, v přírodě. Projdeme se třeba zlatou stezkou zemí hradů v Českém středohoří, protože pěší turistika, ale taky horské túry nebo přespávání v přírodě je u Čechů stále populárnější. A díky tomu taky roste zájem o outdoorové vybavení. I o tom budeme mluvit. Stejně jako o receptech, které zastaví otravné svědění komáčů, štípanců, ke kterým je právě v té přírodě velmi snadné přijít. Písničky, které nestárnou, zaspívají Valdemar Matuška a Karel Gott. Začne ale Michal Tučný. Tak dobré letní dopoledne s Českým rozhlasem Sever.
2: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: Dobrou chuť k ranní kávě, nebo možná vlastně spíš už k dopolední kávě a je jedno, jestli si ji sladíte nebo ne. 10 hodin a 12 minut před námi je medailonek na dnešek vybraného slavného Severočecha. Milan Knotek vám tentokrát představí jednoho archeologa, historika a učitele, který se narodil v Žatci, ale významně se zapsal do dějin lokte.
1: Slavní Severočeši.
2: V Žatci se v roce 1873 narodil archeolog, historik a učitel Anton Gnirs. Už od mládí se zajímal o historii a staré památky, což ho přivedlo ke studiu na Německé univerzitě v Praze. Jeho profesní dráha začala ve školství. Brzy ale odešel do chorvatské Puly, kde zkoumal ruiny římského města. Podílel se na jejich dokumentaci a stal se uznávaným odborníkem na římské dědictví v oblasti Istrie. Po první světové válce se jeho život zásadně změnil. V roce 1919 začal působit jako profesor v Lokti, městě, které se stalo jeho druhým domovem. Pomáhal založit městskou knihovnu, vedl muzeum i archiv a začal systematicky mapovat historii tohoto regionu. Právě v Lokti vznikla jeho nejvýznamnější vědecká práce. Na základě studia archivů, památek a terénních výzkumů vytvořil rozsáhlé topografie historických památek Karlovarska, Lokecka a okolí. Tyto práce mají dodnes zásadní význam. Zachytili mnoho objektů a informací, které by jinak zanikly. Zároveň se věnoval i archeologickým výzkumům římského vojenského tábora Umušova na Jižní Moravě, který patřil k nejdůležitějším dokladům přítomnosti římských vojsk na našem území. Anton Gnirs zemřel v roce 1933 v Lokti.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: křížem krajem.
1: Slibovala jsem vám procházku po zlaté stezce Zemí hradů, a tak si teď část téhle stezky projdeme s Evou Bucharovou.
2: Ta se táhne dobrých 90 kilometrů od úštěku přes četné vrcholy. Mnohé z nich posloužily jako strategicky výhodné místo pro vybudování pevné tvrze. Nakonec končí u vodního hradu Budyně. Vybírám úsek, kde trasa přechází z Českého středohoří do úrodných rovin Dolního Poohří. Příjemná 10-kilometrová procházka po Červené vede ze stanice Třebenice město, kde je mimochodem moc pěkné muzeum českého granátu, kolem hradu Házemburku do Libochovic. Na každém kroku nás provází pohled na dvě mohutné věže hradu Házemburku, které jakoby spolu tančily, jak se mění perspektiva pohledu. Jedna z nich slouží jako rozhledna. Naše cesta vede převážně polními cestami skrze pilně obdělávanou krajinu. Je to mozaika polí a pastvin. Závěrečnou pauzičku před nástupem do návratové lokálky si dáme přímo u řeky, která plyne kolem Libochovického zámku. A dá se pokračovat i dál, do přírodního parku Dolní Poohří, kolem Evaně, nebo po Červené, ale i jinak zlaté stezce Zemí hradů k vodnímu hradu v Budyni.
1: Součástí téhle zlaté stezky Zemí hradů je i kalich v Třebušíně, to je zase moje srdcová záležitost. Tak třeba nás Eva někdy vezme i na ten.

Skupina Olympic v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever krátce před 10:30. Venku je nádherné počasí, pro někoho možná až příliš teplo, ale prostě léto dorazilo. No a k létu neodmyslitelně patří dovolená. Taková letní dovolená to ale nemusí být jenom relax u moře, ale mohou to být třeba výšlapy do přírody a další aktivní turistika. To, že o pohyb v přírodě má zájem stále více Čechů, potvrzují i data loňského multisport indexu, podle kterého jsou právě procházky a výšlapy do hor nejoblíbenější sportovní aktivitou. S tím je spojený i rostoucí zájem o outdoorové vybavení, jak potvrzují.

0: ukazují firmy, které ho prodávají. Řada z nich ho nabízí i na aktuální výstavě v pražských Letňanech.
1: Ve výstavní hale v pražských Letňanech vyrostl až do konce srpna velký obchod s outdoorovým vybavením. Nakupovat sem přišel i 33-letý Tomáš, který vybírá spacák.
2: Zatím se porozlížím, ale potřebujeme něco tak do minus 6. V srpnu je většinou zima už, tak aby ženě bylo dobře. Já už teda spacák mám, ale teď vybíráme pro ženu.
1: Halou mě provází Zbyšek Pochylý, marketingový ředitel společnosti 4Camping, která výstavu organizuje. Teď přicházíme do velkého stanového městečka na konci haly.
3: Vidíme vlastně pořád to, že se prohlubuje víceméně ten stejný trend, co i minulý rok. Vždycky vlastně největší zájem o nějaký extrémy, to nejpohodlnější, největší, a nebo naopak vlastně to nejlehčí, nejzajímavější. Logicky zase potom nejvíc prodejů se uskuteční v té nižší cenové kategorii, takže to jsou potom ty nejlevnější stany jako takové.
1: Rostoucí zájem o stany do přírody před letní sezónou potvrzuje i společnost Decathlon. Prodávají se hlavně ty rodinné pro 4 osoby. Podle mluvčího Decathlonu Josefa Holíka je ale letos vyšší poptávka taky po vybavení, které je zaměřené přímo na pěší turistiku.
4: Vyžadují u něj kvalitu, odolnost, pohodlí a především pak dobrý poměr cena versus kvalita. Nejpopulárnějšími kategoriemi jsou boty, batohy, nepromokavé bundy, ale také doplňky, jako jsou třeba trekové hole či čelovky.
1: Zároveň lidé volí čím dále lehčí oblečení a turistické potřeby, říká marketingový ředitel Hoodiesport Radek Kronika.
5: Masivním těžkým pohorkám a obřím batohům už odzvonilo. Nejvíc teda frčí lehké, tenčí a technické materiály, ale zůstává i osvědčená klasika typu vlny merino nebo membránových oděvů.
1: Loňský Multisport Index ukázal, že skoro 70% Čechů sportuje aspoň jednou měsíčně a nejoblíbenější jsou právě outdoorové sporty. Polovina lidí preferuje procházky a vyšlapy do hor a necelá třetina cyklistiku. Podle předsedy České asociace extrémních sportů Marka Hájka tak roste zájem i o aktivní dovolenou v přírodě.
6: Pozorujeme hodně to, že lidi vyhledávají v rámci aktivní dovolené hodně treky v přírodě, do národních parků, v zahraničí, na Balkáně, Albánie třeba začíná být hrozně oblíbená. Chodí i ty delší trasy v nějaké přírodě ve Skandinávii.
1: Květnový průzkum agentury Czech Tourism, kterého se zúčastnilo 1000 respondentů, ukázal, že sice Češi plánují odpočinkovou letní dovolenou, ale doplněnou právě o nějakou sportovní aktivitu. Nejčastěji jde o pěší turistiku, vodní sporty nebo kratší cyklové lety. Vít Andrle, Český rozhlas. We'll be right back.

0: Pěkné čtvrteční dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Zrovna včera jsem před nimi zbaběle utekla z verandy hezky dovnitř, do bezpečí našeho domečku. Mluvím o komárech, já úplně nesnáším to jejich pisklavé bzučení a jakmile se takhle k večeru začnou slétávat a hledat, koho by vysáli, tak já zbaběle prchám, protože ty otravné komáří štípance, ty mám snad ještě méně ráda, než to jejich bzučení. Ale místo po komářím štípnutí prý nemusí ani svědit, ani opuchnout. Stačí znát pár triků, které pro vás právě teď má Jarka Vykoupilová v dnešních Babských radách.
1: Babské rady.
2: Reakce pokožky na komáří štípnutí je reakcí organismu na látky obsažené ve slinách komára. Typickými projevy jsou svědění, zarudnutí a menší otok. První pomocí bývá ochlazení postiženého místa. Chlad totiž snižuje průtok krve v okolí a pomáhá zmírnit svědění i otok. Vhodný je studený obklad nebo chladící gel. Velmi oblíbené jsou přípravky z aloe vera, které pokožku hydratují a sklidňují. Ideální je gel z čerstvě utrženého listu aloe, který se na místo nanese. Z přírodních prostředků můžete vyzkoušet také rozmačkaný list jitrocele, který používali už naše babičky. První pomocí se může stát také plátek cibule, který má mírně protizánětlivé vlastnosti. Zastavit svědění může i pár kapek tea tree oleje. Důležité je štípanec neškrábat kvůli případnému zanesení infekce. Komáry obecně přitahuje tmavá barva, proto v letních měsících noste volné světlé oblečení, které budavý hmyz odradí.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvák Marian Vojtko.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Vědci z Ústecké univerzity sázejí v okolí lomu ČSA na Mostecku traviny, které jsou odolné vůči kontaminované nebo vyčerpané půdě. Konkrétně jde o trávu ozdobnici obrovskou. Jak může tato nepůvodní rostlina pomoci naší krajině? Nepřinese sázení invazního druhu víc škody než užitku? Na to se budeme ptát Josefa Trégla, proděkana pro vědu Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Nezmařivé vysílání Českého rozhlasu Sever. Máme 10 hodin, k tomu 640 minut a v tomhle čase si teď dáme velkou porci kulturních typů na dnešek. Je tam krásně, dneska to myslím bude lákavé na všechny akce pod širým nebem, tak doufám, že i nějaké takové pro nás Slávka Brádlová má.
1: Hezký den tobě i posluchačům stoprocentně a můžeme začít u varnsdorfského rybníka Mašíňáka, protože v 19 hodin tam začne představení z Mezinárodního festivalu Tanec Praha 2026 a řekla bych, že tam tedy diváky čeká něco, co asi do téhle doby neviděli, protože bude tam tanec, nový cirkus, loutky a ty loutky, respektive jedna z nich je z ledu a protože se s ní bude pracovat na pontonu na vodě, tak v průběhu vlastně té performance řeknu, tak ta loutka se rozpouští a rozplývá.
0: Já se trochu bojím, jestli to vedro, které tam dneska od rána panuje, tu performance nějak jako zásadně neskrátí.
1: No, uvidíme. Začátek je v 19 hodin, tak snad už úplně takový pařák nebude. Jinak celá ta akce se jmenuje Mizu, což je japonské slovíčko označující vodu. Mm-hmm. Tak, Krušnohorské sochařské sympozium Paměť krajiny. Dnes je závěrečná vernisáž představení těch prací, které sochaři vytvořili, Zámecký park v Klášterci nad Ohří tedy a hodina 17. Pokračuje letní štace tady činoherního studia v Ústí nad Labem, na koupališti v Brně, zase ta voda, řekla bych, že se to bude potom hodit na nějaké kolektivní osvěžení. Začátek je ve 20 hodin a na programu je dnes Bratrstvo kočičí pracky, aneb, že ono to s těmi rychlými šípy mohlo být úplně jinak. Tak a potom akce, která je velmi blízká mému srdci, to je akce v Krásné Lípě v Schindlerově pletárně. Jmenuje se to Krásnolipské pletení, začíná to dnes a pokračuje i zítra. Je to už třetí ročník takového speciálního sympozia. Inspirace, přednášky, workshopy, diskuze, pracovní setkání. No a já si myslím, že lidé, kteří se věnují designu, módě a pletení, tak prostě vždycky si mají co říci. Speciálním hostem tady bude Mikuláš Bruckner, což je špičkový textilní výtvarník. A pozor, tady mají zřejmě dobrý hudební vkus, protože součástí programu bude také večerní koncert kapely Bert and Friends.
0: Velmi dobrý hudební vkus. Oni to v té Krásné Lípě a tam v těch končinách s tím Bertem mají nějak velmi napřátelsko.
1: Možná se mu tam líbí.
0: Nevím proč, nebo možná je odtama, víš, jestli není náhodou.
1: Česká kamenice festival, jsme připomínali.
0: Ale když už jsme u té pletárny, tak já myslím, že tahle akce by mohla bavit nejenom tebe a tobě podobné zdatné pletařky, ale i všechny, kdo mají rádi architekturu a zajímavé objekty a tak, protože jenom ta budova té Schindlerovy pletárny je jako impozantní.
1: No a další impozantní zážitek se bude nabízet účastníkům zítra, protože se plánuje procházka Národním parkem. Tak a ještě můžeme přidat ale krásný koncert. Hudební klub La Garage Noir v Děčíně ve 20 hodin, Jan Hrubý a přátelé a jako host Ondra Fencel se skupinou Hromosvod. No, já myslím, že ničím jiným už to nepřebijeme, takže pojďme radši ke sportu. A to je pokračování boxu Grand Prix města Ústí nad Labem, sportovní centrum Sluneta po celý den. A možná úplně poslední tip, vysílání mistrovství světa ve fotbale na jezeře Most od 18 hodin. Dnes bojujeme s Jihoafrickou republikou, tak palce můžeme držet i na břehu jezera Most.
0: A nemusíme zůstat jenom na břehu. Já myslím, že i v těch 6 to bude ještě vhodné k nějakému osvěžení, takže jestli patříte mezi fotbalové fanoušky, tohle by mohl být příjemný způsob, jak přesvědčit rodinu, aby ten fotbal sdílela s vámi. To byly dnešní tipy Českého rozhlasu Sever se Slávkou Brádlovou. Teď si dáme trochu muziky, no a po 11. zprávy s Františkem Janečíkem, tedy ne po 11. František přijde přesně v 11.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Ve služební pistoli chybějí dva náboje a na oddělení inspektorky Candice Renoirové operuje generální inspekce. ČT2. Jaké otisky nechal největší český génius v Praze? Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art uvádí v přímém přenosu závěrečný koncert sezóny Karlovarského symfonického orchestru s událostmi v kultuře a dokumentem Karlovy Vary Sadové město v přestávce. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy. V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů, policie, záchranářů i armády České republiky. Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Veřejné projednání těžby lithia na Cínovci se v Dubí na Teplicku protáhlo až do noci. Dnešní zápas české fotbalové reprezentace můžou fanoušci v Česku sledovat na několika velkoplošných obrazovkách, včetně Liberce. Moskva hlásí největší ukrajinský útok za poslední dva roky. Přes den skoro jasno až polojasno, přehánky výjimečně, teploty i do 31 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Stovky lidí přišly ve středu na veřejné projednání těžby lithia na Cínovci v Krušných horách. V Dubí na Teplicku ho zorganizovalo Ministerstvo životního prostředí. To bude k těžbě vydávat stanovisko. Hlubinnou těžbu připravuje společnost Geomet. Projekt teď prochází posuzováním vlivu na životní prostředí.
4: Dubí, kam patří i Cínovec, poslalo podle starosty Jiřího Kašpara z ODS přes 70 požadavků.
5: Jeden z těch aspektů tak je samozřejmě ta doprava přes tu hlavní ulici Ruská.
4: Opatření, která mají zmírnit dopady na životní prostředí, představili zástupci Geometu, Severočeských dolů a zpracovatel posudku Daniel Bubák. Ten uvedl, že jich je přes 80.
5: Mohla by se stávat nějaké podklady pro další práci zpracovatele.
4: Veřejné projednávání se protáhlo dlouho do noci. Z Dubí Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Fotbaloví fanoušci budou moci v některých městech sledovat na velkoplošných obrazovkách dnešní utkání Česko-Jihoafrická republika. Druhý zápas skupiny letošního mistrovství světa začíná v 18 hodin středoevropského času. Projekce připravili třeba na Karlově náměstí v Kolíně, na několika místech v Praze a promítat se bude také v Liberci. Na náměstí doktora Edvarda Beneše je před radnicí už připravený celodenní program s aktivitami dětí, s koncertem nebo laser show. Informoval o tom náměstek primátora Adam Lenert z Hnutí ANO. Ředitelem České inspekce životního prostředí je volební kandidát motoristů Pavel Straka. Jmenoval ho dnes ministr životního prostředí Igor Červený ze stejné strany. Straka kandidoval na Jižní Moravě a je jedním z významných sponzorů motoristů. Ministerstvo vypsalo výběrové řízení na nového ředitele v polovině února. Přihlásilo se do něj 9 zájemců. Ministr dnes do funkce jmenoval také nového ředitele správy Krkonošského národního parku. Stal se jím pedagog České lesnické akademie Trutnov Petr Moravec. Moskva v noci na dnešek a dnes ráno čelila největšímu útoku ukrajinských dronů za dva roky, tvrdí to ruská státní agentura TAS. Podle starosty ruské metropole Sergeje Sobjanina protivzdušná obrana sestřelila nad městem 190 ukrajinských bezpilotních letounů. Dodal, že útoky poškodily nákupní centrum na předměstí a zasáhly rafinerii na jihovýchodě metropole. Po úterku jde o druhý útok na tuto rafinerii v jednom týdnu. Provoz na všech velkých moskevských letištích je z bezpečnostních důvodů přerušený.
3: Sport.
2: Druhým dnem pokračuje v Ústí nad Labem mezinárodní velká cena boxu. Zápasový program začíná v hale Sluneta ve 14 hodin. Do čtvrtfinálových duelů zasáhne 9 českých reprezentantů.
6: Největší pozornost bude upřena na Kelvina Sokesu, který vstoupí do turnaje proti Maďarovi Enekešovi. Premiérové vítězství vybojovala ve středu v Ústí Valerie Jílková. Ta loni získala v boxu evropské zlato v kategorii U19. Úspěšná je ale i v hokeji. S reprezentací do 18 let má stříbro a bronz z mistrovství světa. Po Australance Brisonové vyzve Němku Mamoriovou. David Kalvas, Český rozhlas.
3: počasí.
2: Přes den skoro jasno až polojasno, výjimečně oblačno, přehánky jen ojediněle na horách. Teploty dnes od 28 do 31 stupňů Celsia, na horách do 26 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na průtahu Chomutovem se za mimoúrovňovou křižovatkou silnic 13 a 7 ve směru na centrum srazilo osobní a nákladní auto. Nehoda osobního a nákladního auta omezuje provoz také v Ústí nad Labem, v ulici Prokopa Diviše u čerpací stanice u městského parku. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Pět minut po 11. hodině může pokračovat dopolední expres Českého rozhlasu Sever a vy víte, že vás v něm čeká povídání s hostem. Tím hostem dnes bude dentální hygienistka Veronika Lizelot-Fuchs, která nám vysvětlí, jak probíhá taková první návštěva v ordinaci dentálního hygienisty, jaké pomůcky hygienista používá a čím pacienta vybaví. Prostě ovšem, co souvisí s dentální hygienou, si za chvíli bude Eva Bucharová povídat se svým hostem.
3: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: dnešnému pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Krásný den vám z Českého rozhlasu Sever přeje Eva Bucharová a host dopoledního expresu už je tady a je to dentální hygienistka Veronika Lizelot-Fuchs. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím naše posluchače také.
1: My se dneska budeme bavit o úplně první návštěvě dentální hygienistky, protože jsou prostě mezi námi mnozí, kteří na takové návštěvě ještě nikdy nebyli. A tak bychom asi naše dnešní dobré rady měli začít tím, jak si takovou hygienistku vybrat a kde ji vůbec najdeme.
2: Co se týče vlastně dentální hygienistky, mělo by to být určitě třeba na doporučení zubního lékaře, který většinou už svoji dentální hygienistku má. Následně jsou pak třeba nějaké dobré recenze na internetu nebo doporučení od rodiny, známých, kolegů. Takže věřím, že přes tyhle ty zdroje je možné správnou hygienistku najít.
1: Často se mluví o tom, že je nedostatek zubařů a že jich je prostě málo. Tak. A dá se tohle říct tedy o dentálních hygienistkách?
2: Myslím si, že dentálních hygienistek je v dnešní době poměrně dost a myslím si, že každý ve svém městě nebo kraji najde určitě jednu správnou, která mu bude sympatická, kterou bude navštěvovat.
1: Praktické věci. Platí se tahle služba?
2: Ano, každá praxe má vlastně výši dentální hygieny jinou. Je tam i částečný nějaký příspěvek od zdravotní pojišťovny, ale každou tu dentální hygienu si pacient hradí vesměs jakoby sám.
1: A jak často je vhodná taková návštěva u dentální hygienistky?
2: Jsou pacienti, kteří jsou opravdu v pořádku, nemají žádný problém, tam by to mělo být jednou až dvakrát do roka. Pokud je pacient, který spadá do nějaký rizikové skupiny, je to dobré minimálně dvakrát, ale i čtyřikrát do roka. Záleží samozřejmě na doporučení konkrétní dentální hygienistky.
1: Co děti chodí, taky děti? Kdy vlastně začít s takovou návštěvou?
2: Určitě dentální hygienu je vhodné navštěvovat ještě před samotným absolvováním samotného zákroku. Je dobrý, když se děcko přijde s maminkou nebo s tatínkem podívat na běžné ošetření u dentální hygienistky, aby se zbavilo nějakých obav. A následně je dobré potom děcko objednat a absolvovat nenásilně dentální hygienu.
1: No a chodí i k vám děti?
2: Samozřejmě, když jsou schopné od 3 let, tak už chodí od 3 let roku. Formou pohádky vysvětlujeme problematiku v dutině ústní a následně vysvětlujeme i mamince, tatínkovi, jak by správně měl pečovat o ty zoubky. Všechno se to vysvětluje na místě.
1: A z vaší dlouhé praxe je tam třeba někdy strach, jak to mývají lidé, třeba strach ze zubaře, je tam strach z tohohle ošetření ze strany dospělého nebo ze strany dítěte?
2: Ano, setkáváme se velice běžně s tímto problémem. Tam opravdu je to o důvěře té dentální hygienistky s tím pacientem a obráceně. Už vidíme na stálých klientech, který navštěvují naší vlastně praxi, to uvolnění, kdy opravdu pacient už si zvyká na prostředí, na ošetření, ale i na samotnou vlastně dentální hygienistku se stomatologem, kdy už dochází k méně a méně vlastně toho stresu ze strany pacienta.
1: Na Českém rozhlase Sever si budeme s naším hostem povídat i dál. Po písničce uslyšíte třeba o tom, co očekávat od takové první návštěvy na zubní hygieně.
3: Český rozhlas Sever.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dopolední expres na Českém rozhlase Sever pokračuje s naším hostem, dentální hygienistkou Veronikou Lizelot-Fuchs. A budeme teď těmi prvními pacienty na dentální hygieně. Mm-hmm. Co vlastně očekávat od té první návštěvy, co možná i požadovat od té hygienistky?
2: Důležitý je určitě navázat nějaký ten kontakt s tím pacientem, zeptat se, jestli už někdy absolvoval dentální hygienu či nikoliv. Tam to taky hraje velikou roli, jak přistupujeme k tomu pacientovi. Co se týče úplně prvotní vstupní dentální hygieny, je dobrý vlastně vysvětlit, co se v tom ošetření a vyšetření bude odehrávat, aby pacient zhruba věděl, jak to celkově bude probíhat. Pak je důležitá určitě nějaká anamnéza, nějaký dotazníček, kde se hygienistka vyptává na jednotlivé onemocnění nebo na pomůcky, které pacient opravdu používá. Pokud jsou nějaké potíže v dutině ústní, je také dobré vědět jako hygienistka, že se něco u pacienta děje, aby při ošetření byla citlivá. A následně je fajn vysvětlit jednotlivý, popřípadně léčebný plán, když by pacient měl v ústech něco, co by se mělo řešit, léčit.
1: Možná některé překvapí, že vlastně při té dentální hygieně, při tom ošetření neřešíme pouze ty zuby, ale i celkový zdravotní stav, že vy se vlastně zajímáte o to, jestli nemají nějaké problémy, dokonce duševní problémy, jak tohle to souvisí s ústní dutinou a se zuby.
2: Ano, je to docela velmi častý problém v dnešní době. Velice často se pacienti stydí nám tyto věci nebo onemocnění sdělovat, ale má to velkou roli v té dutině ústní. Některé léky, například léky na depresivní stavy, opravdu můžou způsobit suchost v ústech, kdy opravdu může být zvýšená kazivost následná v puse. Opravdu můžou tam být pacienti, kteří se nám to stydějí říct, ale je to opravdu o té důvěře k té dentální hygienistce a všechno je to o komunikaci s tím pacientem, aby jsme to mohli řešit a mohli stabilizovat všechno v té dutině ústní a eliminovat veškeré tyto faktory.
1: Tak a ještě jednu věc jsme zmínili, že vás zajímají i pomůcky, které pacienti používají při té péči o chrup. Řekněte nám z praxe, jestli se vám třeba stává, že opravdu je to ten kartáček a tím to končí.
2: Velice často ještě v dnešní době se setkávám s pacientama na těch prvních úplně dentálních hygienách, že pacient slyšel o mezizubním kartáčku nebo o niti, ale nekladou důraz na tyto pomůcky. Opravdu používají běžný standardní obyčejný kartáček. Je to opravdu rozsáhlý téma. Zubní kartáček, byť je to banalita, ale opravdu je to taky individuální záležitost, kde pacient opravdu musí vybrat vhodnou velikost, jak jsou seříznuté štětiny, je to strašně individuální.
1: Tak a teď, když jsme na té první návštěvě u zubní hygienistky, jak dlouho asi si tam pobudeme, s jakým časem máme počítat?
2: U nás je pacient zhruba hodinu u nás na té vstupní návštěvě, kde opravdu je to hodně i o tom vysvětlování, co se v té puse odehrává, učíme techniku čištění, jak správně jednotlivé pomůcky používat. Je to hodně o tom mluvení, aby opravdu pacient pochopil, jak správně zuby si čistit, aby jsme eliminovali další vlastně nánosy plaku, aby opravdu věděl, jak správně tam čistit v některých místech.
1: Dáme se další písničku a pak už se posadíme, nebo položíme, to uvidíme, do křesla našeho dnešního hosta na Českém rozhlase Sever, dentální hygienistky Veroniky Lizelot-Fuchs.
3: Přijďte se podívat, jak pracují hasiči, záchranáři a policisti a jak se u toho dělá rozhlas. V sobotu 20. června se na letišti v Ústí nad Labem odehraje den s integrovaným záchranným systémem. Čeká vás den plný praktických ukázek, zásahová auta, vrtulník a samozřejmě profesionálové v uniformách. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 20. června odpoledne nashledanou v Ústí na letišti.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dopolední Express Českého rozhlasu Sever pokračuje i po písničce s naším hostem, dentální hygienistkou Veronikou Lizelot-Fuchs. A my už vcházíme tedy konečně do vaší ordinace a vy nám prozraďte, kam nás posadíte nebo položíte, jak to tam vůbec vypadá ve vaší ordinaci.
2: Pacient vlastně, když přijde k nám do ordinace, tak se posadí na naše speciální stomatologické křeslo, kde vlastně pacienta si polohujeme do určitých poloh, záleží, když ošetřujeme horní čelist, dolní čelist. Každá hygienistka pracuje s určitými typy nástrojů. Zpravidla jsou to nástroje ruční, jako jsou různé srpky, kyrety. Pomocí ultrazvuku také se dá odstraňovat zubní kámen. U nás používáme třeba i pískovačku na pigmentace. Jedná se o airflow. Já jako hygienistka používám speciální lupové brýle. Je to nadstandard, záleží, jak je lékař hodný k dentální hygienistce. Já si musím vychválit naší paní doktorku, která opravdu nám vidí na očích jako hygienistkám, takže pořídí veškeré nástroje, přístroje, takže opravdu si nemůžeme stěžovat. Pacient dostává ochranné brýle u nás, speciální rozvěrače úst, aby jsme tam líp viděli do těch úst, límeček, aby opravdu jsme ho při pískování nějakým způsobem neušpinili a určitě je dobrý i roztok na dezinfikování dutiny ústní.
1: A co obvykle u nových pacientů v ústní dutině objevíte?
2: Nánosy zubního plaku. Jedná se o ložiska, když špatně třeba pacient čistí zuby, tak se tam kumuluje tato vrstvička. Pokud vlastně není dobře vyčištěná, dochází vlastně k mineralizaci a vzniká tvrdý nános, zubní kámen, který opravdu už musí pak ta dentální hygienistka pomocí jak nástrojů, přístrojů odstranit. U lidí, kteří rádi pijí kávu, čaj, červené víno, se objevují pigmentové skvrny, které dentální hygienistka odstraňuje pískováním, takzvaným airflow, různé defekty na krčcích.
1: Co by měla každá hygienistka v každém případě hned při první návštěvě a vlastně potom při každé návštěvě udělat?
2: Rozlišujeme část ošetření a vyšetření. U vyšetření by hygienistka určitě neměla zapomínat na speciální indexy na vyšetření parodontu. Je to speciální index, který vlastně nám hodnocuje stav toho parodontu. Odkryje nám zánětlivé vlastně onemocnění, nejenom zánět dásní, ale už vlastně aktivní parodontózu, kdy vlastně dentální hygienistka měří dásňový žlábek a na 3 mm dásňového žlábku, pokud vlastně se nám sonda propadne a krvácí nám to, tak dochází již k nějakému zánětlivému problému, který by ta dentální hygienistka opravdu už měla řešit. Pomocí vlastně lékaře se sestaví nějaký léčebný plán, který se sdělí pacientovi a pacient následně dochází na jednotlivá ošetření, které vlastně dentální hygienistka s lékařem sestavila. Najdou se i tací, kteří opravdu přijdou na vstupní dentální hygienu a opravdu tam mají aktivní zánětlivé onemocnění parodontózu, jenom zánět dásní, který je opravdu nutný řešit, aby pacient zbytečně nepřicházel o chrup, o zdravé zuby.

0: novém pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Ještě chvíli se v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever budeme dneska povídat s naším hostem, dentální hygienistkou Veronikou Lizelot-Fuchs. A my se teď Veronice budeme dívat pod ruce, protože ona nám krok po kroku vysvětlí, jak vlastně s takovým pacientem zachází.
2: Pacient k nám přijde, vytvoříme nějaký ten dotazníček, když mám veškeré údaje o pacientovi, tak si pacienta položím do lehu na stomatologickém křesle, vyšetřím si dutinu ústní, jak jsem zmínila již pomocí speciální sondy. Poté vložím pacientovi do úst speciální rozvěrač a zuby pacientovi obarvuju pomocí takové fialové peletky. A poté smýváme tu barvičku. Tam, kde vlastně zůstává barva, ukazujeme pacientovi, kde jsou popřípadné nedostatky v tom čištění. Následně potom vlastně instruujeme pacienta pomocí jednotlivých pomůcek, jako je klasický kartáček, elektrický kartáček či mezizubní kartáčky z dentální nití. A poté vlastně nastává samotné ošetření, kdy jedeme podle speciálního GBT protokolu, kde se vlastně jede nejprve pískovačkou, takzvaným airflow, kdy pomocí vlastně spreje s práškem odstraňujeme nánosy měkkých nánosů, jako je zubní plak, pigment od kávy, od čajů. Když vlastně všechno toto je odstraněno, tak vidíme ještě ložiska, kde jsou už nánosy zubního kamene, neboli zmineralizovaný zubní plak. Bereme speciální koncovky, jednotlivé koncovky jsou různě zahnuté, pak jsou i dočišťovací koncovky, opravdu to zase záleží na volbě a výběru konkrétní hygienistky. Já mám ráda veškerou škálu, kdy dočišťujeme jednotlivé úseky. A když veškerý nános, jak plaku, kamene máme odstraněný, tak se znova zuby musí zaleštit, aby nezůstávaly hrubé, jelikož je tam větší následná tvorba těchto nánosů. Takže opravdu je důležitý ještě ten závěrečný finální polishing, nebo zaleštění, aby pacient i měl celkově v puse příjemný pocit, že ty zuby jsou hladký. A důležité je na závěr i skalibrovat, přeměřit znova mezizubní prostory, aby opravdu pacient odcházel s aktuální velikostí mezizubních kartáčků. Myslím si, že to je velice důležitá věc, protože pacientovi se to během půl roku, roku může opravdu měnit, takže za nás v naší praxi opravdu tento krok nesmí chybět.
1: Jedna moje známá paní zubařka říká, čistý zub se neskazí. Máte taky ten názor?
2: Tak, myslím si, že to je takový 50-50. Z určité míry tam může hrát i genetický faktor, ale jo, když se pacient dobře stará, opravdu se snažíme eliminovat následující onemocnění, které v té puse mohou vznikat.
1: Když si člověk dobře a správně čistí zuby a přijde k vám na návštěvu, stalo se vám někdy, že jste řekla, nemám co dělat, můžeš jít?
2: Tak určitě jsem tohle nikdy neřekla, vždycky je tam co odstranit. Minimálně prostě jedná se o tu kosmetickou záležitost, kdy pacient pak absolvuje různé i zkrášlovací procesy, ale to je zase jiné téma, ale vždycky se tam dá cokoliv ještě vylepšit.
1: Naším hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever byla dneska dentální hygienistka Veronika Lizelot-Fuchs. Tak my se těšíme příště, na shledanou.
2: Moc děkuji za pozvání, mějte se krásně. Na shledanou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Krásné Lípě je dnes a zítra krásnolipské pletení, tedy třetí ročník pletařského sympózia. Pořádá ho Schindlerova pletárna. Prezentaci téměř 200leté historie a taky současnost výroby textilí a punčochového zboží sleduje náš severočeský stopař Robin Rerich. Robine, pěkné dopoledne.
2: Pěkné dopoledne. Pro účastníky je připravený dvoudenní program přednášek, workshopů, debat, ale zítra také například komentovaná procházka Národním parkem České Švýcarsko s jeho strážcem, nebo dnes večer hudební vystoupení skupiny Bert & Friends. Sympozium má jednak představit továrnu, historickou budovu pletárny, která se značkou zakladatele Schindlera tady v Krásné Lípě vyrábí textil a punčochové zboží od roku 1854, tedy nepřetržitě přes 170 let. Zájemcům o pletařské odvětví, hlavně tu odbornou veřejnost, má sympozium představit řemeslo a zahrnuje to například studenty technologických oborů, ale i uměleckých škol a designu.
1: Jaké výrobky se v současnosti v té krásnolipské pletárně vyrábí?
2: Tvoří se tu dva druhy produktů. Svrchní pletené výrobky, jako jsou například čepice, šály, svetry, šaty nebo profesní oblečení a také punčochové zboží. Majitelem historické továrny v Krásné Lípě se před 8 lety stal podnikatel Martin Veselík. V textilním průmyslu začali podnikat s manželkou ve východních Čechách a produkty odsud ve svém podnikání odebírali. V dramatické době covidu a energetické krize nakonec pletárnu převzali a rozšířili své aktivity i sem, do oblasti, kde má řemeslo už několik staletí tradici. Na konkurenci v tomto odvětví by ale nějaké nostalgické udržování textilního řemesla nestačilo. Musí jít s dobou i technologicky a i proto pořádá právě například sympozium nebo také komentované prohlídky pro veřejnost. Pokrok, odkaz na historii a poctivá řemeslná práce je to, na čem staví úspěch své značky Woolife i tradiční značky punčoch Elite.
1: No a můžeš prosím připomenout historii značky Elite z Varnsdorfu a jak je vlastně spojená s krásnolipským podnikem?
2: Krátce po rozšíření výroby a přestěhování tehdy do nové továrny spáchal zakladatel Stefan Schindler sebevraždu a jeho syna Adolfa následníka v továrně brzy skolila tuberkulóza. Podnik na tu dobu nezvykle převzala Adolfova manželka a značku udržela. Po druhé světové válce se ale pletárna stala jedním ze závodů varnsdorského podniku Elite. Punčochy pod tou značkou Elite znal svět daleko za hranicemi tehdejšího Československa. A na tu tradici majitelé chtějí navázat a snaží se ji udržet i dnes. Jejich oblečení nakupují například Švýcarská pošta nebo letiště Praha.
1: Zjistil Robin Rerich na své dnešní výpravě do Krásné Lípy, tak my děkujeme za ta zjištění a hlavně za to, že s námi je předal. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Mnoha talentů, Vlastimil Harapes, tanečník, herec a teď taky zpěvák. 11 hodin a 54 minut, nejvyšší čas vypravit se za dnešním receptem Slávky Brádlové.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Včera jsme připravovali bramborový salát a ten by se docela dobře hodil i jako příloha k receptu dnešnímu, což jsou karbanátky se sýrem. Ale jinak samozřejmě ty karbanátky můžete podávat jenom s vařenými bramborami. Tak, na 4 porce si připravíme 300 gramů mletého vepřového masa, 100 gramů strouhaného ajdamu, jedno vejce, jednu menší cibuli, 2 stroužky česneku, sůl, pepř a sušené oregano. Potom budeme potřebovat takové 3 nebo 4 lžíce strouhanky a k tomu asi 2 lžíce mléka a ještě tuk na smažení. Do mletého masa přidáme vejce, trochu strouhanky s vlhčeným mlékem, sůl, pepř, rozemnuté oregano, tedy dobromysl, nakrájenou cibuli a utřený česnek a promícháme. Nakonec zapracujeme strouhaný sýr a pokud stejně jako já neradi ochutnáváte syrové maso, tak si osmažte malý kousek hmoty na ochutnání, jestli to není potřeba přikořenit. Připravenou směs pak necháme aspoň půl hodinky odležet. Vytvarujeme karbanátky, mírně jim promáčkneme střed a po obou stranách na rozehřátém tuku usmažíme. Podáváme s mačkanými vařenými bramborami a zeleninovým salátem podle chuti, anebo s tím zmíněným bramborovým salátem.
1: Vaříme se Slávkou.

0: V neděli 21. června vás zveme do zahrady Českého rozhlasu Sever na tradiční promenádní koncert pod širým nebem. Od 15 hodin vystoupí hudebníci divadla města Ústí nad Labem a nabídnou příjemné odpoledne plné známých melodií. Vstup je zdarma a vítáni jsou všichni bez rozdílu věku. Přijďte si užít pohodovou atmosféru do zahrady Českého rozhlasu Sever v ulici Na schodech v Ústí nad Labem. Těšíme se na vás.
1: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy. V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů, policie, záchranářů i armády České republiky. Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Obyvatelé Ústí nad Labem dostávají podvodné zprávy o pokutách za přestupky. V pátek začne mezi Lovosicemi a Píšťany jezdit nový přívoz. Vláda ruší agendu revize výdajů, ministryně financí v ní nevidí smysl. Dnes čekejte skoro jasno až polojasno a teploty mezi 27 až 31 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Hezké poledne. Obyvatelům Ústí nad Labem chodí podvodné SMS zprávy. Informují o údajné pokutě za přestupek. Odbor přestupkových agent podle mluvčí magistrátu Štěpánky Svobodové v posledních dnech zaznamenal zvýšený počet dotazů od lidí, kteří takovou zprávu obdrželi. Součástí SMS je také odkaz, prostřednictvím kterého mají příjemci pokutu uhradit. Zprávy se vydávají za oficiální výzvu k zaplacení pokuty a mají z příjemců vylákat osobní nebo platební údaje. Radnice v Lovosicích zítra spustí nový přívoz mezi Píšťany a Lovosicemi. Radnice nechala pro cestující vyrobit novou dvoumotorovou loď, která nese název Agnes. Za nový přívoz vedení města zaplatilo zhruba 2,5 milionu korun. Původně měla loď jezdit na elektrický pohon. I kvůli dlouhým dodacím lhůtám elektromotorů radnice nakonec zvolila spalovací motor, vysvětluje nezávislý starosta Lovosic Vojtěch Krejčí.
4: Do budoucna budeme řešit to, zda bude výhodné je vyměnit za ty elektromotory se solárními panely a s nabíjením. Tam došlo pak i komplikace i z toho důvodu, že ČES se nám negativně vyjádřil k tomu nabíjecímu místu pro tu loď.
3: První cestující se mohou během června svést od pátku do neděle. Během letních prázdnin pak bude přívoz plout každý den. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO už nebude vyhodnocovat veřejné výdaje. Zjistil to náš zpravodajský server iRozhlas.cz. Na ministerstvu financí poslední 3 roky fungovalo oddělení, které sestavovalo střednědobé rozpočtové výhledy. Hledalo taky způsoby, jak peníze ve státním rozpočtu rozdělit co nejefektivněji. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO pokračování agendy na ministerstvu nemá smysl. Pražský hrad letos vystaví korunovační klenoty mezi 18. až 28. zářím. Prezidentská kancelář o tom informuje na svém webu. Korunu, žezlo i jablko klíčníci vyzvednou už 14. září. První 3 dny ale bude expozice s podtitulem Habsburkové 500 otevřená jen pro školáky. Ve Vladislavském sále se návštěvníci seznámí s osudy klenotů od nástupu Habsburské dynastie až do konce 18. století. Uvidí taky korunovační roucho z roku 1653 a další vzácné artefakty. Vstup na výstavu bude zdarma. Sport. Čeští fotbalisté se od 18 hodin českého času utkají na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou. Ve druhém zápase základní skupiny Češi potřebují bodovat, aby udrželi naději na postup. V dalších duelech se Švýcarsko střetne s Bosnou a Hercegovinou, Kanada s Katarem a Mexiko s Jižní Koreou. Počasí. Dnes čekejte skoro jasno až polojasno, místy přechodně až oblačno. Odpoledne se na horách výjimečně mohou vyskytnout i přehánky, večer se postupně vyjasní. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 27 až 31, na horách na 23 až 26 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Na silnici číslo 15 na Litoměřicku mezi Lipčevsí a Žilkovicemi srazilo osobní auto zvěř. V Ústí nad Labem na křižovatce Špitalského náměstí a Klížské ulice bouralo osobní auto s nákladním a v Děčíně v Krokově ulici uvízlo nákladní auto pod železničním viaduktem. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Skupina Buty a Petra Janů, tak to byly dvě písničky, které jsme do téhle hodiny vybrali za vás. Teď už ale máte náš hudební program ve svých rukou vy. Začínají polední písničky na přání, do kterých se můžete zapojit třemi jednoduchými způsoby. Věřím, že je většinou znáte, ale pro pořádek si je pojďme pěkně zopakovat. Můžete vzít svůj mobilní telefon a poslat nám textovou zprávu na číslo 90 011 04 a do ní napsat, jakou písničku a komu byste chtěli poslat. Stejný obsah bude pravděpodobně mít e-mail, který nám pošlete na adresu zahrajte@rozhlas.cz. No a pokud máte čas, možnost a příležitost, můžete telefonovat. 475 212 212, to je telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Sever. Chce to trochu trpělivosti, ale rozhodně bych to nevzdávala. Není vyloučeno, že se právě dnes provoláte. No ale na začátek si dáme přání, které dorazilo písemně, tedy tou bezpečnější cestou, a dorazilo k nám ze Státního pozemkového úřadu. Chtěli bychom nechat zahrát našim milým a ochotným kolegyním k narozeninám, které oslavili nedávno. Obě jsou v uvozovkách hicující sportovkyně. Jedna Česko obešla a druhá ho téměř oběhla. A právě proto bychom jim chtěli nechat zahrát píseň od Jaroslava Ježka Holduj tanci pohybu. Tak já doufám, že kolektiv odboru správy majetku státu poslouchá, stejně jako dvě oslavenkyně, a já posílám tu vybranou píseň.
1: Tak vy si myslíte, že si teďka sednete, nalijete si skleničku, zapálíte si cikáro a budete poslouchat, popíjet a pokuřovat. Tak to teda ne, to všechno je nezdravé a já ve jménu zdraví vám říkám, staňte! Zhluboka dýchat,

Vykročit rázně, levou, pravou, paži připažit. Vykročit rázně, raz, dva,

0: o tanci a pohybu zpíval Jan Werich. Tahle písnička patřila nejen těm dvěma v úvodu zmiňovaným nedávným narozeninovým oslavenkyním, které to s pohybem myslí vážně, ale vám všem, kteří se rádi hýbete a tím pádem děláte něco pro své zdraví. Něco pro svou radost udělala posluchačka, kterou právě teď zdravím. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: No a to něco, co jste udělala pro radost, bylo, že jste vytočila naše telefonní číslo a řekla jste, že byste chtěla slyšet píseň, kterou původně zpívá Demis Roussos, do češtiny ji potom převedla Věra Špinarová. S pomocí chytrého Googlu jsme tu píseň našli a mě teď zajímá, komu ji pošleme a proč.
1: Pošleme ji kámoškám, Táně, Janě a Daně, všem posluchačům, kteří mají tuhle písničku rádi, a pro mě, protože já taky mám ráda.
0: Tak jo, tak pro vás Stáňu, Janu a Danu, to bylo tak hezké, že jsem si to zapamatovala.
1: Ne Stáňu, ale Táňu.
0: Táňu, no tak jsem to nezapamatovala si, jsem to špatně slyšela. Nevadí. Tak já věřím, děkuju, že dámy moc vědí a že si ji spolu s vámi užijí. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Taky, naschánou.
0: Čeká nás Věra Špinarová a píseň Hej, lásko, nečekej.

0: Mix a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvák Marian Vojtko.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever a v něm písničky na přání. No a tohle byla písnička pro všechny pracující důchod. Napsal si o ní pan František a posílá ji především kolegovi Rolinovi, ať mu hlavně slouží zdraví. Tak Rolinovi, ale i všem ostatním, kteří už by mohli užívat důchod, ale bez práce si to buď nedovedou představit, nebo finance prostě potřebují a musí si přivydělávat, tak těm všem teď hráli a zpívali Beatles. No a kdo nám bude hrát a zpívat dál, tak to ví Marcela. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Lenko, já vás zdravím a všechny posluchače. Chtěla bych nechat zahrát pro dvě sestry. Jedna se jmenuje Jitka Kocumová a bydlí na Střekově a druhá se jmenuje paní Hanka Kurková a ta bydlí v Neštěmicích a měli narozeniny, tak bych jim chtěla popřát hodně zdraví, štěstí, lásky a pohodu a ještě zdravím tu naši partu, co si dáváme hrát a vybrala jsem písničku od Karla Gotta Být stále mlád.
0: Písnička je připravená, já doufám, že všichni adresáti poslouchají a přeji pěkné čtvrteční odpoledne. Naslyšenou.
1: Vám taky a děkuju, naslyšenou.

Je půl jedné, posloucháte Český rozhlas Sever. Karel Gott nám zpíval o věčném mládí, tedy o tom, které si můžeme uchovat někde uvnitř se.

0: tebe a já věřím, že se nám to všem bez výjimky daří. Další posluchačka, která vybere písničku do našeho vysílání, je Libuše z Mníchovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás ještě jedno a přála bych si písničku od Janičky Kládkový. Brácho, jsem ráda, že tě mám, tak já.
0: Jsem šťastná, že tě mám, brácho, přesně jo, ano, takhle se to jmenuje.
1: Ano.
0: No a komu ji pošleme?
1: No tak mě a sestře z mě narození, vám taky a všem přátelům, který jsou hodní.
0: Dobrá, písnička je připravená, díky, že jste zavolala. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Vy taky, hodně zdravíčka.
0: I vám.

Dvěma sestrám píseň o bráchovi zpívala Jana Chládková. No a zatím, co Jana Chládková zpívala, do studia Českého rozhlasu Sever se dovolala Eva Zeslaného a objednala píseň od Milana Chladila Volání divokých husí. Ta píseň bude vzpomínkou na jejího Milana, na jejího manžela, který už tu s námi tedy není, ale měl moc rád písničky Milana Chladila a Eva na něj dnes velmi intenzivně vzpomíná. Tak vzpomínat teď bude u písničky, kterou vybrala.

0: čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Vědci z Ústecké univerzity sázejí v okolí lomu ČSA na Mostecku traviny, které jsou odolné vůči kontaminované nebo vyčerpané půdě. Konkrétně jde o trávu ozdobnici obrovskou. Jak může tato nepůvodní rostlina pomoci naší krajině? Nepřinese sázení invazního druhu víc škody než užitku? Na to se budeme ptát Josefa Trégla, proděkana pro vědu Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, písně.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, písničky na přání, v nich jedna z písniček, které nestárnou, I Like Chopin a Gazebo. No a teď pravděpodobně poslední telefonát, který v téhle hodince dnes odbavíme. Já zdravím Irenu do Černěvse, dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Irena Rounice nad Labem Černěves a chtěla bych písničku zahrát pro svoji dceru, která měla narozeniny a já se nedovolala. Takže Irenko, přejeme ti hlavně zdraví, zdraví, zdraví, přeje ti to. Bráchové ti přejou, všechny vnoučátka, sestřenice, všechny ti moc přejou hodně zdraví, síly do dalších let. No a taky maminka s tatínkem. No a hlavně, hlavně to zdraví. Všechny vás pozdravujeme. I kluci, který budou mít teďko svátek, Honzům přejeme to samý. No a mějte se moc hezky a nashledanou, moc děkuju, Lenko.
0: Nemáte vůbec zač, já jsem ráda, že jste měla to štěstí a dovolala jste se zrovna mně, protože já mám k Černěvsi takový velmi osobní vztah,
1: takže
0: ráda plním přání zrovna z tohohle koutu země. Mějte se moc hezky, Lenko.
1: Všem Černěvákům přeju hodně zdraví a štěstí.
0: Tak jo.
1: Všem do Černěvse, obzvlášť Mařence, Janě, no a ostatním, že jo, Vlasta a tak dále. Takže se mějte moc hezky a děkuji.
0: Nemáte
1: vám
0: vůbec
1: všem.
0: Zač. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: No, nashledanou, děkuju.

Jiří Helekal a Jana Robová zpívali Irence, která měla narozeniny a která má to štěstí, že jí k jejím už poměrně kulatým narozeninám mohou stále ještě přát i maminka a tatínek a vůbec celá početná rodina. Tak všechno nejlepší i od nás. A teď další přání, tentokrát SMS-kové. Prosím o písničku všem Milanům k svátku, napsala Miluška a vybrala píseň, která se jmenuje Lítáme v tom, Jiří Strnad, Petra Zámečníková. To jsem neslyšela, ale vážně hrozně dlouho.

Lítáme v tom, jak říkám, písnička, kterou už jsem hrozně dlouho neslyšela. Následovat bude písnička, kterou naopak mám pocit, že docela hrajeme. Dnes ale bude mít svého velmi osobního adresáta. A tím adresátem bude paní Marie Zvonařová. Napsal nám totiž její syn Petr, že by jí chtěl udělat radost, takže vybral písničku Veď mě dál, cesto má od Pavla Bobka a posílá ji jak mamince Marii, tak jejímu příteli Jardovi Štychovi. Tak to je poslední přání, které dnes společně odbavíme. Já vám přeju krásné čtvrteční odpoledne v tom krásném počasí, snad ani jiné, než krásné být nemůže. Mějte se hezky a zítra na Českém rozhlase Sever zase naslyšenou.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Teploty se můžou o víkendu vyšplhat nad 34 stupňů, varují předtím meteorologové. Na akvadromu v Mostě dnes začíná letní sezóna. Kandidát motoristů Pavel Straka je novým ředitelem České inspekce životního prostředí. Počasí na dnešek skoro jasno až polojasno a teploty mezi 27 až 31 stupni. Zprávy má Jirka Zeman, hezké odpoledne. Česko má před sebou tropický víkend, varují před tím meteorologové. Už zítra platí jejich výstraha na většině území Čech a na jižní Moravě. Vůbec nejtepleji bude v Polabí Středočeského a Ústeckého kraje. Tam můžou teploty překročit i 34 stupňů Celsia. V sobotu se výstraha rozšíří na celé území Česka. Vysoký stupeň nebezpečí bude platit v Ústeckém, Středočeském a Jihomoravském kraji. Lidé by neměli zbytečně zatěžovat organismus a naopak by měli hodně pít. Městské koupaliště v Mostě dnes vstupuje do letní sezóny. Vstupné technické služby nechaly na úrovni loňského roku. Přesto návštěvníci najdou řadu novinek, říká mluvčí Mostu Klára Vidrova.
3: Nejviditelnější změnou letošní sezóny je kompletně zrekonstruovaná venkovní terasa. V uplynulém období prošel akvadrom také významnou modernizací technologického zázemí. Instalovány byly nové filtrační technologie a UV lampy, které pomohou zajistit ještě vyšší kvalitu vody.
2: Žáci základní školy Komenského vysadili v děčínské zámecké zahradě potomka původní lidické hrušně. Akci připravili ve spolupráci se spolkem Lidice. Strom pochází z hrušně, která přežila vyhlazení obce nacisty v roce 1942, doplňuje Antonín Nešpor ze spolku Lidice.
4: Ty výpěstky jsme začali dělat v roce 2012, kdy jsme se seznámili s panem doktorem Nenutilem a ten je Sachova. A v tom Tachově mají genové sady. A tak vzniknula ta myšlenka toho, že to nebude jenom v genových sadech, ale že to můžeme vysadit někde jinde.
2: Ředitelem České inspekce životního prostředí je volební kandidát motoristů Pavel Straka. Jmenoval ho ministr životního prostředí Igor Červený ze stejné strany. Straka kandidoval na jižní Moravě a je významným sponzorem motoristů. Ministerstvo vypsalo výběrové řízení na nového ředitele v polovině února. Přihlásilo se do něj 9 zájemců. Sport. Čeští fotbalisté se chystají na druhý zápas na mistrovství světa. Po porážce s Jižní Koreou potřebují bodovat proti Jihoafrické republice, aby si udrželi šanci na postup ze skupiny. Zápas od 18 hodin odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Mistrovství světa v hokeji v roce 2031 by se mohlo hrát v Praze a v Brně, pokud Česko uspěje s kandidaturou. Případná dějiště šampionátu upřesnil viceprezident Českého svazu ledního hokeje Petr Bříza na svazové konferenci. Počasí. Dnes čekejte skoro jasno až polojasno, místy přechodně až oblačno. Odpoledne se na horách výjimečně mohou vyskytnout i přehánky, večer se postupně vyjasní. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 27 až 31, na horách na 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 na Ústecku na 670. kilometru ve směru na Prahu před exitem 74 Úžín silničáři opravují vodorovné dopravní značení a v Děčíně v Krokově ulici uvízlo nákladní auto pod železničním viaduktem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
5: Má hlas jako zvon, uplatňuje ho v muzikálech, v opeře či ve vokálním kvartetu Čtyři tenoři. S nimi nedávno už podruhé zavítal do legendární Carnegie Hall v New Yorku. Marian Vojtko je naším hostem. Vítám tě srdečně.
6: Ahoj, dobrý den přeji.
1: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal a je tady s námi Marian Vojtko, operní a muzikálový zpěvák. Celkem nedávno se navrátivší z New Yorku, už to bylo po druhé Carnegie Hall se 4 tenory. Bylo to teď na podruhé klidnější, můžeš porovnávat, méně nervózní?
1: No, řekl bych, že to bylo ještě víc hektičtější než předtím, protože jsme měli hosty a docela významné z broadwayských divadel, kde prostě s náma zpívali na koncertě a jsou to hvězdy broadwayských divadel, takže vlastně my jsme se museli naučit všechny písničky v angličtině, protože před 2 lety tam bylo 80% Čechoslováků a 20% Američanů a teď bylo 80% Američanů a jenom ten zbytek byl jako nám rozumnější, co nám rozuměli. Takže bylo to náročnější o to, že museli jsme s nima nacvičit ten program, větší tréma, no a, ale o to bylo krásnější a takový pompéznější, tak my máme velkou radost, protože měli jsme standing ovation a Carnegie Hall standing ovation, to se počítá.
0: To se bez pochyby počítá, takže vy jste, řekněme, tu laťku posunuli si výš.
1: Určitě.
0: Podle čeho nebo kdo vybíral hvězdy z broadwayských divadel?
1: Tak máme samozřejmě našeho velkého producenta, což je Jany Sidovský, který to všechno i vymyslel a stará se o nás. A musím říct, že se stará velice jako VIP, máme služby, protože tam měli krásné hotely, auta nás vozili, limuzíny, všechno zázemí bylo nádherný, jídlo jsme měli dobrý, což je důležitý pro nás, aby jsme dobře zpívali. Takže staral se o to a samozřejmě i o program, takže zařizování a tyhle věci, všechno bylo na něm. Takže my jsme opravdu jenom přišli, vzali mikrofon, předtím jsme se dobře najedli a šli zpívat, takže měli jsme ještě samozřejmě krásné zkoušky s těma umělci a myslím, že vybral dobře, protože opravdu byla to taková, jako byl takový rozptyl, jak od Fantoma, že to byla vlastně holka, která zpívala Fantoma opery, což mě bylo blízký. A pak tam byla holka, která zpívala Aladina, což jsou různý hlasy, a zase kluk, který zpíval zase jiný. Takže bylo tam škála, taková širokospektrální škála hlasů a opravdu to mělo něco do sebe a já jsem fakt šťastný, že vybral právě tyhle tři, který nám to krásně tam tak ovoněli.
0: Jany Sidovský si vás hýčká. Už plánuje další Carnegie Hall, nebo teďka na pár let máte splněno?
1: Jo, tak já si myslím, že Carnegie Hall bylo dost, ale samozřejmě ještě plánujeme příští rok. Jsme dostali nabídky, když jsme tam byli do dalších částí Ameriky, což je Florida, Atlanta, Washington a tak, že bychom udělali takový kolečko ještě, protože samozřejmě víza jsou drahý a ještě máme pár měsíců jako k dispozici, tak proč to nevyužít? Takže jsme říkali, že ještě bychom mohli využít tuhle šanci a zajít se podívat. Na Floridě je krásně teplo a je tam dobrý golfový hřiště. Já jsem golfista, tak bych si to rád zkusil.
0: Takže byste si udělali takové východoamerické tour?
1: Určitě, já bych byl strašně rád. No, jednáme o tom a doufejme, že to dopadne. No.
0: Ale to musíte tedy rychle jednat, protože čas víc tady se
1: rychle,
0: možná brzy
1: máme
0: naplní.
1: To ještě jak na rok, takže na rok. Takže tenhle rok už jsme si to dali, takže myslím, že příští rok ještě by to mohlo vyjít.
0: Marian Vojtko je naším hostem.
2: Alex a host. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s operním a muzikálovým pěvcem Marianem Vojtkem, který je už 9 let členem vokálního seskupení Čtyři tenoři, se kterým vystupuje na společných koncertech. My jsme mluvili o vlastně druhé Carnegie Hall. Z New Yorku jste se vrátili teprve nedávno, ale vy jste právě ten váš koncert a pobyt vlastně v New Yorku využili ještě k jiné aktivitě. Vy jste tam dokonce natočili klip k nové písni, kterou zpíváte, Massachusetts.
1: Yes.
0: Velice to známá píseň.
1: Yes, of course.
0: U nás ji proslal, tuším, že Václav Neckář.
1: Ano, ano, ano.
0: Je to
1: ano.
0: Tak? Tak Massachusetts jste tady nebyli, tam jste klip nenatáčeli, padlo to na New York, nebyl čas, chuť přejíždět?
1: No, ale chuť i čas by možná i byl, ale musel by to někdo zaplatit. A jako ty přelety, my jsme měli 6 přeletů, protože my jsme tam letěli nejdřív do Cedar Rapids, tam jsme měli pro ty Čechoslováky v muzeu československým, kde je vedle něho i normálně malý orloj postavený. Tam jsme měli krásný koncert u příležitosti odevzdávání významných cen pro Čechoslováky žijící v Americe. Pak jsme pro vlastně taky Čechoslováky, pro Našince zpívali v Chicagu, Chicagu, se vždycky musím opravovat, no a pak vlastně ten New York, ale mezi tím jsme ještě přelétávali, takže myslím, že jsme toho měli dost, ale Massachusetts, jak jsi říkala, že 9 let, je, že to je strašný.
0: 9 let, že už hraješ a zpíváš, vystupuješ s tenory.
1: No. Jsem strávil se 4 tenory, tenorama, ale samozřejmě Massachusetts, blbě se to vyslovuje, že?
0: Tak jako zpomalím vždycky.
1: No, já jsem vždycky říkal Massachusetts, takže to se mi smáli, že neumím vyslovovat, ale byl to zážitek, protože měli jsme úžasného kameramana, který to točil a vlastně má na svědomí různý významnější, nemyslím, že my nejsme významný, ale významný jako osobnosti v tom New Yorku, že točil vlastně klipy pro broadwayské hvězdy, takže vymyslel nám nějaký scénář dramaturgii toho klipu a bylo to krásný, protože pod Brooklynským mostem jsme natáčeli. Měli jsme štěstí, že vlastně v ten den byl i krásně slunečno a západ slunce jsme stihli, takže koupili jsme si tam krásný nový kostýmy vlastně.
0: To je z New Yorku ty světle modré saka?
1: Jasně, ano, ano, ano. Vlastně celý oblek, takže taky vidíte, do nás investoval pan producent, aby jsme vypadali. Myslím si, že se to povedlo a je to taková jako podsta tomu Vaškovi Neckářovi, protože on to samozřejmě proslavil tu píseň a lidi ji znají od něho, ale my jsme tomu dali trošku jiný nádech, jiný kabát a myslím jiný sako bych chtěl. Když máme ty nový saka, tak jiný sako jsme tomu dali a myslím, že to dopadlo dobře a na ohlasy faninek taky jsou výborní, takže děkujeme za ně, že to poslouchají a sdílejí.
0: A přitom ten klip je venku teprve chvíli, není to nějaká dlouhá závratná doba a když člověk ten klip dokouká celý, tak je potom konec a teď tam jsou takové ty zákulisní, to, co vlastně kolikrát diváci a posluchači chtějí vidět a vypadá to, že jste se docela dobře bavili u toho natáčení.
1: Bavili, já jsem si tam všiml, že jsem nezatáhnul břicho, takže to potom musíte přetáčet. ale jo, bylo to fakt zábavný, prostě zkouška v Českém centru, že jo, v New Yorku, pak opravdu se o nás starali nádherně, pak ty záběry z té Carnegie a opravdu kdo četl, nebo jako kdo by měl možnost být v Carnegie a opravdu to přeji každému umělci, protože je to úplně jiný systém, jak zpívání v podstatě, nebo zpívání ne, to musíte zpívat jako jak umíte, ale vlastně ty přípravy a vlastně toho samotného koncertu je náročný v tom smyslu, že vlastně oni vám tam nepovolí zaprvé se pohybovat volně, nebo jako všechno, mají drahý piano, vlastně křídlo Steinway & Son a to musí všechno dělat ty zaměstnanci, takže vy máte opravdu jenom určený čas na ty zkoušky a všechno za vás dělají určený daný lidi a technici, kteří za vás připravují mikrofon, nemůžete posouvat, přijde pán, řekne stop, a teď přijde další, který to posune. Nemůžete nic dělat, protože opravdu jsou tam drahé věci. hrají tam největší jako hvězdy celosvětový, takže aby se nic nepokazilo, aby to nebylo na nás, tak oni to vemou na sebe, když ten mikrofon spadne na zem, takže je to na něho.
0: To byste si vydělali, že?
1: Určitě, určitě.
0: No. Marian Vojtko je naším hostem.
2: Po loňském úspěchu Zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi Marián Vojtko, ještě zůstaňme u čtyřech tenorů, než se posuneme dál, protože čtyři tenoři na konci června by měli svým vystoupením otevřít první český koncert americké zpěvačky Deany Ross. Jak k tomuto jste dospěli?
1: No nevím, asi člověče si, ta Deana Ross si koukla nějaký video a viděla mě tam, že jo, tak řekla, jo, toho tam chci. Ne, určitě, měli jsme tenhle nápad, no nápad, to přišel, přišla nabídka, že opravdu, že ta produkce, myslím, že buď viděla nás někde zpívat, nebo nabídli náš nějaký videoklip, nebo naše vystoupení a je to, strašně se jí to zalíbilo a v podstatě nebylo tam žádný váhání v tom smyslu, že jestli ano, nebo ne. A my máme obrovskou čest a radost z toho, že prostě takovýhle megastar, který prostě jako i Michael Jackson jí zbožňoval a vlastně podle ní se on chtěl jako

0: asi pak zůstanete všichni a užijete si i koncert samotné Dány Ross. Neumím si představit, že byste odešli po svém vystoupení.
1: To určitě ne, to jako je ta šance se opravdu, myslím, že i ona už svým způsobem, myslím, že i přemýšlela zakončit tu kariéru, takhle to turné, že bude zpívat jenom ve státech, takže vlastně tady to jeden z jejich posledních koncertů v Evropě. Takže byla by to škoda si to neužít, neužít a nevyužít toho, slyšet to na vlastní oči naživo. Takže já si myslím, dáma, která už samozřejmě má svůj věk, to se nikdy neříká, ale zpívá božsky, protože já jsem opravdu, my jsme si ne že načetli, ale nakoukali a ty její koncerty jsou plný energie a opravdu nikdo by neřekl, že je v tomhle věku, jakým je, takže opravdu si můžeme brát jenom příklad z takovýhle profesionality a toho entuziasmu.
0: Tak dobře, tak já věk nebudu říkat, byť ho vím, ale umíš ty si představit, že ještě za 30 let
1: jo,
0: ty budeš
1: no, tak
0: zhruba
1: to už,
0: tak stejně.
1: Tak teďka si to můžou všechno spočítat.
0: Tak budeš zpívat?
1: No hele, já jsem fanouškem obrovským Karla Gotta, takže a to byl pro mě jeden z nejlepších zpěváků, samozřejmě jak u nás, tak i v zahraničí působil a měl úspěch. A je to můj idol, protože mě k tomu vedli rodiče, oni to furt poslouchali, takže já jsem to zkoušel, že ho taky, nikdy jsem to nevyspíval jak on, ale já jsem se snažil. A samozřejmě je to taková méta, no, protože on opravdu i v těch 80. letech, když měl, tak zpíval božsky a prostě ta energie, já jsem přesně na něm viděl. On prostě, i když byl nemocný nebo něco, prostě nemám tam ten hlas, přišel na to jeviště. Všechno to opadlo. Normálně se změnil celý člověk, celý jeho já a byl jak v roku, já nevím, 60 na začátcích nebo 70. letech a zpíval jako za mlada.
0: Máš to také tak? Teď nemyslím, jako, že to už dal na jeviště.
1: S věkem ještě
0: asi,
1: ne.
0: Asi si jak za mlada, ale jestli třeba, když jsi nemocný nebo není ti dobře a vystoupíš na to pódium, vidíš ty posluchače, diváky, návštěvníky, začneš zpívat, tak se uzdravíš.
1: Je to taková druhá injekce, protože předtím jdu ještě na kapačku, když jsem nemocný. Ale opravdu ty fanoušci a ty lidi ti dávají asi takovou tu třetí hlasivku, kterou opravdu potřebuješ, protože když nejsi v pohodě a opravdu ten výkon já si taky vybírám jako vysoký písničky, těžký písničky, protože i ty lidi mají radši, co je něco zvláštního, protože něco, co zpívá každý, tak to zaspívá i on doma si ve sprše, ale to, co třeba zaspívám já, tak to už nedokáže. Tak si právě vybírám ty těžké věci a na to gro vlastně ty lidi to chtějí vidět a já, když nemám ten hlas takový, jak bych chtěl, tak opravdu potřebuju tu takovou, jakože tu další sílu, energii od nich a což mi jako doteďka vždycky dávali, musím zaklepat a za to jim děkuju.
0: Marian Vojtko je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Marianem Vojtkem, který kromě čtyř tenorů vystupuje také v muzikálech. Ostatně muzikál Drákula, jsi s ním spojen.
1: Ano.
0: Řekněme od mládí, protože ty už jsi v jednom Drákulovi byl, dokonce si dostal příležitost ještě během studií, kdy jsi úspěšně udělal konkurs na muzikál Drákula. Tehdy jsi byl ale kněz.
1: Mm-hmm.
0: Teď jsi Drákula.
1: Teď jsem ano, tehdy jsem to bylo, jak jsi říkala, před 100 lety, takže my upíří žijeme dlouho.
0: To jsem tady říkala off record.
1: My žijeme dlouho, takže jako to 100 let není nic, prosím tě, v tomhle rozmezí. Ale opravdu, když jsem studoval v roku 98 dokonce, to bylo už takhle dávno, tak na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě, tak vlastně přijel Drákula do vlastně Istropolisu, který už bohužel teďka taky neexistuje. A tam začali jsme hrát vlastně tenhle kultovní muzikál a oslovili mě jako takový, já jsem ještě mladionký klučina, jako Stevena a kněze. Takže vlastně posléze, vlastně dalším nastudování už jsem už po boku hlavního upíra jsem i já vystoupil, takže to byla obrovská šance a vlastně takový vlastně no, šance účinkovat a pracovat s těma nejlepšíma, protože Bednárik, Karel Svoboda, Richard Hess, Borovec, Zdeněk, to byly jako kapacity, které prostě už, myslím, dlouho nebudou a nenarodí se jak dlouho, ale byli to lidi, na kterých jsem zhlížel, takže práce s nima opravdu mi dala něco do toho, abych vlastně mohl účinkoval v takovém muzikálu. Já děkuji jim za to a samozřejmě všichni vědí, že jsem účinkoval v několika muzikálech a to díky tomu, že jsem se naučil vlastně Drákulovi jak a co a že mě peskoval ten Bednárik a nadával mi a plazit jsem se musel a všechny možné věci, takže kdo s ním pracoval, určitě ví, ale Drákula, to je, sami všichni víme, to je náš národní muzikál a já mám radost, že vlastně pokračuje dál v divadle Karlín hudebním a že se nadále bude hrát.
0: Ano, a tam znovu ožívá a s ním i ty, tedy tentokrát už v roli Drákuly, tak jak často, nebo při zkouškách, jak moc se ti vybavoval právě ten původní Drákula pod vedením pana Bednárika, pana Hesse, Karla Svobody?
1: To se vybavuje pořád, já tam slyším, že majovojo. Nestojí tam jak ženíchou, no a tak dále.
0: Aha. To byly takže strašný. Se ti to vrací.
1: No, vrací se ty nadávky při každý jako příležitosti a každý scéně vidím toho Béďa, jak na mě řve. A v podstatě on měl 150 cm, taková malinká kulička, když přiběhla z té desáté řady. A to byl mžik, že jo? A už ustal vedle vás, už vás bušil dozad a krčil vás a lámal vám nohy, ruce, takže to jako opravdu jako to nikdy nezapomenete. Takže teďka to bude pod režijní taktovkou Filipa Renče, takže já si myslím, že to je skvostný režisér taky a že takový to novum a myslím takový ten refresh té choreografie a scény a režie, myslím, že bude na místě, ale budeme se vždycky podle mě držet toho základu, protože ten byl jedinečný a opravdu to, kdyby chtěl někdo měnit úplně, tak to by asi ani fanoušci neakceptovali a možná ani my, protože ta historie je tam krásná a prostě je z toho cítit to prostě to, co tam bylo vždycky. No.
0: Říká Marian Vojtko, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Marianem Vojtkem, mimo jiné tedy o muzikálech, ve kterých účinkoval nebo účinkuje, teď jsme slyšeli Drákulu, ale ty jsi se také výrazně zapsal do Fantoma opery a ty muzikály, kdybych měla vyjmenovávat, tak to zabere celý ten vstup. Tak který ten muzikál tedy, kromě Drákuly, se ti tak jako vepsal do paměti, do srdce?
1: Určitě to byl ten Fantom opery, samozřejmě, protože to je muzikál muzikálu a kdo měl šanci to vidět a poslouchat tuhle nádhernou hudbu, tak mi dá za dost, že opravdu ten Lloyd Webber věděl, o čem píše a jak to píše, takže ta hudba prostě je, to je něco nadpozemského a takového mimozemského, bych trošku říkal. Pak to byl samozřejmě Jekyll a Hyde, kdy prostě jsem začínal takového toho, pardon za výraz, hajzlíka, protože ty mi jdou a takový ty zlosinové, takže tam jsem se, ale vlastně moje prvotní počátky byly v Praze, začínaly v roku 2000 muzikálem Monte Cristo, a který prostě teďka bude mít obnovenou premiéru, ale my jsme si to s Danem rozdělili, že on bude Monte Cristo a já na chvíličku Drákula. Takže v podstatě, aby jsme se tam neprali, kdo je lepší to nebo hento, takže jsme to rozdělili a vlastně i tenhle muzikál, který se hrál v roku 2000, to byla taková jako můj takový odrazový můstek, protože vlastně, jak jsem říkal o těch velkých jménech, jako Svoboda, Hess, Borovec a Bednárik, to bylo to, že já jsem byl studentem a oni si mě vybrali, myslím, z 2000 lidí bylo na konkurzu, nevím, kolik na moji roli, ale taky asi nějaký přes 20, 30, 40 lidí, tak si vybrali právě mě. A to bylo pro mě obrovský zadozučení, že vlastně to, co jsem si vybral studovat, což byl operní zpěv v podstatě, tak jsem byl přesvědčen, že to ano, tak správně jsem si vybral, protože i někomu jinému se to líbí, ano. Jak i moji mamince, že jo, já tatínkovi. Oni mi vždycky říkali, ty jsi vynikající, no ale vlastně teďka už i ti profundovaní řekli, že ano, máte na to, takže to byla taková satisfakce a v podstatě už jsem tím muzikálem navázal na další spolupráce s produkcemi, jak byla Kleopatra, divadle Broadway, Mušketýři, teďka Troju tam hrajeme. No a divadle Goya Music Hall, tam nádherný světový hity, sama si je viděla samozřejmě určitě a to bylo Fantom opery, Čarodějka, Plezupíru, Bídnici. No co si přát, než takhle jako zažít dobu, kde prostě můžeš tyhle krásný zkosty hrát a účinkovat v nich.
0: No vidíš, já jsem ti říkala, že když to všechno vyjmenujeme, tak máme po...
1: tak máme, to je jenom čtvrtka ještě.
0: Tak máme po vstupu, ale tak mluvili jsme o čtyřech tenorech, o muzikálech, ale ty si, jak jsi sám připomněl, také operní pěvec. Uhum. A je čas i třeba na tvoji solovou dráhu, zbývá na to čas?
1: No, určitě, protože jako tenoři jsou teďka prioritní, protože mi dávají vlastně spoustu práce, což je důležitý a vlastně i ta náplň je, že mě to baví a s klukama jsme strašně dobrý kamarádi a v podstatě je v tom něco, co prostě jsem nikdy netušil, že by mě mohlo bavit s někým zpívat, protože já jsem byl vždycky soulově zaměřený a nesnesl jsem žádný konkurence vedle sebe, takže, ale to asi myslím každý, takový kohouti, že jo, na tom smetišti jsou ty zpěváci a pěvkyně, že jo, takže to vždycky každý z ty ramena, každý si být první a tak dále. Ale samozřejmě moje solová dráha pokračuje dál, protože já mám spoustu faninek a fanoušků, kteří prostě mají rádi moje vystoupení a písničky, takže jsou to víceméně z těch muzikálů a jak jsem vzpomínal, že jsem miloval Karla Gotta, tak i jeho písně zpívám. A teďka mám takový malý tour po nějakých takových městech, což jsme byli Plzeň, Brno, Pardubice, Český Budějovice a zakončuju to tenhle rok v Lucerně, což je takový svatostánek, říkám, kulturní.
0: To je taková naše Carnegie Hall.
1: Jo, to je naše Carnegie Hall, já se na to strašně těším. Ale minule jsem říkal v nějakém rozhovoru, že mám strašný strach z toho. Já jsem měl koncert v O2 Univerzu, nebo vlastně v těch velkých halách pro 4000 lidí a tam prostě mi to nepřišlo tak náročný, jako bylo to nádherný a zkusný, náročný to bylo, ale ta Lucerna pro mě jako to je něco zvláštního, tam je takový, jako takový zvláštní fluidum na mě působí, že hele, tady zpíval Goťák, tady zpíval Henten, tady zpíval ten z Ameriky, Vondráčko a tak dále, všichni ty kapacity a říkám, no a teďka ty, tak se ukaž. No a z toho já mám docela strach, no ale doufejme, že to vyjde dobře a že nějaký takový ten umělecký duch na mě poklepe a říká, neboj se ty, jsem tady s tebou.
0: Tak a za pár let tam bude stát někdo další, že tady byl ta kapacita, ten Marian Vojtko,
1: no,
0: to musím taky zvládnout.
1: No tak jo, tak se zapíšu do análu.
0: Análu, Marian Vojtko.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Marian Vojtko, operní, muzikálový zpěvák, který hojně vystupuje, a ty jsi to nechtěl slyšet, ten počet let, ale už 9 let vystupuje se 4 tenory, příští rok 10. Chystáte něco speciálního?
1: No určitě, my máme samozřejmě 10 bude, no máme vystoupení zase, příští rok chystáme výroční koncert a těším se na něj, bude v O2 aréně, protože jednu jsme už měli, a což je velkým překvapením jako pro mě, že se to normálně celá O2 aréna vyprodala. Já jsem tomu nevěřil a normálně boom a bylo to tam.
0: Jako už nyní?
1: Ne, ta minulá.
0: Jo, ta minulá, minulý rok. Zalekla, že...
1: A teďka už je vlastně z poloviny vyprodaná i ta další, protože 2027 máme úžasný koncert opět v tom největší hale tady u nás v České republice, a už skoro polovina je prodaná, takže a tam budeme vlastně oslavovat těch 10 let. Tam otevřem asi největší flašku, co existuje, nějakého šampanského, a pokřtíme celou tu arénu a s těma fanouškama. Takže na to se strašně těším, a to je fakt jako, to je opravdu velká zodpovědnost, protože ty lidi jako přijdou poslechnout, protože my jezdíme takhle po celé České republice, jak v kulturních domech, pak pod holým nebem máme ty koncerty na zámcích, na hradech, takže celá škála vlastně vystoupení, ale je to všechno je takový specifický a jiný, než když přijdeš do té obrovské haly a tam na tebe 12-13 tisíc lidí čumí a chce to nejlepší za ty peníze, co si kdy v životě udělal. Takže tam je to zase to i pro nás všechny, jak u mě v té Lucerně. Takže já si myslím, že to všechno dobře dopadne, protože to je obrovský symfonický orchestr, obrovský přípravy. Jako kdo nezažil jako něco takového, tak neví si ani představit, co všechno obnáší připravit se na takovýhle koncert. Mm. Já mám velkou radost, že máme super producenta, super kluky, no a super muzikanty. Takže Milí fanoušci, máte se zase na co těšit.
0: Tak to už jsme nahlédli do příštího roku, ale teď ještě jsou před námi dva roky prázdnin, ne? Dva měsíce prázdnin.
1: No.
0: Budeš mít nějaké volno?
1: My máme takový zájezdový přesně představení po různých koutech a zámcích a prostě amfiteátrech České republiky, což je Drákula, Mušketýři, Kleopatra, a v podstatě divadlo Broadway takhle jako prezentuje vlastně, aby nemuseli ty lidi chodit jenom do Prahy do divadla, takže i takhle chodíme k ním v létě pod holým nebem, a máme koncerty s tenorama, takže v podstatě já jsem to počítal, mám asi 4 dny volna. Takže ale já se nestěžuji, já to mám opravdu rád a málo kdo se mnou vydrží, takže i ty moje frérky, ta moje frérka, tak samozřejmě to je svatozář nad hlavou, že prostě jako má se mnou strpení a ty lidi jako takhle to akceptujou, že jo, jak všichni kolem mě blízcí, tak v podstatě i ty spolupracovníci, protože já taky nejsem jako ten takový hodný kluk, že jo, a i mezi těma našima, tak tam jako když už ta slovenská natura spod tatier se jako takhle bouchne do stolu, tak tam už to jako, a já jsem klidný jinak docela.
0: Teda takové obnažení,
1: jo,
0: jsem ani nečekala, ne, na závěr.
1: Já jsem úplný jako, že kliděs, pokud mě někdo naštve.
0: Tak jsem ráda, že snad mě se to teda nemohlo podařit, že jo?
1: Určitě ne, to je, samozřejmě, my jsme na tom úplně jinak.
0: Moc děkuju, že jsi přišel, a ať se všechny plány vydaří. Marian Vojtko.
1: Mnohokrát děkuji, pozdravuji vás.
2: Alex a host.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Přírodní nádrže kontrolované ústeckými krajskými hygieniky jsou vhodné ke koupání. Město Bílina připraví parcely pro 50 rodinných domů. Vláda ruší ekologická opatření, která schválil minulý kabinet. Zítra čekejte většinou převážně jasno, na horách ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty mezi 32 až 35 stupni. Zprávy má Jirka Zeman, dobré odpoledne. V Ústeckém kraji jsou všechna přírodní koupaliště, která kontrolují hygienici, vhodná ke koupání. Vyplývá to z webu krajské hygienické stanice. Venkovní plavecké areály se už otevřely nebo postupně otvírají.
2: Dnes otevřelo třeba koupaliště v Pernštejně na Chomutovsku, kde opravovali bazén a okolní chodníky. Hůř průhledná byla voda začátkem června v zatopeném lomu Varvažov u Ústí nad Labem a v jezeře Chmelař poblíž Úštěku na Litoměřicku. Situaci tam mohly zlepšit srážky v minulých dnech, další měření kvality vody tam hygienici teprve chystají. Jana Vytázková, Český rozhlas.
0: Bílina na Teplicku zasíťuje do 3 let parcely pro zhruba 50 rodinných domů na okraji části za Chlumem. Předpokládané náklady jsou 177 milionů korun, z toho 170 milionů by měla pokrýt dotace z programu 18 jako miliard. Prvních 10 pozemků nabídne město do prodeje už během léta. Zájemci je zaplatí v několika splátkách, říká starosta Karel Matuška z Hnutí ANO.
3: Navržený postup umožní městu zahájit proces obsazování lokality s dostatečným časovým předstihem, současně poskytne budoucím stavebníkům jistotu rezervace konkrétních pozemků a zároveň rozloží finanční zatížení kupující do delšího časového období.
0: Postup prodeje stavebních pozemků a podání žádosti o dotaci schválili ve středu zastupitelé Bíliny. Vláda odstoupila od plánů na dekarbonizaci a udržitelnou výrobu v třineckých železárnách. Vyplývá to z neveřejného usnesení, které získal server iRozhlas.cz. Memorandum uzavřel s podnikem a Moravskoslezským krajem minulý kabinet. Současná vláda odstoupení od něj vysvětluje tím, že nemá o platnosti a účinnosti dokumentu informace. Vedle toho zrušila i akční plán Česka na využívání obnovitelného a odpadního tepla. Ten měl přispět k modernizaci teplárenství, které je závislé na fosilních palivech, a zavést šetrnější zdroje tepla. Sport. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa utkají s Jihoafrickou republikou. Aby udrželi naději na postup ze skupiny, musí bodovat. Zápas začne v 18 hodin středoevropského letního času. Počasí. V noci čekejte většinou jasno. Nejnižší noční teploty klesnou na 18 až 15, na horách na 16 až 13 stupňů Celsia. Zítra čekejte většinou převážně jasno, kolem poledne se místy začne tvořit kupovitá oblačnost a odpoledne se na horách mohou ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 32 až 35, ve Šluknovském výběžku na 30 až 32, na horách na 26 až 29 stupňů Celsia. Od zítřejších 11 hodin dopoledne platí výstraha meteorologů na velmi vysoké teploty.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na Ústecku na křižovatce mezi Telnicí a Krásným lesem bouralo osobní auto s nákladním. V České Lípě na křižovatce ulic Sluneční a Žitavská srazilo osobní auto cyklistů, na místě jsou záchranáři a policisté. A na dálnici D8 na 88. kilometru před státní hranicí stojí ve směru na Drážďany porouchané auto.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Příjemný čtvrtek 18. června, máme chvíli po 14. hodině na Českém rozhlase Sever. I dnes začíná pohodové odpoledne. Možná víte, že sněhová vločka je fascinující věc. Víc nám řekne za pár minut Martin Písařík v rubrice Co v učebnicích nebylo. V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem se snaží dětem zpříjemnit cestu na operační sál. Například tím, že u nich rodiče zůstávají co nejdéle. Více zhruba za 15 minut přidáme rozmanité tipy a slavným Severočechem bude dnes archeolog Anton Gners. A nezapomeneme ani na písničky, které nestárnou. A brzy tady bude Maria Rotrová, později si poslechneme Valdemara Matušku. Teď už ale připravený medicinman a Michal Tučný.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.
5: medicine man.

0: Marie Rotrová, její hvězda supernová, písničky, které nestárnou, na Českém rozhlase Sever, 12 minut po 14. hodině. A hned na začátku pohodového odpoledne je připravený Martin Písařík, náš seriál Co v učebnicích nebylo. Dnes budeme rozebírat sněhovou vločku.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že zkoumání sněhových vloček zajímalo už německého matematika a astronoma Johannese Keplera? Dokonce o nich v roce 1611 napsal pojednání. O čtvrtstoletí později je pozoroval také francouzský fyzik René Descartes. Sněhová vločka, vědecky nazývaná ledový dendrit, je fascinujícím důkazem geometrické preciznosti přírody. Tyto ledové květy vznikají v atmosféře při specifických teplotách, které určují jejich výslednou podobu. Od klasických šestiúhelníků až po vzácné trojúhelníkové krystaly vznikající při minus 2 stupních Celsia. Ačkoliv se dlouho tradovalo, že nenajdete dvě identické vločky, fyzikálně to vyloučené není, i když pravděpodobnost shody je mizivá. Sněhové vločky jsou maličké zázraky nekonečné krásy, řekl Wilson Alvin Bentley, zvaný Vločka. Tento pán v roce 1885 jako první na světě zachytil krystal na fotografii pomocí mikroskopu a fotoaparátu. Bentley vločky chytal na černý samet, zdokumentoval jich přes 5000 a potvrdil jejich unikátní symetrii. Tato souměrnost je výsledkem stejných fyzikálních podmínek, které na vločku během jejího růstu působí.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Přijďte se podívat, jak pracují hasiči, záchranáři a policisti a jak se u toho dělá rozhlas. V sobotu 20. června se na letišti v Ústí nad Labem odehraje den s integrovaným záchranným systémem. Čeká vás den plný praktických ukázek, zásahová auta, vrtulník a samozřejmě profesionálové v uniformách. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 20. června odpoledne nashledanou v Ústí na letišti.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Kryštof, Tomáš Klus, jejich hit s názvem Cesta, 14 hodin 22 minut pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever. Děti v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem připravují na operace ve specializovaném centru dětské anestezie. Součástí péče je také takzvané laskavé uspávání, které má malým pacientům pomoci zvládnout pobyt v nemocnici i cestu na operační sál co nejklidněji. Podrobnosti má teď pro nás kolegyně Kateřina Kučerová, kterou vítám ve studiu. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Co si máme představit pod pojmem laskavé uspávání?
1: Podle primáře kliniky anesteziologie Petra Vojtíška je laskavé uspávání vlastně celý soubor věcí, které mají dětem pobyt na operačním sále co nejvíce usnadnit. Třeba ještě před samotným zákrokem dostanou děti speciální vonavé fixy. Nejdřív si očichají několik různých vůní a sami si vyberou tu, která jim voní nejvíc. Tou si pak mohou do anesteziologické masky nakreslit třeba zmrzlinu nebo nějaký jiný obrázek. Když jim pak zdravotníci masku přiloží k obličeji, cítí tu známou vůni, která je uklidňuje. Součástí přípravy jsou ale i pohádky, dětské motivy v předsálí nebo možnost zůstat s rodiči co nejdéle před samotným zákrokem. V některých případech třeba i během uspávání na sále. Podle primáře dětské chirurgie Petra Poláka se navíc občas stává, že nervóznější než samotné děti bývají rodiče. I proto se zdravotníci snaží celý proces co nejvíce vysvětlovat a ukázat rodičům, jak o jejich děti pečují.
0: Jaký vliv může mít dětský stres na samotný průběh té anestezie?
1: Tak, pokud malý pacient přichází na operační sál vystresovaný a pláče, může mít například nateklejší dýchací cesty. To samo o sobě zvyšuje některá rizika spojená s anestezí. Děti si navíc mohou z pobytu v nemocnici odnést i nepříjemnou psychickou vzpomínku. Zdravotníci se proto snaží, aby byl celý proces co nejklidnější a nejpřirozenější. Primář dětské chirurgie Petr Polák ještě dodal, že mezi pacienty jsou i novorozenci. Nejmenší operované dítě v Ústecké nemocnici vážilo pouhých 475 gramů.
0: Zjistila naše kolegyně Kateřina Kučerová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Půl třetí, skoro dvě minuty k tomu, s vámi stále Český rozhlas Sever, dnešní pohodové odpoledne. Teď už je čas na pravidelné kulturní tipy. Fandit našim fotbalistům na letošním mistrovství světa ve fotbale můžete samozřejmě doma na gauči, anebo se přidáte k ostatním na jezeru Most, kde bude opět připravená velkoplošná obrazovka. Zápas s Jihoafrickou republikou začíná v 18 hodin. V Klášterci nad Ohří v Zámeckém parku dnes vyvrcholí krušnohorské sochařské sympozium Paměť krajiny 2026. Hotová díla i samotné umělce můžete vidět do 17 hodin. Taneční odpoledne pro seniory chystají v Bílině v restauraci Ukádi. Svou hudbu přiveze litvínovská zpěvačka Iva Boušová. A pozor, začátek je už v 15 hodin. Druhým dnem pokračuje v Ústecké Slunetě Grand Prix města Ústí nad Labem v boxu 2026. 56. ročník je největší boxerskou událostí v České republice a jednou z největších akcí olympijského boxu v Evropě. Kadaňská základní škola Rudolfa Koblice připravila ve svých prostorách festival Do díla jako zahradní slavnost. V 15 hodin 30 minut se postupně představí místní soubory Zušky, Důmu dětí a mládeže a podobně a v 18 hodin pak všem zahraje kapela Laura a její tygři. V obci Růžová dnes začíná v 18 hodin třídenní předprázdninový festival Rockfest Růžová 2026. Všechny možné polohy rockové hudby tu můžete poslouchat až do soboty 20. června. Letní štace Ústeckého činoheráku zve na koupaliště Brna ve 20 hodin na dobrodružství populární pětice z perspektivy údajně největších záporáků v dějinách mladého hlasatele. Bratrstvo kočičí pracky. Bez houslí Jana Hrubého si těžko představíme hity jako Špejchar Blues, Láska je jako večernice, Funebráci, Sladké je žít, Astrolog, Yeti Blues, Dotyky a další. Jan Hrubý společně s hosty zahraje dnes v děčínském hudebním klubu La Garage Noir a to ve 20 hodin.

0: Valdemar Matuška, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Za malou chvíli nás čeká zpěvačka Madonna. 14 hodin a 40 minut, ale teď už představíme dalšího slavného Severčecha. A Milan Knotek se tentokrát vydá do Žadce, ale také třeba do Lokte.
1: Slavní Severočeši.
2: V Žadci se v roce 1873 narodil archeolog, historik a učitel Anton Gnirs. Už od mládí se zajímal o historii a staré památky, což ho přivedlo ke studiu na Německé univerzitě v Praze. Jeho profesní dráha začala ve školství. Brzy ale odešel do chorvatské Puli, kde zkoumal ruiny římského města. Podílel se na jejich dokumentaci a stal se uznávaným odborníkem na římské dědictví v oblasti Istrie. Po první světové válce se jeho život zásadně změnil. V roce 1919 začal působit jako profesor v Lokti, městě, které se stalo jeho druhým domovem. Pomáhal založit městskou knihovnu, vedl muzeum i archiv a začal systematicky mapovat historii tohoto regionu. Právě v Lokti vznikla jeho nejvýznamnější vědecká práce. Na základě studia archivů, památek a terénních výzkumů vytvořil rozsáhlé topografie historických památek Karlovarska, Lokecka a okolí. Tyto práce mají dodnes zásadní význam. Zachytili mnoho objektů a informací, které by jinak zanikly. Zároveň se věnoval i archeologickým výzkumům římského vojenského tábora Umušova na Jižní Moravě, který patřil k nejdůležitějším dokladům přítomnosti římských vojsk na našem území. Anton Gnirs zemřel v roce 1933 v Lokti.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce, sednu na břeh řeky

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi. A budu starým

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž.

0: Jarek Nohavica, jeho hit s názvem Starý muž. Za malou chvíli tady bude Leona Machálková, písnička Dej zpátky čas. Já bych tuhle skladbu rád věnoval Melanům a Melanám, kteří dnes slaví svátek, tak svým soujmenovcům přeji samozřejmě všechno. Nejlepší hudební dárek tady bude za malou chvíli. Teď se ale vracíme před koncem hodiny do Prahy, do svatovické katedrály. Celý týden v tomto čase totiž představujeme příběhy, které přinesla stavba nových svatovických varan, které tento týden poprvé rozezněly katedrálu. Na jejich stavbu přispěly firmy, jednotlivci a například i školní kolektivy. Jedním takovým byli žáci ze základní školy Mariánka v Praze 6.
1: Vlastně varhany, tak mi přijdou, že vlastně je to takový hezký zvuk a že většinou jako jsou obrovský, je to i hezký nástroj.
2: Jak to probíhalo? Kdo přišel s tou myšlenkou, přispějeme na varhany, a jak vy jste reagovali?
3: Paní ředitelka, a reagovali jsme moc dobře, protože to je dobrý nápad.
2: Vás přijal i pan arcibiskup, pan Graubner. Jaké setkání to bylo?
1: No, takže ten palác byl moc hezký a byli jsme hlavně rádi, že jsme byli vybranými, že uděláme aspoň dobrou věc, a bylo to tam nádherný. A arcibiskup byl moc hodný.
2: Nejen tahle pětice žáků z páté třídy patří mezi jedny z prvních, kteří si tento týden poslechnou v katedrále zvuk nových varhan. Na základní škole Mariánka přispělo mnohem víc dětí a rodičů. Jak říká učitelka Katarína Byčanová.
4: U nás ve škole funguje nadační fond, který právě děti a rodiče mají možnost toho hlasování, na které akce a které projekty se podpoří. A v rámci toho se rozhodlo v naší komunitě, že se podpoří právě ty svatovické varhany.
2: Škola přispěla částkou přesahující 13 000 korun na jednu z menších píšťal. Další příběh, tentokrát menšího dárce, představuje zástupce nadačního fondu svatovické varhany Jakub Skřejpek.
5: Slečna, které bylo tehdy asi 14 let, tak si od malička nechávala narůst krásné blonděté vlasy a ve 14 letech už to byl docela jako dlouhý cop a asi přišla doba zkracování, takže cop odstřihla, prodala za nějaký tehdy asi 5 000 nebo kolik, a ty peníze věnoval na varhany.
2: Našli se ale i jednotlivci, kteří si vybrali píšťalu největší. Martina Řehořová se svým manželem adoptovala píšťalu za 300 000 korun.
6: Tohle to je malá píšťalka, kterou jsem dostala jako pozornost od nadačního fondu svatovické varhany za to, že si naše rodina adoptovala velkou píšťalu.
2: Manžel se bohužel nedožil dokončení těch varhan, ale jeden vzkaz vám poslal.
6: Když přivezli kamiony ty velké píšťaly a začaly se skládat, ty píšťaly měly na sobě každá takovou cedulku, na které bylo napsáno, kdo tu píšťalu si adoptoval. No a když sundali tu první píšťalu z toho auta dolů, tak jsme se všichni slítli jak vosy a šli jsme se podívat, či je to píšťala. A bylo tam napsáno rodina Řehořova z Černošic. A já jsem tu chvíli měla pocit, že můj muž je tam se mnou, že se dívá z nebe a mává mi a říká, hele, já tu sice nejsem fyzicky, ale všechno vidím a všechno sleduju a mám z toho radost.
2: Příběhů dárců je mnohem víc, něco přes 5 000. Už zítra v katedrále vystoupí rozhlasový symfonici a i tomu bude patřit další díl našeho seriálu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
7: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

Přijďte si užít výjimečný večer do zahrady Českého rozhlasu Sever. V sobotu 20. června od 19 hodin rozezní areál palácové vily Karla Friedricha Wolfruma v Ústí nad Labem skupina The Boom Beatles Revival Band and Orchestra. Čeká vás 3hodinový koncert největších hitů i méně známých skladeb legendárních Beatles za doprovodu více než 30členného orchestru. Jako host vystoupí také skupina Skart s Vojtěchem Bergmanem. Těšíme se na vás v zahradě

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Pohonné hmoty v Ústeckém kraji od minulého týdne zlevnily. Radnice v Litoměřicích plánuje demolici dvou nevyužívaných budov v areálu kasáren Dukelských hrdinů. Čeští fotbalisté budou hrát s Jihoafrickou republikou o první body na letošním mistrovství světa. Zítra čekejte většinou převážně jasno, na horách ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty mezi 32 až 35 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobré odpoledne. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic Ústeckého kraje prodává v průměru za 39 korun a 29 haléřů. Před týdnem byl o 1,90 haléřů dražší. O víc než korunu zlevnila nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 630 korun a 99 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Nejlevnější paliva v Ústeckém kraji aktuálně prodávají na Děčínsku. Nejdražší benzín v regionu je na Litoměřicku, nafta na Teplicku. V areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích plánuje město zbourat dvě nevyužívané dřevěné budovy. V prostoru by pak podle místostarosty Petra Panaše z hnutí Naše Litoměřice měla vzniknout solární elektrárna pro výzkumný projekt Synergis. O záměru budou za hodinu jednat zastupitelé.
2: Takže jsme se dohodli, že vlastně oni z projektu Synergis, oni provedou demolici, protože oni potřebují plochu na umístění fotovoltaických panelů, to půjde za nima a za náma půjde likvidace odpadů, která vlastně bude z té demolice.
0: Město za odvoz suti po demolici zaplatí necelé 2 miliony korun. Přijetím Istanbulské úmluvy se v tomto volebním období nebude zabývat žádný veřejný orgán. Rozhodla o tom vláda. Jde o mezinárodní smlouvu Rady Evropy, která má za cíl zvýšit prevenci a potírání domácího násilí a násilí na ženách. Upozornil na to náš zpravodajský server iRozhlas, který zatím neveřejné usnesení kabinetu získal. Předchozí Fialova vláda doporučila úmluvu ratifikovat. Návrh ale tehdy neprošel přes Senát. Babišův kabinet teď doporučení předchozí vlády zrušil.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté nastoupí na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Oba týmy jsou po úvodních zápasech bez bodu. Souboj v Atlantě tak rozhodne o jejich šancích na případný postup, který má podle trenéra Miroslava Koupka i větší rozměr.
3: Jsme přesvědčeni, že stále máme velmi dobrou šanci. Po jedné porážce samozřejmě to neznamená, že něčeho konec. Naopak je to motivace to otočit. Jsme přesvědčeni, že pokud se nám to mistrovství světa povede, tak to bude určitě inspirace zase pro ty mladí hráče, kteří se v tom vidějí. Jo? To je prostě obrovský vzor.
0: Zápas českých fotbalistů s Jihoafrickou republikou začne v 18 hodin našeho času.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte většinou převážně jasno, kolem poledne se místy začne tvořit kupovitá oblačnost a odpoledne se na horách mohou objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 32 až 35 stupňů Celsia. Od zítřejších 11 hodin dopoledne platí výstraha meteorologů na velmi vysoké teploty.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na Lounsku na silnici číslo 6 u odbočky na obec Lešky leží matrace. Na D7 u Loun na 640. kilometru směrem na Chomutov stojí kamion s defektem a v jízdním pruhu leží pneumatika.
4: Jsou tam už policajti, on dostal defekt, takže tam pneumatika leží prostě jako v pruhu, jo? Tak aby řidiči dávali si pozor.
0: V Mimoni na kruhové křižovatce ulic Pražská a Husova srazilo osobní auto cyklistu. Na místě jsou záchranáři.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever pokračuje stále příjemný čtvrtek 18. června. Výběr děl významných českých karikaturistů od období první republiky až po poválečná léta představuje ode dneška malá pevnost v Terezíně. Více nám prozradí naše redaktorka Lucie Hejzlová už za pár minut. Podíváme se také do Cítolip, které najdete kousek od Loun a které jsou spojovány s králem Janem Lucemburským. A to v našem seriálu Příběhy severočeských měst a obcí. A kulturní typ bude v této hodině jeden na zítřek do ústecké části Brna na poplach Karla Poláčka. K tomu opět přibudou i písničky, které nestárnou, tentokrát třeba od Věry Špinarové nebo Marty Kubišové. Teď už ale pokračuje kapela Ready Kerkena Zítra mám.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem. Zítra.

0: a pověře Špinarové. Za malou chvíli skupina Smoky, teď 15 hodin 11 minut, posloucháte stále Český rozhlas Sever. V malé pevnosti v Terezíně dnes začala výstava s názvem Karikatury, která představí výběr děl významných českých karikaturistů od období první republiky až po léta poválečná, převážně ze sbírek památníků Terezín, doplněných o zápůjčky z veřejných i soukromých sbírek. Na místě je naše redaktorka Lucie Hejzlová. Hezké odpoledne.
1: Pěkný den.
0: Jaké autory mohou tedy návštěvníci na výstavě shlédnout?
1: Tak na výstavě je zastoupených celkem 12 předních českých karikaturistů. Jsou tu díla od Františka Bidla, Josefa Čapka, Bedřicha Frity, Leo Háze, Adolfa Hofmeistra, Jaroslava Krále, Otakara Mrkvičky, Josefa Nováka, Antonína Pelce, Vlastimila Rady, Ondřeje Sikory nebo Evžena Sejčka.
0: Mm-hmm. Lucie, co ty karikatury zobrazují a co třeba zaujalo tebe?
1: Karikatury mají mnoho podob a podle Jana Štýbra, jednoho z kurátorů zdejší výstavy, slouží právě karikatury jako takový svébytný komentář celé doby. Díla se liší nejen stylem, ale i tématy. Ve 30. letech například karikatury varovaly před nacismem, fašismem nebo nebezpečím nové války. A kdybych měla zmínit nebo mohla zmínit, co zaujalo mě, pak to jsou díla od Josefa Čapka, která jsem viděla vůbec poprvé. Ten třeba nakreslil cykly s názvem Ve stínu fašismu nebo Diktátorské boty. Na obrázcích o kapesní velikosti hrají hlavní roli právě černé lakované vojenské holínky. A jak to s nimi dopadne, mohou návštěvníci zjistit sami, a to až do konce srpna, kdy končí tato výstava.
0: Zve naše redaktorka Lucie Hejzlová. Děkujeme,
1: naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Litoměřicku.

0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Vědci z Ústecké univerzity sázejí v okolí lomu ČSA na Mostecku traviny, které jsou odolné vůči kontaminované nebo vyčerpané půdě. Konkrétně jde o trávu ozdobnici obrovskou. Jak může tato nepůvodní rostlina pomoci naší krajině? Nepřinese sázení invazního druhu víc škody než užitku? Na to se budeme ptát Josefa Trégla, proděkana pro vědu Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rádio.

0: Sympatická dvojice Tereza Mašková, Marek Lambora. Náš příběh přesně 15 hodin 29 minut a čtvrteční pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever jede dál. Teď už je připravená opět Alena Škraňková, seriál Příběhy severočeských měst a obcí. Dnes se podíváme do Cítoli, které bychom mohli klidně označit jako královský městys.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Městy z Cítoliby najdete asi 3,5 kilometru od města Louny. Na městských stránkách si můžeme přečíst, že písemné záznamy z roku 1325 se o Cítolibech zmiňují jako o vesnici patřící králi. Tím králem byl Jan Lucemburský. Od konce 14. století patřila většina vesnice šlechtickému rodu Koldiců. Postavili v obci renesanční zámek, zřídili faru, školu a udělali z ní centrum panství. Na městy zbyly Cítoliby povýšeny v roce 1879. Zámek Cítoliby byl postaven v roce 1665 na místě starší tvrze. Současná podoba je výsledkem několika přestaveb z 18. století. Mohlo by vás zajímat, že v roce 1813 byl na zámku zřízený lazaret pro raněné vojáky z bitvy u Chlumce na Ústecku. Zámek je od roku 1958 chráněný jako kulturní památka. Památkově chráněná je také vodárenská věž, která sloužila jako čerpací stanice pro potřeby zámeckého vodovodu. V přízemí stavby bylo vodní kolo, které pohánělo pumpu a ta čerpala vodu do nádrže v horním patře a dále do zámku. V 80. letech 19. století byla věž přestavěna tak, aby sloužila k bydlení. Dnes je v soukromém vlastnictví.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: stát.
1: Vladimír Mišík dospíval v 15:30 na Českém rozhlase Sever v dnešním pohodovém odpoledni. V ústecké části Brna začal v úterý indiánský týden. Vše vyvrcholí v sobotu indiánským dnem, ale na každý den je tady připravený nějaký program. A například zítra to bude potlach Karla Poláčka. Více nám prozradí hlavní pořadatel celé akce Zdeněk Kymlička, kterého teď je na telefonní lince. Vítám ve vysílání. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Kdo je Karel Poláček?
2: Karel Poláček je zakládající člen kapely Bluegrass Hoppers, později Fešáci. V této kapele desítky let kapelničil. Je třeba říci, že Karel mimo toho, že byl a stále je aktivní muzikant, tak je i učitel hry na kytaru a takový zvláštní učitel. Nikdy si nevzal žádný honorář. Nemáme tady prostor na to, abychom jmenovali všechny jeho proslavené žáky. Karel je zkrátka legenda této muziky.
1: Tak Fešáky známe i z vysílání Českého rozhlasu Sever. Jaký je tedy zítřejší program a kde se vše bude odehrávat?
2: Je třeba říci, že na potlachu Karla Poláčka má zájem vystoupit tolik kapel, že bychom akci museli dělat několik dnů. To svědčí o úctě ke Karlovi. Karel zítra vystoupí v kempu v Loděnici v Ústí nad Labem, Brne od 15:45 tyto kapely Makovec, Báry, Blackout Bluegrass Band, zpívající vydavatel Pavel Mesároš, perličkou bude pěvecké sdružení Babidy Brna a letošní hlavní hvězdy Průdušky. Akci zakončí ústecký výběr. Podle situace bychom rádi, aby výběr hrál tak, jak k této muzice patří, u ohýnku, u táboráku. Má být hezký, v sobotu je volno a tak věříme, že účastníci vydrží. A když si někdo přinese kytaru, může hrát s výběrem.
1: Tak počasí vám bude opravdu přát. Ještě než se úplně rozloučíme, na co nás nalákáte dnes na dnešní program?
2: Dnes u hospody u kapličky, to je na Točně v Brně, na Točně autobusu, od 18 hodin hraje kapela New Strangers Band. Je to kapela, která navazuje na bývalé

0: slavné s Rangers. Hraje v ní mimo jiné bývalý člen Strangers a potom pozdější člen Tria, jen tak Tria, Pepa Ježek. Od 18 hodin u hospody u kapličky v Brně.
1: Mm-hmm. No ještě doplním, že na ten sobotní program, na ten indiánský den, vás pozveme zase zítra odpoledne v našem vysílání, tak dobře poslouchejte. Já se rozloučím, ať vám samozřejmě přeje počasí, ať se všechno vydavří, co nejvíce návštěvníků a třeba zítra opět naslyšenou.
0: Naschledanou.
2: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Marta Kubišová, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. 15 hodin 39 minut. V dopoledním vysílání Českého rozhlasu Sever jste dnes probírali slunce a opalování a ozval se nám i Jirka z Jablonce, který kouzlo slunění objevil teprve nedávno.
1: Dobrý den, přeju krásné sluneční dny, ale chtěl jsem říct, že co se týká opalování, tak já jsem spíš albín, takže jakmile jsem sundal tričko, tak jsem byl okamžitě do červena, puché jeze loupání, tak jsem to přerušil, nejezdil jsem, nekoupal jsem, až před 15 lety jsem poznal jeden nádherný rybník tady za Turnovem v Příšovicích Písečách, tam jsem vyrážel se svou přítelkyní se krásně koupat, zaplavat. Mohu říct, že jsme vždycky úmyslně zapomněli doma plavky a bez palek, to je to nejkrásnější, co může být, stačilo nám přejít po té pláži, pozdravit rybáře, kouknout, co chytili a vyrazili jsme domů. Po sezóně jsme byli oba černí, jako bubáci a všichni se nás ptali, kde jste to byli. Když jsem řekl Příšovice Písečák, tak akorát protáhlé obličeje mě byly odpovědi. Chodíme tam pořád, teď se to na chvíličku přerušilo, ale doufám, že vše se vrátí do správných kolejí. Kamarádka, která mě doprovázela, tak jí přeju pevné zdraví, aby se nám brzy uzdravila a budeme jezdit.
0: A zítra na to téma navážeme, protože se budeme ptát, kam za sluncem rádi jezdíte. Je to naše oblíbené nebo mezi Čechy oblíbené Chorvatsko nebo Itálie, nebo spíše třeba na sever, k Baltu, Polsko, Německo, nebo nějaké exotické destinace, třeba Dubaj, a nebo objevujete nová místa jako Albánie a tak dále, bych mohl ještě chvíli pokračovat, kam prostě rádi jezdíte a z jakého důvodu. Už teď nám pište na adresu damerec@rozhlas.cz nebo na náš Facebook a zítra volejte opět po 9. hodině na známou linku 475 212 212. Teď už pokračuje americká zpěvačka a také jedna z amerických Miss Vanessa Williams. 15 hodin skoro 42 minut. Pohodové odpoledne.

0: vojenském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Nádherná láska Pavla Nováka, 15 hodin 49 minut a pomalu vrcholí dnešní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Legendy hokejového oddílu z Litvínova Jiří Šlégr a Robert Kysela se stali novými vlastníky extraligového klubu. Slavní odchovanci odkoupili všech téměř 71% akcí od společnosti Orlen Unipetrol. Ta zůstane generálním partnerem, když klubu v následujících 3 letech zaplatí dohromady 120 milionů korun.
1: Góly už nestřílejí, přesto právě parta bývalých spolužáků ze třídy a spoluhráčů z týmu sehrála při záchraně nejvyšší soutěže v Litvínově zásadní roli. Při zmínce o kamarádství přepadly Jiřího Šlégra na tiskové konferenci emoce.
2: To je něco, kdy jsme se rozhodli společně vlastně ten klub převzít. Ale my jsme se rozhodli už, když jsme byli malí a vlastně jsme přišli na tenhle zimní stadion. Ty první krůčky od začátku nás spojovaly. A jsem strašně rád, že bez váhání jsme se semkli a šli jsme za tím jedním cílem. Tak jako jsme to dělali na ledě, tak jsme to udělali i tady.
1: Poděkoval Šlégr Robertu Mrajchlovi a Langovi nebo Martinu Ručinskému. Jednání o odkupu klubu se táhla rok a nebyla podle něj jednoduchá.
3: Já věčný optimista, už jsem to neviděl úplně tak, že to dopadne a nakonec se nám povedlo najít společnou řeč a prostě si vzpomenu, kolik práce zatím je, co jsme vlastně museli podstoupit a nakonec teda jsme na té cílové čáře opravdu doběhli včas.
1: Oficiálně jsou novými majiteli klubu Jiří Šlégr a Robert Kysela.
4: Spíš zatím vidím jako takovou jako zodpovědnost, možná trošku obavu, protože dokud Unipetrol byl vlastník, no tak se vytvořila 5 milionů ztráta nebo 8 milionů ztráta, protože se zrovna nedařilo, bylo potřeba koupit hráče, ale já nemám nikde 3 miliony, abych je přinesl zítra, že jako nejsou. Jo. Takže já si myslím, že samozřejmě my s Jirkou budeme určitě hledat i v té akcionářské struktuře možnost to, co se nepovedlo, to, o čem se mluvilo loni v létě, že se bude hledat nějaký boháč.
1: Nastínil plány Robert Kysela. Společně se Šlégrem se setkali s desítkami miliardářů. Jednání ale nedopadla.
3: Musíme udělat krok jedna, a to je stabilizovat ten klub, ukázat, že jsme sem nepřišli se tady jenom účastnit, ale že chceme opravdu ten klub posouvat především na té úrovni mládeže. Pak ten zimní stadion a marketing, zázemí pro fanoušky, to prostě s tím všechno souvisí a pokud ukážeme, že tu cestu chceme jít a jdeme, tak si dovedu představit, že tím někoho můžeme oslovit a třeba se vrátí zpátky ke stolu vyjednávat.
1: Řekl Jiří Šlégr. Z Litvínova David Kalvás, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Litvínovsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Meteorologové vydali výstrahu před horkem platí od zítřka. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem ukázala moderní postupy dětské anestezie. Maximální ceny paliv zítra znovu klesnou o desítky haléřů. Počasí na zítřek většinou převážně jasno, na horách ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty mezi 32 až 35 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Pěkné odpoledne. Pro Ústecký kraj platí od zítřejšího dopoledne výstraha před vysokými teplotami. Teploty v kraji překročí třicítky, na Lounsku a Litoměřicku to může být až 34 stupňů, říká meteoroložka z Ústeckého hydrometeorologického ústavu Jana Ehertová.
3: Očekáváme, že od jeho západu k nám bude proudit velmi teplý vzduch a je vydaná výstraha na vysoké teploty a během zítřejšího dne bude platit v Ústeckém kraji i výstraha na velmi vysoké teploty. Zejména se ta výstraha bude týkat Poohří a taky Polabí.
2: Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem má specializované centrum dětské anestezie. Součástí péče je také příprava zaměřená na snižování stresu dětských pacientů před operací. Patří mezi ně například vonavé fixy, seznamování dětí s nemocničním prostředím nebo možnost přítomnosti rodičů při uspávání, říká primář kliniky anesteziologie Petr Vojtíšek.
4: Připravujeme v té ambulanci rodinné příslušníky, můžou si vyzkoušet přístroje, ty děti, masky. Vidíme, jak se ty děti chovají, jak běhají. A pro ty větší máme vlastně na dveřích ambulance a všude možně tady po nemocnici QR kódy s přístupem na stránky naší dětské anestezie.
2: Tam najdou například informace o průběhu anestezie, přípravě na zákrok nebo kontakty na pracoviště. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra klesnou o další desítky haléřů. Nafta oproti dnešku zlevní o 1,50 haléřů na 37 korun a 4 haléře za litr. Litr benzínu pak řidiči natankují nejvýš za 40 korun a 52 haléřů, to je o 32 haléřů méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Podmínky pro vládní zvyšování výdajů nad schválený rozpočet by měly být přísnější, rozhodl o tom Senát. Ten upravil novelu o veřejných rozpočtech, kterou tak bude muset znovu posoudit sněmovna. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO ale připravila minulá vláda pro tu současnou rozpočtovou past. Senátoři chtějí v novele například posílit parlamentní dohled nad vládními výdaji nebo omezit snahu vlády nezapočítávat část výdajů do celkového schodku.
1: Počasí.
2: V noci čekejte většinou jasno. Nejnižší noční teploty klesnou na 18 až 15, na horách na 16 až 13 stupňů Celsia. Zítra čekejte většinou převážně jasno, kolem poledne se místy začne tvořit kupovitá oblačnost a odpoledne a na horách mohou ojediněle se vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 32 až 35, ve Šluknovském výběžku na 30 až 32, na horách na 26 až 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 na 88. kilometru před státní hranicí ve směru na Drážďany stojí porouchané auto, pravý jízdní pruh je neprůjezdný. V Ústí nad Labem v části Svádov ve Vítězné ulici se stala dopravní nehoda. K další dopravní nehodě došlo na Ústecku na silnici číslo 13 u Liboukce u odbočky na Velké Chvojno. Nehoda je se zraněním.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Vysíláme, připraveni jsme s ukázkami, telefony v provozu, taky host už přede mnou, Libuška Švormová. Libuško, zdravím a přeju hezký den.
7: Taky přeju krásné naše prostředí, krásný, příjemný člověk proti mně, co víc si můžu přát.
6: Třeba soutěž pro posluchače, a tu máme v červnu, navíc o jednu se z knížek a jedna z nich je i ta tvoje, děkovačky, Libuši Švormová.
7: Ta tvoje.
6: Dávali jsme ji dohromady. Stejně tak jako třeba s Nadějou Konvalinkovou, s Uršulou Klukovou, Pepou Dvořákem nebo Jiřím Krampolem. Jednu z těch knížek můžete vyhrát. Celý červen takhle soutěžíme a v pátek navíc dáváme ještě digitální rádio.
1: Humoriáda.

0: Začínáme naplno vysílat Humoriádu dnes s Libuší Švarmovou. Co si vybereš, Libuško, ze seznamu?
1: Já bych dala Pavla Trávnička, jmenuje se to Nevěrník, to já nevím, ale je to z kabaretu U dobré pohody s Dagmar Veškrnovou, kterou já už znám spíš jako Dášu Havlovou.
0: Ano, tak. Ano, tak prostě dvě dámy, jeden pán, manžel, manželka a milenka na jednom gauči v podstatě.
2: Vůbec nic z toho nedělejte, Katyn... Promiňte, Blaničko, já vám se Katinka. Katinka. Poslyšte, Miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky. Já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. No. A zapni vzadu, slečně šli. Ano, ona to má rozepnuto, ona tam dozadu nevidí. No. Nešaj mi našli! Co je mu? Erotomanie. Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako... Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to na vás?
3: Prosím tě, nevěří. To je podraz.
2: Ano, to je podraz, abys věděl, to je podraz, ano, to je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok. Ačkoliv.
4: Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
2: Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím a sice odcházím za Ludovou.
3: Cože? Ludva? Jak je Ludva?
2: No, Ludva, no.
3: Cože, moment, promiň, Ludva, jak je Ludva?
2: No, Ludva.
3: Mě chceš vyprovokovat? Moment, moment, buchty, ty jsi přivezla buchty a takové buchty peče jenom teta Anča.
2: Ty můj Otelo, takový buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno, podívejte se, jsou strašně výborní.
4: On nemá Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
2: Ale budete se sem ráda vracet, víte, že se sem vrátíte.
4: Já se sem vrátím, ale to nikdy.
3: Prosím tě, nevěří ani slov, já nemám slov.
4: Proč by se mi asi tak nevěřila, ty erotomane jeden prolhaný.
3: Kaško,
2: No, věříte, že takovému manželi přejde chuť na buchty i... Na buchty?
0: Manželka Dáša, tehdy Veškrnová, dnes Havlová, milenka Jana Paulová a mezi tím vším Pavel Trávníček. Libuška, se skoro bojím zeptat, ale zeptám se, třeba z toho bude nějaké zajímavé povídání. Co ty a Nevěra?
1: No, mě právě jednou, jak jsou furt ty rozhovory, tak se mě někdo ptal, jestli bych svému muži eventuálně odpustila Nevěru. A zajímavé je, že já jsem to řekla správně, já jsem řekla, že bych mu ji odpustila, protože když ho miluju a jsme spolu, já nevím, přes 40 let, tak nevím proč, bych mu odpustila. A druhý den vyšel bulvár a tam bylo napsáno, Švormová odpustila svému muži Nevěru. Jak stačilo vynechat to jedno slovíčko, takže si každý říkal, ježišmarja, co on jako udělal.
0: A hned všichni volali a zjišťovali, ne, a litovali a utěšovali. No, by... Taky takovouhle zkušenost tedy máš s bulvárními médii a s těmi tištěnými tedy, že takhle se ozvou. Ty jsi naznačila, že Dášu tehdy Veškrnovou, dnes Havlovou, znáš hlavně jako Havlovou. Potkali jste se v divadle asi na Vinohradech.
1: No, potkali jsme se, nehráli jsme spolu teda, ale často jsme se tam vídali a tak jsem ji měla i potom, jsem ji viděla v některých inscenacích, ve kterých hrála, tak jsem ji měla ráda jako herečku.
0: Mimochodem, jak se teď díváš na to, že Vinohradské divadlo čeká rekonstrukce, bude se stěhovat, bude hrát v náhradních prostorech, teď vlastně na konci června je čeká to poslední představení v té staré budově, ještě postaru před rekonstrukcí.
1: No, to si vůbec nedovedu. Já jsem tam hrála teda naposled asi 7 let v Pygmalionu a tam stěžejní roli hrály právě ty nádherný tahy, které bohužel v tom Radiopaláci nejsou. Tak to bude asi trošku hold jiný, no, tak co může v Radiopaláci nejsou. Není to, co je v divadlech, že jo? Že
0: vysoké provaziště.
1: Vysoké provaziště a tam to jede nahoru. dolů, ale... jde to dolů a je to hned změna okamžitě prostoru a všeho, tak jsem zvědavá, no tak oni tam jsou, tak byli tak skvělí vždycky technikáři na Vinohradech. Já jsem je obdivovala teda, protože oni se dokázali ze všem jako vyrovnat, tak asi se budou muset vyrovnat i s tím. Už jenom ten střídavý repertoár je strašný. Většinou v Evropě a všude v divadlech se hraje třeba 14 dní jeden kus, kdežto tady je, tady se hraje každý den něco jiného, tak to je pro tu techniku strašný záhul, teda to. Oni ještě, když my už jsme skončili, byl aplaus a my jsme šli domů, tak oni teprve je volali technika na scénu, bourat. No, tak, to...
0: tak jim to snad půjde potom o něco lépe s moderní technikou, pak ve zrekonstruovaném divadle. Libuše Švormová je naším dnešním hostem Humoriády, vybrala si Pavla Trávnička, mimochodem můžeme s ním pokračovat jeho povídání a vzpomínky humorné na babičku, anebo gratulace zelenáčům uslyšíte z úst Jaroslava Štercla, třeba Antonína Pokorného. To nabízím já proti, varianta B. Vy si vybíráte, jako vždycky, je to telefon do studia 731 800 900, je to SMS-kové číslo 90 011 04, posílejte humor mezera A nebo B a my budeme vaše hlasy sčítat v pořadu
5: Humoriáda.

0: vojenském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda, pokračujeme s Libuškou Švormovou, nabíráme hlasy, jak se taky dá říct. Po telefonu 731 800 900 se můžete odstnout ve vysílání a vybrat si z ukázek nabízených. Buď ta s Pavlem Trávničkem, Vzpomínky na babičku, nebo Jaroslav Štercl, Gratulace zelenáčům. Tak telefonní číslo můžete použít, anebo taky SMSky na čísle 90 011 04, humor, mezera A nebo B. Kdo nám volá? Dobrý den, přejeme.
4: Dobrý odpoledne. Andrej Zemník vás zdraví, Patrikovi a paní Šoro, a chtěl bych pokračování.
3: No, s Pavlem Trávničkem, tak děkujeme za to a jdeme za dalším. Dobrý den.
5: Dobrý den. Dobrý den. Já vás zdravím.
3: Poprosím stišit rádio, dělá to tohle neplechu, já to zatím stáhnu. Šáhnu. Ještě ne, tak pojďte.
5: No dobrý. Já zdravím Libušku, protože ona, já nevím, jestli bude mít svátek, nebo za chvíli, nebo jak už to bylo, ale...
6: Něco budu. S nějakou Amálií se dělím.
3: Dneska je Milana.
5: Ne, to já si myslím, ale nějaký den zpátky.
6: V červenci, no.
5: Příště, a takže jako...
3: A co vybíráte? Úplně. To je důležité říct. Ačko nebo Bčko?
5: Já bych chtěl asi... To je jedno, to jako...
3: Dobře, tak zapisujeme Jardu Štercla, bod pro něj a ještě někdo. Dobrý den po telefonu.
7: Tady Roma Mysovec, Vysoký Potriku, já ji zdravím paní hostů.
3: Ano.
6: Paní Švormovou, ano.
7: A Patriku, děkuji. Je tady strašně horko.
3: Bude ještě hůř. Musíme to přežít, vydržme to a třeba nás rozptýlí teď Pavel Trávníček, Vzpomínky na babičku, protože tahle ukázka to u vás v prvním souboji vyhrála.
8: Moje babička, to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka a nejlepší bylo, když už ke konci, jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila, podle toho taky byla lakomá, co si bude říkat, no, tak to jenom tam na okraj, a říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR, bylo to tam nádherný u toho Baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky, jste dovoleno a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, promiň, už se to mota. Ona byla skvělá vypravěčka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu, sedneme do té restaurace, že jo, a ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. On říká, no ty synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla, zase já ne, že jo. Tak on dala mu to, on to přinesl za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek, já přes něho vidím až k nám na Hano, naseber si to, utíkej s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila do té kuchyně, já jsem říkal, to je mostu, na všichni po nás koukali. A za čtvrt hodiny takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala, Pavlíku, to je dobrá hospoda, vylezila jsem z toho kuchaře sviňáka, 4 masa, sem budeme chodit.
3: Pavel Trávníček a jeho babička. Libuško, co tvoje babička je?
6: Já jsem měla dvě babičky, ani bohužel jednoho dědečka, to už umřeli, ale babičky jsem měla obě z obou stran a ta ze strany tatínka, to byla velmi nobl dáma, protože byla v Nymburce a její manžel byl vrchní rada na železnici a my jsme, když jsme babičce psali třeba k svátku nebo k Vánocům, tak jsme museli napsat jméno a vdova po vrchním radovi. To bylo jako její téměř zaměstnání.
3: Ano, no, tak to byly vážené funkce v té době. Kdo byl na železnici, u pošty, nebo učetnictva, nebo učitel, to byla vážená, pan lékárník taky třeba taky, ještě. Ano. Já si pamatuju, že mě babička také kdysi do ciziny, když jsme žili s rodiči část mého dětství v cizině, tak poslala dopis a že máme odpovědět také naší příbuzné a tam byl předepsaný dopis, ta obálka, dopisnice a na tom bylo velevážený pán Emil Konvička, ředitel gymnázia toho času ve výslužbě.
6: No to je právě ono, že přece to tak bylo, to měli jako povolání téměř. Vdova po vrchním radově.
3: Ano, ano, tak přesně. Vážení, teď soutěž přichází na řadu, protože jsme vyčerpali dvě ukázky s Palem Trančkem. V této čase nebudete hlasovat, tady budete bojovat o knížku, jednu z pěti. Jednou z těch pěti knížek jsou i děkovačky Libuše Švormové, ta naše poslední knížka z edice Humoriády. Ale třeba to je taky ve hře titul Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Vylomeniny Jiřího Krampula, Kulišárny Josefa Dvořáka nebo Klukoviny Uršuly Klukové. Odpovídá ten, kdo se dovolá za chvíli, až otevřu linku 731 800 900 jako první a dostane otázku, která se týká dnes hosta. Tak otevírám telefonní linku. Jako vždycky velmi rychlé. Kdo nás přepadá v éteru a ve studiu? Dobrý den.
9: Dobrý den. No tak to je šok, protože já jsem vzala mobil, jednou to zazvonilo a vy jste mi to vzal.
3: No jo.
9: Takže mě to teď překvapilo. Tak to je krásný.
3: Kdo se dovolal? Vaše jméno?
9: Antonie Střerová.
3: Antonie, jak nás dlouho posloucháte Humoriádu, Antonie?
9: Ježišmarja, to je druhý, já nevím jak dlouho, možná od začátku, ale skoro každý den.
3: To je dobře. Tohle ještě nebyla soutěžní otázka.
9: Já vím a teď nevím, jestli budu vědět.
3: Já myslím, že jo, jestli dobře posloucháte a jste takhle pravidelnou posluchačkou, vědět budete. Ptám se, kam se Libuše Švormová zhruba před 2 lety přestěhovala z Prahy. Za A do Berouna nebo za B do Brna?
9: Do Berouna.
3: Libuško?
6: Ano, potvrzuju.
3: Je to tak? No tak bylo to jednoduché, ne? Nebolelo to?
9: Ano, ne, nebolelo.
3: Tak a teď přemýšlejte, a ne moc dlouho, co si vyberete za knížku?
9: No, jestli můžu, tak na děnku.
3: Radovánky, dobře. Tak pošleme s podpisem a ještě nám zůstaňte na tom telefonu, ať víme taky kam, ať nadepíšeme i vám tu správnou adresu, když jsme tady o nich mluvili před malou chvílí. A poslouchejte samozřejmě dál Humoriádu a hlavně v pátek, už zítra, protože se bude hrát ještě o digitální rádio, budeme z těch všech výherců losovat ve hře jste i vy. Mm-hmm. Tak držím palce a ještě jednou velká gratulace. Ať se daří, mějte se pěkně.
6: Naslyšenou Toničko.
9: Děkuju.
3: My taky a děkujeme. Poslouchejte dál a vy ostatní nevyšte hlavy. Knížky se dají pořídit přes stránky humoriada.cz.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Ještě jednou gratulace Toničce Antony z Přerova, která vyhrála tedy knížku a vybrala si radovánky. Jenom připomínám, knížky vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, jsou stále ještě k dostání a ve hře tady u nás ve vysílání až do konce června. Máte tu šanci takhle bojovat a v pátek vždycky losujeme ještě digitální rádio, což je vlastně za dveřmi, to další losování zítra nás to čeká. Teď je a ve čtvrtek s námi Libuše Švormová. Co si vybereme jako ukázku další, Libušku?
2: Tak dáme, kdyby někdo nevěděl, ale jako moment, já se tady dívám. Bošek?
1: Pavel Bošek, je
2: Pavel
1: tam.
2: Bošek, no je. A kdyby někdo nevěděl, jsou to odpovědi na silvestrovské otázky, tak to bude legrace.
3: Jaký je váš vztah k Big Beatu?
4: K Big Beatu můj vztah je vřelej, protože jsem před mnoha lety sám působil v Big Beatu vojenském, který se jmenoval Bodák 1. A v něm zpíval Karel Černoch. A to byl zajímavý takový Big Beat. Po letech on ještě trval, protože se pořád obnovoval, že dokonce Šimek s Jirkou Grossmanem, když byli u téhož útvaru po mnoha letech, tak se stejným Big Beatem, ale s jiným osazením dělali. A za mě se ten Big Beat jmenoval The Smokes a za Šimka se jmenoval The Vojsko.
3: Zkráceně boj.
4: He Vojsko. A mně pořád nešlo do hlavy, proč to THE Vojsko. A oni mě řekli, že je to útvar technicko-hospodářské evidence.
3: Tady je přímo specializovaná otázka. Chtěla bych být básnířkou, napadají mě totiž myšlenky, ale nedostává se mi rýmů. Co mám dělat?
4: No, já myslím, že to je výborný. Já znám spoustu básníků, kde tedy rýmy se dostavují, ale o myšlenku tedy nezavadíte to.
3: Proč nepíšete o rozkvetlé jabloni?
4: Já jsem někde čet, že lidé, kteří rádi jedí, jsou dobří. Tak si říkám, proč o rozkvetlé jabloni, když štrůdl je štrůdl, že?
3: To je pravda. A zvláště ten, který dělá vaše paní. Chtěl jsem mít sourozence, samotnému je mi smutno. Jak to mám zařídit?
4: No, já jsem se dozvěděl, že přijde doktor Plzák a nesnad, že by to zařídil na místě, ale řekne vám k tomu víc rozhodně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak dramatik, organizátor, taky herec příležitostný Pavel Bošek jako součást jednoho silvestrovského pořadu odpovědi na otázky, co a jak tedy zařídit. Tam se mluvilo o básnicích. Ty jsi, Libuško, vždycky měla ráda básníky a
2: no,
1: recitace.
2: Já jsem vlastně na takovém recitování trošku začala vůbec svoji kariéru. No. Já jsem se naučila ráda znaspamět spoustu básní, který jsem si říkala třeba doma, mě to těšilo. A takže vlastně potom nějaký profesor češtiny mě řekl, když to slyšel, že prý mám fotogenický hlas, tehdy řekl, a že bych teda se měla věnovat tomuhle povolání. Ale začala jsem opravdu s básničkama. Jsem měla ráda poezii a dodnes ji mám ráda a některý básně přímo miluju a umím je nazpaměť.

0: takže skácela třeba, takový to miluju, tyhle básníky.
1: Je dnes ještě příležitost takhle někde zaujmout, něco přednést,
0: pobavit? Když někde přijdu do takový na tu besedu třeba se seniory, tak poznám podle toho, podle skladby a podle jejich reakcí, jestli by se jim tam nějaká malá básnička třeba od toho skácela hodila. A řeknu ji a oni ku podivu ji velice dobře poslouchají a tleskají, protože třeba se s tím nikdy takhle jinak nesetkají. Tak to se mně někdy podaří tam takhle vetknout.
1: Máš to všechno v hlavě nebo doma i knížky k poezii?
0: No, dřív jsem měla, já teďka už tolik nečtu, protože mám potíže trochu s očima, ale jako ty básničky, které říkám, ty jsem dávno, dávno uměla nazpaměť. No, protože mě to bavilo se je naučit.
1: Libuška Švormová, naším dnešním hostem v Humoriádě, vybrala silvestrovské odpovědi na otázky. Můžeme v nich pokračovat. Už Pavel Bošek naznačil, že záhy by mohl přijít Miroslav Plzák. Jestli přijde do vysílání, je na vás. Pokud mu chcete dát hlas, tak humor mezera A v SMS-kách, nebo prostě řekněte Ačko do telefonu. Nebo se rozmyslete, jestli nevěnujete ten svůj bod a hlas třeba Karlu Šípovi, Jaroslavu Uhlířovi a Luďku Sobotovi. Nabízím já proti scénku rozhovor se slavným diskžokejem. Vybíráte si tedy na telefonním čísle do studia mířícím 731 800 900 pro přímé volání, pro SMS-kaře je tu kombinace 90 011 04. Myslím, že víte všechno důležité, je to na vás.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já, jo, jako já. Kde hucelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekládá.

pekla se dříve do hradem. Jo, jo, ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům jako já, jo, jako já.

kde se málem utopil, ať se na hucový spíšík najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucom spíší ty najmout dá. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Zavysílejte si s námi tu dnešní humoriádu a podělte se o své favority. Ačko, Bčko vybíráte na telefonu 731 800 900 a naslouchá a bude se mnou píše dnes ve studiu Libuše Švormová. Kdo tam je?
2: Aranka Plzeň.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás, zdravím všechny posluchače, zdravím samozřejmě vás, Pavlíku, a zdravím paní Angeliku Markýzu Andělů a přála bych si šíta.
1: Dobře, děkujem. Píšeme jim bod té trojice, děkujeme za zavolání. Kdo další v této chvíli je připraven? Někdo?
3: Ano, dobrý den, já vás zdravím.
4: Dobrý
3: ano.
4: den.
3: Pana redaktora i váženého hosta paní Švormovou. A chtěla bych Ačko.
1: Píšu Ačko.
4: Dáme.
1: Vy tam máte velký hluk, to se luxuje, nebo někdo jede na ulici? Ne, paní už pověsila, tak se nedozvíme. S kým si popovídáme teď?
5: Dobrý den, Božina, já se zdravím vás, Patriku, a milou paní Libušku Švormovou.
4: Dobrý den.
5: A byla bych pro Ačko a přeju vám krásný den.
1: Dobře, ano. Děkujeme. Nezapomínejte, prosím, také stišit rádio, když se k nám dovoláte. Kdo tam je teď? Ozvěte se nám, prosím, prosím, ve spojení s námi jste. Telefon je přepojen, nikdo nemluví, tak dobře, půjdeme za někým dalším, kdo je rychlejší. Dobrý den.
6: Dobrý den, Brez Martina.
1: Ano.
6: Hlasujem za Bečko a paní Švormová, buďte veselá a zdravá. Prajem vám pohodový deň.
1: Děkujeme moc za to přání i pro Libušku. Už můžu říct, že to ve dvou třetinách hlasů vyhráli s převahou, asi bylo jich víc. Karel Šíp, Jaroslav Uhlíř, Luděk Sobota, rozhovor se slavným diskjokejem.
7: Nedávna platilo ve světě rčení, co Čech, to muzikant. Víte, my jsme shodou okolností nedávno byli za hranicemi.
8: V Lipníku nad Bečvou.
7: Ano, to jsme byli taky. To bylo za hranicemi, na Moravě jsme byli v Lipníku. To je kousek, víte, ale já myslím jindy, když jsme byli s Čedokem za hranicemi takhle těch předních dnů a tam jsme zjistili, že tohleto rčení už neplatí. Tak schválně řekni jim, co teď ve světě platí.
9: Dolar.
7: Já myslím to rčení. To rčení, že už neplatí, jo? Teď platí ve světě, co Čech, to... No, to D.
9: Co Čech, to dolar.
7: Ano, tak jistě, taky někdy. V létě, občas, ale já jsem teďka nemyslel naše turisty, kteří chodí po světě s napěchovanými kapsami příslibem. Já jsem měl na mysli to rčení, že už teďka neplatí ve světě. No, teď přeci platí to rčení, napsaný. Platí rčení, no.
9: Co Čech, to disc jockey.
7: Správně, konečně. Přátelé, a my vám teď chceme představit člověka, který má na tom vlastně největší zásluhu. Možná to nevíte, ale minulý týden se v Bruselu konalo mistrovství světa disc jockeyů. No a samozřejmě jsme tam i my měli svého zástupce. Měli jsme tam prostě svoje želízko. Přátelé, to je ono, naše želízko. Ano, už je mezi námi DJ Pepa Želízko. Vítáme vás, ano.
9: Podle agenturních zpráv se náš reprezentant umístil na velice pěkném místě.
7: Ano.
9: Ovšem, na kolikátem to už agenturní zprávy neuvádí.
7: No, ale... turnaj to byl náročný a velice obtížný. Mimochodem, ten turnaj byl otevřený pro amatéry i profesionály, takže vlastně open by se dalo říct, že?
4: Co?
7: Open, to cizí, to se otevřený, jako open se to píše, jo? A nebo nebyl ten turnaj open?
4: No byl open.
7: Byl open.
4: Byl, pro amatéry byl open drag. A pro profesionály byl open easy.
7: Byl vlastně open, by se...
9: Zeptám se jinak.
7: Ano.
9: Podívejte se, vy jste prý při svém soutěžním vystoupení vsadil celé na domácí repertoár. Ne na zahraniční hity jako někteří, že? To je potěšitelné. Dokonce, když jste začal svoje vystoupení, v sále to prý zašuměl.
4: No, ta deska zašuměla. Oni totiž ty naše gramofonové desky tak nějak šuměly.
7: Tak víte, tuhle tu výtku byste možná měl adresovat výrobcům našich desek v Loděnicích.
4: Tady...
7: No, v Loděnicích, tam my vyrábíme gramofonové desky.
4: A kde vyrábíme lodě?
9: Gramofonové desky vyrábíme v Loděnicích, to je název obce u Berouna, ale mě by spíš
7: zvládá,
4: takže on tam ten šum asi prolejzá z Berounky. Jestli oni by přece jenom tam neměli vyrábět ty lodě.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Kombinace tedy šípovského a sobotovského humoru v téhleté ukázce, kde je navíc ještě Jaroslav Ulíř, rozhovor se slavným diskžokejem. Jakou první desku třeba měla, nebo si pouštěla, pořídila si Libuška Švormová, takovou tu klasickou gramofonovou
10: desku?
1: No,
10: díky tomu, že můj otec byl veliký ctitel vážné hudby, takže moje vlastně většina desek byla vážná hudba, ale naše samozřejmě, Smetana na dvoře. Já mám dodnes ty desky, já se jich nedokážu zbavit, dokonce jsme si kvůli tomu pořídili nové šasy, takzvané, aby jsme si je mohli pouštět, protože to byly krásné desky, a takže mám Beethovena a tyhle skladatele. Já nějak pop music nějak na deskách moc nemám, člověče. Mně to stačí v rádiu. Já mám celý den puštěný rádio, tak tam se popů dočkám dost.
1: Zpívala jsi i někdy?
10: No, bohužel jsem byla donucena někdy, my jsme hráli takovou hru, Rozmarný duch se to jmenovalo, s Irenkou Kačírkovou, která zpívala výborně, a strašili jsme Václava Vosku, že jsme byli jeho dvě zemřelé ženy, takže jsme ho chodili strašit v takových řízách jako, a já jsem tam teda tím pádem taky musela zaspívat. A vím, že to byl pro mě docela problém, protože já nejsem žádná zpěvačka. A dodnes si ale pamatuju, že jsem té Ireně zpívala: byla krásnější než já, štíhlejší než já, když ti vstříc šla po chodníku, byla kouzelnější než já. To se musela zpívat, si představ.
1: Dobrý. Mimochodem, vzpomínky na tyhle kolegy jsou i v té tvé knížce Děkovačky Libuše Švormové, tak kdo ji nemá, může si ji pořídit, když ji nevyhraje a nemá možnost si vybrat jako výhru. Humoriada.cz, tam je to všechno k dostání. A teď je třeba vybrat poslední ukázku, ať uzavřeme dnešní příjemné setkání a povídání v Humoriádě. Bude to ještě to setkání se slavným diskžokejem, naším zástupcem Želízkem v ohni v cizí soutěži. A nebo když už to máme Libušku Švormovou, já navrhuju, že by to byl Láďa Županič a povídání o dabingu. Co říkáš, Libušku? Mm-hmm. Mohlo by být?
10: Může.
1: To je varianta
10: ráda.
1: B. Ačko, Bčko za slovem humor, posíláno v SMSce, anebo volejte přímo na číslo 731 800 900. Taková jsou pravidla. A SMSkaři, číslo jenom připomenu, 90 011 04. Je to Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Váš oblíbený pořad Humoriáda pokračuje, vybíráme poslední ukázku, s kým se pobavíme, s Karlem Šípem, s Luďkem Sobotou, s Jaroslavem Uhlířem nebo s Ladislavem Županičem. Rozhodujete vy na telefonu, čekáme na vaše rozhodnutí s Libuší Švarmovou. Kdo pak tam je?
2: Ano, dobrý den, já vás zdravím. Prosím, já řeknu, co budu chtět, ale... Chtěla jsem se zeptat, vy prosím jako hosté jezdijou k vám do Brna, jako z Prahy do Brna, jezdijou k vám do studia, prosím?
1: Vysíláme z Prahy.
2: Z Prahy vysíláte, já jsem to nikdy nevěděl, říkám, musím se je do v životě zeptat.
1: Ano, tak když se nezeptám, nevím, správně děláte.
2: Ano, ano, a paní Švrmovo pozdravuji, je šikovná, je zdravá, hlava myslí, nohy chodí, prosím vás, jak se učíte ty texty, mnučka, že chce být herečka, ale ona se nechce učit ty štverky.
3: No to se musí učit, hlavně
2: no,
3: se musí učit.
2: To nepůjde.
1: Vlastně se celý život bude učit, pokud
2: bude asi buď to zubařko nebo právničko, nebo ona se to učí.
3: A tě radši zubařkou, těch je málo. Herců je dost.
2: A obdivuju vás, jaká jste šikouka, jak vám všechno krásně klape. Moc
3: děkuju,
2: závidím.
3: Děkuju,
2: chtěla bych taky tak být.
1: Ať to klape i vám. A pro co jste se rozhodla? Ačko nebo Bčko?
2: Ačko, prosím, ano. Mějte se hezký a pěkný den. Naschledanou.
1: Díky. Mám taky, děkujeme moc. Kdo další?
4: Dobrý den, tady je Karel z Krakova, Kolína, a prosím si Ačko a oba vás zdravím, mějte se krásně.
1: Vy taky, ať se daří, děkujeme moc, ještě někdo se přidá.
5: Dobré odpoledne, Honza Zvlkavý, Patriku, zdravím vás i paní Švarmovou a já bych hlasoval pro pana Županiče.
1: Dobře, píšu mu bod a už se nám to, řekl bych, i rýsuje, asi to nezmění, už je dalším hlasy, které bychom nabrali. Zase se posouváme dál, asi zabralo to téma, dubbing, takže o dubbingu bude mluvit Ladislav Županič, náš bývalý kolega.
3: No to jsem zvědavá.
6: Ahoj.
7: Vy zdravé.
6: To jste tady šermoval, já jsem se něco vzpomněl. No. Ne, my jsme jednou točili v dubbingu takový film, ne, že by se v dubbingu šermovalo, ale jako ty herci tam šermovali. A byla to nehorázná taková blbost španělská a jmenovala se to Dick Turpin, jo? Takové, ale bylo to romantický. Já jsem mluvil toho Dicka Turpina, toho mýho přítele mluvil Jirka Zahajský. A v tom filmu nám už bylo divný, že ty hoši, co to hrají, tak jsou takový velice štíhlí a mají vykrojený obočí a všichni mají růžové rtíky a tak. A jako jsme si říkali, no tak ono asi to patří k tomu koloritu. A teď tam byl takový jako záběr, kdy oni spolu takhle jako šermujou, že jo, a já tam říkám, a takhle musíme naučit šermovat celé Španělsko, aby Španělé vyhnali Francouze ze své vlasti. A jak on se zakecal, tak zapomněl se vykryt a ono trefil do toho, do košile, roztrhnuje, jo. A normální herec, že by udělal takový a jo, a najednou ten herec, co hrál toho Dicka Turpina, udělal takový a. Já jsem říkal, aha, a tak jsme říkali, tak uděláme smyčku pro střižnu, jo, to je taková ta, aby se střihač pobavil, když tam někam se přijde, a namluvíme to takovým zvláštním jazykem, jak bych to řekl, no, jako je jidiš, tak je biziš. A tak jsme se domluvili tajně, Vítě Olmer to nevěděl, to režíroval a teď, jako já tam přijímám, a celé Španělsko ať povstane proti Francouzům a tečlo. 3, 2, 1, klap a já říkám najednou, říkám, on je pich, říkám, Ježíši Kriste, ty jsi mě propích celýho, košilku jsi mi roztrh. A ten Zájský říkal, já můžu píchat kam chci, čím chci. Bylo to... Jako obvykle tyhle šuňárničky bylo velice perfektně synchronní, dokonce lepší, než pak jsme to natočili normálně, že jo, běžlo to dál a pak byla v Olympiku předávka Brandovu a my jsme se tam občas chodili dívat na to, jak jsme to zvedli. A tak jsme tam jako se šel podívat a teď takhle sedím vedle mě ten Vítě Olmer a byla paní z toho Barandova, co si to objednala jako na schvalování a teď jako ten dubbing opravdu dobrý a teď přichází to místo a on propíchne, říkám, celé Španělsko musí povstát, on je píchne, říkám, Ježiši, ty jsi propích košilku, já si můžu píchne, to jsem stuhnul a už to sešlo dál a celé Španělsko povstane, já říkám, Kriste pane, on to si dělal perna, tak on se chtěl pobavit, taky tak tam ve střih, víš, tady tuhle tu svičku a teď já říkám, Kriste pane, co bude, a tak jsme si říkali, no nic nebude. Protože jsme jeli, ten perna to tam jako vystříje na zpátek, říkám, my budeme dělat, jako že to tam není. A ta paní, já se nepomínám, jak se jmenuje, ona měla tik normálně, jo, takový vždycky, jako, tam se dělá, a teď to skončilo, a my jdem za ní a suverně říká, dobrý dubbing, že jo? A ona říká, No, dobrý. Ale... Vy jste se tam ničeho nevšimli a my jsme říkali, čeho? No, to mi šiši Kriste, teď, jak on tam propíš, ty hoši začali mluvit, no, já se to až stydím říct. Kaj já? A ten mi tě říkal, když mluvili normálně, jak my se to pustíme znovu? Říkali, já. Teď najednou přijde to místo a najednou se znovu ozval. Ježiši, ty jsi nepropíš koši. A my jsme se ještě takhle už smál, protože to bylo divné a ta paní říká, vidíte to? Vidíte to? Já jsem opravdu magor, já to slyším znovu.
7: Díky.
0: Humoriáda.
1: Silvestrovský kufr, taky úžasný pořad, ze kterého bereme tuhle ukázku v režii Jana Bonaventury. Mimochodem, dramaturka a spolumoderátor tohoto pořadu bude zítra hostem naší humoriády, Aleš Ulm. Libuško, to naše dnešní setkání v rozhlase skončilo.
3: No, dyk, se zase uvidíme,
1: ano,
3: doufejme.
1: Ano. Vysíláme i přes prázdniny.
3: Přeju hezké léto a ne tak moc horké.
1: Ano, zvládněte to a nebo se osvěžte humoriádu každý všední den po 16. hodině. A nezapomeňte, že v červnu navíc to je ještě s výhrou pro některé z vás, kteří se dovoláte a vyhrajete knížku z naší edice humoriádnické. A zítra budeme bojovat ještě o digitální rádio. Tak krásný den, jeho zbytek dnes a zítra se zase těším na slyšenou. Mějte se pěkně.

0: hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Obyvatelé Ústí nad Labem dostávají podvodné zprávy o pokutách za přestupky. Na akvadromu v Mostě dnes začíná letní sezóna. Základní úroková sazba stoupla o 0,25 bodu, rozhodla o tom centrální banka. Zítra čekejte většinou převážně jasno, na horách ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty mezi 32 až 35 stupni. Zprávy má Jirka Zeman, dobré odpoledne. Obyvatelům Ústí nad Labem chodí podvodné SMS zprávy informující o údajné pokutě za přestupek. Odbor přestupkových agent podle mluvčí magistrátu Štěpánky Svobodové v posledních dnech zaznamenal zvýšený počet dotazů od lidí, kteří takovou zprávu obdrželi. Součástí SMS je také odkaz, prostřednictvím kterého mají příjemci pokutu uhradit. Zprávy se vydávají za oficiální výzvu k zaplacení pokuty a mají z příjemců vylákat osobní nebo platební údaje. Městské koupaliště v Mostě dnes vstupuje do letní sezóny. Vstupné technické služby nechali na úrovni loňského roku. Přesto návštěvníci najdou řadu novinek, říká mluvčí Mostu Klára Vidrova.
3: Nejviditelnější změnou letošní sezóny je kompletně zrekonstruovaná venkovní terasa. V uplynulém období prošel akvadrom také významnou modernizací technologického zázemí. Instalovány byly nové filtrační technologie a UV lampy, které pomohou zajistit ještě vyšší kvalitu vody.
2: Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25 bodu na 3,75%. Informoval o tom ředitel odboru komunikace banky Jakub Holas. Jde o první úpravu měnové politiky po 13 měsících a zároveň o první zvýšení sazeb od roku 2022. Od základní sazby se odvíjejí úroky u bankovních vkladů i úvěrů. Vyšší sazby tak můžou znamenat dražší půjčky pro domácnosti i firmy, zároveň ale zvyšují zhodnocení peněz na spořících účtech. Krajský soud v Olomouci začal řešit případ 48letého muže, který podle obžaloby nastražil v jídelně ve společné lednici ve firmě Excalibur Army ve Štemberku do pití nemrznoucí směs. Vypili ji dva jeho kolegové, jeden poté zemřel. O dva roky později měl muž rozmístit v okolí Olomouce láhve a kartony s dalšími otrávenými nápoji. Předpokládal, že je vypijí lidé bez domova. Podle obhajce nebyl muž v době činu trestně odpovědný. Státní zástupce pro něj požaduje výjimečný trest. Soud dnes hlavní líčení odročil na konec července. Vyslechnout chce svědky v oboru psychologie a psychiatrie. Sport. Čeští fotbalisté za hodinu nastoupí ke druhému zápasu na mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou je čeká Jihoafrická republika. Počasí. V noci čekejte většinou jasno. Nejnižší noční teploty klesnou na 18 až 15, na horách na 16 až 13 stupňů Celsia. Zítra čekejte většinou převážně jasno, kolem poledne se místy začne tvořit kupovitá oblačnost a odpoledne se na horách mohou objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 32 až 35, ve Šluknovském výběžku na 30 až 32, na horách na 26 až 29 stupňů Celsia. Od zítřejších 11 hodin dopoledne platí výstraha meteorologů na velmi vysoké teploty.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Ústí nad Labem je uzavřená Londýnská ulice, dělníci tam pracují na obnově Mánesových sadů a v Lovosicích je na křižovatce u Jatek uzavřená silnice číslo 15. Silničáři tam budují kruhový objezd.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Čtvrteční odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever pokračuje. Milanům přejeme všechno nejlepší k svátku a teď už je čas na dnešní Den v kraji.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever, dnešní den v kraji a souhrn informací od nás ze severu Čech teď přináší Jirka Zeman.
2: Pro Ústecký kraj platí od zítřejšího dopoledne výstraha před velmi vysokými teplotami. Teploty v kraji překročí 30, na Lounsku a Litoměřicku to může být až 34 stupňů Celsia, říká meteoroložka z Ústeckého hydrometeorologického ústavu Jana Ehertová.
3: Během zítřejšího dne bude platit v Ústeckém kraji výstraha na velmi vysoké teploty. Zejména se ta výstraha bude týkat po Ohří a taky Polabí.
2: V Ústeckém kraji jsou všechna přírodní koupaliště, která kontrolují hygienici, vhodná ke koupání. Vyplývá to z webu krajské hygienické stanice. Venkovní plavecké areály se už otevřely nebo postupně otevírají. Hůř průhledná byla voda začátkem června zatopeném lomu Varvažov u Ústí nad Labem a v jezeře Chmelař poblíž Úštěku na Litoměřicku. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem má specializované centrum dětské anestezie. Součástí péče je také příprava zaměřená na snižování stresu dětských pacientů před operací. Patří tam například vonavé fixy, seznamování dětí s nemocničním prostředím nebo možnost přítomnosti rodičů při uspávání, říká primář kliniky anesteziologie Petr Vojtíšek.
4: Připravujeme v té ambulanci rodinné příslušníky, můžeme si vyzkoušet přístroje, ty děti, masky. Vidíme, jak se ty děti chovají, jak běhají.
2: Radnice v Lovosicích zítra spustí nový přívoz mezi Píšťany a Lovosicemi. Radnice nechala pro cestující vyrobit novou dvoumotorovou loď, která nese název Agnes. Za nový přívoz vedení města zaplatilo zhruba 2 miliony a 500 tisíc korun. Žáci základní školy Komenského vysadili v Děčínské zámecké zahradě potomka původní lidické hrušně. Akci připravili ve spolupráci se spolkem Lidice. Strom pochází z hrušně, která přežila vyhlazení obce nacisty v roce 1942.
1: Souhrn regionálních informací nám přinesl Jiří Zeman.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Jiří Korn, ještě tě mám plnou náruč. Den v kraji na Českém rozhlase Sever pokračuje, teď máme přesně 15 minut po 17. hodině. Cínovec v Krušných horách ukrývá ložisko litia, suroviny potřebné pro výrobu moderních baterií. Společnost Geomet tam připravuje hlubinnou těžbu. Projekt teď prochází posuzováním vlivů na životní prostředí. Lidi mohli ještě ve středu podat ústní připomínky na veřejném projednání v Dubí na Teplicku. Zaplnili sál v tamní lidovém domě.
1: Nesouhlasím s těžbou litia tady na Cínovci, samozřejmě. Když jsem si zjistil nějaký detailnější informace k tomuhletomu projektu, který ze začátku vypadal, že by měl být přínos pro přírodu a pro nějakou elektromobilitu, tak se ukázalo, že to je spíš rabování přírody.
2: Josef Fassmann přišel s transparentem, poslal i připomínky podobně jako desítky dalších lidí. Připomínkovali taky zástupci samospráv. Třeba Teplice považují podle primátora Jiřího Štábla z hnutí ANO za zásadní ochranu vodních zdrojů, zejména termálních léčivých pramenů.
3: Máme za to, že to může mít dopad i na cestovní ruch a celkově život obyvatel celého regionu.
2: Dubí, kam patří i Cínovec, poslalo podle starosty Jiřího Kašpara z ODS přes 70 požadavků.
4: Jeden z těch aspektů tak je samozřejmě ta doprava přes tu hlavní ulici Ruská.
2: Lidi z Cínovce se taky obávají, že jim vyschnou studny.
4: Opravdu je nutné, aby před tou samotnou realizací toho případného záměru, pokud se realizovat bude, byl ten vodovod vybudová.
2: Přepracování dokumentace EIA žádá i nezávislý starosta Košťan Tomáš Sváda, který se obává mimo jiné prašnosti.
5: Prašnost tam dělá největší obavy a posuzování standardníma studiema, tak jak se to může dělat v celé republice, v této oblasti prostě není možné.
2: Opatření, která mají zmírnit dopady na životní prostředí, představili zástupci Geometu Severočeských dolů a zpracovatel posudku Daniel Bubák. Ten uvedl, že jich je přes 80.
6: Opatření jsou strukturována pro fázi přípravy, pro fázi výstavby, provozu a ukončení. Mohla by se stávat nějaké podklady pro další práci zpracovatele.
2: Veřejné projednávání se protáhlo dlouho do noci. Byla to poslední možnost pro ústní připomínky, které Ministerstvo životního prostředí ještě zapracuje do podkladů pro vydání stanoviska k těžbě. Z Dubí Jana Vitásková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Kopenhagen ještě jednu noc a ta následující noc možná bude velmi teplá. Více dozvíme teď v předpovědi počasí na Českém rozhlase Sever.
1: Počasí.
0: Na telefonní lince už je připravená meteoroložka Jana Ehrtová. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: A ještě než se k té noci dostaneme, jak to teď vypadá na severu Čech? Už nám pěkně začaly stoupat teploty.
2: Tak určitě posluchači pocítili ten příliv velmi teplého vzduchu od jeho západu a teď aktuálně máme nejčastěji kolem 30 stupňů Celsia, nejteplejší jsou Doksany a nebo taky Ústecký Vaňov. V Doksanech máme dokonce 31,1 stupňů Celsia aktuálně.
0: Jak to vypadá na obloze?
2: Na oboze máme víceméně nějaké skoro jasno, polojasno, přechodně může být i oblačno a bez srážek.
0: Co bude dál, jak tedy bude vypadat ta noc?
2: V noci očekáváme, že bude jasno v podstatě. Teploty se nám budou pohybovat nejčastěji kolem 17-16 stupňů Celsia, 18 až 15 interval do nížin a 16 až 13 interval do hor.
0: No a zítra se pěkně zapotíme.
2: Zítra už se zapotíme, zítra už se nám teplota zvedne v Ústeckém kraji na 32 až 35 stupňů Celsia. Ve Školském výběžku tam nám ta teplota zůstane ještě o maličko nižší v uvozovkách, ale i tam už bude tropická třicítka, takže platí už zítra určitě výstraha na vysoké teploty a vlastně na těch nejteplejších místech tam platí výstraha i pro velmi vysoké teploty. Takže zítra už opravdu pozor a dbát na pitný režim a tak dále.
0: No a nebe?
2: Nebe zítra očekáváme, že bude poměrně slunečno, zase odpoledne taková ta kupovitá oblačnost a zítra budeme mít bez srážek, budeme mít takové to dusno, bude tam více vlhkosti, velmi teplo, takže zítra bio na trojce, takže zítra už opravdu opatrně.
0: Tak na sebe dávejte pozor, já moc krát děkuji za předpověď a někdy příště opět naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: Půl šesté k tomu, jedna minuta, posloucháte Český rozhlas Sever, pokračuje čtvrteční den v kraji a teď je před námi náš pravidelný pořad O čem se mluví. Vědci z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně sázejí v okolí lomu ČSA na Mostecku traviny odolné vůči kontaminované půdě a s málo živinami. Výzkum probíhá ve spolupráci s NATO. Víc už teď probere kolegyně Lenka Šobová s dnešním hostem.
1: O čem se mluví?
2: Tráva má pomoci vrátit k životu půdu ve vytěžených lokalitách. Ozdobnice obrovská, se kterou už vědci několik let experimentují, má tuhle úlohu splnit právě v těch nehostinných podmínkách bývalých dolů. Naposledy vědci vysadili v lomu ČSA na Mostecku. Ze vzrůstné traviny je navíc spousta biomasy vhodné k dalšímu použití. Zároveň je to ale nepůvodní rostlina a její sázení může mít i svá rizika. I o nich si dnes budeme povídat v pořadu O čem se mluví. Od mikrofonu vás zdraví Lenka Šobová.
1: Český rozhlas Sever. O čem se mluví?
2: Naším hostem je Josef Trégl, proděkan pro vědu Fakulty životního prostředí z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Vy jste s ozdobnicí obrovskou začali experimentovat už před lety. Proč?
3: No, protože s tím přišla paní kolegyně Valentína Pidlišňuk i s celým projektem, tehdy podpořeným z programu NATO Science for Peace and Security, vlastně na revitalizaci území, které jsou nějakým způsobem postižené vojenskými aktivitami. Mm-hmm. To se bavíme tedy od roku 2015, myslím. Přibližně. Čili bylo to i aktuální tehdy z pohledu vlastně už jako doutnajícího konfliktu na Donbasu na Ukrajině, který teda mezi tím přerostl v otevřenou válku. Takže dneska je to téma ještě o to aktuálnější.

0: Co je ozdobnice obrovská vlastně zač?
1: No, botanicky je to tráva, čili čeleť lipnicovité, takže příbuzná jako naprosté většině travin, ale třeba taky právě jako obilí, kukuřici nebo cukrové třtině. Jo. Těm asi jako nejvíc, bych řekl, mimo jiné tím trošku specifickým takzvaným C4 metabolismem, což je taková jako rychlejší nadstavba fotosyntézy. Čili je to tráva, která může růst v ideálních podmínkách velice rychle, něco až třeba jako 3-4 cm za den. Říkám v optimálních podmínkách, k tomu se myslím dostaneme. A dosahovat ideálně jako výšky až někdy ke 4 metrům, což se nám tady ale ještě nikdy nepovedlo úplně.
0: Je ozdobnice obrovská příbuzná s ozdobnicí čínskou, kterou možná celá řada našich posluchačů zná z vlastních zahrádek, protože ty okrasné traviny získávají v posledních letech na velké popularitě mezi zahrádkáři.
1: No ano, je to vlastně hybrid ozdobnice čínské a ozdobnice, myslím, se jmenuje cukrová. Miscanthus sinensis, to je ta čínská, a Miscanthus sacchariflorus. Díky tomu asi jako, že to je hybrid, tak má jako tu větší výtěžnost, tu větší výšku a zároveň teda netvoří semena, takže je sterilní a tudíž nemá takový invazivní potenciál, když už jsme o tom začali od začátku.
2: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
0: S proděkanem Fakulty životního prostředí Ústecké univerzity Josefem Tréglem si dnes povídáme o ozdobnici obrovské. Co všechno dokáže tahle travina s půdou?
1: No, to je dobrá otázka. My jsme začali tím, že jsme ji používali zejména pro jako fitomanagement půd, které byly nějakým způsobem kontaminované kovy. Jo? To znamená, sledovali jsme, jak na tom roste a jak ty těžké kovy, nebo dneska se říká správně i rizikové prvky, protože tam řadíme třeba i arzen, který není ani kov, ani těžký, ale patří do té skupiny logicky taky. Takže jsme sledovali, jak vlastně se nám tyhle ty rizikové prvky stěhují do těch nadzemních částí. A to jsme zjistili, že se teda naštěstí moc neděje, takže v podstatě tomu neříkáme úplně fitoremediace, ale spíš ten fitomanagement, to znamená na kontaminované půdě vypěstujeme biomasu, která je poměrně hodně čistá.
0: To je vzrůstnost nebo tvorba té zelené hmoty, ale mně šlo o to, jestli dokáže něco i pod zemí.
1: Ano, já jsem se nějak... Takže ta jedna věc je teda, pod tou zemí by to mělo spíš než vytáhnout ty kontaminanty, tak by je to mělo pomoct stabilizovat do nějaké méně přístupné podoby, biologicky dostupné, takže méně toxické. A kromě toho samozřejmě jako každá rostlina produkuje přes kořeny takzvané kořenové exudáty, což jsou prostě relativně nízkomolekulární organické látky, například některé cukry nebo některé fenolické látky, jaké se i používají potom v praxi. A tím ona vlastně vyživuje tu půdní mikroflóru a obohacuje vlastně tu půdu o organický uhlík, přispívá to k tvorbě humusu a vůbec k životu v té půdě. No a to právě některé rostliny dělají víc a některé míň a tahle teda to dělá víc, protože má to rychlejší fotosyntézu.
0: Taky tedy výrazně víc roste než běžné traviny a dává vzniknout velkému množství biomasy. Jak velké to množství je a co se s ní následně všechno dá dělat?
1: No ideálně se dostaneme až někam na 50 tun na hektar. Ale to se předpokládám nedostaneme, zejména ne teda jako na těch výsypkách a podobně. Jinak dělat se s tím dá lecos, je to normální vlastně lignocelulózová biomasa a v podstatě taková trošku jako malinko obohacenější sláma, jo, takže se dá spalovat, protože když se sklidí až před začátkem vegetační sezóny, to znamená někdy v tom únoru, vlastně ona ta rostlina na konci vegetační sezóny uschne. A je to podobně jako třeba tulipán. On neuschne, protože by nepršelo, nebo že by jsme se o něj špatně starali, ale protože ta rostlina je tak naprogramovaná, chce uschnout, že jo? A uskladní se do těch podzemních rizómů, oddenků, vlastně maximum těch minerálních živin, jako hořčík, fosfor a tak dále. A pak nám na konci, zůstane nám teda na konci vegetační sezóny vlastně čistá biomasa, která pak už opravdu jako vyschne přes tu zimu a má třeba vlhkost do 10% někdy i, nebo 10 až 15, záleží, jak je hodně vlhká ta zima. A ta už se dá pak sklidit jako v tom únoru a rovnou se dá s ní topit nebo se dá jí z ní dělat peletky, brikety a podobné věci. Takže to je první energetika a za rok nám to vyroste samozřejmě znova. Druhá věc je samozřejmě, že takováhle biomasa se dá použít pro celou řadu jako praktických produktů, takže testovali jsme například, že se z toho dělala izolace, stavební teda na za teplování domů. Kolegové z Brna, kolegové z Chebu z toho dělají například podestýlku pro koně, prostě sláma je to, tak jako funguje. Zkoušeli jsme z toho vyrábět třeba karton, jako papír a tak. A pak samozřejmě se to dá, jako každá lignocelulózová biomasa, rozpustit vlastně a sfermentovat na nějaké fermentační produkty, jako je třeba bioetanol nebo kyselina mléčná, ze který se dá dělat třeba polylaktát jako biologický plast a tím se otvírá jako mnoho dalších možností.
2: Český rozhlas Sever, o čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem.
0: Naším hostem je Josef Trégl, proděkan pro vědu Fakulty životního prostředí z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a společně si povídáme o ozdobnici obrovské, kterou vy jste naposledy sázeli v lomu ČSA na Mostecku. Už víte, jestli se sazenice ujaly?
1: No zatím za ten měsíc asi zhruba víme, že jo, protože nám zatím přeje teda počasí, takže jak si někteří nepředstavují začátek léta, takže je furt zataženo a prší, tak my jsme samozřejmě rádi. Jo. Sice naposledy, když jsme tam byli vzorkovat, tak jsme zmokli a umazali jsme služební auto a tak dále, no, ale prostě to roste dobře, takže to musím zaklepat. Ono totiž jsme to už tenhle pokus zakládali loni a tam teda bylo naopak extrémní sucho až někdy jako do půlky prázdnin a to vlastně z těch loňských rostlin přežilo něco jako asi 7%, jo, takové malé zbytky, takže to byl velmi neúspěšný pokus. Letos jsme tomu chtěli trošku předejít, takže jsme si předpěstovali ty rostliny vlastně ve skleníku a sázeli jsme je i s trochou toho původního substrátu vlastně v biodegradovatelných květináčcích, takže jsme jim dali jako trošku náskok třeba proti tomu plevelu i s tou jako větší vyspělost, jo. Ale pořád si to můžete představit tak, že my sázíme jako děti, které dorůstou v ideálních podmínkách za 3 až 4 roky, což tady může nastat spíš za ty 4. Jo. Takže, a děti jsou vždycky jako citlivější na okolnosti než dospělák.
0: Jasně. Vy už jste v úvodu zmiňoval, že ozdobnice obrovská netvoří semena a proto by neměla být nebezpečná ve smyslu toho, že se rozšíří někam, kde ji nechceme. Jenže ona už se vám dokázala objevit i jinde, než jste ji vysadili, nebo ne?
1: No nám teda ne, ale ano, jako jsou popsané nějaké takové jako první poznatky o jisté formě invazivnosti. Ona ta rostlina se, když netvoří ty semena, tak vlastně se rozrůstá těmi podzemními kořeny, což nějak zásadně není moc rychlý, jo. Je to prostě o nějaké ty jako centimetry nebo možná decimetry za rok, maximálně jednotky decimetrů.
0: No je to s nás kontrolovatelné, než kdyby se semena šířila větrem.
1: Ano, ale oni některé rostliny, třeba některé druhy bambusů se rozmnožují taky od denky, ale tvoří je takové jakoby prodloužené, jo? Takže vyrostou třeba o metr vedle, což se tady jako neděje. Takže proto jako udržet to pole na jednom místě je celkem v pořádku. Takže ty jako zprávy o tom, že se někde objevila ozdobnice, kde nebyla vysazená, jsou, ale většinou se bavíme tady okolo řek a dá se to s velkou pravděpodobností přisoudit tomu, že zahrádkáři teda, kteří taky občas vysadí tuhle ozdobnici na zahrádce, protože když to krásně vyroste takový ten 3-metrový trs, tak to vypadá dobře. Takže pravděpodobně vyhodili něco směrem jako k řece a větší voda to spláchla a rizom se někde uchytil. Jo. To je bohužel jako potenciál invazivnosti založený na tom, že někteří zahrádkáři jsou tak trochu jako prasátka a třeba si běžně nedělají své komposty jako ve své zahrádce, ale radši za tím plotem směrem u toho potoka a to je špatně.
0: Jasně, pojďme zpátky k vám, k pořádným vědcům, kteří vysazují ozdobnici na místech, kde by se pravděpodobně mnoha rostlinám neúplně dařilo. Jaký bude výsledek tohohle experimentu, toho vysazování ozdobnice v lomech? Co praktického bude na konci?
1: No tady tenhle ten experiment je součástí jako širšího projektu Green Mine, který teda, jehož nositelem je společnost Seven Intech a je podpořený z operačního programu Spravedlivá transformace. A tam je vlastně, kromě jako různých obnov, je tam i několik jako úkolů energetických, řekněme. Jo. Jak prostě ten důl využít zase energeticky jinak, než v minulosti tou těžbou uhlí. A jeden z nich je ten jako výsadba těch rychle rostoucích dřevin a rychle rostoucích travin energetických.
0: Vysvětluje docent Josef Trégl, který byl dnes naším hostem v pořadu O čem se mluví. My děkujeme za váš čas a ať se trávám daří.
1: No my doufáme a děkuji za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí Lenka Šobová.
2: Český rozhlas Sever. O čem se mluví?

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Kabátých, pohoda 17:53, pokračuje den v kraji na Českém rozhlase Sever. V krásné Lípě je dnes a zítra krásnolipské pletení. Třetí ročník pletařského sympozia pořádá ho Schindlerova pletárna. Prezentaci téměř 200leté historie a současnost výroby textilí a punčochového zboží dopoledne probírali Lenka Šobová a náš severočeský stopař Robin Rerich.
1: Pro účastníky je připravený dvoudenní program přednášek, workshopů, debat, ale zítra také například komentovaná procházka Národním parkem České Švýcarsko s jeho strážcem nebo dnes večer hudební vystoupení skupiny Bert & Friends. Sympozium má jednak představit továrnu, historickou budovu pletárny, která se značkou zakladatele Schindlera tady v krásné Lípě vyrábí textil a punčochové zboží od roku 1854, tedy nepřetržitě přes 170 let. Zájemcům o pletařské odvětví, hlavně tu odbornou veřejnost, má sympozium představit řemeslo a zahrnuje to například studenty technologických oborů, ale i uměleckých škol a designu.
2: Jaké výrobky se v současnosti v té krásnolipské pletárně vyrábí?
1: Tvoří se tu dva druhy produktů. Svrchní pletené výrobky, jako jsou například čepice, šály, svetry, šaty nebo profesní oblečení a také punčochové zboží. Majitelem historické továrny v Krásné Lípě se před 8 lety stal podnikatel Martin Veselík. V textilním průmyslu začali podnikat s manželkou ve východních Čechách a produkty odsud ve svém podnikání odebírali. V dramatické době covidu a energetické krize nakonec pletárnu převzali a rozšířili své aktivity i sem, do oblasti, kde má řemeslo už několik staletí tradici. Na konkurenci v tomto odvětví by ale nějaké nostalgické udržování textilního řemesla nestačilo. Musí jít s dobou i technologicky a i proto pořádá právě například sympozium nebo také komentované prohlídky pro veřejnost. Pokrok, odkaz na historii a poctivá řemeslná práce je to, na čem staví úspěch své značky Woolife i tradiční značky punčoch Elite.
2: No a můžeš prosím připomenout historii značky Elite z Varnsdorfu a jak je vlastně spojená s krásnolipským podnikem?
1: Krátce po rozšíření výroby a přestěhování tehdy do nové továrny spáchal zakladatel Stefan Schindler sebevraždu a jeho syna Adolfa následníka v továrně brzy skolila tuberkulóza. Podnik na tu dobu nezvykle převzala Adolfova manželka a značku udržela. Po druhé světové válce se ale pletárna stala jedním ze závodů varnsdorského podniku Elite. Punčochy pod tou značkou Elite znal svět daleko za hranicemi tehdejšího Československa a na tu tradici majitelé chtějí navázat a snaží se ji udržet i dnes. Jejich oblečení nakupují například Švýcarská pošta nebo letiště Praha.
2: Zjistil Robin Rerich na své dnešní výpravě do krásné Lípy, tak my děkujeme za ta zjištění a hlavně za to, že s námi je předal. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Regionální stopař.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Teploty se můžou o víkendu vyšplhat nad 34 stupňů, varují předtím meteorologové. Město Bílina připraví parcely pro 50 rodinných domů. V malé pevnosti v Terezíně na Litoměřicku dnes začala výstava s názvem Karikatury. Počasí na zítřek, většinou převážně jasno, na horách ojediněle přeháňky nebo bouřky a teploty mezi 32 až 35 stupni. Zprávy má Jirka Zeman, dobrý den. Česko má před sebou tropický víkend, varují před tím meteorologové. Už zítra platí jejich výstraha na většině území Čech a na jižní Moravě. Vůbec nejtepleji bude v Polabí Středočeského a Ústeckého kraje. Tam můžou teploty překročit i 34 stupňů Celsia. V sobotu se výstraha rozšíří na celé území Česka. Vysoký stupeň nebezpečí bude platit v Ústeckém, Středočeském a Jihomoravském kraji. Lidé by neměli zbytečně zatěžovat organismus a naopak měli dostatečně pít. Bílina na Teplicku zasíťuje do 3 let parcely pro zhruba 50 rodinných domů na okraji části Za Chlumem. Předpokládané náklady jsou 177 milionů korun, z toho 170 by měla pokrýt dotace z programu 18 ekomiliard. Prvních 10 pozemků nabídne město do prodeje už během léta. Zájemci je zaplatí v několika splátkách, říká starosta Karel Matuška z Hnutí ANO.
3: Navržený postup umožní městu zahájit proces obsazování lokality s dostatečným časovým předstihem, současně poskytne budoucím stavebníkům jistotu rezervace konkrétních pozemků a zároveň rozloží finanční zatížení kupující do delšího časového období.
2: Postup prodeje stavebních pozemků a podání žádosti o dotaci schválili ve středu zastupitelé Bíliny. V terezínské malé pevnosti dnes kurátoři sbírek památníků Terezín představili novou výstavu s názvem Karikatury. Informoval o tom mluvčí památníků Stanislav Lada. Vystavená budou díla předních českých karikaturistů z období první republiky až z doby poválečné. Návštěvníci uvidí díla autorů jako Josef Čapek, Adolf Hofmeister, Franta Bidlo, Antonín Pelc nebo Vlastimil Rada. Výstava potrvá do 31. srpna. Vláda Andreje Babiše z Hnutí ANO zrušila už dřív schválenou dotaci pro městský úřad v Černošicích. Upozornil na to zpravodajský server iRozhlas, který jinak neveřejné usnesení získal. Bývalá vláda Petra Fialy z ODS obci schválila dotaci 221 milionů korun na stavbu nové budovy úřadu. Zrušení dotace navrhlo ministerstvo vnitra, argumentuje přitom státním rozpočtem. Úřad v roce 2019 udělil současnému i tehdejšímu premiérovi Babišovi pokutu 200 tisíc korun kvůli střetu zájmu.
1: Počasí.
2: V noci čekejte většinou jasno. Nejnižší noční teploty klesnou na 18 až 15, na horách na 16 až 13 stupňů Celsia. Zítra čekejte většinou převážně jasno, kolem poledne se místy začne tvořit kupovitá oblačnost a odpoledne na horách se mohou ojediněle vyskytnout přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 32 až 35, ve Šluknovském výběžku na 30 až 32, na horách na 26 až 29 stupňů Celsia. Od zítřejších 11 hodin dopoledne platí výstraha meteorologů na velmi vysoké teploty.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 3. třídy mezi Chomutovem a Krásnou Lípou srazilo auto srnu. Na dálnici D8 na 60. kilometru ve směru na Prahu u Radejčína leží na vozovce kus nárazníku.
4: Já jsem vypočovat musel. Viděl jsem auto za mnou, si toho všimnul trochu dřív, ten si jenom tak pomalu najel, ale rozhodně to je nebezpečný. Ono je to černý a stanice je taky černá, takže to splývá. Já jsem si to všiml na poslední chvíli, takže jsem vypočovat musel.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Evou Bucharovou.

Já už vám z Českého rozhlasu Sever přeju dobrý večer, protože je 9 minut po 18. a posloucháte hodinové písničky na přání. Tak pojďme si ještě připomenout kontakty, než si zahrajeme další melodii. Můžete si volat o písničku na naší linku 475 212 212. Můžete nám poslat e-mail na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Tak a první psaní už dorazilo. Prosím, zahrajte Lindě a Herbertovi do Halbronu. Písničku Pro radost a krásný den jim posílá kamarádka Jana z Litvínova. Písnička se jmenuje Kdo to ví, kdo ví, zpívá Jarmila Veselá s doprovodem orchestru Gustava Broma.

A my už víme, co budeme hrát dál, protože máme tady další e-mail. Dobrý den vám všem přeji, zahrajte písničku Země vzdálená a bude to do Horního Adršpachu, ještě do České Metuje pro moje kamarády a přátelé, ještě taky do Olomouce pro moje dvě kamarádky, taky do Lobendavy u Hraničáře kamarádům a přátelům. S pozdravem Míša Rydaj z Dolní Poustevny.

0: Písničky na přání Českého rozhlasu Sever pokračují dál a teď už s Jirkou, který se dovolal. Hezký podvečer, Jirko.
1: Dobrý podvečer, tady Jirka z Veltrup, zdravím vás do studia.
0: Děkujem.
1: A všechny posluchače. A písnička letí paní Květě na Vysokou, protože bude mít v sobotu nebo v neděli svátek, taky s bratrem Pavlem. Přeju hodně zdraví, vše nejlepší a co jí splní vše, co si přeje. Zdravíme její synové Jirku a Jirku a Romana na Vysokou. Dále tetě a strejdovi do Ovčár, Honzovi a Heleně Podneckým a všem, kteří byli včera v Poděbradech u Spartana na klávesistovi panu Vráťovi Suchánkovi. Děkujem, naslyšenou.
0: Naslyšenou. Jirka vybral Josefa Sochora, Silnici šedivou, takže písnička za chvilku poletí tam, kam má. A pak poletí hned další písnička s názvem Dávno od skupiny Olympic. Tuhle písničku vybrala Šárka z Liberce a je to prý pro všechny lidičky a dnes pro Haničku Básničku z Bíliny a Álu a Petra ze Stehelče vsi. A moc děkuje za zahrání a přeje krásný zbytek dne a my děkujeme. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Přijďte se podívat, jak pracují hasiči, záchranáři a policisti a jak se u toho dělá rozhlas. V sobotu 20. června se na letišti v Ústí nad Labem odehraje den s integrovaným záchranným systémem. Čeká vás den plný praktických ukázek, zásahová auta, vrtulník a samozřejmě profesionálové v uniformách. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 20. června odpoledne nashledanou v Ústí na letišti.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: A telefonní linku do písniček na přání Českého rozhlasu Sever 475 212 212 vytočil i Vašek. Zdravím do Rumburku.
1: Já zdravím do Rádia Sever, zdravím všechny posluchače. Paní redaktorka zapomněla říct, že poprvé od 1. března jsem se dovolal.
0: Jsem se opravdu divila.
1: Po bílový tartárkový, já si tam svítí červená letka.
0: Vy jste
1: pozor
0: držák.
1: Nebrat. Takže já jsem vybral trošku smutnější písničku.
0: Dobře.
1: Ale žijeme v době složité. Těšíme se z léta, těšíme se, že budou dovolené. Ale já bych chtěl, aby se všichni zamysleli nad tím, co bychom mohli udělat pro to, aby text té písničky se netýkal našich synů, vnuků a pravnuků. Ale jinak všem posluchačům, Kájovi do Prysku a potom Pepovi do Neštěnic, že mu děkuju za to, že jako jediný řekl do éteru, že jsme byli okradený o jednu hodinu písniček napsání. Teď jsou večerní písničky a v tom jsou ještě dvakrát písničky, které nestárnou. A my, stálí posluchači, jsme z toho skoro na mrtvici.
0: Tak krásný máme
1: večer,
0: tady den kraji
1: posluchači.
0: Místo písniček na přání,
1: krásný
0: ale
1: večer.
0: Od 18 do 19 hodin přece jenom ty písničky vydržely, to jsme všichni rádi a Vašek vybral Drahý můj a vy si hezky užijte.

0: svých daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy: drahý můj.
1: Drahý můj.
0: Tom, kdo si otevřel dveře, jak už to v horku bývá. Byla to náhoda či osud, kdo ví?
1: Že už známky nemá.
0: Mé album sice ulétlo v průvanu, ale já držel v ruce tvůj dopis, který začínal tak hezky: drahý můj.
1: S filatelí dnes končím, drahý můj.
2: V písničkách na přání už máme další posluchačku na telefonu. Dovolala se Liduš z Loun. Krásný podvečer, Liduš.
3: Hezký podvečer.
2: Povídejte.
3: Chtěla bych písničku od Karla Gotta, Indiánská píseň lásky, a posílám ji mojemu manželovi do nebíčka. Dneska jsou Milanové, tak všechno nejlepší.
2: Tak hezké vzpomínání a posílám Indiánskou píseň lásky. A naslyšenou, Liduš.
3: No, děkuju. Naschledanou.

0: A 4 minutky po půl sedmé pokračují písničky na přání Českého rozhlasu Sever. Už tady opět nejsem sama ve vysílání, mám na telefonu Marušku. Zdravím do Chomutova, Maruško.
1: No, Evíčko, já vás taky moc zdravím. Už jsme se neslyšeli hodně, hodně dlouho. No a zdravím i všechny posluchače. A dneska bych ráda písničku poslala Květušce do Vysoké k svátku. Ten by měla mít v sobotu.
0: Ano, v sobotu, správně.
1: Ano, a tak milá Květuško, přeji hlavně zdraví, štěstí, lásku a pohodu a hodně, hodně radosti z malého hospodářství. A Květulinko, máte můj obdiv, co všechno děláte. A ještě bych přidala Jarmelku do Nuslí, Milenku do Českýho ráje a pana Františka do Kralup a Marcelku.
0: Dobře.
1: A to je všechno. Vás poprosím o písničku.
0: Ano,
1: Evičku,
0: ano, jsou to nakonec, Maruško, nakonec jsou to 3 bílé břízy, jsem našla.
1: Dobře, nenašla jste.
0: Nenašla jsem letní zahrádečku.
1: Že si zatančí a bude to.
0: Ale našla jsem 3 bílé břízy. Tak ráda jsem vás slyšela, Maruško, mějte se hezky, držte se, hodně zdravíčka přeju.
1: Já děkuju, moc děkuju, Evičko.
0: Tak naslyšenou, Maruško.

A další e-mail dorazil k nám do písniček na přání Českého rozhlasu Sever. Dobrý den, chtěla bych zahrát písničku od Terezy Maškové a Marka Lambory Náš příběh. A chtěla bych popřát paní Květě z Vysoký, která bude mít svátek. A písnička by byla pro všechny, se kterými se necháváme zahrát, a taky vám do rádia, tak my děkujeme. Posluchačka Jarka z Ústí nad Labem.

0: vídeňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever.

0: Z krásné vesničky Lipová na Šluknovsku nám volá Emílie, naše posluchačka. Dobrý podvečer, Emílie.
1: Dobrý večer, paní Jaričko, a zdravím všechny posluchače. A vzala bych to zahrát můj kamarádce Martičce do Boletic,
0: dobře.
1: Všem kamarádkám a všem lidem, co poslouchají.
0: Tak Emílie vybrala Chaloupky pod horami, tak já vám písničku všem posílám, hezký poslech a zase zavolejte, naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.

0: Do písniček na přání Českého rozhlasu Sever volá z Německa, zdaleka, z krásného městečka Worms. Jana, Jano, hezký podvečer.
1: Dobrý večer, paní Evičko, dobrý večer. Děkuji vám, že jsem se k vám dovolala. Já bych chtěla, jestli je možné, abyste zahráli písničku od Valdemara Matušky pro mého manžela Reného, který mě před dvěma měsícima zemřel. A tatínek má dneska narozeniny.
0: 99 jste říkala. Tak Jano, já jsem ráda, že jste se dovolala, je to vaše snaha, vydržela jste vytáčet telefonní linku. Já vám posílám písničku od Valdemara Matušky, tak jak jste si přála, a hezké vzpomínání.

přijdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos.

0: Také Valdemar Matuška s námi chvilinku ve večerních písničkách na přání Českého rozhlasu Sever. Blíží se nám 19. Jirka Zeman už pro vás chystá další zprávy, ale ještě se dovolala Milena z Českého ráje. Hezký večer, Mileno.
1: No, krásný večer všem posluchačům i vám. A tuhle písničku hlavně budu posílat na Vysokou, Květušce, která bude mít v sobotu svátek, nevím, jestli se zítra dovolám. Tak milá Květuško, všechno nejlepší ti ze srdce přeju. Hodně zdraví, hlavně to zdraví, abys byla spokojená a šťastná. To ti ze srdce opravdu přeju. Mějte se tam na Vysoký všichni dobře.
0: Tak já ráda vyřídím a jenom ještě prozradím paní Květě, že ten hudební dárek je písnička Stříbrný měsíc. A vám děkuji, Mileno, za zavolání. Naslyšenou.
1: A já taky děkuji. Naschledanou.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Pohonné hmoty v Ústeckém kraji od minulého týdne zlevnily. Přírodní nádrže kontrolované ústeckými krajskými hygieniky jsou vhodné ke koupání. Kandidát motoristů Pavel Straka je novým ředitelem České inspekce životního prostředí. Zítra čekejte většinou převážně jasno, na horách ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty mezi 32 až 35 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobrý večer. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic Ústeckého kraje prodává v průměru za 39 korun a 29 haléřů. Před týdnem byl o 1,90 haléřů dražší. O víc než korunu zlevnila nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 36 korun a 99 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Pohonné hmoty v Ústeckém kraji po útoku Spojených států a Izraele na Irán výrazně zdražily. Od té doby cena různě kolísá, přičemž opakovaně byly ceny na severu Čech nejnižší v republice. Nejlevnější paliva v Ústeckém kraji aktuálně prodávají na Děčínsku. Nejdražší benzín v regionu je na Litoměřicku, nafta na Teplicku. V Ústeckém kraji jsou všechna přírodní koupaliště, která kontrolují hygienici, vhodná ke koupání. Vyplývá to z webu krajské hygienické stanice. Venkovní plavecké areály se už otevřely nebo postupně otvírají.
2: Dnes otevřelo třeba koupaliště v Pernštejně na Chomutovsku, kde opravovali bazén a okolní chodníky. Hůř průhledná byla voda začátkem června v zatopeném lomu Varvažov u Ústí nad Labem a v jezeře Chmelař poblíž Úštěku na Litoměřicku. Situaci tam mohly zlepšit srážky v minulých dnech, další měření kvality vody tam hygienici teprve chystají. Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Českou inspekci životního prostředí povede podnikatel Pavel Straka. Ministerstvo životního prostředí o tom informuje na svém webu. Čtyřčlenná komise ho vybrala jako nejlepšího kandidáta. Straka je sponzorem motoristů Sobě, taky za ně v minulosti kandidoval v Jihomoravském kraji. Ministr Igor Červený z motoristů řekl, že je rád, že se funkce ujímá právník se zkušenostmi ze správního práva a životního prostředí.
3: Je to shodou okolností advokát, právník, který má dlouhodobou praxi s vedením různých procesů, s vedením různých správních procesů. A ředitel v této organizaci má být především zkušený právník, aby věděl, jak má procesně správně ty situace řešit. Sport.
0: Na mistrovství světa ve Spojených státech právě hrají čeští fotbalisté proti výběru Jihoafrické republiky. Průběžný stav utkání v Atlantě je 1-0 pro českou reprezentaci po prvním poločase.
1: Počasí.
0: V noci čekejte většinou jasno. Nejnižší noční teploty klesnou na 18 až 15, na horách na 16 až 13 stupňů Celsia. Zítra čekejte většinou převážně jasno, kolem poledne se místy začne tvořit kupovitá oblačnost a odpoledne na horách se ojediněle mohou objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 32 až 35, ve Šluknovském výběžku na 30 až 32, na horách na 26 až 29 stupňů Celsia. Od zítřejších 11 hodin dopoledne platí výstraha meteorologů na velmi vysoké teploty.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor dejte na Chomutovsku. Na silnici třetí třídy mezi Chomutovem a Krásnou Lípou srazilo auto srnu. A v Žadci u nemocnice je kvůli pracím na inženýrských sítích uzavřená Husova ulice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Česky, česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co se mi muselo stát v mozku, paní magistro, abych řekl to dobrý den? Čemu se smějete? Já se ptám na to, jak vznikají ta slova. I to musí odborník na češtinu přece umět.
2: Pokud budeme bavit o tom principu fungování řeči, lidské řeči, tak tam můžeme samozřejmě obecně mluvit o tom, co neurolingvisté a neuropsychologové za pomoci tedy medicínských věd vyzkoumali, a to už někdy v polovině 19. století. A sice, že na produkci řeči se podílejí dvě hlavní centra v mozku, a to je takzvané centrum mluvení, to znamená toho výkonu řeči, té produkce řeči. Tomu se říká Wernickovo centrum a je ve spánkovém laloku, nebo respektive ve spánkových lalocích. Máme je dva, v každé hemisféře jeden. A pak máme druhé základní centrum a tomu se někdy říká centrum slyšení řeči, neboli toho dešifrování, to, abychom pochopili to, co slyšíme. A to je Brockovo centrum a je v čelním laloku levé poloviny mozku.
1: Nevíte, jestli je to, že jsi jak Brok, je od toho Broka?
2: Myslím si, že ne.
1: Dobře. Paní magistro, tak pak jsou tam prostě ta nervová vlákna, nervová propojení, ono to vznikne, to je spíš pro biologii a pro psychologii, ale co se týká češtiny, tam hodně řešíme různé poruchy produkce řeči, když to řeknu tak učeně. Co se týká dětí, tak tam máme dysgrafii, dyslexii, dyskalkulii. To je porucha už při vnímání vlastně, že to dítě špatně vnímá, takže to pak špatně napíše, ne?
2: Ano, to se týká většinou té neschopnosti porozumět, ale i tvořit. Třeba dysgrafie, tam jde o sníženou schopnost tvořit text, ale psaný. Je to zařazováno mezi takzvaná malá poškození mozku, celkem jaksi léčitelná, řekněme.
1: Tak, ale tam jde o to psaní hlavně, ale co se týká projevu, bavíme se o řeči, tak napadá mě, že koktavost může být řečovou poruchou. Asi je hodně těžko léčitelné, když si vzpomenu na zelinářku Jiřinku z Ženy za pultem.
2: Tyhle ty poruchy jako koktavost nebo breptavost nebo oněmění taky se tam řadí, patří mezi neurózy řeči, takže tam nejde o fyzické poškození jako takové,
1: psychický blok,
2: ale
1: tedy
2: o psychické bloky, když to takhle zjednodušíme, ale taky se do jisté míry samozřejmě dají odstranit.
1: Tam jsou určitě různé stupně a tak dále, ale někdy to je horší, někdy to je lepší. No a pak to u dětí, jsem zaslechl pojem jako mluvní negativismus, vy nám ho objasníte určitě.
2: No, jen velmi povrchně, tak co o něm vím, kdy to dítě zase pod nějakým psychickým blokem odmítá mluvit vůbec nebo v určitých situacích. A to je zase otázka pro psychology, někdy psychiatry, kteří jsou schopni toto rozpoznat a potom nějakým způsobem řešit.
1: Magistra Dagmar Magincová, která netrpí ani koktavostí, ani breptavostí. Teď jsme si to ověřili. Díky, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že zkoumání sněhových vloček zajímalo už německého matematika a astronoma Johannese Keplera? Dokonce o nich v roce 1611 napsal pojednání. O čtvrtstoletí později je pozoroval také francouzský fyzik René Descartes. Sněhová vločka, vědecky nazývaná ledový dendrit, je fascinujícím důkazem geometrické preciznosti přírody. Tyto ledové květy vznikají v atmosféře při specifických teplotách, které určují jejich výslednou podobu. Od klasických šestiúhelníků až po vzácné trojúhelníkové krystaly vznikající při minus 2 stupních Celsia. Ačkoliv se dlouho tradovalo, že nenajdete 2 identické vločky, fyzikálně to vyloučené není, i když pravděpodobnost shody je mizivá. Sněhové vločky jsou maličké zázraky nekonečné krásy, řekl Wilson Alvin Bentley, zvaný Vločka. Tento pán v roce 1885 jako první na světě zachytil krystal na fotografii pomocí mikroskopu a fotoaparátu. Bentley vločky chytal na černý samet, zdokumentoval jich přes 5000 a potvrdil jejich unikátní symetrii. Tato souměrnost je výsledkem stejných fyzikálních podmínek, které na vločku během jejího růstu působí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: velkém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.
1: Dobrý večer, lačerate šukaršu něbena. Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková v úterý oznámila rezignaci. Své rozhodnutí zdůvodnila změnami v koordinaci romské agendy a přesunem jejího odborného zázemí z úřadu vlády na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle ní nové nastavení neumožňuje funkci vykonávat v souladu s původním smyslem a vizí této pozice. Na protest proti změnám rezignovali také místopředseda Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Marián Dančo a člen rady Tomáš Ščuka. Obávají se oslabení nadrezortního charakteru romské agendy a posilování pohledu na Romy především optikou sociální problematiky. Za chvíli se dozvíte více.

0: Poslech nám zpříjemnil Zdeněk Lázov a posloucháte u Roma Vakeren. Pěkný večer. Lucie Fuková rezignovala na funkci vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny. Své rozhodnutí zdůvodnila nesouhlasem se změnami v systému koordinace romské agendy a oslabením kompetencí této pozice. Nové nastavení podle jejího vyjádření neumožňuje vykonávat funkci v souladu s jejím smyslem.
1: Fungování vládní zmocněnkyně, protože já se rozcházím s tou vizí současné vlády a na základě toho rozhodnutí, které padlo před těmi 4 týdny, tak se upřesňovalo, jak by mohla fungovat pozice vládního zmocněnce a jak se zdá, tak ta pozice by měla být více reprezentativní a to je vlastně úplně jiné vidění toho, jak by měla ta pozice vypadat, takže jsem se rozhodla odejít.
0: Lucie Fuková byla v prosinci 2022 jmenována první vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny v historii České republiky. Své 3,5leté působení hodnotí jako období posilování participace Romů a Romek, rozvoje dialogu mezi státem a romskou občanskou společností a prohlubování spolupráce s partnery na regionální i mezinárodní úrovni. V současné chvíli se její profesní vize neslučovala s návrhem vlády.
1: V té formě fungování toho vládního zmocněnce, to, že pod úřadem vlády nemůže vznikat další pracovní místa, jsem věděla, ale ta vize, že jednou bude vládní zmocněnec a bude tu fungovat úřad, je není vize za jeden rok, za 2 roky. Mně se podařilo s norskými fondy domluvit předem definovaný projekt, který by právě od ledna mohl posílit tu pozici vládního zmocněnce třeba o několik pracovních míst a různých aktivit a projektů, které by právě podporovaly tu činnost romské agendy ve vztahu právě k různým rezortům. Nastavovala se tam spolupráce s ministerstvem zdravotnictví, ministerstvem školství a podobně.
0: Lucie Fuková spolu se členy Rady vlády pro záležitosti romské menšiny byly vyzváni ministerstvem práce a sociálních věcí, aby předložili zprávu, která se bude týkat komunikace a koordinace. Dokument připravili a předložili ministerstvu práce a sociálních věcí.
1: Byly tam vytyčeny ty témata. Na těch tématech se tak nějak jako shodujeme, na těch tématech, které jsou důležitý k řešení. Nicméně tam byla i praktická část, která mohla definovat lépe naše fungování, ale ten dokument byl jako celek schozen ze stolu.
2: A můžete nám přiblížit, co bylo psáno v dokumentu?
1: Kompetence vládní zmocněnkyně, ministerstva práce a sociálních věcí, náměstkyně ministerstva, jakou plní roli Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, jak se často budou scházet, že bude vytvořen roční plán priorit. To opravdu se jednalo o dokument, který měl zajistit plynulou komunikaci mezi mnou, radou a ministerstvem. Odpověď byla to, že není potřeba žádný dokument k zajištění komunikačních kanálů, protože pro mě bylo důležité to, co bylo komunikováno poslední 3 týdny, aby jsme dali na stůl a měli něco v ruce, aby jsme se měli o co opřít.
0: Mezi konkrétní výsledky své práce řadí podporu komunitního vzdělávání prostřednictvím programu Pro Roma, přijetí definice anticikanismu vládou i parlamentem a rozvoj spolupráce s policií České republiky při řešení napětí v regionech. Boj proti romským předsudkům považuje za jednu z nejdůležitějších součástí své agendy. Přijetí definice anticikanismu označuje za důležitý krok k účinnějšímu rozpoznávání a řešení těchto projevů.

0: dohrála, dospívala kapela Duobend Kladno. V polské Oświęcimi se minulý týden uskutečnilo setkání projektu TRACE, zaměřeného na monitorování a potírání antisemitismu a anticikanismu ve střední Evropě. Součástí byla také prohlídka bývalého nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau Oświęcim-Březinka. Mezi účastníky byla Zuzana Havírová, předsedkyně a výzkumnice Romského advokačního a výzkumného střediska ve Skalici na Slovensku, kterou oslovila Iveta Durdoňová.
1: Paní Havírová, vy jste z organizace Romské advokačné a výzkumné středisko. Jsme v Oświęcimi v Březince 2 Auschwitz-Birkenau. Teď jsme vyšli z budovy, kde bylo vězněno 800 žen. Jak na vás toto místo působí?
2: Já se přiznám, že jsem měla dost velké obavy sem vůbec přijít, lebo tyto místa jsou velmi těžké na zpracování a být přímo tu je pre mňa veľmi ťaživé, pretože si uvedomujeme tú váhu toho, jak tí ľudia proste, jak tu s nimi bolo zachádzané, jak sa k ním chovali, v jakých podmienkach museli žiť, prežívať. A tá dehumanizácia ľudí, akože to je pre mňa to úplne že najstrašnejšie. Môj starý otec bol v pracovnom tábore počas druhej svetovej vojny a v rodine v podstate máme jednu tú vetvu preživších práve odtiaľto, z tohto koncentračného tábora, ktorý ale samozrejme už nie sú medzi nami. Ale o to je to pre mňa ťažšie, keď si predstavím, že jak ten môj starý otec musel žiť i v tom pracovnom tábore, že ja sa mu nečudujem, že keď prišiel, on o tom nechcel nikdy rozprávať. Akože on rodine nikdy nehovoril, on proste zakázal im sa vôbec vypytovať a ani sa mu nečudujem, lebo proste tí ľudia tu boli naozaj zbavení ľudskosti. Proste boli im tu vykonávané veci, ktoré ich nie, že ponižovali, ale že úplne, že ich proste robili z nich fakt, že menej ako ľudí. A s tým sa človek veľmi ťažko vyrovnáva.
1: Paní Danielová, vy už jste tady po čtvrté, byla jste i v té části, kde byly umístěni Romové, romské rodiny.
3: Ano, byla jsem tam viacejkrát a byla jsem tam aj dvakrát 2. augusta, kdy si připomínáme vlastně oběti romského holokaustu na komemoraci.
1: Jaké to pro vás bylo poprvé, kdy jste viděla vlastně přeživší a potomky?
3: Bylo to pro mě velmi osobné a je to taková citlivá téma, kdy si člověk uvědomí, že to, co robí, je vlastně velmi důležité. A že na historii se vlastně nemůžu zabudnout.
1: 2. srpna tento rok vy se zúčastníte pětního aktu, pojedete jako za organizaci.
3: Tento rok má naše organizace Romské advokačné a výzkumné středisko na starost zobrať lidi zo Slovenska. Konkrétně tento rok jsme dostali pokyn, že můžeme zobrať 3 lidí a zobereme Romov a neromov. Tímto chceme iniciovat, aby to vidělo více lidí a aby to viděli jen Romovia. To je vlastně naším cílem, že není iba Romovia, ale neromovia.
1: Paní Danielová, z vaší rodiny někdo zažil koncentrační tábor v Oświęcimi?
3: V Oświęcimi nie, ale otec mojej babky vlastně byl zajatý jako partizán a byl umístěný v koncentračnom tábore v Dachau. A je to velmi osobná téma pre mě, lebo hneď jako jsem se to dozvěděla, jsem si tak povedala a vlastně začala robiť to, co robím. Jsem si tak uvedomila, že keď to můj pradědo vedel robiť v také těžké době, proč by som to nemohla robiť ja teraz. My sa venujeme prevažne výskumnej činnosti proti romského rasizmu, porušovaniu ľudských práv. A vlastne okrem toho, že to robím ešte v organizácii v našej, tak som interná doktorantka na Fakulte sociálnych vied v Trnave a tam sa tomu venujem tiež.
0: Sme v závieru dnešního Oroma Vakeren. Děkuji, že ste dnes byli s námi. Mangautumenge Budbacht z Horty Sastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Meteorologové varují před víkendovými vedry. Vláda zrušila už dřív schválenou dotaci pro Černošický městský úřad. V noci bude 17 až 13 stupňů, v pátek se teploty dostanou až na 35. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Česko čeká tropický víkend. Meteorologové varují před vysokými teplotami. V pátek může být například v Plzeňském kraji až 34 stupňů, v Polabí Středočeského a Ústeckého kraje až 35. V sobotu se výstraha rozšíří na celé Česko. Lidé by měli omezit námahu, dost pít a chránit se před sluncem. Nejvíc ohrožení jsou seniori, malé děti, diabetici a lidé se srdečními nemocemi. Jak horka zvládnout, poradí plzeňský záchranář Martin Štěpán.
2: Tekutiny bychom měli doplňovat průběžně během celého dne, ideálně vodu a neslazené nápoje. Doporučujeme vyhýbat se pobytu na přímém slunci a omezit fyzickou námahu v nejteplejší části dne, tedy přibližně mezi tou 11. a 17. hodinou. A samozřejmostí nějaké lehké světlé oblečení, pokrývka hlavy, snažit se vyhledávat nějaký stín.
0: Vláda Andreje Babiše z Hnutí ANO zrušila už dřív schválenou dotaci pro městský úřad v Černošicích. Upozornil na to server iRozhlas.cz, který získal jinak neveřejné usnesení vlády. Bývalý kabinet Petra Fialy z ODS schválil městu 221 milionů korun na stavbu nové budovy úřadu. Současná vláda dotaci zrušila na návrh ministerstva vnitra. Rezort to zdůvodňuje stavem státního rozpočtu. Černošický úřad v roce 2019 udělil Babišovi pokutu 200 000 korun kvůli střetu zájmů. Sankci pozdější zrušil Středočeský krajský úřad. Podle starosty Černošic Filipa Kořínka z Věcí černošických, ale sdílené prostory zatěžují fungování obou institucí. Ostravští celníci letos odhalili 110 případů nelegálního prodeje naplní do elektronických cigaret, nikotinových sáčků a zahřívaného tabáku. Daňový únik přesáhl víc než milion korun. Nejčastěji kontroly odhalily nelegální výrobky v maloobchodních prodejnách a večerkách.
3: Při jedné z největších letošních razií zajistili celníci přes 23 tisíc náplní do elektronických cigaret. Celníci upozorňují, že takové výrobky představují pro spotřebitele riziko, protože nemají garantovaný původ ani složení. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Americké motorky Indian brázdí ode dneška jihočeské silnice. Do Lipna nad Vltavou se sjíždějí účastníci festivalu Indian Raiders Fest. Potrvá do soboty a nabídne přehlídku strojů, spanilé jízdy i koncerty, říká Vojen Smíšek z pořadatelského týmu.
4: Indian Raiders Fest se koná na pláži v Lipně nad Vltavou přímo u vody, kde probíhá ten hlavní program festivalu, ale v podstatě celé Lipno je už teď plné motorek a ty parkují v hojném počtu třeba na nábřeží v Maríně, kam se lidé mohou podívat i bez vstupenky na festival. Sport.
0: Čeští fotbalisté hrají na mistrovství světa s jeho Africkou republikou 1-1. V Atlantě už běží závěr utkání. Češi vedli od 6. minuty po gólu Michala Sadílka. Jihoafrická republika ale v 83. minutě vyrovnala. Prosadil se Teboho Mekoana. Pro český tým je zápas důležitý. Po úvodní porážce s Jižní Koreou potřebuje bodovat, aby se udržel šanci na postup ze skupiny.
1: Počasí.
0: Pátek bude slunečný a tropický a nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 35 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je hustý provoz od sjezdu na Velké Popovice mezi 18. a 23. kilometrem u omezení u Šmejkalky se tvoří nesouvislá kolona. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už si poslechněte reprízu pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Má hlas jako zvon, uplatňuje ho v muzikálech, v opeře či ve vokálním kvartetu Čtyři tenoři. S nimi nedávno už podruhé zavítal do legendární Carnegie Hall v New Yorku. Marian Vojtko je naším hostem. Vítám tě srdečně.
6: Ahoj, dobrý den přeji.
1: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal a je tady s námi Marian Vojtko, operní a muzikálový zpěvák. Celkem nedávno se navrátivší z New Yorku, už to bylo po druhé Carnegie Hall se 4 tenory. Bylo to teď na podruhé klidnější, můžeš porovnávat, méně nervózní?
1: No, řekl bych, že to bylo ještě víc hektičtější než předtím, protože jsme měli hosty a docela významné z broadwayských divadel, kde prostě s náma zpívali na koncertě a jsou to hvězdy broadwayských divadel, takže vlastně my jsme se museli naučit všechny písničky v angličtině, protože před 2 lety tam bylo 80% Čechoslováků a 20% Američanů a teď bylo 80% Američanů a jenom ten zbytek byl jako nám rozumnější, co nám rozuměli. Takže bylo to náročnější o to, že museli jsme s nima nacvičit ten program, větší tréma, no a, ale o to bylo krásnější a takový pompéznější, tak my máme velkou radost, protože měli jsme standing ovation a Carnegie Hall standing ovation, to se počítá.
0: To se bez pochyby počítá, takže vy jste, řekněme, tu laťku posunuli si výš.
1: Určitě.
0: Podle čeho nebo kdo vybíral hvězdy z broadwayských divadel?
1: Tak máme samozřejmě našeho velkého producenta, což je Jany Sidovský, který to všechno i vymyslel a stará se o nás. A musím říct, že se stará velice jako VIP. Máme služby, protože tam měli krásné hotely, auta nás vozili, limuzíny, všechno zázemí bylo nádherný. Jídlo jsme měli dobrý, což je důležitý pro nás, aby jsme dobře zpívali. Takže staral se o to a samozřejmě i o program. Takže zařizování a tyhle věci, všechno bylo na něm, takže my jsme opravdu jenom přišli, vzali mikrofon, předtím jsme se dobře najedli a šli zpívat, takže měli jsme ještě samozřejmě krásné zkoušky s těma umělci a myslím, že vybral dobře, protože opravdu byla to taková, jako byl takový rozptyl, jak od Fantoma, že to byla vlastně holka, která zpívala Fantoma opery, což mě bylo blízký. A pak tam byla holka, která zpívala Aladina, což jsou různý hlasy, a zase kluk, který zpíval zase jiný. Takže bylo tam škála, taková širokospektrální škála hlasů a opravdu to mělo něco do sebe a já jsem fakt šťastný, že vybral právě tyhle tři, který nám to krásně tam tak ovoněli.
0: Jany Sidovský si vás hýčká. Už plánuje další Carnegie Hall, nebo teďka na pár let máte splněno?
1: Jo, tak já si myslím, že Carnegie Hall bylo dost, ale samozřejmě ještě plánujeme příští rok, jsme dostali nabídky, když jsme tam byli do dalších částí Ameriky, což je Florida, Atlanta, Washington a tak, že bychom udělali takový kolečko ještě, protože samozřejmě víza jsou drahý a ještě máme pár měsíců jako k dispozici, tak proč to nevyužít, takže jsme říkali, že ještě bychom mohli využít tuhle šanci a zajít se podívat. Na Floridě je krásně teplo a je tam dobrý golfový hřiště. Já jsem golfista, tak bych si to rád zkusil.
0: Takže byste si udělali takové východoamerické tour?
1: Určitě, já bych byl strašně rád. No, jednáme o tom a doufejme, že to dopadne. No.
0: Ale to musíte tedy rychle jednat, protože čas víc tady se
1: rychle,
0: možná brzy
1: naplní.
0: Máme
1: to ještě tak na rok, takže na rok. Takže tenhle rok už jsme si to dali, takže myslím, že příští rok ještě by to mohlo vyjít.
0: Marian Vojtko je naším hostem.
2: Alex a host. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Povídám si s operním a muzikálovým pěvcem Marianem Vojtkem, který je už 9 let členem vokálního seskupení Čtyři tenoři, se kterým vystupuje na společných koncertech. My jsme mluvili o vlastně druhé Carnegie Hall. Z New Yorku jste se vrátili teprve nedávno, ale vy jste právě ten váš koncert a pobyt vlastně v New Yorku využili ještě k jiné aktivitě. Vy jste tam dokonce natočili klip k nové písni, kterou zpíváte, Massachusetts.
1: Yes.
0: Velice to známá píseň.
1: Yes, of course.
0: U nás ji proslal, tuším, že Václav Neckář.
1: Ano, ano, ano.
0: Je to
1: ano.
0: Tak? Tak Massachusetts jste tady nebyli, tam jste klip nenatáčeli, padlo to na New York, nebyl čas, chuť přejíždět?
1: No, ale chuť i čas by možná i byl, ale musel by to někdo zaplatit. A jako ty přelety, my jsme měli 6 přeletů, protože my jsme tam letěli nejdřív do Cedar Rapids. Tam jsme měli pro ty Čechoslováky v muzeu československým, kde je vedle něho i normálně malý orloj postavený. Tam jsme měli krásný koncert u příležitosti odevzdávání významných cen pro Čechoslováky žijící v Americe. Pak jsme pro vlastně taky Čechoslováky, pro Našince zpívali v Chicagu, Chicagu, se vždycky musím opravovat, no a pak vlastně ten New York, ale mezi tím jsme ještě přelétávali, takže myslím, že jsme toho měli dost, ale Massachusetts, jak jsi říkala, že 9 let, že to je strašný.
0: 9 let, že už hraješ a zpíváš, vystupuješ tenory.
1: No. Jsem strávil se 4 tenorama, ale samozřejmě Massachusetts, blbě se to vyslovuje, že? Takový, jako,
0: zpomali vždycky.
1: No, já jsem vždycky říkal Massachusetts, takže to se mi smáli, že neumím vyslovovat, ale byl to zážitek, protože měli jsme úžasného kameramana, který to točil a vlastně má na svědomí různý významnější, nemyslím, že my nejsme významný, ale významný jako osobnosti v tom New Yorku, že točil vlastně klipy pro broadwayské hvězdy, takže vymyslel nám nějaký scénář dramaturgii toho klipu a bylo to krásný, protože pod Brooklynským mostem jsme natáčeli. Měli jsme štěstí, že vlastně v ten den byl i krásně slunečno a západ slunce jsme stihli, takže koupili jsme si tam krásný nový kostýmy vlastně.
0: To je z New Yorku ty světle modré
1: jasně,
0: saka?
1: Ano, ano, ano. Vlastně celý oblek, takže taky vidíte, do nás investoval pan producent, aby jsme vypadali. Myslím si, že se to povedlo a je to taková jako podsta tomu Vaškovi Neckářovi, protože on to samozřejmě proslavil tu píseň a lidi ji znají od něho, ale my jsme tomu dali trošku jiný nádech, jiný kabát a myslím jiný sako bych chtěl.
0: To
1: když máme ty nový saka, tak jiný sako jsme tomu dali a myslím, že to dopadlo dobře a na ohlasy faninek taky jsou výborní, takže děkujeme za ně, že to poslouchají a sdílejí.
0: A přitom ten klip je venku teprve chvíli, není to nějaká dlouhá závratná doba a když člověk ten klip dokouká celý, tak je potom konec a teď tam jsou takové ty zákulisní, to, co vlastně kolikrát diváci a posluchači chtějí vidět a vypadá přesně. To, že jste se docela dobře bavili u toho natáčení.
1: Bavili, já jsem si tam všiml, že jsem nezatáhnul břicho, takže to potom musíte přetáčet. ale jo, bylo to fakt zábavný, prostě zkouška v Českém centru, že jo, v New Yorku, pak opravdu se o nás starali nádherně, pak ty záběry z té Carnegie a opravdu kdo četl, nebo jako kdo by měl možnost být v Carnegie a opravdu to přeji každému umělci, protože je to úplně jiný systém, jak zpívání v podstatě, nebo zpívání ne, to musíte zpívat jako jak umíte, ale vlastně ty přípravy a vlastně toho samotného koncertu je náročný v tom smyslu, že vlastně oni vám tam nepovolí zaprvé se pohybovat volně, nebo jako všechno, mají drahý piano, vlastně křídlo Steinway & Sons a to musí všechno dělat ty zaměstnanci, takže vy máte opravdu jenom určený čas na ty zkoušky a všechno za vás dělají určený daný lidi a technici, kteří za vás připravují mikrofon, nemůžete posouvat. Přijde pán, řekne stop a teď přijde další, který to posune. Nemůžete nic dělat, protože opravdu jsou tam drahé věci. Hrají tam největší jako hvězdy celosvětový, takže aby se nic nepokazilo, aby to nebylo na nás, tak oni to vemou na sebe, když ten mikrofon spadne na zem, takže je to na něho.
0: To byste si vydělali, že?
1: Určitě.
0: No. Marian Vojtko je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi Marián Vojtko, ještě zůstaňme u čtyřech tenorů, než se posuneme dál, protože čtyři tenoři na konci června by měli svým vystoupením otevřít první český koncert americké zpěvačky Deany Ross. Jak k tomuto jste dospěli?
1: No nevím, asi člověče si, ta Diana Ross si koukla nějaký video a viděla mě tam, že jo, tak řekla, jo, toho tam chci. Ne, určitě, měli jsme tenhle nápad, no nápad, to přišel, přišla nabídka, že opravdu, že ta produkce, myslím, že buď viděla nás někde zpívat, nebo nabídli náš nějaký videoklip nebo naše vystoupení a je to, strašně se jí to zalíbilo a v podstatě nebylo tam žádný váhání v tom smyslu, že jestli ano nebo ne. A my máme obrovskou čest a radost z toho, že prostě takovýhle megastar, který prostě jako i Michael Jackson jí zbožňoval a vlastně podle ní se on chtěl jako vlastně na ní se chtěl podobat. Já jsem slyšel takovouhle ještě historku. Takže vlastně Michael Jackson uznával tuhle skvostnou zpěvačku a my máme vlastně tu šanci si s ní zaspívat vlastně před ní, jako vykopávat její úžasný koncert. A bude to 29. června vlastně tohle roku v Plzni v Lochotíně, takže je to obrovský amfiteátr, tak doufám, že se tam všichni vejdem. No a máme připravený speciální písničky, třeba i v angličtině, protože aby nám rozuměla třeba.
0: Tak jste teďka trénovaní z Carnegie Hall z New Yorku, takže nepochybuju o tom, že to zvládnete. Nicméně asi pak zůstanete všichni a užijete si i koncert samotné Diany Ross. Neumím si představit, že byste odešli po svém vystoupení.
1: To určitě ne, to jako je ta šance se opravdu, myslím, že i ona už svým způsobem, myslím, že i přemýšlela zakončit tu kariéru, takhle to turné, že bude zpívat jenom ve státech, takže vlastně tady to jeden z jejich posledních koncertů v Evropě. Takže byla by to škoda si to neužít a nevyužít toho, slyšet to na vlastní oči naživo. Takže já si myslím, dáma, která už samozřejmě má svůj věk, to se nikdy neříká, ale zpívá božsky, protože já jsem opravdu, my jsme si neže načetli, ale nakoukali a ty její koncerty jsou plný energie a opravdu nikdo by neřekl, že je v tomhle věku, jakým je, takže opravdu si můžeme brát jenom příklad z takovýhle profesionality a toho entuziasmu.
0: Tak dobře, tak já věk nebudu říkat, byť ho vím, ale umíš ty si představit, že ještě za 30 let
1: jo,
0: ty budeš zhruba tak stejně.
1: Tak teďka si to můžou všechno spočítat.
0: Tak budeš zpívat?
1: No hele, já jsem fanouškem obrovským Karla Gotta, takže a to byl pro mě jeden z nejlepších zpěváků, samozřejmě jak u nás, taky v zahraničí působil a měl úspěch. A je to můj idol, protože mě k tomu vedli rodiče, oni to furt poslouchali, takže já jsem to zkoušel, že jo, taky, nikdy jsem to nevyspíval jak on, ale já jsem se snažil. A samozřejmě je to taková méta, no, protože on opravdu i v tom těch osmdesátkách, 80. letech, když měl, tak zpíval božsky a prostě ta energie, já jsem přesně na něm viděl. On prostě, i když byl nemocný nebo něco, prostě nemám tam ten hlas, přišel na to jeviště. Všechno to opadlo. Normálně se změnil celý člověk, celý jeho já a byl jak v roku, já nevím, 60 na začátcích nebo 70. letech a zpíval jako za mlada.
0: Máš to také tak? Teď nemyslím, jako, že to bych dal na jeviště. A,
1: s věkem ještě
0: asi,
1: ne.
0: Asi si jak za mlada, ale jestli třeba, když jsi nemocný nebo není ti dobře a vystoupíš na to pódium, vidíš ty posluchače, diváky, návštěvníky, začneš zpívat, tak se uzdravíš.
1: Je to taková druhá injekce, protože předtím jdu ještě na kapačku, když jsem nemocný. Ale opravdu ty fanoušci a ty lidi ti dávají asi takovou tu třetí hlasivku, kterou opravdu potřebuješ, protože když nejsi v pohodě a opravdu ten výkon, já si taky vybírám jako vysoký písničky, těžký písničky, protože i ty lidi mají radši, co je něco zvláštního, protože něco, co zpívá každý, tak to zaspívá i on doma si ve sprše, ale to, co třeba zaspívám já, tak to už nedokáže. Tak si právě vybírám ty těžké věci a na to gro vlastně ty lidi to chtějí vidět a já, když nemám ten hlas takový, jak bych chtěl, tak opravdu potřebuju tu takovou, jakože tu další sílu, energii od nich a což mi jako doteďka vždycky dávali, musím zaklepat a za to jim děkuju.
0: Marián Vojtko je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Marianem Vojtkem, který kromě čtyř tenorů vystupuje také v muzikálech. Ostatně muzikál Drákula si s ním spojen.
1: Ano.
0: Řekněme od mládí, protože ty už si v jednom Drákulovi byl, dokonce si dostal příležitost ještě během studií, kdy si úspěšně udělal konkurs na muzikál Drákula. Tehdy si byl ale kněz.
1: Mm-hmm.
0: Teď si Drákula.
1: Teď jsem, ano, tehdy jsem to bylo, jak jsi říkala, před 100 lety, takže my upíři žijeme dlouho.
0: To jsem tady říkala off record.
1: My žijeme dlouho, takže jako to 100 let není nic, prosím tě, v tomhle rozmezí. Ale opravdu, když jsem studoval v roku 98 dokonce, to bylo už takhle dávno, tak na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě, tak vlastně přijel Drákula do vlastně Istropolisu, který už bohužel teďka taky neexistuje. A tam začali jsme hrát vlastně tenhle kultovní muzikál a oslovili mě jako takový, já jsem ještě mladionký klučina, jako Stevena a kněze. Takže vlastně posléze, vlastně dalším nastudování, už jsem už po boku hlavního upíra jsem i já vystoupil, takže to byla obrovská šance a vlastně takový šance účinkovat a pracovat s těma nejlepšíma, protože Bednárik, Karel Svoboda, Richard Hess, Borovec Zdeněk, to byly jako kapacity, které prostě už myslím dlouho nebudou a nenarodí se jak dlouho, ale byli to lidi, na kterých jsem zhlížel, takže práce s nima opravdu mi dala něco do toho, abych vlastně mohl účinkoval v takovém muzikálu. Já děkuji jim za to a samozřejmě všichni vědí, že jsem účinkoval v několika muzikálech a to díky tomu, že jsem se naučil vlastně Drákulovi jak a co a že mě peskoval ten Bednárik a nadával mi a plazit jsem se musel a všechny možné věci, takže kdo s ním pracoval určitě ví, ale Drákula, to je, sami všichni víme, to je náš národní muzikál a já mám radost, že vlastně pokračuje dál v divadle Karlín hudebním a že se nadále bude hrát.
0: Ano, a tam znovu ožívá a s ním i ty, tedy tentokrát už v roli Drákuly, tak jak často, nebo při zkouškách, jak moc se ti vybavoval právě ten původní Drákula pod vedením pana Bednárika, pana Hesse, Karla Svobody?
1: To se vybavuje pořád, já tam slyším, že majovojo. Nestoj tam jak ženích,

0: no a tak dále.
1: Aha. To byly takže strašný. Se ti to vrací.
0: No, vrací se ty nadávky při každý jako příležitosti a každý scéně vidím toho Béďa, jak na mě řve. A v podstatě on měl 150 cm, taková malinká kulička, když přiběhla z ty desátý řady. A to byl mžik, že jo. A už ustal vedle vás, už vás bušil dozad a krčil vás a lámal vám nohy, ruce, takže to jako opravdu jako to nikdy nezapomenete. Takže teďka to bude pod režijní taktovkou Filipa Renče, takže já si myslím, že to je skvostný režisér taky a že takový to novum a myslím takový ten refresh té choreografie a scény a režie, myslím, že bude na místě, ale budeme se vždycky podle mě držet toho základu, protože ten byl jedinečný a opravdu to, kdyby chtěl někdo měnit úplně, tak to by asi ani fanoušci neakceptovali a možná ani my, protože ta historie je tam krásná a prostě je z toho cítit to prostě to, co tam bylo vždycky. No.
1: Říká Marian Vojtko, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s Marianem Vojtkem, mimo jiné tedy o muzikálech, ve kterých účinkoval nebo účinkuje, teď jsme slyšeli Drákulu, ale ty jsi se také výrazně zapsal do Fantoma opery a ty muzikály, kdybych měla vyjmenovávat, tak to zabere celý ten vstup. Tak který ten muzikál tedy, kromě Drákuly, se ti tak jako vepsal do paměti, do srdce?
1: Určitě to byl ten Fantom opery, samozřejmě, protože to je muzikál muzikálu a kdo měl šanci to vidět a poslouchat tuhle nádhernou hudbu, tak mi dá zadost, že opravdu ten Lloyd Webber věděl, o čem píše a jak to píše, takže ta hudba prostě je, to je něco nadpozemského a takového mimozemského, bych trošku říkal. Pak to byl samozřejmě Jekyll a Hyde, kdy prostě jsem začínal takového toho, pardon za výraz, hajzlíka, protože ty mi jdou a takový ty zlosinové, takže tam jsem se, ale vlastně moje prvotní počátky byly v Praze, začínaly v roku 2000 muzikálem Monte Cristo, a který prostě teďka bude mít obnovenou premiéru, ale my jsme si to s Danem rozdělili, že on bude Monte Cristo a já na chvíličku Drákula. Takže v podstatě, aby jsme se tam neprali, kdo je lepší to nebo hento, takže jsme to rozdělili a vlastně i tenhle muzikál, který se hrál v roku 2000, to byla taková jako můj takový odrazový můstek, protože vlastně, jak jsem říkal o těch velkých jménech, jako Svoboda, Hess, Borovec a Bednárik, to bylo to, že já jsem byl studentem a oni si mě vybrali, myslím, z 2000 lidí bylo na konkurzu, nevím, kolik na moji roli, ale taky asi nějaký přes 20, 30, 40 lidí, tak si vybrali právě mě. A to bylo pro mě obrovský zadozučení, že vlastně to, co jsem si vybral studovat, což byl operní zpěv v podstatě, tak jsem byl přesvědčen, že to ano, tak správně jsem si vybral, protože i někomu jinému se to líbí, ano. Jak i moji mamince, že jo, já tatínkovi. Oni mi vždycky říkali, ty jsi vynikající, no ale vlastně teďka už i ti profundovaní řekli, že ano, máte na to, takže to byla taková satisfakce a v podstatě už jsem tím muzikálem navázal na další spolupráce s produkcemi, jak byla Kleopatra, divadle Broadway, Mušketýři, teďka Troju tam hrajeme, no a divadle Goya Music Hall, tam nádherný světový hity, sama si je viděla, samozřejmě určitě, a to bylo Fantom opery, Čarodějka, Plezupíru, Bídnici, no co si přát, než takhle jako zažít dobu, kde prostě můžeš tyhle krásný zkosty hrát a účinkovat v nich.
0: No vidíš, já jsem ti říkala, že když to všechno vyjmenujeme, tak máme po...
1: tak máme, to jenom čtvrtka ještě.
0: Tak máme po vstupu, ale tak mluvili jsme o čtyřech tenorech, o muzikálech, ale ty si, jak jsi sám připomněl, také operní pěvec. Mm-hmm. A je čas i třeba na tvoji solovou dráhu, zbývá na to čas?
1: No, určitě, protože jako tenoři jsou teďka prioritní, protože mi dávají vlastně spoustu práce, což je důležitý, a vlastně i ta náplň je, že mě to baví a s klukama jsme strašně dobrý kamarádi a v podstatě je v tom něco, co prostě jsem nikdy netušil, že by mě mohlo bavit s někým zpívat, protože já jsem byl vždycky soulově zaměřený a nesnesl jsem žádný konkurence vedle sebe, takže, ale to asi myslím každý, takový kohouti, že jo, na tom smetišti jsou ty zpěváci a pěvkyně, že jo, takže to vždycky každý z ty ramena, každý si být první a tak dále. Ale samozřejmě moje solová dráha pokračuje dál, protože já mám spoustu faninek a fanoušků, který prostě mají rádi moje vystoupení a písničky, takže jsou to víceméně z těch muzikálů a jak jsem vzpomínal, že jsem miloval Karla Gotta, tak i jeho písně zpívám. A teďka mám takový malý tour po nějakých takových městech, což jsme byli Plzeň, Brno, Pardubice, Český Budějovice a zakončuju to tenhle rok v Lucerně, což je takový svatostánek, říkám, kulturní.
0: To je taková naše Carnegie Hall.
1: Jo, to je naše Carnegie Hall, já se na to strašně těším. Ale minule jsem říkal v nějakém rozhovoru, že mám strašný strach z toho. Já jsem měl koncert v O2 Univerzu, nebo vlastně v těch velkých halách pro 4000 lidí a tam prostě mi to nepřišlo tak náročný, jako bylo to nádherný a zkusný, náročný to bylo, ale ta Lucerna pro mě jako to je něco zvláštního. Tam je takový, jako takový zvláštní fluidum na mě působí, že hele, tady zpíval Goťák, tady zpíval Henten, tady zpíval ten z Ameriky, Vondráčko a tak dále. Všichni ty kapacity a říkám, no a teďka ty, tak se ukaž. No a z toho já mám docela strach, no ale doufejme, že to vyjde dobře a že nějaký takový ten umělecký duch na mě poklepe a říká, neboj se ty, jsem tady s tebou.
0: Tak a za pár let tam bude stát někdo další, že tady byl ta kapacita, ten Marian Vojtko,
1: no
0: to musím taky zvládnout.
1: No tak jo, tak se zapíšu do análu.
0: Análu, Marian Vojtko.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Marian Vojtko, operní, muzikálový zpěvák, který hojně vystupuje, a ty jsi to nechtěl slyšet, ten počet let, ale už 9 let vystupuje se 4 tenory, příští rok 10. Chystáte něco speciálního?
1: No určitě, my máme samozřejmě 10 bude, no máme vystoupení zase, příští rok chystáme výroční koncert a těším se na něj, bude v O2 aréně, protože jednu jsme už měli, a což je velkým překvapením jako pro mě, že se to normálně celá O2 aréna vyprodala. Já jsem tomu nevěřil a normálně boom a bylo to tam.
0: Jako už nyní?
1: Ne, ta minulá.
0: Jo, ta minulá, už jsem se lekla, že...
1: A teďka už je vlastně z poloviny vyprodaná i ta další, protože 2027 máme úžasný koncert opět v tom největší hale tady u nás v České republice, a už skoro polovina je prodaná, takže a tam budeme vlastně oslavovat těch 10 let. Tam otevřeme asi největší flašku, co existuje, nějakého šampanského, a pokřtíme celou tu arénu a s těma fanouškama. Takže na to se strašně těším, a to je fakt jako, to je opravdu velká zodpovědnost, protože ty lidi jako přijdou poslechnout, protože my jezdíme takhle po celé České republice, jak v kulturních domech, pak pod holým nebem máme ty koncerty na zámcích, na hradech, takže celá škála vlastně vystoupení, ale je to všechno je takový specifický a jiný, než když přijdeš do té obrovské haly a tam na tebe 12-13 tisíc lidí čumí a chce to nejlepší za ty peníze, co si kdy v životě udělal, takže tam je to zase to i pro nás všechny, jak u mě v té Lucerně, takže já si myslím, že to všechno dobře dopadne, protože to je obrovský symfonický orchestr, obrovský přípravy. Jako kdo nezažil jako něco takového, tak neví si ani představit, co všechno obnáší připravit se na takovýhle koncert. Mm. Já mám velkou radost, že máme super producenta, super kluky, no a super muzikanty, takže milí
0: takže
1: fanoušci,
0: to musí být.
1: Milí fanoušci, máte se zase na co těšit.
0: Tak to už jsme nahlédli do příštího roku, ale teď ještě jsou před námi dva roky prázdnin, ne?
1: Dva měsíce prázdnin.
0: Budeš nějaké mít, budeš mít nějaké volno?
1: My máme takový zájezdový přesně představení po různých koutech a zámcích a prostě amfiteátrech České republiky, což je Drákula, Mušketýři, Kleopatra, a v podstatě divadlo Broadway takhle jako prezentuje vlastně, aby nemuseli ty lidi chodit jenom do Prahy do divadla, takže i takhle chodíme k ním v létě pod holým nebem, a máme koncerty s tenorama, takže v podstatě já jsem to počítal, mám asi 4 dny volno. Takže ale já se nestěžuji, já to mám opravdu rád a málo kdo se mnou vydrží, takže i ty moje frérky, ta moje frérka, tak samozřejmě to je svatozář nad hlavou, že prostě jako má se mnou strpení a ty lidi jako takhle to akceptujou, že jo, jak všichni kolem mě blízcí, tak v podstatě i ty spolupracovníci, protože já taky nejsem jako ten takový hodný kluk, že jo, i mezi těma našima, tak tam jako když už ta slovenská natura spod tatier se jako takhle bouchne do stolu, tak tam už to jako, a já jsem klidný jinak docela.
0: Teda takové obnažení,
1: jo,
0: jsem ani nečekala na závěr.
1: Já jsem úplný jako, že kliděz, pokud mě někdo naštve.
0: Tak jsem ráda, že snad mě se to teda nemohlo podařit, že jo?
1: Určitě ne, samozřejmě my jsme na tom úplně jinak.
0: Moc děkuju, že jsi přišel, a ať se všechny plány vydaří. Marian Vojtko.
1: Mnohokrát děkuji, pozdravuji vás.
2: Alex a host.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

0: Servis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 21 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
4: V Králově dvoře na Berounsku střílel muž po policistech. Češi remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. V pátek se teploty dostanou až na 35 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Muž v Králově dvoře na Berounsku střílel po policistech. Zásahová jednotka ho následně našla v domě, kde se předtím zabarikádoval mrtvého. Kriminalisté to oznámili na síti X. Nikdo další nebyl zraněný. Podle policistů už v tuhle chvíli nehrozí žádné nebezpečí. Okolnosti teď budou vyšetřovat. Horské hotely a penziony v Jizerských horách a Krkonoších mají na letní prázdniny stále volné pokoje. Zhruba polovina termínů není obsazená. Podle zjištění Českého rozhlasu turisté s rezervací čekají do poslední chvíle. I délka pobytů se v posledních letech zkracuje.
5: Teď ten trend je, že ty lidi vlastně si rezervují de facto na poslední chvíli a na kratší pobyty.
6: Říká David Jiráček z prezidentské chaty nad Bedřichovem. Nejčastěji do Jizerských hor jezdí Češi na prodloužené víkendy. Přibylo i přespání na jednu noc. S rezervací pobytů turisté čekají do poslední chvíle, říká majitel harochovského penzionu Krakonoš Daniel Beneš.
7: Určitě takhle, jakoby špatně, půlce června vlastně, 14 dní před začátkem prázdnin, že by toho bylo takhle málo, to si snad ještě asi nepamatuju.
6: Penzion je na léto zaplněný jen zhruba z pětiny. Ostatní oslovená zařízení mají k dispozici asi polovinu pokojů. Viktoria Židlíková, Český rozhlas.
4: Brno připravuje rekonstrukci 7 ulic v centru. Opravy se týkají vodovodů, kanalizace i silnic, například v Jezuitské, Kozí a Rooseveltově ulici. Město teď vybralo firmu, která připraví projektovou dokumentaci.
8: První etapu chce Brno zahájit v příštím roce v Jezuitské ulici. Na tamním vodovodu z 19. století město eviduje časté havárie, které často zasáhnou i sklepy okolních domů. Část kanalizací dělníci opraví pomocí štoly, kterou pod ulicemi prorazí. Ulice potom opraví podle studie z kanceláře architekta města Brna. Kromě oprav chodníků v ulicích vzniknou i nová stromořadí. Šimon Franz, Český rozhlas.
4: Vedení psychiatrické nemocnice Kosmonosy na Mladoboleslavsku otevřelo centrum ambulantních služeb. Lékaři tam poskytnou psychiatrickou péči včetně využití nejnovějších metod, takzvané neurostimulační léčby. Podrobnosti o ní přidává lékař Gabriel Dvořák.
9: Používáme vlastně při léčbě různých jako psychiatrických poruch, jako například deprese nebo úzkosti nebo bažení při syndromu závislosti a tak dále.
10: Sport.
4: Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa v Atlantě s Jihoafrickou republikou 1-1. Ve skupině šampionátu tak získali po úvodní porážce s Jižní Koreou premiérový bod. Jediný gol Čechů vstřelil Michal Sadílek. Češi zakončí základní část turnaje za týden proti domácímu Mexiku.
3: Počasí.
4: Tak bude slunečný a tropický, nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů na severovýchodě a východě na 28 až 31 stupňů. Na horách se ojedinělé můžou objevit přehánky nebo bouřky.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na D1 ve směru na Ostravu leží u 257. kilometru zbytky pneumatiky v obou pruzích. Na místo jede policie, na D35 je ve směru na Olomouc zavřený nájezd u exitu 281 kvůli požáru vozidla. A na D1 směrem na Prahu je mezi 108. a 107. kilometrem porouchané auto.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A teď už country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Pavel Bobek a vyznání krásné Amandě. S ním se díky textu Víta Hrubína dlouhá léta toulá éterem. Jedna z nejpovedenějších country balad Baba McDilla, kterou premiérově uvedl na desky Texas and Don Williams v roce 73, ale až na samotný vrchol hitparády vyvedl o rok později Waylon Jennings.

Honky Tonk Heroes, titulní skladba 19. alba Waylona Jenningse z roku 73, tak jak ji o 3 roky později naspíval Olda Nussberger se skupinou VO, kterou v roce 75 založili v Praze studenti konzervatoře v čele s Jiřím Hoškem, Markem Ebenem a banjistou Ivanem Preisslerem. O rok později si odvezli z Ústí nad Labem Portu a nahráli hitparádovku Johnnyho Rodrigueze Pass Me By jako přiznání jen já vím, co zbylo z mých snů.

Všechno zlato Kalifornie leží v bankách pod jiným jménem. Veleúspěšná lamentace Texasa na Larryho Gatlina, která jej v roce 79 držela 2 týdny na vrcholu hitparády. Tu v té době pečlivě sledoval i Karel Gott a ještě v době její slávy ji nabídl s textem Zdeňka Rytíře Dlouhý proud mě stále láká.

dneska ne.

Eduard Žovinec kytara, Ivan Lamser baskytara, Karel Brožek bicí, Eva Trnková mandolína a v jejich čele solový kytarista Radim Zelina, tedy brněnská parta Radimec and Old Horses, která letos oslavuje 9. narozeniny, a Cowboy z jejího 2. alba. To první vyšlo už v roce 2014 a právě odtud je Radimovo přiznání To jsem já.

Čert si otevřel futrál a začal svoji produkci. Oheň sršel z jeho prstů a jen jak přijel smyčcem přes struny, vydali housle přímo ďábelský zvuk.

legendární plavci se solovými huslemi i zpěvem Jirky Weisera a dokonale vystižený louisianský příběh Jirka a čert. O 5 let dříve, tedy v roce 79, jej proměnil v platinový single nezapomenutelný velikán jižanského roku Charlie Daniels.

Majitel Porty z roku 1980 Budějické zřídlo, které v roce 79 založil jako pokračování úspěšných bobrů mimořádně činorodý Karel Tampír se svou ženou Jitkou, Honzou Bicanem a benžistou Romanem Procházkou. Jejich společná postel byla z živého záznamu z Porty 84. A ještě jednou vás vrátím ke skupině Vio, která, jak už jsem říkal, vznikla v roce 1975 a po třech letech se přejmenovala na Nevio. Ale ještě předtím stihl Olda Nussberger proměnit Haggardovu Here in Frisco na Sníh ve vlasech.

brněnská parta Radimec and All Horses a jeho boty. O 5 let mladší než její velikánské odhodlání rozkážeme svým snům.

Mickey Rivola z gramofonové skládačky Trampských elit, mimořádně vytrvalá poslední píseň z roku 1991. Na úplný závěr našeho dnešního toulání světem country, folku a trampské písně vám ještě připomene člen Nashvillské dvorany slávy Eddie Arnold, tak jak i o 43 let dříve zpíval celých 9 týdnů na vrcholu hitparády. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: úsměvem jde všechno líp a s Humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v Humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Finanční podpora na výstavbu dostupného nájemního bydlení se od příštího roku sníží. Speciální aplikace usnadňuje pacientům kontakt se Strakonickou nemocnicí a v pátek se teploty dostanou až na 35 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Stát od příštího roku sníží podporu na dostupné nájemního bydlení. Nový program představila ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO. Dotace mají nově pokrýt nejvýš 30% nákladů. Celková podpora může dosáhnout 85% ceny. Peníze mají přednostně získat žadatelé, kteří dřív neuspěli. Nová aplikace Strakonické nemocnice s názvem mZdraví usnadňuje lidem poradenství s lékaři i jednotlivými odděleními. Pacienti díky ní můžou žádat o vybrané zdravotní záznamy, laboratorní výsledky, přehled předepsaných léků nebo jejich dávkování. Podrobnosti přidává mluvčí nemocnice Kateřina Koželuhová.
2: Součástí aplikace je také notifikace, která pacienta upozorní na důležité informace přímo v telefonu. Cílem aplikace není nahradit osobní kontakt s lékařem, ale umožnit zájemcům rychleji a pohodlněji řešit situace nevyžadující návštěvu nemocnice.
1: Ostrava zahájila řízení o povolení demolice haly Tatran v centru města. Stavba má ustoupit rozšíření silnice na Frýdek Místek a nové protihlukové galerii. Fanoušci architektury ale varují před ztrátou cenné budovy s unikátní střechou. Podle stavebního experta Martina Mlčáka ze serveru M-Stavby by ale silnici bylo možné rozšířit i při zachování haly Tatran.
3: Obecně je složité zasahovat do velkých, již v legislativním procesu běžících staveb. Jsou však možnosti, například v rámci změny stavby před dokončením, provést úpravy projektu tak, aby hala s galerií byla propojena. Musí zde však být někdo, kdo to vše skoordinuje. Otázkou pak také je, zda nelze unikátní zastřešení aspoň demontovat a uskladnit.
1: Organizátoři největších vánočních trhů v Praze začali hledat adventní strom. Jako tradičně vypsali soutěž, ve které můžou lidé zasílat tipy na urostlý jehličnan. Musí růst v Česku a být alespoň 23 metrů vysoký. Vítěz soutěže navíc získá finanční odměnu, vysvětluje mluvčí pořadatele Hana Týce.
4: Strom bude zdobit staroměstské náměstí po celou dobu adventu. Tipy na urostlý jehličnán mohou zájemci posílat na e-mail info@tajko.cz a to až do 15. září. Sport.
1: Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Ve druhém skupinovém zápase na šampionátu tak získali premiérový bod. V Atlantě vedl národní tým po gólu Michala Sadílka ze 6. minuty. V závěru ale inkasoval z penalty. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí byl zklamaný.
5: Řekl bych, začátky poločasu byly od nás velice slušný, cítil jsem odhodlání, cítil jsem odvahu a bohužel se to časem vytráselo. Musíme si teď říct z očí do očí, kde je ten problém. Zároveň přepnout do toho, že pořád žijeme a dokud je víra, tak je šance, takže takhle pojeme do posledního zápasu a víme, že nic jiného nám nezbývá, než vyhrát.
1: Pátek bude slunečný a tropický, 30 až 35 stupňů na severovýchodě a východě 28 až 31. Na horách se ojedinělé můžou objevit přehánky nebo bouřky.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D55 ve směru na Zlín stojí na 30. kilometru porouchaný nákladní vůz s návěsem, je v odstavném pruhu a čeká na odtah, na místo míří policie. V Karviné je nehoda v Ostravské ulici, havarovalo tam auto a na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Nehoda je se zraněním. A na dálnici D1 ve směru na Brno je mezi 257. a 256. kilometrem nebezpečná překážka. Tak šťastnou cestu a nohu z plynu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak možná bych vás měl teď přivítat spíš trochu s brněnským přízvukem Karla Hügera. Kdybych to ale uměl, protože právě on, pan Karel Heger, bude dnes naším hlavním hostem v rozhlasovém archivu. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Karel Heger a rozhlas, většina starších posluchačů okamžitě, ale okamžitě doplní Rudolf Těsnohlídek a Liška Bystrouška. Ano, je to tak. A možná právě v Lišce Bystroušce zůstal Karel Heger dodnes takovým, jak to říct, nadčasovým interpretem Těsnohlídkova textu, protože ono vám to čtení nebo vyprávění zní bez ohledu na technické podmínky záznamu velmi moderně i dnes.
2: Od doby, kdy Rudolf Těsnohlídek napsal svou Lišku Bystroušku, uplynula už hezká řádka let. Její kouzlo se nevytratilo a milý humor knížky nevyprchal. Dodnes zametá Bystrouška cestičky české literatury svou huňatou červenou oháňkou a právem, protože je málo knih tak veselých, lirických a tak lidských, přestože Bystrouška je obyvatelkou lesa a její stránky se hemží zvířátky. Když Těsnohlídek svou Lišku vymýšlel, toulal se lesním žleby kolem Brna a přemýšlel o lidech, o tom, jaké je znal. Smutné, veselé, domýšlivé, pokorné, no všelijaké. Bystrouška mu pomohla a on to všechno sepsal. No a my si to třeba po letech s chutí přečteme, protože se v tom pořád ještě poznáváme.

0: Drva hladionky, bílonky a takový kruci lunti mě je u nosa zeberou, vrčel revírník Bartoš, když vyšel z četnického stanoviště. Vztek už ho pomalu přecházel, jako přechází bouře, ale hromobití se dosud ozývalo z nejzamračenějšího kouta jeho duše. Hladionky, bílonky jako ženský kolena. Hřmělo v duši revírníkovi dále. A všecko to zebrali, ani třísečky nenechali. Ale kdybych já nekryho lunta chytnul, lotra, zloděja, grázla, nejgrázlovatějšího, já bych si to s ním vypravil aj bez žandáru a bez všeckých soudů. Bez tak včel krom slušného člověka nikého nezavřelo. Sed, sakra pes. No, strážmistr Venclík ho potěšil, že dřevo najde, i kdyby z něho už byla hotová postel. Revírník uchlácholen zvolna nabýval rovnováhy ducha. Takovou však měl žízeň a jelen na štítu páskovy hospody tolik vábil. Je možno tam jít, aniž by byl splněn slib? Měl z toho chuti zahromovat, než ještě zavčas se vzpamatoval, ejhle, důstojný pán Batoli se právě taky k páskům už ho spatřil, ne, nelze se vyhnout, ještě by řekli, rektor je taky z těch rejpalů nepokojných, že se stydí. To by tak hrálo, aby si pomyslili, že jsou špína chlap a že utíkám před lidima, řekl si v duchu. Pokročil hbitě vpřed a pozdravil, až to zahlaholilo. Pěkně vítám, že vás konečně zase vidíme. Už jsme si říkali, že vás nespatříme, leda půjdeme-li vás zaopatřovat. Usmál se farář, ale to by nebylo tak brzy, co? No to tak, velebničku, to tak, sed sakra pes. No, deo gracias, že jsme tady. Rektor čeká a tož bude náš Mariášek jednou zas pohromadě. Síň páskový hospody rozléhala se smíchem a za chvílečku trojice starodávných přátel pustila se do bohulibého díla. Revírníkovi padal dnes list, eso za esem a pivo bylo jako sirup, krejcar mohl na pěnu položit. Poslední hromy zmkly a v jeho duši sklenula se jasná duha. V hnízdě plotníčka střízlíčka je prý nejútulněji a nejtepleji ze všech míst ptačích. Panská světnička u pásku překonala toho večera, kde které hnízdečko i plotníčkovo. A když pan revírník pyšně hlásil sedmica na zadek a rektor prohrál své supra, přiťukli si všichni tři poprvé, nikoli však naposledy. A tu vscházel již bílý den a slunce již dostrojeno, jako oslňující krasavice vyskočilo nad vrchol báby. Farář byl zřejmě dojat nádherným jitrem, sklonil se nízko k zemi a co soudruzi drželi jej jako děcko v náručí, jel se vykonávat jakýsi obřad, jehož významu zbožný komár nechápal. Leč pojednou naplněn byl vnuknutím a vzpomněv Davida krále zanotoval žalm. Hory poskakovaly jako skopci a pahrbkové jako beránkové ovcí. Co je ti moře, že jsi utíkalo, a ty, Jordáne, že ses obrátil. Než přespíval, vyjasnila se farářova tvář a lehčej nyní vykročil ku předu. Na křižovatce rozloučil se revírník s ním a s rektorem a namířil k lesu. V černém žlebu býval osvěžující chlad, vstoupil-li tam, jako by spil vody léčivé. Tam zamířil zatím revírník a toužebně vyhlížel k temeni báby, kdy konečně dostihne vrcholu. Slunce pálilo, žluva naříkala žíznivě, dusno začínalo hned po ránu. Dostaneme bořku, vzdychl revírník. Posmekl a utíral pod z čela, ale hlava bolela a bolela. Koňa by to porazilo. Spolehnu se na chviličku. Paní mámě se řekne, že jsme číhali na puberti. Však je dobrá k ženská a uvěří. V několika minutách ležel na trávě hebké jako aksamit. Zezulka zakukala mu nad hlavou, holub doupňák zavrkal, skalní hrdlička rozesmála se jako čtveračivá dívčice. Revírníkovi bylo nesmírně blaze uprostřed chladu a líbezních těch zvuků jeho milovaného lesa. Slunce hodně již vysoko a blízko polední pronikalo haluzemi a revírník k nesmírné radosti postřehl na zemi uzoučkou stezku Vida Vexa, o kterém jsi nevěděl, řekl si spokojeně. Jaká pak zvěř tudyma chodí? Alo, po něm. Na svahu k černému žlebu hověla si v tu chvíli požehnaná lihčí rodina po snídaní. Matka podřimovala, ježto maličká bystrouška proplakala celou noc a nedala jí spát. Lezli jí zuby pod očáky a to je s maličkým vždycky svízel. Teď se sice bystrouška již upokojila, ale přece nešla si hrát s ostatními sourozenci a držela se vytrvale mami na hřbetu jako sukní.
1: Jeda, mane, tutni se, mami, co to je?
0: Zažvatlala. Černonoska, oháněček, peříderka, všecka ta drobotina ustala rázem v dovádivé hře a seskupila se kolem podivného tvora, který spadl doprostřed od kucí z nebe a seděl tu udýchán s očima vyvalenýma, jako by byl míli utíkal. Bystrouška k němu přičichla.
1: Je, ten je studený,
0: vykřikla.
1: A holý jako kameň,
0: prohodila překvapeně peříderka.
1: Oháňku zapomněl doma,
0: divil se oháněček.
1: Mami, pjosím vás, a jí se to?
0: Zaškemrala mazlivě bystrouška. Stará liška neodpovídala, libovala si nenadálý příchod žáby. Děti si pohrají a ona se aspoň trochu prospí. Mládež se skupila se pěkně do kolečka a živě rokovala, jak si s divným tvorem pohrát. Byla tak zabrána dětinskou hašteřenicí a matka lištica poklímávala, že nikdo nepostřehl podezřelého šustotu v mrází. Dravčí tvář lidská vynořila se z houští. Okamžik sledoval revírník hru lišči rodiny, potom odsunul haluzy, jež mu překáželi, a jako šelma vral se po nejbližší lištičce. Prut rozmazlené bystroušky uvízl v kleštích jeho prstů, zatímco matka se čtyřmi zbývajícími dětmi dala se do divokého útěku do hlubin lesních. Bystrouška zpamatovávala se zatím z úleku a umínila si, že neprojeví ani mrknutím bázně. Netušila chuděra, že ji očekává tvrdá budoucnost mezi lidmi, dny otroctví a po nich teprve po mnohém pokoření návrat k volnosti, doba odvety a konečně také čas štěstí. Revírník Bartoš uchopil bystroušku nelidsky za límec jako psa a vítězoslavně si ji prohlížel a už čuřoval se. Tož tak, ty kujone, včil se vymluvíme doma na tebe. Řekneme, že jsem si na vás šel počíhat a že proto jsem nemohl tak dlouho dom. Škoda, že jsem vás nemohl pochytat všecky, bez tak naděláte nepleche nad pytláka. Blech máš dost, ale z toho si mocká neděli. My je máme taky, chudáci a i bohatí. Podržíme si tě hezky a doneseme tě dom, ať z tebe majou dětská radost.
2: Vesele vykračoval si revírník širokou sečí k jezerské myslivně, nesa lišku pod paží jako školáci knihy. Nyní nebylo se třeba strachovat domácí přehánky. Manželka, i kdyby byla rozzlobena na vrch hlavy, změkne a zjihne vždy, přesvědčili se, že pamatoval na vnuka Pepíka. Mohl si lozit po nejvyšších borech za vraním hnízdem, mohl si noc a den se toulat za mladými sojkami, bylo líto kvůli Pepíčkovi, domácí mír nebyl porušen. Škoda, že vnuk neoceňoval po zásluze dědouškovu lásku a lehkomyslně tropil nejhorší uličnictví, jež by jinak byla uváděla revírníka Bartoše v záchvaty zuřivosti. Liška se cestování zcela nic nevzpírala, prohlížela si zvědavě skupiny stromů, podívila se, když vyšli do polí, která se rozléhala hlasy pracujících, ale začalo jí srdce bít, když se blížila k myslivně.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Taky jste si mysleli, že při čtení Lišky Bystroušky Karel Heger hodně čerpal ze svého dětství v Brně, Králově Poli? No, nejste sami. A přitom je to vlastně trochu jinak. Ostatně, jak dokazuje i starší rozhovor Antonína Přidala s Karlem Hegerem, natočený v brněnském rozhlasovém studiu.
2: Vy znáte dobře dialekt Lišky Bystroušky. Liší se hodně od toho zvláštního jazyka, kterým jste v Brně mluvíval jako kluk?
3: Liší. Počkejte, to dialekt Lišky Bystroušky. Jak to teď tady právě u vás natáčím, tak se mi zdá, že Rudolf Těsnohlídek není Moravák a tím méně Brňák.
2: Narodil se v Čelaslavě.
3: No, tak tím je to vysvětleno, protože on tam opravdu neužívá toho čistého nářeči horáckého, na které já si pamatuju ještě jako kluk, které je mou tedy rodnou řečí, ale proplítá tam do toho, nacházím tam výrazy třeba ze Slovácka, nacházím tam i takovou nepěknou řeč pražskou. Takže když tedy Rudolf Těsnohlídek dovolí, tak při tomto čtení já si to musím upravovat do té původní nářečové podoby, kterou velmi dobře znám a na kterou jsem zvyklý a která právě tím, že jsem přišel sem do Brna, se mě zase obnovila a zase mě vyprovokovala k tomu, že Liška Bystrouška mě nesmírně zachutnala.
2: Já myslím, že Rudolf Těsnohlídek by jako novinář citem pro tyto věci s malými opravami aktuální místě souhlasil. Vy jste v rozhlase, myslím, začínal pracovat stejně v brněnském studiu. Kdy to bylo poprvé?
3: Počkejte, kdy to bylo? No, to bylo tehdy, kdy jsem vlastně přišel k divadlu a to bylo v roce 1932.
2: Začínalo to rozhlasovou hrou?
3: A to vám řeknu, že nevím. To už je tak tuze dávno. Já si jenom pamatuju jenom na takové nějaké výrazné věci, které se tehdy v brněnském rozhlase dávaly. Například to bylo první dramatické zpracování Šrámkova Stříbrného větru, který udělal František Kožík, který režiroval Bestíček a kde já jsem tenkrát hrál Jana Radkina a Aničku hrála Jiřina Čermáková. Víte, ta brněnská stanice, ta byla malá a ona to byla taková rodina. Tady se všichni znali a v té době kulturní Brno opravdu vedlo, ať to bylo v muzice, anebo ať to bylo v literatuře. To se projevovalo třeba na symfonických abonentních koncertech v Zemském divadle. To se projevovalo třeba v operní dramaturgii, operní ansambl a vedení bylo tak opravdu výtečné a můžeme říct tedy hudebně pokrokové, že hudební skladatelé naši zadávali své premiéry do Brna. A teprve potom, až jak to tam dopadlo, tak pak se to hrálo v Praze. To byla činohra, to byla opereta. V operetě to byl náš známý a nestárnoucí Oldřich Nový, který dělal výtečnou operetu jako šéf i jako přední představitel operetních milovníků.
4: Ale když už jsme se přece k dnešnímu večeru sešli a už se nám pomalu stmívá, vidíte, no. A posloucháte-li mladí, kteří dnes pracujete v nádherných a komfortních studiích našeho rozhlasu, musím vám říci, že zrození brněnského radiožurnálu v té jedné budce na Zemském domě, když se i říkalo pavilon, tak to byla budka, tedy bylo sice slavné, ale neskonale stísněné. A myslím si, že i když je tak vysoko, že by měla být povýšena na pomník, protože tam pracovali mnozí umělci, na které se časem zapomnělo, s nesmírným nadšením pro věc. A pod tímto studiem se vinula Veveří ulice, kde jsem hrál divadlo, kde jsem bydlel, kde byla herecká hospůdka u Kálů, kam jsem chodíval s herci Jaroslavem Auerswaldem, Karlem Urbánkem a dramaturgem Vilémem Skochem na Deci.

0: jež znáš a té pravé srdce dáš.
1: Věř, že jedno je, když ta tvoje snad manekínkou či znešenou velkou dámou je.
0: Láska se nedá splést
1: a jde za cílem svým.

0: Já vím, že máte velice málo volného času, ale když se někdy stane, že zjistíte, že máte tento volný čas, co v něm nejraději děláte?
1: No, chtěl bych spát.

0: jazz, nahrávám si klasickou hudbu, tu si nahrávám ze svých desek, ze své diskotéky. Jazzovou hudbu si chytám, tu si nahrávám přímo z éteru a pak si dělám takový, jednak svůj archiv si přetáčím, kterým si dělám už od 35. roku. To si zachycuju teda jednak sebe, ne snad z nějaké samolibosti, ale samozřejmě z toho, abych viděl, jak to jde a kde mám všelijaké chyby, byť technické jenom. A pak si nechávám přetáčet z rozhlasu různé zajímavosti, třeba celé hry. A když si tak člověk najednou pustí třeba z roku 1942 nějaké zachycené vysílání, nějakou činohru a teď najednou je tam přerušení a ozve se Achtung, Achtung, wir geben die Luftlage Meldung. Tak je to taky zajímavý dokument. A teď hlavně sbírám ony chvilky v zákulisí, které se dělaly v Praze a v nich jsou zachyceni i členové zdejšího brněnského divadla. Já myslím, že se také stane v Praze, že se to smaže a pak budu nakonec jediný já, který bude mít nějaký takový dokumentární záznam.
1: Takže ve vás má rozhlas svou zlatou železnou rezervu. Já
0: zatím to neví, aby se nestalo, že by měl tuto jistotu a ty pásky smazal.
1: Nebudeme to prozrazovat.
2: Tak, ale vy už to teď víte. Lecos ze zvukového archivu Karla Hegera se po letech vrátilo po jeho smrti zpátky do rozhlasu. Respektive velkou část pozůstalosti získalo i divadelní oddělení Národního muzea v Praze. A mimochodem, když tu byla řeč o chvilkách v zákulisí, to vám byl, jistě si pamatujete, oblíbený publicistický seriál. No a mezi jeho hosty nemohl svého času chybět ani Ladislav Pešek.
3: Dámy a pánové, ještě jednou a naposledy Archie Rice, Milánek paní Riceově, to jsem já. Má poklona, pane řediteli, tak dneska naposled, to se nedá nic dělat. Dámy a pánové, tak jsme vás tady dneska bavili 2,5 hodiny, chudáci, museli jste to vydržet. Já se totiž pojistil, dal jsem zavřít všechny dveře, tamhle. Co? Nic, no proto. Děkuji za ten výbuch smíchu. Karlíku, my tu máme dneska intelektuály. Naštěstí nemám brejle, abych viděl, jak trpíte. No to nic. Jistě si myslíte, že mám báječné časy tady nahoře se všemi těmi slečnami, víte? Mám. To jsou holky, co? Klasa. Ale to víte, já už tak radši sklenici piva dnes a denně. No ale co, abych spustil, ne? Abych spustil. Karlíku, S! Je vám jeden domeček. V domečku stoleček, na tom stolku láhev vína, pane, to bude hlína. Muzika spustí estata, přisednou si k nám děvčata, a pak už budeš náš, s námi si zaspíváš. Kdo na světě se baví, je Archie Rice, a kdo si be nedává, je Archie Rice.
4: Přece Archie Rice, titulní postava komedie anglického dramatika Johna Osborna, komik z prostředí kabaretních umělců, že?
3: Ano. Studovali jsme Osbornova komika s režisérem Radokem. Věděl jsem, že v Anglii má v této hře velký úspěch Laurence Olivier, pro kterého byla psána, ale netušil jsem, že se stane skoro událostí i u nás. Jistě k tomu dopomohla vynikající společná práce režiséra Radoka, výtvarníka Svobody, baletního mistra Borise Milce a hudebního skladatele Zdeňka Petra. A nejkrásnější vzpomínku mám na komika v Bratislavě, kdy jsem tuto namahavou roli hrál dvakrát po sobě jeden den a zapomněl jsem na všecku únavu dík vynikajícímu bratislavskému publiku.
4: Stejně namahavou roli je přece i Chlestakov v Revizoru.
3: Ano. Prvního mě chtěl dát šéf činohry doktor Hilar už v roce 1934. Ale zemřel dřív, než se mohl dát do Revizora. Hilar měl tuto představu Chlestakova. Prosím, pane, víte, to je takový pekařský učedník s drábkem, víte? On škrabe. No, a tak první můj Chlestakov byl u přítele Jiřího Frejky v roce 1936. Frejka mě zase postavil před fakt. Víš, to jsou jedny dveře, 10 dveří... 100 000 milion dveří, zkrátka je to sen.

0: A minulého Chrestakova jsem pak dělal v roce 1948 s režisérem Honzlem. A ten chtěl na scénu postavit člověka, jevištního člověka, kde hrál hlavní roli Gogolův smích. Pleskot mě dal ne konkrétního Chlestakova, nýbrž pojem chlestakovštiny. Jako je oblomovština, tak chlestakovština. Gogol sám říká, každý aspoň na okamžik, ne-li na okamžiku několik, Chlestakovem byl nebo se jim stal. A měl by si vyhledat svůj podílek z této role. S Peterburkem se to ovšem srovnat nedá. Oh, Peterburg, Peterburg, tam je život, opravdu v skutku. Vy si snad myslíte, že já tam jen opisuju nějaká akta? Ne. Náš přednosta úřadu je se mnou jedna ruka. Poklepá mi každou chvíli na rameno a povídá, přijď k nám dnes, kamaráde, na oběd. Přijď k nám, přijď. No já jdu. Do departmentu zaskočím každý den jen tak na pár minut, jenom abych rozdělil práci. Tohle tak a onohle zas takhle. Šup. A už písař. Taková kancelářská myš se pustí do psaní perem. Tr. Ale co stojíte, pánové? Prosím, račte se posadit. Ne, posaďte se bez ohledu na šarže. Já nemám velké ceremonie rád. Naopak, já vždycky hledím proklouznout co nejnepozorovaní. Ale to nejde, to nejde, to vůbec nejde. Víte, já jen tak vyjdu a už si lidé šeptají. Tamhle jde, Ivan Aleksandrovič. A jednou mě dokonce pokládali za vrchního velitele. Vojáci se vyřítili ze strážnice k postě, zbraň trubeř spustil, generál marš, to je vám úžasné. Víte, já už jsem tak všude známý, znám také lidi od divadla. Já tu a tam i sám nějakou tu frašku, ta. A s Puškinem si tykám, často ho vydávám a říkám mu, tak co Puškine, co milý brachu, jak pak se nám vede? No. A to víš, říká Puškin, tak, ani tak, ani onak. To je vám strašně zvláštní chlap, ten Puškin. A píšu taky do novin, už jsem toho napsal strašně moc. Figarova svatba, nemá sportiči, mlináře a jeho dítě. Já si ani nevzpomenu, co jsem všecko napsal. A všecko jenom tak levou rukou, já ani psát nechtěl. Ale to víte, divadelní ředitele, pořád na mě a napiš něco, kamarádičku, napiš. A tak jsem to, myslím, za jeden večer všecko napsal. Já taky pořádám domácí bály.
1: Už jste řekl, že vašeho prvního Chlestakova režíroval Jiří Frejka. S tím jste hodně pracoval?
0: S tím jsem pracoval snad nejvíc. A také je nejraději. Víte, to byla slavná éra činohry Národního divadla. Frejkova představení byla vždycky sváteční divadelní událostí. Neznám jeho prohry. V jeho režích byla velká poezie. My dva jsme se doplňovali a rozuměli jsme si dokonale. On už mě ani nerežíroval slovy. Jiří jenom třeba vyhrkl ze sebe zvuk nebo zamňoukal určitým tónem a já jsem přesně věděl, co v tom okamžiku chce.
1: Za druhé světové války režíroval Frejka také vašeho Plautova lišáka Pseudola, o kterém sám Eduard Bass napsal, že to byl váš veliký den.
0: Ano, to bylo v roce 1942. Bylo to velké představení Jiřího Frejky a Jiřího Trnky, který dělal výpravu. Pseudola se miloval. Zoufalá doba protektorátu nedovolovala svobodný projev. A tak jsme sáhli 2000 let zpátky po Plautovi, aby mluvil za nás.
1: A tak vznikl váš paťatý, spocený otrok se splihlým břichem a upracovanýma rukama, který se musí rvát o vlastní sousto přes nepřízeň doby.
2: Jisto je, že třeba užít vždycky příležitostí. Pak ti řeknou moudrý člověk. A zatím jsme hloupí všichni. A náš cíl je vždycky sázka. Toužíme a pachtíme se a nevíme vlastně po čem, ani co by nejlíp mohlo touhu naši podepřít. A tak zahazuje člověk často jisté pro nejisté. Štvem se marně, až nás doštve v jalovém tom zhonu smrt. Ale dost už průpovídek, dost už filozofie. Protože... Pustíme z klece tygra, ze pání Jona Štvát.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
4: Karel Höger a děti. No, to je velké téma. Karel Höger sám říkával, že možná právě ten fakt, že děti nikdy neměl, způsobil to, že o to víc a taky častěji se k mikrofonu, do rádia nebo do televize kvůli dětem a jejich rodičům tak rád vracel. Nakonec, jak si dnes jinak rumcaj se takové to rumcajsí, nebo pejska a kočičku, jak si jinak představit než s těmi hegrovskými brněnskými koncovkami. Tak a na závěr dnes ještě dvě malé pohádky. U té první si pozor všimněte, jak se Karlu Hegerovi náramně hodil hlas jeho kolegy Jaroslava Vojty. To máte ode mě ty pohádky jako pozdrav na dobrou noc. A dobré dny a brzy naslyšenou.
5: Když se zas jednou sešla kapela, aby si zahrála, řekl fagot. Dámy a pánové, mám pro vás překvapení. Přivedl jsem vám nový hudební nástroj. Bude hrát s námi. Je to veliký umělec. Tady je. Všichni hleděli zaraženě na malinkou černou krabičku.
6: To je nástroj?
5: Divil se kontrabas.
6: Kde má struny? Nebo klapky?
5: On jich nemá zapotřebí, řekl fagot. On hraje bez strun i bez klapek.
6: A jak se jmenuje?
5: Ptal se pozoun. Tran zí Stor, řekl tajemně fagot.
6: Divné jméno, dumal kontrabas. No tak mu řekni, ať zahraje.
5: Fagot otočil jedním kolečkem a z krabičky se ozvalo.
6: Ten hraje jako já. Vydechla harfa, jenže neví, jak dál. Dál to asi neumí.
5: Začal znovu
6: a neví, jak dál. Zůstal zase trčet. Nějak mu neslouží paměť.
7: Za okamžik uslyšíte časové znamení, bude 7 hodin.
6: Co to říká?
5: Šeptal pozoun. Prý za okamžik něco uslyšíme. Asi nějakou skladbu. Nějakou bude 7 hodin. Bručel pozoun. A proč až za okamžik? Ten si dává na čas.
6: A to je všechno, divil se klarinet. To je divná skladba. Pip, pip, pip. To bych uměl taky.
5: Náhodou umí ohromné věci, bránil se fagot. To stačí takhle, že ono takhle zakroutit tím kolečkem.
6: To je krása, vydechla harfa. To je jako v kostele.
5: No, že jo. Potěšil se fagot a zase zatočil kolečkem.
6: Tak to přece jen bude umělec,
5: minila kytara.
6: No, tomu to jde, no výborně, výborně je přijat,
5: zvolal kontrabas.
6: A teď mu řekni, fagote, že si smí zahrát s náma. My spustíme předehru a až řeknu teď, ať začne solo.
8: Vážení přátelé, nijak se nám to nechce líbit. Hráči jsou asi unaveni, já nevím. Hra je pomalá, úplně bez vtipu, bez vervy.
6: Co to tam křičí?
5: Diví se kytara. No, do toho, vysvětluje fagot. Nějak se mu to nelíbí. Prý hrajeme bez vervy.
6: Oho, zatroubí pozoun. Dobrá tedy, ještě s vervou.
5: A Tak teď.
8: Ale, zase chyba. Tak takhle nám hoši moc radosti neuděláte, to ne. Plno nepřesností, souhra žádná, ajaj.
5: Ale Sofraporte, ten tomu nějak rozumí. Durdí se kontrabas. Ty jsi nám sem fagoty přivedl pěkného šťourala. Fagot už byl tak nešťastný a začal honem kroutit kolečkem.
9: Dobrý den, přátelé, jste jistě všichni připravení, můžeme začít. Tak a teď budeme zhluboka dýchat. Vdech, výdech, vdech, výdech, hodně...
5: Co? Vykřikl pozoun. Ten mě bude učit dýchat? Já mám plíce jako měchy.
9: A teď na špičky výpon a natáhnout krk.

0: Co? Zahučel kontrabas. Já, že mám natáhnout krk? Já ho mám dost dlouhý. Ať si natahuji svůj. Mně to není zapotřebí. O takový instrument my tu nestojíme. Fagote, vrať ho, odkud ho vzal. Ale já to myslel dobře, breptal Fagot. No to my víme a nikdo se na tebe nezlobí. Jen když bude pryč ten. No, jak se jmenuje?
1: Tranzistor.
0: Jo, ten srandistor. No, tak teď si zahraješ s námi ty, Fagote. Prosím, tak, pozor, předehra.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, děti. Věřte nebo ne, jednou se to stalo. Když zafoukal první říjnový severák, všechny malostranské děti se někam ztratili a nikdo nevěděl kam. Ani bílá kočka s červeným obojkem nevěděla, kde je hledat. Potom jí napadlo, že by mohli být v cukrárně na zmrzlině. Kočka vyšla na ulici a tu zafoukal tak chladný vítr, že se honem přikrčila do kouta průjezdu. Sotva odletěl jinam, šla dál, až přišla ke vchodu do malostranského kina. Stál tam biletář a zeptal se jí, jestli má lístek. Kočka se zarazila, protože žádný neměla, ale tu letěl kolem jeden zažloutlý list platanu, který roste nad čertovkou. Kočka po něm hned chňapla a podávala ho biletáři. Ten si lístek prohlédl, utrhl půlku a hodil ji do koše. Ach jo, povzdychl si, nastává nám smutný čas, vidíte, bude pršet a můj nos dostane takovou rýmu, že celý zčervená. Kočka pohlédla na smutný bilitářův nos a musela uznat, že až dostane rýmu a zčervená, bude na něj opravdu neradostný pohled. No, každý máme něco. Mně se zase ztratili všechny malostranské děti. Nejsou u vás v kině?
2: A nevím, odpověděl biletář, protože mi slzí oči. A když mi slzí oči, nevidím vůbec nic, natož nějaké děti, které se vám ztratili.
1: Bílá kočka s červeným obojkem se tedy běžela přesvědčit sama. Vyšla do kina a rozhlédla se po sále. Nespatřila však nikoho, jenom v první řadě někdo seděl a byl tak malý, že mu nad opěradlem sedadla vykukovala sotva na zezlá čupřina vlasů.
3: Hej ty, zašeptala bílá kočka s červeným obojkem tiše a sedla si vedle čupřiny, co tu děláš? Čupřina se ohlédla a řekla, jsem tady v kině, protože se mi ztratili všichni malostranští kluci a holky. No, nejsou ani na kampě, ani neběhají po Petříně, ani nelížou zmrzlinu na malostranském náměstí, no zkrátka zmizelí. Povzdychla si čupřina.
1: No, však to byl Péťa Všetečka, co bydlí v Mostecké ulici a je nejvšetečnější ze všech dětí, které kdy běhali po malostranském břehu. Kdo ví, jestli je neodnesl ten sichravý podzimní vítr? Zamyslel se Všetečka.
3: Malostranské děti se nedají nikam odnést, zavrtěla kočka hlavou. V tom bude jistě něco jiného.
1: No ale co? No nejspíš budou zalezlé někde v koutku a budou celé smutné, že už se neprodává zmrzlina a že se ulicemi prohání klikatý severák, který pronikne do každé skuliny.
3: A tak přijdou večer o celou slávu, vzdychl si Péťa Všetečka.
1: Je mi ne, spráskla kočka přední tlapky.
3: No s tím se musí něco udělat, vždyť oni určitě zmeškají lampionový průvod, to znamená,
1: povídá Péťa Všetečka, že to musíme napravit my dva. Musíme vyrobit ten nejkrásnější lampion na světě, lehonký jako vánek a tak veselý, aby se musel každý, kdo ho uvidí, ať chce nebo nechce smát. Pojď, řekla kočka a seskočila se sedadla. Vyběhli z kina a běželi honem napravit to, co zavinil klikatý severák, který dnes letěl ulicí. Nakoupili špejle a papír a barevné tušky s lepidlem, stříhali, lepili a přivazovali a nakonec měli tak krásný lampion, jak ještě nikdy nikdo neviděl. Sami se divili, že se jim tak povedl. Ale bylo to tím, že v něm bylo zalepeno přání, aby se líbil všem lidem, kteří ho spatří. Kočka i Péťa Všetečka na něj byli náramně pyšní. Když se setmělo, vyšli s ním na ulici. Bylo tu mnoho lidí, vlajky vlály a hudba hrála. A jak tak jdou a jdou, vidí po jednou, že proti ním jde jiný lampion a že je stejně hezký jako ten jejich. A ten lampion nesli dva kluci, kteří chodili do školy s Péťou Šetečkou. Potom se objevili další a další lampiony a všechny byly stejně krásné a pod všemi byly malostranští klukové a holčičky. Tady jsou, volala kočka se Všetečkou dvojhlasně. Už se našli. Kdo se našel? Zeptal se jeden chlapec. No přece vy, dneska odpoledne jste se ztratili a my vás nemohli najít. Nikam jsme se neztratili, volali kluci a děvčata. Chystali jsme přece své lampiony na dnešní průvod. Chtěli jsme, aby byli co nejkrásnější a do každého jsme zalepili své přání. Zrovna jako my, řekla kočka. My jsme také zalepili do svého lampionu své přání, aby byl co nejhezčí. A jaké přání máte? Zeptal se Péťa Všetečka ostatních dětí a natáhl ruku, aby se podíval. V tu chvíli se však všechny ty nádherné lampiony zvedly jako motýly a vznesly se k promodralé zimní obloze. Letěly pěkně pohromadě vzhůru, protože v nich byla ta nejkrásnější přání, jaká jen člověk může mít. A když doletěli až tam, co jsou hvězdy, spojili se všechny lampiony a utvořili jedno veliké společné přání, plné krásy a štěstí, přání, které mají všechny děti na celém světě stejné. A malostranští kluci a děvčata se radovali, a klikatý severák přestal foukat. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Krásný čtvrteční večer, respektive už skoro noc, vám přejeme teď krátce po 23. hodině, kdy začíná další vydání Noční linky Českého rozhlasu. Ať už jste doma, na chalupě, na cestách nebo třeba v práci, budeme rádi, když nás necháte dělat vám společnost i během následujících 2 hodin. Dnešní povídání možná v mnohých z vás probudí vzpomínky na časy, kdy jsme netrpělivě vyhlíželi pošťáka a s radostí otevírali schránku. Budeme si totiž povídat o dopisech, o pohlednicích a vůbec o psané korespondenci. A tak se rovnou ptám, psali jste si dopisy s někým pravidelně? Posílali jste pohled z každého výletu nebo dovolené a schováváte si dodnes psaní od prvních lásek, z vojny, z táboru nebo ze škol v přírodě? A kdo vám napsal dopis, na který nikdy nezapomenete? No a zároveň se můžu zeptat, jak to vnímáte dnes? Nahradili ručně psané řádky e-maily a zprávy z mobilních telefonů nebo si s někým stále píšete, tak říkajíc, po staru. Zazpomínáme i na sbírání známek, pohlednice z různých koutů světa i na chvíle, kdy jsme čekali na odpověď, která ne a ne přijít. No možná zjistíme, že i v dnešní uspěchané době má takový obyčejný dopis stále své kouzlo. Do našeho nočního povídání se můžete zapojit na telefonním čísle 731 800 900. Psát nám můžete také prostřednictvím internetových stránek rozhlas.cz/linka anebo na e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz. Těším se na vaše příběhy, vzpomínky i zajímavá setkání s dopisy, které vám život přinesl. Z pardubického studia Českého rozhlasu vám příjemný večer a pohodový poslech Noční linky přeje Mirek Hruban.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova.

potom na Sachsenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

0: večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Noční linka Českého rozhlasu, tohle byl Jaromír Nohavica a ve vysílání už vítám paní ano. Ivetu, která telefonuje z Hradíkova, jste říkala, u Olomouce.
2: Ano, Olomouc, Hradíkov, ano.
1: Na samotě u lesa.
2: Mě jste i znají, že volám do noční linky.
1: Tak, paní Ivetu, vy jste začala to povídání nějaké k těm dopisům, že ve 12 letech
2: ano,
1: a já
2: ano,
1: jsem
2: ano.
1: to zastavil, abyste nám to řekla.
2: Mně bylo 12 let, mně bylo 12 akorát. A my jsme s rodiči jezdili na dovolenou Štenberg, jo, do toho Štenberka tam, na ty chatky, na dovolenou. A já jsem se tam seznámila s jedním klukem.
1: Ano.
2: Mě bylo 12, mu bylo 18.
1: Uh-huh.
2: A my jsme si začali psát, jo. On žil v Německu, NDR, to nebyl Západ, on byl NDR. A my jsme si začali psát a oni měli ve Štenberku tam rodinu a já jsem si s ním začala psát, s tím chlapcem, a já jsem každý týden čekala na jeho dopis, jo. On mě psal, já jsem mu psala, tenkrát nebyly mobily, nic.
1: No jasně.
2: Takže my jsme si psali, no, a já jsem na ten dopis čekala, strašně jsem na to čekala.
1: Takže to byly,
2: jo,
1: takové zamilované dopisy to byly.
2: Úplně, jo, no, já jsem byla mladý děvče.
1: No ve 12 letech, to jste byla hodně mladá s 18 letým klukem, o čem jste si tak psali?
2: No, že jsme si psali, jak se máš, mám tě ráda, jo, jak se ti daří. A takový, jo, já jsem uměla německy, anglicky.
1: Jo, takže jste ještě trénovala jazyk na tom.
2: Já jsem mluvila, já jsem chodila do němčiny, angličtiny, jsem uměla anglicky, německy, rusky, jo, a naši neuměli nic říct, nic. A my jsme se tenkrát aj stýkali s těmi rodiči, když tam každý rok přijeli do toho Štenberka. To byl Dolní Žleb, jo. Teď jsem si vzpomněla. Dolní Žleb.
1: Ano.
2: Do Dolního Žlebu, jo. Tak oni tam měli rodinu, ti jeho rodiče, toho chlapce. On se jmenoval George. George. Oni mu říkali Georgi, jo. George.
1: Ano.
2: A oni mu říkali George. A oni tam jezdili za tou rodinou.
1: Takže jste se občas i viděli?
2: Každý rok. A moje rodiče, ano, každý rok. My jsme jezdili s rodiči do toho Dolního Žlebu na dovolenou. Tam byly takové chatky.
1: Ano, ano.
2: To byla perfektní dovolená, jo. Tam bylo jezero. Tam dál,
1: jo,
2: my jsme se tam koupali.
1: Takže vzpomínky na mládí, na dětské lásky. Paní Iveto, řekněte mi, jestli pak máte dopis od George schovaný nějaký?
2: Víte, že nemám.
1: No.
2: A lituju toho do dneška, nevím. Já jsem to nějak ztratila, povyhazovala. Já nevím prostě. Já jsem toho člověka milovala a jsem teďka vzpomínala na něho, že on byl potom chirurg, on vystudoval, jo, lékařství, doktor. A já jsem na to vzpomínala, že to mohl být můj manžel.
1: A když jste si přestali psát?
2: Přestali jsme si pak psát, co on mě pak napsal. On za mnou jezdil na motorce, jo.
1: Ano.
2: On měl perfektní motorku, jo. A on za mnou jezdil do Olomouce na motorce z toho Německa. On byl Hamburg, Barleben tam bydlel.
1: No, takže to byla oboustranná láska.
2: Jo, my jsme se milovali. A já jsem měla 18 let tenkrát, jsem za ním jela v 18 letech do toho Německa, Maminka říkala, ježišmarja, co blázníš, já říkám, ne, mami, já tam musím jet. Já jsem za ním jela v 18 letech do toho Barlébenu, Hamburg Barlében to bylo, jo, na mých 18 letech jsme to tam spolu oslavili, on za mnou jezdil do Olomouce na té motorce, on měl perfektní motorku.
1: A pak to skončilo, bol. Ale.
2: A potom mě napsal, ano, a já jsem to strašně to oplakala, on mě napsal, že si našel holku.
1: Yeah.
2: Prostě si tam našel holku v tom Německu.
1: Takže to takhle prostě skončilo.
2: No, ta láska na dálku pro něho nebyla. A napsal mě, promiň, já jsem si našel děvče. A já jsem plakala hrozně.
1: No jo, tak už to bývá v tom životě.
2: Já jsem ho milovala, toho
1: rozumím,
2: kluka.
1: Rozumím.
2: George.
1: Ale zůstaly vám hezké vzpomínky.
2: Jiří. Já do něho, na něho do dneška vzpomínám a on už dneska může mít 70 let.
1: No jo, tak...
2: 70 let.
1: Uvidíme,
2: a
1: tak...
2: A tenkrát mu bylo takových 18.
1: 18, ano. Tak jo, tak já vám moc, paní Iveto, děkuju za to krásné vyprávění o lásce, o dopisech.
2: No,
1: zdravíme George, třeba to k němu. Rozumím tomu.
2: George.
1: Rozumím tomu.
2: Můj George.
1: Tak
2: já
1: jo.
2: jsem ho milovala.
1: Rozumím.
2: Já jsem ho prostě milovala.
1: Tak zdravíme George a třeba to uslyší.
2: Já to milovala.
1: Třeba se to k němu nějakým způsobem donese.
2: Dneska je to starý chlap.
1: Ale to nevadí přece, ty vzpomínky zůstávají a můžete s úsměvem.
2: Já jsem ho milovala, hrozně moc.
1: Tak se mějte hezky. Jo? Moc vám děkuji za zavolání. Ať se daří.
2: Ano.
1: Naslyšenou.
2: Dobrou noc, zdravím vám všechny
1: taky.
2: Lidičky.
1: Ano, ano.
2: Ano, ano.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ke štěstí Karel Gott, Darinka Rolincová a pokračuje noční linka, pokračuje telefonátem a povídáním s paní Eliškou, která volá také z Olomouce. Předchozí posluchačka Iveta byla nedaleko Olomouce, paní Eliška je přímo v Olomouci. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás zdravím srdečně a zdravím všechny posluchače a chtěla bych se zmínit o korespondenci, kterou jsem opravdu provozovala. Měla jsem přítele, který bydlel v Plzni. A my jsme totiž měli trošku, on byl o 7 roku ode mě mladší a měli jsme stejný osud. Mu ve válce zabili při náletě tatínka a mě v Brně, já jsem pocházím z Brna, zase při náletě zemřela moje maminka a moji sourozenci a my jsme si měli právě o čem povídat. Takže jsme se seznámili, když už mě bylo 37 a on byl o 7 roku, takže on byl ještě mladý a my jsme se seznámili v Lázních. No a tak jsme si začali dopisovat. Byl to vynikající přítel, že když jsem potřebovala nějakou radu, tak stačilo napsat.
0: Ano.
1: Okamžitě přišel dopis nebo telefonát mě do zaměstnání. No a tak jsme si dopisovali 25 let.
0: Pane jo.
1: 25 roku jsme si dopisovali, až těžce onemocněl a dostal rakovinu prostaty. Takže byl trošku tvrdší, já jsem mu vyčítala, že s tím nechce jít na operaci. Uhum. On mě říkal, že ne. A pro mě byla teda hrůza, když jsem zjistila, že teda zemřel. Bylo to pro mě trošku těžké, ale mám tady těch dopisů 150.
0: No, tak to je ale pěkné číslo.
1: A může to přečíst každý, není v tom nějaký zamilování nebo prostě přátelství tak, jak má být. No takže jsem byla ráda kolikrát, že jsem šla z práce a už jsem čekala, jestli mám ve schránce dopis.
0: Ano.
1: A už jsem měla trošku větší děti a vždycky včera mě mávala z okna. Mami, přišel ti dopis.
0: Je tam dopis, jasně, jasně. No,
1: takže jsem si to tak střádala a bojím se to číst.
0: No to jsem se chtěl zeptat.
1: Mám je tady všechny uschovaný.
0: Takže nepročítáte.
1: Ale bojím se to číst, že mě to citově rozporuží.
0: Jo takhle, že vás to třeba dojme, nebo nějak, že vám bude smutno z toho.
1: Přesně.
0: Mm-hmm.
1: Že, takže mám je uschovaný a poručila jsem mojim dětem, až jednou zemřu, že si přeju, aby ten balík těch dopisů mě dali do rakve.
0: Mm-hmm.
1: Že to prostě je to moje takový, že skutečně jsem si toho člověka vážila.
0: Mm-hmm.
1: A postrádala jsem, protože jsem byla už sama rozvedená a potřebovala jsem trošičku poradit. Ale bylo to opravdu. Já jsem řekla, on by se hodil ke mně jako bratr. Ano. Tak jsme byli přátelé.
0: Ano, ano, přátelé. Takže přes dopisy, rozumím tomu. No a řekněte mi, v dnešní době ještě si píšete s někým klasické dopisy, nebo už to řešíte moderními způsoby, nebo jak to je dneska?
1: No teď už ne, teď už jsem vůbec, já to ani, já totiž nemám ráda ani mobily.
0: Jo takhle, takže ani
1: já
0: telefonování.
1: Já mám pevnou linku a chci podat na pevné lince. A já už ani ty mobily nemám ráda, takže já když jdu někde, já jsem pořád někde na výletě,
0: ano,
1: tak jdu bez telefonu a dětka mi to vyčítají, mami, kdyby se ti něco stalo,
0: mají
1: tak
0: strach.
1: Nemáš
0: no.
1: Telefony, musíš mít u sebe a já ho nechci. Ten
0: máte to ráda po staru.
1: Já po staru, prostě taky se mě stalo, že jsem měla třeba úraz. A šla jsem do nemocnice a děcka o tom nevěděli.
0: Mm-hmm.
1: Protože jsem neměla ten mobil u sebe.
0: No, vidíte to, jak by se hodil.
1: Takže,
0: helejte, ale Eliško, ještě vy jste mi,
1: pardon. Já si říkám, že jsou starodávný.
0: Starodávný člověk. Vy jste mi říkala, že hodně jezdíte na výlety, že hodně chodíte, že jste pořád taková aktivní. Posíláte pohledy?
1: No, já vždycky teda na Velikonoce posílám.
0: Jo, takhle, dětem, přáníčka.
1: Tak, až já nikou volomoči nemám ze svých dětí, tak já jim posílám o Velikonocích, o Vánocích, tak to jo.
0: Tak. Tak jo.
1: A já nejezdím moc daleko. To já takových 5-6 kilometrů.
0: No to vůbec nevadí. To vůbec nevadí. Hlavně, ale že nesedíte doma pořád jenom.
1: Ne, nedokážu to.
0: To je dobře.
1: Já jsem se dneska vrátila, vyjela jsem ráno, no. Vrátila jsem se na oběd a pokračovala jsem až do 5 hodin.
0: Jo, zase jiným směrem potom po obědě. Perfektní.
1: Ale já si potom, když jsem doma, tak si uvařím, abych to měla pohotový, takže já jsem ráda venku mezi lidma.
0: Jasně.
1: Já nedokážu být sama.
0: Tak jo, no tak o těch výletech si třeba můžeme povídat zase někdy příště.
1: A jo, určitě.
0: Já vám moc krát děkuju, že jste zavolala do noční linky.
1: Taky.
0: Ať se vám daří, pozdravujte
1: vám
0: v Olomouci.
1: Ano, děkuju.
0: Naschledanou.
1: Děkuju, a vy taky, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: závidí.
1: Ještě bych potřeboval chvilku, aby Naďa Urbánková záviděla, abych si mohl popovídat s paní Dášou, která už čeká na telefonu, ale Naďa dospívala, tak pojďme na to. Dobrý den.
2: Krásný, dobrý večer.
1: Dobrý večer, tedy vlastně, já mám pořád den, tak dobrý večer, aby jsme byli přesní. Dáša momentálně na cestách a vy jste říkala, že také pro nás máte nějaké zajímavé povídání, které se týká dopisování.
2: Ano, ano, já teda nejsem tak to zralá, jako byly předchozí účastnice tohohle vysílání, teprve 2.40. Takže, ale taky jsem zažila krásný takovýto dopisování z táboru a přesně takový ty brieffreundy, což bylo jako milý, ale ačkoliv se to nezdá v dnešní době běžné, tak já si třeba znova píšu, neb muže, kterého miluju, tak mi zabásli a vlastně jediný kontakt, který máme poslední rok, jsou ty dopisy. Jo, samozřejmě vidíme se v rámci nějaké návštěvy jednou za měsíc, ale znova jsem se přistihla při tom, že opravdu každý den dychtivě běžím do té schránky a doufám, že se tentokrát Česká pošta vytáhla a ten dopis mi doručí. Jako. takže jsem zase zpátky v té fázi toho dychtění a těšení se na ten dopis a je to jak, se chtěla říct za mladá, ale já se pořád cítím teda nesmírně mladá a tak, ale... A je to vlastně okouzlující a musím se přiznat, že vlastně mám ráda i klasický přání k Vánocu. A vlastně mě obtěžuje, jak mi telefon v době svátků zahltí desítky hromadných zpráv od lidí, který za celý rok se neozvou. A říkám, a to, přesně podle toho poznáte, že to je ta hromadná zpráva, jednak to není vůbec personalizovaný, žádný oslovení jménem. Takže ano, takže já jsem na tom podobně jako kočky, co volali přede mnou a mám radši osobní kontakt a příroda je taky skvělá a myslím si, že je to škoda, že dneska ty mobily sebraly lidem možnost se opravdu potkávat a opravdu prožívat a opravdu se setkávat jako přítomný, protože vlastně teď se mi stalo, setkala jsem se po nějaké době s přáteli, se kterýma jsme chodili cvičit. A my jsme seděli v té restauraci a bylo nás tam 7.
1: Ano.
2: Já a 6 kluků ve věku třeba 17 až 28. A já jsem byla jediná, kdo neměl telefon v ruce. A vlastně oni celou tu dobu místo nějakého hovoru mezi náma strávili koukáním do mobilu. Takže si myslím, že zlatý dopisy.
1: To by mělo být zakázané, tak když sedíte, že v nějaké společnosti.
2: Já říkám, hele, kuty, já vím, že bych vám mohla dělat mámu, ale uvědomujete si, jak je tohle neslušný k těm ostatním lidem, kteří jsou s váma u toho stolu a vlastně přišli proto, aby s váma konverzovali. Já říkám, já jsem se nepřišla najíst, já jsem s váma přišla strávit čas. A vy vlastně se ke mně chováte teď neúctivě. A vidím to všude. Vidím to na dětském hřišti, vidím to v tramvaji, v autobuse, ve vlaku, když jsem jediný člověk, který tam čte knížku. A říkám si, tyjo, kam se to podělo? A potom přesně se mladí lidi ptají chatu GPT, jak oslovit holku, jak oslovit kluka, nebo jak se chovat v takový a takový situaci. A vlastně se připravují o strašně moc krásných okamžiků toho seznamování, toho vlastně přátelského kontaktu, kdy jenom třeba jdete, podíváte se někomu do očí, potkáte se očima, usmějete se na sebe a vlastně si vzájemně zpříjemníte den, aniž byste cokoliv říkali nebo dál tu interakci rozvíjeli a tohle je něco třeba, co mě nesmírně baví. A proto jsem vlastně i ráda, že jsem se dovolala, mohla jsem tohle s váma rozdíl.
1: Ale je to tak...
2: A vlastně jste mi krásně ukrojili ten čas na té cestě.
1: Máte naprostou pravdu, kdo kouká do mobilu, ošizuje se o ten reálný svět a může mu uniknout spousta krásných věcí. S tím s vámi souhlasím. Ty vánoční hromadné SMSky, asi bych to neměl říkat nahlas do vysílání, ale také nemám úplně rád ty veršované, co přijdou od 20 lidí, stejná zpráva. No to prostě není úplně ono. Ale já bych se ještě vrátil k vám a k vašemu příteli. To znamená, že vy se vidíte jednou měsíčně, jo?
2: Ano,
1: a jinak veškerý ten kontakt závisí na těch dopisech, na té korespondenci. No tak to musí být úplně hodně intenzivní psaní. Já nechci vědět, co si píšete, ty detaily úplně ne, ale vy to vlastně všechno musíte dát tomu papíru.
2: Ano, je to tak. Máme teda možnost, nebo takhle. správně by měla být možnost, že by mohl telefonovat 20 minut denně, ale bohužel samozřejmě zaměstnanců vězenské služby je málo, vězňů asi hodně, takže není bohužel možné, abychom se slyšeli každý den, ale i těch 20 minut se vám pak zdá tak nesmírně vzácný. A musím se přiznat, že ze začátku opravdu ty moje dopisy měly 10 stránek třeba. Jo, já říkám, ale jestli to fakt někdo čte, tak je mi ho skoro líto, protože jako samozřejmě je to zamilovaný, je to hezký, spoustu vděčnosti, jo, do toho samozřejmě, protože mám 3 děti, 2 puberťáky, 13, 11 a do toho 2letáčka, který je totální torpédo. Tak vlastně samozřejmě potřebuju pozdílet, že jo, co ty děti, jak jestli zlobí, nezlobí, samozřejmě tatínkovi nepíšeme, že i když zlobí, protože mu nepředěláváme starosti, ale i pořád je co, ano, jako opravdu, já kdybych každý den večer, kdybych na to měla sílu každý den, tak každý den večer mám co přát. Jo, ale je pravda, že jsou dny a nebo týdny, kdy jsou ty dopisy stručnější. Ale pravda je, že někdy je to taková forma terapie, kdy tomu papíru dáte všechno. Jo, ten, tu vlastně touhu, to těšení, ale zjistila jsem, že mi nesmírně pomáhá. A samozřejmě, že bych tam mohla do každého dopisu psát, strašně mi chybíš. Jo, hrozně je mi smutno, ale zjistila jsem, že mě samotný je líp, když napíšu těším se. Těším se na to, co bude a ano, teď ještě máme prostě pár třeba týdnů, možná měsíců před sebou toho odloučení. Ale to nemění absolutně nic na tom, že pak máme zbytek života.
1: Lepší se dívat dopředu prostě.
2: Ano.

0: budu řešit jinak, víc v klidu. A paradoxně musím říct, že tohle odloučení náš vztah velmi posílilo. A opravdu si vážíme jeden druhýho obrovský moc. Protože přesto, že můj muž teďka jako zavřený, tak přesto je mi obrovskou oporou. A vlastně tolik krásných slov, který já teda obdržím v těch dopisech, který si čtu kolikrát opakovaně, tak vlastně vždycky, jo, takže je to tak, protože to je taková moje ukolíbavka před spaním. Tak to jsou slova, který si myslím, že by každá žena si přála od svého muže slyšet. Že si ji váží, že si váží toho, co pro něj dělá, toho, jak se stará o jejich děti, o rodinu a to, že vlastně pořád v radosti. Snažím se i tak, navzdory situaci, žít v radosti
1: a že se těšíte.
0: Dělat radostním ten svět prostě kolem sebe, protože ano, někdy jsou ty dny těžký a někdy jsou zašoupu nohama, ale prostě jsem šťastná, že žiju.
1: Perfektně.
0: Jo, to já teďka jsem stála, já to vám ještě řeknu, protože to si myslím, že je něco, nad čím by se lidi asi měli zamyslet.
1: Ano.
0: A staly se mi ty dvě situace a jedna byla, že jsme stáli v koloně, protože tam byla obrovská nehoda. A lidi v té koloně strašně nadávali, že tam musí čekat a tohle. A já jsem si říkám, ano, my tady teď čekáme, ale čekáme tu ve zdraví. A mohli bychom být tamhle, jo, mezi těma tělama, co tam vytahujou ty hasiči z těch aut. A to si myslím, že je něco, co by si lidi měli uvědomit.
1: To je přístup.
0: Že prostě, že ano, jako, jo, opravdu ten náš život je strašně vzácný.
1: Je to tak.
0: A teď jsem mluvila se svojí kamarádkou, která je úžasná žena, ale bohužel umírá. Jo, ten stav je nezvratný a ona mi řekla nesmírně silnou věc. Ona mi řekla, Dáši, já už se na nikoho nezlobím, protože na to nemám sílu, ale hlavně na to nemám čas.
1: Tak, a tím bych to uzavřel.
0: A proto, když vidím někoho, jak se rozčiluje v obchoďáku, protože nemají něco v akci, tak si říkám,
1: jak je to
0: Bože,
1: zbytečný.
0: Ano, to je tak zbytečné, jo, prostě lidi mějte radost ze života, protože vaše radost nezávisí na tom, jestli to zboží ve slevě bude, nebo jestli prostě pojedete celou cestu a budete mít zelenou, ale ta radost je o tom, jak vnímáte ten svět kolem sebe, že si řeknete, to je tak skvělý, že prostě dneska se mi hezky dejchá, nebo dneska se mi dobře chodí a ty brďo, jako tyjo, když potkám nějakého vrstevníka, tak vypadám o 20 let mladší. Jo, nebo a nakonec si řeknete, tyjo, můžete se dostat do fáze, že si řeknete, sakryšto, já jsem tak šťastná nebo šťastný, že žiju. Že si můžu užívat svoje děti, svoje vnoučata, navzdory tomu, že samozřejmě, když byli pubertáci, tak vás štvali, ale jo, už se posunuli a všechno se posouvá. My všichni se měníme každý jediný den, protože já taky nejsem člověk, kterým jsem byla včera. A proto není třeba někomu vyčítat něco, co provedl před dnem, týdnem, před rokem, před 10 lety.
1: Zkrátka, buďme na sebe hodní, buďme šťastní.
0: Ano,
1: a už jsme utekli od těch dopisů někam úplně hrozně moc daleko, ale ano, to nevadí. Tak Dášo, nic se neděje. Já vám moc děkuju za úžasné, no chtěl jsem říct povídání, spíš jsem jenom poslouchal, jak to máte v životě hezky nastavené. Ať se vám daří a přeju šťastnou cestu domů, abyste v pořádku dorazila.
0: Děkuju mějte vám se. Za opravdu příjemnění téhle cesty. Přeju vám krásný zbytek
1: tohoto
0: vysílání a vlastně krásný zbytek vůbec léta. A
1: no počkejte, a zbytek, ještě to začíná.
0: Ano, jo.
1: Tak díky.
0: Pak ty tropy, tak nestěžujme si, že je vedro, užijme si, že je krásně.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 23:40, posloucháte noční linku Českého rozhlasu a ta telefonní linka, ta je opět obsazená. Tentokrát tam čeká paní Elena. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: A vy jste říkala, že máte sice nějakou krátkou, ale možná přímo napínavou příhodu, která se týká dopisu, tak já jsem zvědavý, co to bude?
1: Taková vzpomínka. Když mi bylo 15, tak jsem byla na Slovensku, v Bardejově, a vždycky pátek nás propouštěli domů. A ještě s kamarádkou, kdo mohl jít, tak si vzít kamarádku k sobě domů na víkend. Dovali nám whisky. No a z Prešova, z Bardejova, večer jsme jeli vlakem do Prešova. A tam jsme čekali na vlak, který jsme potom pokračovali směr Vranou na Toplou.
0: Ano.
1: No, my jsme tam přijeli půl osmi z toho do Prešova, tak jsme museli čekat. A plno lidí v hospodě, tam se kouřilo a tuhle to, no v zimě, bylo to hezky. Kluci k nám chodili, sedli si, dali nám večeři, kecali jsme, zasmáli jsme se a ten večer nám uběh.
0: Ano.
1: A ráno ve 4 hodiny hlásili se čtvrtou, že osobní vlak Prešovat mě, který bude pokračovat směr ty vesnice a takhle a vranou na Toplou. Tak říkám kamarádce, pojď, půjdeme dovnitř, tam si sedneme.
0: Mm-hmm.
1: Ale nebyla jsem si jistá, že to je ten vlak, tak říkám, hele, já se zeptám tej slečni, takhle, naproti ona takhle stála, tak se zeptám tej slečni, jestli je to ten vlak osobný do Vranova.
0: No.
1: No, tak jsem tam přišla dnešní a říkám, prosím vás, slečno, je to ten vlak do Vranova osobní? Odpověď mi, jo, je to on. Tak jsem si sedla, stali jsme, za chvíli jsme se rozjeli, jenomže ta slečna přišla ke mně, sedla si ke mně a začala se ze mnou bavit.
0: No?
1: No, jenomže z té slečny vyšlo na to, že to nebyla slečna, ale to byl kluk.
0: Aha.
1: On měl krásný modrý oči, dlouhý vlasy až po pás.
0: No.
1: To tak rozpustěný, tak mi to vůbec nepřišlo, že to je kluk. No, tak jsme se takhle po tým, jak jsme jeli, tak jsme se bavili, já jsem mu řekla, kde jsem, on odchodí a takhle. No a když jsme vystupili ve Vranově, tak on jel jiným autobusem, zase jiným směrem. No a já s kamarádkou zase s jiným autobusem na jinou stranu. Napsali jsme si adresy, jsme si dali, jo. No, rozloučili jsme a kašli jsme ještě spolu. A dali jsme si slib, že si budeme psát.
0: Mm-hmm.
1: A že kdo jste z nás první. Buď když já se vdám, takže mu napíšu a tím párem se skončíme spolu. A nebo on.
0: Mm-hmm.
1: Tak můžu vám říct, 2 roky jsme si psali dopisy pravidelně.
0: Ano.
1: No, o zážitku a o všechno možníka jsem jezdila s kamarádkama a takhle. No, zkrátka všechno možný. A on mi taky takhle psal. No a potom, já jsem se potom zeznámila s mým manželem.
0: Mm-hmm.
1: No a on na to tajně přišel.
0: Jejda.
1: Jsem měla i fotku na tom a vzadu bylo napsáno, že jednou na mě zapomeneš, tak tu fotku roztrhej.
0: Ano.
1: No, jenže já jsem ji neroztrhala, ale roztrhal on, protože ten hrozně žárlil.
0: Hmm.
1: No, tak jsem mu naposled napsala dopis, že už mám jinýho, jo, a že se budeme brát. A takové ještě podrobnosti, aby se nezlobilo.
0: A s tím to skončilo.
1: A s tím pádem to skončilo.
0: A od té doby už jste si nikdy nenapsali?
1: Ne, už nenapsal. No, mě bylo 15, když jsem se jako s tím, a jemu bylo 25.
0: Mm-hmm.
1: Jo. No, takže takhle nám ten příběh skončil, ale hrozně ráda si na to vzpomenu, a když jedu kolem, jo, vždycky na nic vzpomenu.
0: Tak vám to naskočí na tu mysl, jasně, rozumím. No jo, tak bylo to opravdu napínavé, teda musím uznat, paní Eleno, moc díky za váš příspěvek do naší noční linky. Mějte se moc hezky, ať se vám daří a naslyšenou.
1: Jo, a všechny, co poslouchají a mluví, tak je pozdravu.
0: Dobře.
1: Tak jo, dobrou tak, noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Desatero Lucie Bílé doznívá ve vysílání Českého rozhlasu z Pardubického studia. Zdravíme, ano. Noční linka v plném proudu, no a z Teplic nám telefonuje Iveta, dneska druhá v pořadí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Míro, já zdravím všechny posluchače Noční linky. Tak my jsme psali hojně dopisy i pohledy dříve.
0: Ano.
1: Psali jsme k přání, k narozeninám, k svátku, pak k vánočním a k velikonočním k svátkům pohledy. Pak já jsem z nich vždycky strhávala ty známky a dávala jsem si je do alba. A pak také to na poště prodávají takové malé obálky a v nich byly všelijaké známky.
0: To takže si to pamatuju, jsem si taky vždycky, to si pamatuju,
1: no, tak to jsem si taky zakládala do alba. No, z dopisu taky, jo, to byly všelijaké květinky, prezidenti a kde co, autíčka tam byly, takže jsem to všechno slepovala a zakládala jsem si takový album.
0: Takže
1: pak,
0: vy jste filatelistka.
1: A to mám schovaný dodnes. No, to jsem si schovala, že to mám dodnes. A ty pohledy právě jsem si taky schovávala, ty vánoční i z těch přání, že byly krásně prostě motivovány, jo, prostě byly krásné pohledy, no, takže to mám taky dodnes schované na památku. No, potom jako jsme psali příbuzným do Bratislavy, protože maminka pocházela z Bratislavy, takže taky vždycky dopisy během roku se několik jich napsalo. No, pak ještě taky psala své sestřenice do Mladé Boleslavy, i vždycky nějaký pohledy tam poslala, teda fotku jako. No, pak já jsem si dopisovala s dvěma děvčaty z Ukrajiny, z Ivanova.
0: Ano.
1: To jsme dostali adresy na hodině ruštiny od ruštinářky, takže s nima jsem si taky, to jsme asi v pátý třídě nám to dala, no a tak to se drželo až asi myslím do prvého ročníku, pak na gymnáziu, že ještě jsem jim psala a potom už jsem to utla, no. Tam jsem dokonce dostala od té jedné, jak byla v roce 1980 olympiáda, tak toho medvídka, ten odznáček mi poslala. A nebo mi poslala násobilku a na přední straně byla taková ta měnivá, jako, jak se měnilo, vlk a zajíc, jen počkej, zajíci z toho seriálu. Tak to mi taky poslala, různý pohledy jsme si tam taky v těch dopisech posílali. Tak to byla taková rarita, že do zahraničí. No, pak jsme psali, že jo, dopisy, když byl bratr na vojně, tak jsme mu napsali různě takhle, no, a i pohled se mu někdy poslala. Tak mě maminka psala do školy přírody, když jsme jeli pohledy a dopisy. No, takže jsme to využívali, jako hojně, tu poštu.
0: Po všech stránkách, no a co dneska
1: no, a
0: píšete?
1: A korespondiáky jsme ještě posílali na různé soutěže, nebo hlasy, když se hlasoval o československý slavík, že jo, tak to se posílalo na korespondiáku. No, takže jako všechno možný, no. Prostě jsme to využívali, tu poštu, protože to dříve bylo za pár korun, jo. Dneska právě to upadá. Jednak to, že ty známky jsou drahý, jak na pohled, tak na dopis, že jo. A takže už proto lidi od toho ustupují, že využívají ty mobily a e-maily, no, takže...
0: No a co teda zkusit napsat nějaký dopis v dnešní době někomu,
1: no, já jsem,
0: co?
1: Jako já taky píšu, jo, že třeba někdy taky tam, ještě tam mám nějaký bratrance, sestřenice na tom Slovensku, takže někdy jim napíšu.
0: Takže to funguje pořád.
1: A nebo jako kamarádku mám v Ostravě, tak tam teď jsem jí posílala na Velikonoce balíček, tak do toho jsem jí napsala taky takový dopis, no, takže... Mě to baví psaní, no, jako já ráda psala, no, ale říkám za tu cenu, aby potom člověk posílal k Vánocům, jo, za 400, za 3, jo, takhle ty...
0: No jo, tak jako dneska jsou ty ceny jinde, to je pravda, to pak poslouží ta SMSka.
1: No právě, a oni to furt natahují a natahují, kdyby to bylo za 10 korun, jo, tak prostě, že jo, tak to lidi budou využívat víc, no, ty pohledy a to.
0: No tak myslíte si, že třeba jednou textovky úplně nahradí dopisy a pohledy?
1: No já si myslím právě, jo, že právě to v tom hraje ta cena, no, že tady máte SMSku za 2 koruny, že jo, do zahraničí za 5, no takže to je úplně rozdílný než 36 korun potom, že jo, za jeden pohled nebo dopis.
0: Ale
1: no,
0: takový tak... neosobní, ne?
1: No je to tak, no ale potom raději se potom člověk setká, jo, že... Když je takhle ta možnost se sejít, no, že když tam jedete na dovolenou, že s těma příbuznýma nebo tak, no. A měla jsem i kamarádku, že z Týny jsem si opsala adresu, že tam byla Slovenka jako a nakonec to byla Češka provdaná na Slovensko, no.
0: Jo, takhle.
1: Tak s tom jsem si taky několik let jako psala, no, že teď je někde v Rajci, jako tam si postavili domeček a to už potom jsme taky, jak když jsem se já vdála, tak i jako ona, tak potom jsme to nějak taky, no, už si přestali psát. A tu adresu taky mám někde ještě schovanou, no.
0: Mm-hmm.
1: Možná i ty dopisy třeba, no, pár taky, že mám schovaných.
0: Jedna taková otázka na zamyšlení, paní Iveto. Kdybyste mohla napsat dopis komukoli na světě, kdo by to byl?
1: No, kdyby to šlo tak mamince do nebe, no.
0: Čekal jsem
1: prostě
0: to trošku.
1: A prostě tátovi i bráchovi, no, že ty už jsou v nebi, takže já jsem v té původní rodině zbyla já, no. Že.
0: Takže jim. No tak...
1: Takže jim bych poslala nějaký hezký psaníčko.
0: Dopis jim poslat...
1: O tom, že ráda prostě mám život, jo, že ano. I když jsem zůstala já jako jedno z nich sama, tak prostě mám ráda všaké zážitky, takže užívám si toho života, no, naplno.
0: To je správný,
1: to,
0: to je správný, tak bezvadný.
1: A to by měli všichni, že prostě by furt ten, jo, že ten život tak rychle utíká, že prostě nesmíme ho promarnit.
0: Jo, jo, jo, jak to říkala paní Dáša.
1: Ano.
0: Ona to tak hezky rozvedla tady před chvílí. Dobře, tak jo, tak já vám moc děkuju za zavolání, zdravíme do Teplic.
1: Já taky jsem ráda povídala, no, a těším se zase někdy příště, naslyšenou.
0: Taky, taky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Před malou chvílí odbyla půlnoc, začal nový den, pátek 19. června a my vám přejeme klidnou noc ve společnosti Českého rozhlasu. Pokračuje noční linka, ve které si dnes povídáme o dopisech, pohlednicích, známkách a vzpomínkách, které jsou s nimi spojené. Možná si ještě pamatujete, jakou radost udělal dopis od kamaráda z tábora, pohlednice od příbuzných z dovolené, nebo několik řádků od někoho, kdo vám byl blízký a možná někde doma stále schováváte krabici plnou dopisů, které byste nikdy nevyhodili. O své příběhy se s námi můžete podělit na telefonním čísle 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Mě tady blikají telefony, no tak asi dáme možnost a prostor někomu dalšímu a nevím, kdo tam teď bude, bude to překvapení pro mě. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, dobré skoro ráno.
0: No o to snad tady ještě ne.
1: Tady je Božena z Uherského Brodu.
0: Dobrý večer.
1: A pane redaktore, já jsem nedávala pozor, jak se jmenujete přesným jménem.
0: Já jsem se nepředstavil teď na začátku hodiny. Zdravím z pardubického studia, Mirek Hruban.
1: Mirek Hruban, no. Ano. Děkuji vám tak, pane Mirku.
0: Ráno se stalo, paní Boženko. No. Tak co vy a pohlednice?
1: Budeme spolu komunikovat.
0: Ano, už komunikujeme, už jsme slyšet i ve vysílání.
1: Už ve vysílání.
0: No jo, no.
1: Ježiš, tak já zdravím. Všichni noční myšky. No. No, takže já o té korespondenci.
0: Ano.
1: Tak vám povím, my jsme byli jako dosti korespondenční rodina. Já jsem ročník 1937, moje maminka byla 1903, byla z 9 dětí pátá a její maminka, babička naša, která u nás dožila, byla rok 1870. Uh-huh. Takže měli 9 dětí a z těch 9 dětí bylo 7 dětí roztroušených po Čechách.
0: Aha.
1: Takže u nás se hodně psalo. A víte mi, jako když já jsem teda pocházám z Kunovic, mluvím s těma nářečím, ale v Kunovicích se mluvilo ještě jináč. Uh-huh. A to byla taková říkánka, můžu vám to říct?
0: No jsem s ní.
1: Čula jsem šua, našula jsem kus skua. Nebylo to skuo, bylo to miduo. Já su ale trduo. No, takže to jako prostě ukazovalo to kunovské nářečí, takže ale by se psalo, že babička teda hodně psávala a furt snad až do těch 80. roku vždycky drahé děti ingustovou tušku, jestli se to ještě dělá, ty tušky nevím, na pěkný dopisní papír, ale vždycky se říkalo, toto je po kunovsky a toto je spisovně. A aj ta babička, která byla 1870 rozená, psala spisovně. A měla syna, jednoho byl v Praze, ale ve 47. roku se s toma odstěl. Tak jsme si psávali. Hodně nám psával ten strýc a posílával aj nám často pohledy. A většinou to byl pohled z Karlova mostu Hradčany. Mm-hmm. No, jenomže, víte, bylo to ve válku. A já, když jsem viděla, už vidím někde pohled s Hradčanama, nebo prostě nějaký obrázek, nebo aj když jsem v té Praze byla a dívala jsem se, přesně co tak je, ty Hradčany, jak na těch pohledoch. Já tam vždycky vidím tu známku toho Hitlera.
0: Jo, takhle to máte spojené s tím.
1: No, a tože, ale tak tímto pádem, že psávali, tak vím, kde byli, třeba že jeden strýc měl manželku z Chaloupek na Královéhradecku, potom bývali v Podolí bez, manželka jednoho strýca, ta byla ze Zvíkova, to byla, tam se šlo z Lechanic, potom do toho Zvíkova pěšky. V Kojicích, tam jsem měla tetu, tam měla 10 dětí, jedna moja, jak když od bratranca holka žije, dokonce v Pardubici, no v České Lípě.
0: Všude prostě.
1: No takže já jsem se tak docela, jsme se orientovali více po těch mapách. No.
0: Jo, takže byste...
1: To je, no a počkajte, ještě se mi po mamince byl ještě bratr rodní, potom o 2 roky mladší. Hmm. A ten, to jste nevěděl, Lesti říká slovo, Lesti vážně, nebo ne.
0: No.
1: nehnul brvu a takový, tak vám aj nám psával takovým stylem. Třeba vám aspoň řeknu tu adresu.
0: Aha.
1: Na obálce. Família Josefa Zábojníka na Rybníku Pochodníku číslo 1118 Kunovice, důležitá železniční stanice, okres Uherské Hradiště, konečné skladiště.
0: A dorazilo to?
1: No, tož ba, ale on a v tom duchu takto napsal celý ten dopis.
0: Jo.
1: No, tak maminka si říkala, bože, to je starý buázen. A ten žije na Valbrechici. Od Krnova, pak se odstěhovali do Ostravy, takže to bylo na Vánoce, na Velikonoce pohledy, potom jsem to zdědila. Já jsem psávala 23 pohledů. No a tak teď i spíšu tak třeba 6, 7, no a ještě od toho jednoho mamičeného bratra po jeho dceři, jak když je to jako moje neteska, žije v Čachovicích, tak s ní se stýkám, několikrát tady byla u nás, zbožňuje Bílé Karpaty, prochodili to předloni tam všechno, ale to všechno, co spolem korespondujem, to s telefonem.
0: Dobře. No jo, tak jako je potřeba jít vstříc těm moderním technologiím taky trošku, ale říkala jste, že dodnes si tedy něco pár dopisů napíšete, pošlete,
1: určitě,
0: takže furt to funguje.
1: Ano.
0: Dobře.
1: No a měla jsem bratranca, to byl jako bratr její matky tady této holky, tak ten žil v Praze nad Zbraslavi, tak jsem k němu jezdila od roku 2003, 2002 byla v Praze ta povodeň, že?
0: No.
1: No a já potom, myslím, 5 roků jsem k ním jezdila na pár dní a psávala jsem jim dopisy, co se děje u nás a to. No tak on je 26. ročník, takže měl 89 roku, když odešel. Takže už jako korespondence žádná, ale vzpomínám na to velice ráda, protože vždycky jsem si poručila, kam chci jít a on tam šel se mnou, mě tam zavédl.
0: A ukázal. Dobře.
1: Víte, kde si ještě, že se vám tak trochu pochválím. Byla jsem v Tichém údolí, v Zdenky Braunerové ateliéru a to prostě to byl zážitek. No a potom ještě generála Pelého Vila. Tak, no měl tam výstavu Jiří Andrle, takže to díky korespondenci stále tady s tímto bratrancem bylo toto umožněno.
0: No tak super, tak. Vidíte to, co všechno je díky korespondenci
1: zařídit. Ale ano,
0: zařídit.
1: Samozřejmě.
0: Tak jo.
1: Takže to je tak v kostce, co jsem vám chtěla říct a přeju vám hodně zdaru.
0: Vám též, díky moc.
1: A držím vám palce.
0: Držte, mějte se krásně.
1: Děkujem,
0: děkujem.
1: No,
0: dobrou
1: mějte
0: noc.
1: Mějte se krásně, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Už je pátek 19. června, posloucháte Český rozhlas Noční linku. Dneska si povídáme o dopisování, o pohledech, o korespondenčních lístcích, ale také o tom, jak se píše dnes SMSky, maily. Zkrátka doba jde dopředu, i na tohle je potřeba si zvykat. No a já teď narazil na příběh od Daniely z Prahy, která napsala, a to musím tedy přečíst, to je úplně neskutečné. Dobrý večer, miluji pohledy, které mi v rámci rodinné tradice posílají všichni potomci. Byť už pohled z Řecka jednou přišel 3 měsíce po návratu vnuka od moře. To se někdy stává, to známe, myslím, všichni. Pohledy na Vánoce a Velikonoce řešíme elektronicky, dopisy jsem milovala a mám mnohé dodnes schované. V roce 1961 jsem jela z cestovní kanceláří mladých do Sovětského svazu a poslední den v Kyjevě jsme šli na výstavu úspěchů a tam nás zastavil sympaťák s mikrofonem a zpovídal nás, odkud jsme a jak jsme byli s pobytem spokojeni. Byl reportérem kyjevské televize a já v té době pracovala v krajské rozhlasové stanici. Večer jsme nastoupili do vlaku a těsně před rozjezdem přiběhl Vitali a dal mi okénkem kytičku a krabičku, ve které byla jeho adresa. Začali jsme si psát dlouhé dopisy spíš filozofického rázu, diskutovali jsme o situaci ve světě. I když mě 68. rok šeredně poznamenal, tak jsme i potom v dopisech diskutovali a naše přátelství přežilo. Pak jsem několikrát byla u nich na návštěvě a jeho žena s dcerkou zase přijeli do Prahy. V polovině 90. let Vitalij zemřel a pokračovali jsme v psaní s jeho ženou. Dnes už Světlana má víc roků než já a těžce snáší situaci v Kyjevě, a tak si píšu s její dcerou, se kterou už mnohem lépe a anglicky píše můj vnuk, ale ti už nelepí známku, ti si e-mailují. Začalo to mladickým pozdravem a s rodinou udržujeme přes všechny kotrmelce světového dění písemné i osobní přátelství 65 let, píše Daniela. Tak díky za tenhle nádherný, neuvěřitelný příběh. No a jdeme se podívat opět na telefonní linku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, jste vysílání u telefonu Mirek Hrubán. Zdravím vás. Koho a kam?
1: No, tady je Anna z Brna. Já bych napojila právě na podobný příběh, co je v rozhlase před chvilkou byl.
0: Ano.
1: Ale obávám se, že je to málem trošku politikum. Ale já bych to tak nezdůrazňovala. Mm-hmm. Pokud by se vám to nezdálo, tak mě nemůžete zkrotit. Já jsem jako mladá holka v 69. třeba jezdila do Bulharska s kamarádkou na dovolenou k moři. A stalo se mně, že to jsme vždycky večer chodili na posezení, tak na večeři a tak, a seznámili jsme se s těma místníma nebo tak. Teď jsem se poznala s chlapcem, řeč k řeči, při tanci, že byl z Libanonu. A teď z toho Libanonu právě se divil, jak se domluvíme.
0: No to taky si říkám.
1: No právě. No, jenže on mě řekl, on mluvil krásně rusky a já, když jsem řekla, že jsem z Česka, no tak asi pochopil, že mluvím taky rusky, ale já jsem v té době už lapala, já jsem si učila soukromně, tak lehce něco z angličtiny jsem pochopila, ale on začal normálně rusky, že on pracuje v rádiu Libanon, v rádiu Beirut a že ho zajímá tak o světě, takže cestuje s kamarádem a tak. A tak mě to teda zajímalo taky a tak jsem se ho vyptávala rusky. On mě, a mezi tím jsme špitl nějaký anglicky a tak jsme se prostě bavili. No a teď mě právě řekl, no já bych se s váma rád setkala i třeba v Česku, ale já třeba nemůžu tak nějak. Ale můžu vám potom třeba napsat a rád bych vás poznal, protože jste, zajímáte se o svět a tak. To mě na tom zajímalo nejvíc a tak jsme se prostě stýkali. No a já jsem chtěla tady k tomuto vlastně říct jenom tohle, že stýkali jsme se jenom teda na té dovolené.
0: Ano.
1: A když jsme končili tu dovolenou, tak on mě chtěl po mně adresu, a že mě určitě napíše. A napsal právě, že vzpomíná I remember all your time in Varna. A teď k tomu připsal tu ruštinu. Da, da. Tak mně to připadlo tak strašně vtipné. A byl to pohlednice Baalbeku, což je rozvalina římského hlediště, římského divadla, ano, tam v tom Libanonu. No, já jsem chtěla podotknout jenom tohle, že když sleduju kdykoliv teď rozbořeniny Bejrútu, takže vždy si vzpomenu na něho, že tam někde třeba je, nebo jeho děti a tak. Jedinou pohlednici, ale často ji prohlížím a vzpomínám na něho. A v souvislosti právě tady s tím. Jo, a když jsme byli právě v tom, tak on zase vzpomínal na to, jak nás v tom 68. zase napadli ti. A takže já teď zase vzpomínám naopak na ně, na ně, jak jsou napadeni.
0: Jo.
1: Tak to je moje vzpomínka na Eliase.
0: To je škoda, že to máme spojené s takovými nepěknými historickými událostmi, některé ty naše soukromé věci, ale tak to prostě je a je fajn, že tedy to přátelství nějakým způsobem fungovalo a že jste si psali takhle hezky anglicko-rusky, teda to je úplně, to je úžasný. Tak, Elias jste říkala, že se jmenoval?
1: Elias, no. Takže kdyby náhodou pracoval v rozhlase, třeba by se to k němu mohlo dostat.
0: Těžko říct. Tyto cesty jsou nevyzpytatelné, možná se to dostane, možná ne, takže chápu to dobře, že v kontaktu už dneska nejste, nic o něm nevíte.
1: Ne, nevím. On měl staré rodiče a byl sám syn. Rodiče bydleli někde v horách, to říkal. Byli křesťané, to jsem se dozvěděla. A že on by neopustil je ty rodiče právě.
0: Jo, takže
1: to bylo zřetelné. Ale mně to stačilo těch pár dní třeba, co jsme tak se setkávali a tak. A musím na něho vzpomínat, kdykoliv se podívám na zprávy a vidím právě ten...
0: To děň. Dobře, tak...
1: Tak je to jenom moje vzpomínka. Mám jedinou pohlednici, ale je to hezké.
0: No jo, tak o to víc těch událostí ta pohlednice nese, zkrátka.
1: Určitě. Děkuji vám.
0: My také děkujeme, zdravíme do Brna, paní Ano, a dobrou noc.
1: No, nashledanou.
0: Nashledanou, děkuji. Taky.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrou noc. Dobrou noc, přeje Pavel Bobek. My ještě ne, my pokračujeme. Noční linka je v plném proudu. No a teď nám, tuším, že z Mladé Boleslavy telefonuje posluchač Milan. Trefil jsem to, je to Mladá Boleslav, dobrý večer.
1: Ano, správně, dobrý večer. Velice vás zdravím. Vás, pane redaktore, což je velmi úžasné, už delší dobu sledu Český rozhlas. Chtěl bych všem posluchačům Českého rozhlasu popřát krásnou, hezkou dobrou noc. A potom...
0: Vy jste říkal, že posluchačka před chvílí vás vyprovokovala přímo k tomu, abyste se ozval, že máte také něco, na co byste chtěl navázat.
1: No, jenomže já jsem jaksi nestarší dámy.
0: No?
1: To jako... Pro mě jsou přitažlivé, ale abych se neodběhl od tématu.
0: Ano, já napětě poslouchám.
1: No, já jsem armádní důstojník, létal jsem s vrtulníkem. Já nevím, koho to zajímá, posluchačům Českého rozhlasu přeju krásný večer a je taková fajnová noc. A zítra přijde ještě peprnější.
0: Teda tak teďka smyslu, úplně... No, v jakém smyslu?
1: Ve smyslu meteorologie, jakože bude ještě o 5 stupňů víc, než bylo dneska. Ale máme to krásné, klimatizované, jakože... Omlouvám se, promiňte.
0: Nic se neděje, v pořádku. Já jenom, abychom se dostali k tomu tématu, my si dneska povídáme o dopisech, tak pořád čekám, jestli máte také něco, co byste k tomu řekl.
1: To si pište, že mám.
0: No, já
1: to píšu. To mám tolik na srdci, no. To už ani nevím, kudy kam.
0: Tak to zkusíme, nebo to necháme na jindy?
1: No, zkusme to.
0: Tak pojďme do toho.
1: No, musíme... Pane redaktore, ukládám za vaši povinnost, vzhledem k tomu, že znám Lídu Rakušanovou jako taky velice peprnou a hlavně, co se týče českého jazyka, úplně superovou slečnu, která se už jak ty, já ji poslouchám jako mladý kluk ze svobodné Evropy, ale říkejte mi,
0: no.
1: Ty krásné vaše skladby a ta vaše skladba Českého rozhlasu, to nemá konkurenci. Já si poslouchám i konkurence a říkám, já budu radši poslouchat Český rozhlas. To je pro mě prioritní.
0: Tak to
1: já
0: jsme rádi.
1: Sloužil v armádě.
0: Jo, lítal se s vrtulníkem, ano. Hleďte. Pane Milane, asi to necháme na jindy to naše povídání, protože vy toho máte tolik na srdci, jak jste říkal, že nevíte, kde začít, tak to pojďme nechat, jak jsem říkal, třeba na zítřek, na pozítří, ale já bych se ještě chtěl dostat tady k některým vzkazům, které píšou ostatní a které se věnují právě tomu tématu, které dnes večer rozebíráme, což jsou dopisy a dopisování. No a my tady máme i pozdrav od Michala Sedláka z Myšlína. Vůbec nevím, kde je Myšlín, budu se muset podívat. A ten píše, že patří k těm, kteří také rádi píší a posílají papírové dopisy, udržuje mezinárodní korespondenční styk s několika cizojazyčnými kamarádkami. Takový dopis se sice neobejde bez známky a putuje světem třeba i několik dlouhých týdnů, ale milovníci dopisování se mnou budou jistě souhlasit, že své kouzlo to má a kvůli tomu kouzlu to člověk také dělá. U doporučených dopisů nabízí Česká pošta službu sledování zásilek. Jsou tedy k dispozici údaje o tom, kdy byla zásilka převzata do přepravy, odeslána do země určení, tam převzata vyměňovací poštou, převzata do přepravy a připravena k doručení. A právě Michala tohle baví sledovat. Má i sbírku známek, mezi nimi mimo jiné protektorátní známky s Heidrichem. No taky si je rád prohlíží. Líbí se mi třeba známka s vyobrazením majáku na Fajerském ostrově Mykines. V těch končinách ale žádnou korespondentku nemám. Tedy... Alespoň zatím, uzavírá Michal. Tak díky i za tento vzkaz. No my si dáme další písničku, čeká nás Michal Prokop a pak dáme prostor ve vysílání někomu dalšímu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: byl v Africe, v Sudánu a posílal svým známým pohledy. A měl jednoho kamaráda, který byl hodinář, jmenoval se Mirek a poslal mu pohled. Mirek, hodinář, Hradec Králové, Československo.
1: Takhle jenom takhle adresa?
0: Ano, ten pohled došel.
1: No tak
0: já jsem jasně. Ho viděla na vlastní oči.
1: Mirek, hodinář, Hradec Králové, Československo a stačilo to, aby dorazil ano. Z Afriky. No tak to je ale perfektní, to ta pošta tehdy fungovala naprosto skvěle.
0: To určitě.
1: No.
0: Protože my jsme si psali, já jsem od něj dostávala na trénink různý pokyny, takže jsem tady mývala dopisy během několika dnů, já už si to přesně nepamatuju, že to už další dobu. Jinak dopisy, já jsem, mám ráda prostě psaný slovo. A myslím si, že to je taková nejslušnější komunikace.
1: Ano.
0: Nepovažuju za nějakou jako slušnost velkou. Asi já jsem teda už starší, takže tyhle ty SMSky a tyhle ty vzkazy a hlavně přání. Já si potrpím posílat svým největším přátelům jako pohledy.
1: Ano.
0: Ať už to vánoční, velikonoční, k svátku, k narozeninám, to považuju prostě za takový slušnou komunikaci. Ale od dětství jsem si psávala s přáteli ze Sovětského svazu, z NDR, z Polska a mě to i trvalo až do pozdních let za socialismu.
1: Ano.
0: Tak se to nějak jako přetrhalo a ať to byli sportovci nebo školní družba, tak si myslím, že jsem, jo a mám ty dopisy ještě schovaný některý
1: aha.
0: A nejdůležitější dopis, který uchovávám, je od přímo šéfa Alexandrova souboru.
1: Ano.
0: Když tady byl asi v 50. roce.
1: Počkejte, takže... No vy jste si psala jako takhle se známými osobnostmi, jako se sportovci, anebo s těmito jako šéfy sborů, jo?
0: Ano. Mám tady pohled od Marity Koch.
1: Aha.
0: Se kterou jsme měli s Amporem Rostok družbu. Její pak šéf trenér odešel do jaru a toho jsem zahlídla kdysi v televizi, na nějakých závodech byl trenérem sprinterky Johnson. A jo, a takový ty dětský psanička, když jsme dělali tábory, tak si děti posílali mezi sebou psanička. A my vedoucí jsme jim dělali takový zprostředkovatele. Byly to takový nevinný ty dětský, tábornický lásky.
1: Ano.
0: Většinou to končilo i nějakou svatbou, kterou jsme jim v rámci karnevalu vždycky udělali.
1: Jo, takhle, já myslel, že to přetrvalo až do dospělosti, že se pak vzali nakonec.
0: Ne.
1: Jenom prostě táborová svatba.
0: Ano. Aha. A když jsem měla svého kamaráda na vojně v Dukle, tak on si psal s Emilem Zátopkovým a ten mu posílal, jako, jak trénuje a to. A mě posílal taky, jak mám trénovat a kolik těch dávek a to. A to byly třeba 14-stránkový dopisy.
1: Pane jo.
0: Tak. A z družebního z Banskou Bystricí jsme měli i družební manželství. Manžel pocházel z Banské Bystrice a já Hradečana a seznámili jsme se tady při družební akci.
1: Jo, jo, jo,

0: Jo. A takhle vám to hezky klaplo. No jo, tak dobře, vidíte to, co všechno dokáže dopisování a udržování kontaktů takhle přes dopisy, nebo dokázalo. Dneska těžko říct, jestli by to šlo stejným způsobem.
1: Mrzí mě to opravdu, protože já i s noučaty, který žijí v zahraničí, si píšu, protože oni mají velkou radost.
0: Pořád klasicky papírově si píšete, jo?
1: Ano, ano. Aha. Mají velkou radost, když dostanou dopis.
0: Tomu rozumím. Je to prostě hezké dostat ten dopis do ruky a vrátit se k němu kdykoliv.
1: I když je ta známka drahá, tak prostě já to tak neberu.
0: Rozumím.
1: Prostě je to tak a když chci někomu udělat radost, tak udělám i takovou maličkost a nehledím na to, že stojí o nějakou korunu víc, než to stálo. Ale mám sbírku starých pohledů, který s dětma, když přijdou noučata, tak je probíráme a já jim k tomu vypravuju, kdo to byl, od koho to někdy to poslali. Ale nedávno jsem našla i sbírku pohledů vánočních, velikonočních, ještě nepoužitých a staré korespondenční listy nepoužité.
0: No jo, tak to nevím, jestli ještě půjde poslat, ale ty staré pohledy, to by bylo docela takové zajímavé to někomu zkusit poslat na Vánoce, historický pohled.
1: Jo, budu toho teď využívat.
0: To by asi koukali a určitě budou mít radost. Tak paní Magdaleno, moc díky, zdravíme do Hradce Králové.
1: Děkuji vám zbytek večera příjemné společnosti.
0: Díky, díky. Tak jo, naslyšenou. No a já ještě doplním, že když jsem se chystal na dnešní večer, tak jsem schválně lovil, jak staré jsou dopisy, jak dopis sám o sobě má dlouhou historii a vůbec nejstarší dochovaný osobní dopis byl napsaný v Babyloně před 4000 lety. Představte si, a nejhezčí na tom je, že to byl dopis milostný.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Český rozhlas, Noční linku, dnes je to o dopisech, o dopisování, o pohlednicích, možná trošku i o známkách a jsem moc zvědavý, o čem bude mluvit pan Miloš, který na telefonu. Zdravíme do Říčan, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak jak už jsem vám říkal, už je mi přes 70 jemně a moc rád na korespondenci vzpomínám. A nejvíc asi první, co bylo, byly dva roky vojny v Popradě a v Písku. Mm-hmm. Obě dvě teda moc krásná města a dostal jsem se domů minimálně, ale měl jsem něco málo kamarádek a víc kamarádů a domů samozřejmě a psal jsem každý den, na tenkrát, já nevím, ani ne korunu, stál dopis a pohledy taky, no ale na těch 90 korun za měsíc, no měl jsem nějaký peníze, takže jsem psal, mám ještě 100 dopisů od svých kamarádek a přítelkyň a kamarádů, takže to bylo moc pěkný a teďka jsem rád, když mi napíšou moje vnučky, který tady bydlejí od Říčan 50 kilometrů a s těmi známkami, s těmi cenami, to je taky zajímavý, že to tam nedojde někdy ani za týden do těch otic tady a že ty známky, když to vemu a jedu za mladší vnučkou do Benešova, která tam chodí do školy, takže to vyjde stejně jako ta známka.
0: Jízdenka ale, jako známka, jo?
1: No, tak známka stojí 36 a zpáteční do Benešova a do Říčan stojí 72, jo, takže to je takový humorný, ale jsem strašně rád, když mi napsali vždycky pohledy, kde byli na dovolený a kde byli na táboře a když tam něco namalovali a je to moc pěkný, no samozřejmě jsem psal, když ještě mobily nebyly, ale taky tady byly na vesnici dva telefony v těch
0: budky.
1: 60. 70. letech, tak jsem chodil k jedný paní a vždycky za korunu jsem volal spolužačce 3 kilometry, aby koupila lístky do kina.
0: To byly takové...
1: A to jsme si taky, no. I na ty 3 kilometry jsme si psali pohledy a dopisy taky a normálně se známkou. Přitom jsme se viděli každý den ve škole.
0: Ale prostě jste si chtěli napsat.
1: Tak jsme si takhle psali. No a pamatuju si, že tenkrát v těch 60. letech taky byla taková hra, jako potom v 90. tady s těma finančníma obnosama, pošli 10 známým, tak tenkrát to bylo jenom z dopisy, jo, a moc toho nechodilo, zrovna ta pyramida, nebo jak se to jmenovalo.
0: Ano, vzpomínám, ano.
1: No, takhle to bylo s těma pohledama, bylo to hezky, no pár mi přišlo, ale tolik, co jsem třeba odeslal, ne, no.
0: No, tak on asi ne každý to dodržel a pak, když to někdo přetrne,
1: jasně,
0: tak to nefunguje
1: tím,
0: úplně.
1: Tím spíš s těmi penězi, no, tak to.
0: No jo, to už odbíháme někam úplně jinam. Já jsem se teďka vybavil ještě, jak jste říkal, že jste si psal s kamarádkou na těch pár kilometrů, tak mě zase kamarádi dělali to, že mě posílali z hospody pohledy a nedávali na to známky a já to pak musel doplácet.
1: Jo, to je možný tohle, že jsme taky dělali jako nevyplacený, to byly takový humorný.
0: Ano, to bylo popukání, věci, skutečně, no.
1: A nebo se psalo kamarádům, jeli jsme do Prahy, tak jsme to tam vždycky po ulici a aby se tam princezny, co šly kolem jdoucí, aby se podepsali na ten pohled.
0: Jo.
1: Posílali jsme jim to domů a tak takovýhle, nebo do školy přímo, jako do té třídy, z čeho měli učitele velikou radost v uvozovkách, tak takovýhle. Takové, ale strašně rád píšu. Teďka už tolik moc ne. Mám tady několik pohledů a přání a známky nakoupený mám a to jim tam ještě dám zpátky známku, aby napsali. No,
0: aby
1: taky už teďka moc neposílej. Tak telefonujeme, no. Aspoň
0: že jste v kontaktu.
1: Nebo jedu do toho Benešova, nebo do těch Votic jedu tím vlakem.
0: To vyjde teda levnějc, nebo skoro stejně jste říkal.
1: No, takhle to je. Nebo... No, ty známky teda, já se nedivím, že lidi jako nepíšou, protože no, tak za těch 630 korun s prominutím není ani pivo, jo, tak lahový, no.
0: Dobře, tak Miloši, zdravíme do Říčan, moc díky za zavolání. No, přeju vám krásnou dobrou noc. Taky.
1: Mějte se pěkně, ať vám taky někdo pošle na vaší redakci nějaký
0: dopis.
1: Pohled.
0: Tak uvidíme, třeba se tak stane. Dobrou noc a naslyšenou.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Zdravím všechny posluchače i vás, Miroslave. Zrovna nedávno mi přišla polhednice krásného západu slunce z Austrálie, ze Sydney. Co mi na ní ale přišlo ještě hezčí než ten západ slunce, byla známka, která nesla jméno Melbourne a město také zobrazené. Samozřejmě mě ale nejvíc potěšil krátký vzkaz od vnučky a taky to, že pohlednice ještě nejenom existují, ale že ta generace, která někdy, myslím, neprávem schytává kritiku, je dokáže najít a udělat tolik radosti. Píše posluchačka Helena, tak i za tento vzkaz děkujeme. Opět najdete je na našich internetových stránkách, když se kouknete na rozhlas.cz/linka. No a my pomalinku jdeme do finále. Myslím si, že stihneme poslední hovor v dnešní noční lince a ten bude s kým? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím do východních Pardubic.
0: Dobrý večer, a kdo nám volá?
1: A už všechny z Pravce, Iveta.
0: Iveto, tak co vy a dopisování, jak to máte?
1: Já jsem jako dítě měla kamarádku a její tatínek byl, pracoval na velvyslanectví. A ona s tatíkem hodně cestovala po světě. A já měla od ní spousty různých z celého světa.
0: Pohlednic.
1: Pohledu a i dopisu a hlavně pohledu. A tak jsem je začala sbírat. A potom mi ještě moje prababička dala svoje pohledy, které měla od svých dětí. A takže jsem měla i starý pohledy, takový ty historický pohledy měst různých. No, pak jsem to všechno plakala, protože když jsem se vzdala, tak to maminka vyhodila.
0: Je, a já myslela, že se pochlubíte, jakou máte velikou sbírku a maminka vám to vyhodila, jo.
1: Byla to velká krabice, takové ta krabice od margarínu, to vy asi nepamatujete.
0: To asi ne.
1: A to jsem měla plnou.
0: No.
1: Ta byla plná. Ale protože jsem věděla, že děti hrozně rádi jako dostávají pohledy a já jsem jich dívala na tábory a viděla jsem, že některé děti dostávali pohled nebo jakoukoliv korespondenci každý, třeba obden, často, ale někteří nedostávali nic.
0: No.
1: A ty byly pak hrozně smutný. A tak, když jsem potom pracovala ve školce, jezdila jsem s dětma na školu v Přírodě, tak jsem nakázala rodičům, že chci od každého dva pohledy napsaný.
0: Jo, takhle, už jako do kapsy rovnou, jo, že to vezmete sebou.
1: Ano, ale jsem si zahrála na pošťáka.
0: Aha, no tak to se to vyřešilo ale krásně.
1: A když jste viděl ty rozářený oči dětiče, když ti dostali obyčejný pohled, maminka tam tu známku nakreslila, byl to pohled pejska nebo kotičky, nebo prostě takováhle nějaká blbost, ale ty děti prostě z toho měly obrovskou radost.
0: No jo, to je jasné, no.
1: Já mám kamaráda, dneska už jsme teda oba, já už jsem vdova, on je taky sám, bydlí tam na Drožnově a my si spolu píšeme už příští rok, to bude 40 let.
0: Ale tyhle dopisy máte schované?
1: Některé ano, některé ne, některé zmizely v přistěhování, v propadlišti dějin taky, ale většinu mám teda schovanou. Byli jsme tenkrát v Karlových Varech v Lázních, posadili nás 6 lidí k jednomu stolu. Ze začátku jsme si psali všichni, ale myslím, ty dvě paní už ani nejsou, to už by bylo přes 90 a my dva teda jsme vydrželi.
0: Ano.
1: A píšeme si do dneška.
0: No tak to je úžasný teda. Tak mám lepší konec noční linky jsme si nemohli přát snad ani.
1: Dřív jsme si psali pohledy, dopisy, no a dneska vzhledem jaksi důchodům a zase rychlosti pošty.
0: Ano.
1: Sedneme k počítači a já to tady večer napíšu. A on si to ráno přečte, no. Nebo on to večer napíše a já si to ráno přečtu.
0: Takže už jako i ta moderní technologie pohltila i vás.
1: I tuhle malému 80-letou bábu. Takže, ale opravdu jako ty pošty, myslím si, že to s těma financema přehánějí. No, to si budeme povídat.
0: To asi nebude.
1: Ale to s tím prostě nikdo nic nenadělá, prostě peníze vládnou světu, nedá se nic dělat. A ještě, když už teda jsem u těch peněz, chtěla bych všem novinářům, rozhlasákům, televizákům, aby konečně vláda dostala rozum. A jsem na vaší straně.
0: Děkujeme. Díky moc.
1: Mějte se hezky.
0: Taky.
1: Přeji hezké léto.
0: I vám.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc a naslyšenou. A neloučím se jenom s posluchačkou Ivetou, loučím se s vámi všemi, kteří jste naladili dnešní noční linku. Díky všem, kteří jste do ní přispěli, ať už slovem nebo textem. A dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jsem rád, že mohu v některých našich divadlech, alespoň v některých, reagovat na vaše ohlasy, e-maily a vzkazy, mezi kterými nechybí ani přání o výběr těch slavných, než kvůli přímo legendárních historek a scének z vysílání rozhlasu anebo televize. Tak zase dnes večer pro jednou na veselou notu, jak se říká. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když jsem vám tu nedávno nabídl humorný monolog Jana Libíčka a taky Heleny Růžičkové, napsal mi jeden z vás posluchačů. Vidíte stand-up vystoupení nebo na stojáka jako vyšité, akorát se tomu tak dřív neříkalo. To je pravda. A společné mají ty tehdejší monology nebo čtení z povídek s těmi dnešními jedno. Totiž musí se to umět, ať už ve studiu nebo před publikem. Jak ostatně v zápětí dokáží Jaroslav Štarcl, anebo taky Oldřich Nový, ten tedy v roce 1953 s povídkou stejně noblesního humoristy Achille Gregora. Jak se jim asi psalo oběma pánům a četlo o jídle a závodní kuchyni.

Tedy to neříkám, všude tak není, ale u nás tak opravdu bylo. Takový případ se u nás udál s biologickými hodnotami v závodní kuchyni. Ale jinak jsme si stěžovat nemohli, ani jsme si nestěžovali. Jídla bylo dost a rozmanité, hodnotné živiny. Na druhé straně zase opravdu jsme si nevybírali. Všecko jsme snědli, bez zbytku skonzumovali. Jednou i připálené, a pak zase přesolené. Nejsme zíčkaní, to je pravda. Detaily nerozebíráme. Někde se vyskytnou takový individualisté, a to, aby závodní kuchař přišel o nervy. Nic jim pod nos neleze, v jídle se ponípají a kazí jen apetit ostatním spolustolovníkům. A připálené vůbec nejedí. Nechají to. Takovým vařit, marná sláva, nezavděčíš se. Tak třeba uvaříš nějakou krmi a prohnaný strávník má apetit na jakousi docela jinou spécí. Ale nelze vařit individuálně, i špekoun má jen dvě ruce a nemůže se kvůli individualistickým přáním přetrhnout. U nás, zaplať pán Bůh, takových individualistů není. U nás závodní kuchyně prosperuje i bez individuálních spécí. Od samého vzniku ještě nikdo neudělal kravál, to je na mou duši pravda. Vařila se hlavně jídla národní a žádné individuální extrabursty. Knedlíky se zelím a kus uzeného k tomu. Nebo knedlíky se zelím a karbanátek. Nebo knedlíky se zelím a kotleta. Jindy jsme zase měli knedlíky se zelím a biftek. Skutečně strava byla rozmanitá, vydatná, ale hlavně nejednotvárná. Úplná fantazie. Ku příkladu na Štědrý den. Co bylo na Štědrý den? Les kdo by myslel, knedlíky se zelím a vepřová. Ne, ne, to bylo den předtím. Na Štědrý den byly knedlíky se zelím a kapr. Náš závodní kuchař se překonával. Jenom ne jednostranou stravu varoval. To vede k překyselení, nadbytečným šťávám a různým obtížím žaludku. Protože byl objektivní. V tom smyslu jsme také měli schůzi. Přednášel závodní lékař. O lidské stravě referoval. Předtím jsme ani nevěděli, jak je potrava důležitá. Nic jsme neslyšeli o fyziologii trávení a výměně látek. No daleko sáhlé věci, občané. Kdo se dřív o to staral? Výživa lidu a tak dále. No hotová věda. Zvykli jsme si, pravil doktor. Všelijak si žaludek hňácat. Nejíme, pravil, uvědoměle. Ale z toho hlediska zaostale si cpeme břicho všelijakými dežiny a jinými neřády, hodnoty biologické pomíjíme, kalorií nedbáme a metabolismus máme v nepořádku. No toho bohu dík v naší závodní kuchyni není. Něco takového by se u nás ani netrpělo. My bohu díky už nejsme tak zaostalí, abychom v kaloriích měli nepořádek. Hned druhý den při obědě byly knedlíky se zelím a játra, trousili se pracovní síly do kuchyně a dotírali na kuchaře. Pověz, špekoune, dal si dost kalorií a do polévky dal si metabolismu, ale stala se taková věc, čert aby se v ní vyznal. Kuchař dal na tabuli vývězku, že jsme se zavázali pomocí na statku, kde máme patronát, vykopat brambory. To je pravda. A že jsme tam brigádu neposlali. No, to je taky pravda. A že tedy brambory pro závodní kuchyni nebudou. Nebyla výroba, nebude distribuce. Budou se za příkrm podávat knedlíky se zelím a tak dále. Ale dal si plavajzník. Srotili se u vývězky, přečetli, uplivli a vydali se za kuchařem. Kam na nás lezeš s distribucí, figuro, dotírají. Neovládáme snad fyziologii trávení a výměny látek? Chceš zavést nepořádek do kalorií, porušit výživu lidu? A co metabolismus? Snad nakonec metabolismus přestaneš dávat a biologické hodnoty porušíš, to divo neudávili. Ukázali mu, že si nenechají na biologii sahat, ani od kuchaře. A hned zatepla svolali schůzi, ustanovili brigádu k vykopání brambor i s kuchařem. V sobotu brigáda odjela a v neděli večer přivezla nákladní dvoutunkou brambory. Soběstačně. Vlastníma rukama biologické hodnoty ze země vyrvali. I s kuchařem. Dnes je naše závodní kuchyně biologicky hodnotná. Poučili jsme špekouna. Žádná omezená distribuce, larvolína, ale výměna látek. Nedáme si, kdo ví, jakými dežiny žaludky hňácat. Občas také kuchař udělá bramborové knedlíky. Odváží se.
ale i v těch jsou biologické hodnoty, pravil závodní lékař. No proto...

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dnes mě není opravdu do smíchu, natož do řeči. Nezlobte se, odcházím. Pa. Vlastně jaký pak s Bohem, jo? Jaký pak odchod, to vím, to byste mě nechali bloudit bezútěšnou silvestrovskou nocí bez honoráře, co? Naopak vy všichni musíte pozorně vyslechnout, co mě vůbec trápí. Soužír moutí, mučí, hněte. A kde mě bota tlačí? Víc výrazů jsem ve slovníku nenašel. Ano, je strašné, že není možno žít se ženami ani bez nich. Ale sakra, to mám zas na jinou estrádu, to je ke dní žen, Ano, milí přátelé, kdo se je vítr, sklízí bouři. A proto, kdo by chtěl zůstat smuten na naší dnešní veselé dožínkové estrádě... No ne. Promiňte, to jsem zase sáh vedle. To je zase družstevní den, já to mám. Ano. Ano, vidíte, občané, jaký jsem gigantický somlař. Smolař. No, to je prosím na začátku a hned překlep. To je. Samozřejmě, jako vždycky mě to potká na třetí stránce, ano. Tedy nejsem pověrčivý, chraň Bůh. Pověry jsou hloupost, tedy. Pokud ovšem nejede 13 namazaných ve 400-dadlovém autě. Věřím, že má smůla je původu rodového. Pratetička ze strýčkovy strany Slula Pechová, provdaná Smolíková křtěná Kazy. Šťastná to paní. Kam šlápla tam 7 let, museli meliorovat louky. Kdy si měla položit základní kámen ke stavbě jeslí a poštěstilo se jí pustit ho panu starostovi na nohu. Starosta se naštěstí jmenoval Kulhánek už předtím. Od té doby ovšem nepřekvapí naši rodinu ni žádný nezdar. Jsme smíření se vším. Sestřenice mlada se ohne pro 4 lístek a udělá si průh. Co jiného se dalo čekat? Bratr Albín navštívil Petřínské bludiště. Za 3 dny ho našli, jak hltavě chroustá zrcadlo. Inu, stalo se stalo. A že strýc Ctirad obdržel k svátku masožravou květinu. A ta hned večer prokousla tetě Bůček. Nad podobnou prkotinou už ani nemáváme rukou. Mě tedy osobně se tak dlouho lepila smůla na paty, až jsem si musel začít kupovat obuv o 3 čísla větší a tím pádem žít na velké noze. Rozjímám o těchto věcech z hůsta i zřídka, jak kdy, a uvažuji o problémech bytí. Vím, bytím se nic nespraví, tedy vy smakarenko. Na nejvejš se prodřou kalhoty. Ale mnohé záhady v bytí člověka palčivě jitří mojí senzitivní duši. Co jsem se napřevaloval na gauči i na sofa. Co jsem se naptal hvězd, pokud nebylo zataženo. Když si šofér uhelník skladu dodá uhlí do vlastního sklepa, musí si taky převažovat putny. Je lepší řezané moravské víno, než řezaný hokejový soudce na Moravě? Až se stanou všechny zdejší děti kosmonauty, přiletí k nám někdo z Marsu učit se komíníkem nebo ševcem? Proč nemůžeme vzít trpaslíka do distribuce, když ho bereme do výroby? Tam se úpěnlivě hvězd. A chodím denodenně na observatoř. Na observatoř. Ne, protože se říká obzírati. Ale nebe. To kruté nebe mlčí jako zařezané a dále nechává moje nitro rozdrásané otazníky na kadeřnicích. Na holičkách. Nestýskám si. Vím, že nejsem sám. Všude je něco, Všude se s něčím potýkají. Každý zápasí s tím bivším. Každý má problémy. I přísný vedoucí pohostinství, když se ptá zmoženého hosta. Nejste náhodou šofér?
2: Ne. Ne, pokrýváš.
1: No tak to vám ještě můžu nalejt. U Čirůvku dvakrát vyhořel jenom proto, že si otec rodiny nosil práci domů. Dělal u asfaltéru. I přítel Kustřebka si nežije bezstarostně. V novém bytě získal intimní kuchyňku jako klícku. Chce-li paní dělat nastavovanou kaši, musí ji zkrátit, aby nevyrazila dveře na balkon. A nemalé svízelým působí i panelozvuková izolace. Kvůli tchýni. Jednou takhle po obědě tloukla špačky a na to šup tam byl zástupce spolku pro ochranu zpěvného ptactva. Pochopitelně, mají-li své potíže jednotlivci, nevyhnou se jim ani kolektívy. Okresní stavební podnik v Trdlicovaté Usni se dostal do nepříjemného konfliktu s kolaudační komisí. Nemohla zjistit v novostavbě jednu jedinkou závadu. Jak vešla, propadlo se s ní schodiště. To zase družstvo vynadil. Výroba náhradních dílů k náhradním dílům do zemědělských strojů muselo pro nedostatek náhradních dílů k strojům na výrobu náhradních dílů převzít náhradní díly národního podniku Navnadil. Ano. Ano, chystá se meziplanetární doprava. Věda triumfuje, lidstvo jása. A opět, kdo na tom bude nejhůř? Kdo? Alkoholici. Ve vesmíru nikdy nepoznají, kdy mají dost. Stav bez tíže jim nedovolí, aby spadli pod stůl. Že trpěl pro vědu Galileo, no budiš. Ale dnes? Ještě jednou mě přijdeš ve 2 hodiny v noci domů. Laje rozuřen otec dceři a uvidíš, co se stane. Tatí, sledovali jsme 3. kosmický koráb, říká Věruška. Byl právě v Perigeu. Mlč! Já ti dám astronomický kroužky. Já to potom budu živit, ne? Nic na plat. Humor je vzácné koření. A proto ji i dikobraz odměřuje jako šafránek. Jak jsem již výše uvedl, nenaříkám si. Jiní jsou na tom mnohem a mnohem hůře. Dostavil jsem se pouze proto, že mě cosi nutkalo, abych si zde před fórem odlehčil. Ten fór zní. Patronem zlepšovatelů a novátorů je Karel Hynek Mácha. Již v minulém století zvolal prorocky. Dalekáť cesta má, marné tě voláníč. I já vykonal v tyto dny velkou zlepšovatelskou túru. Moje druhé já zavelelo. Jardo, jdi do sebe, alou. Moc se mi nechtělo, nemám na to boty. Ale vzpomněl jsem si na onoho novináře, který nadepsal článek Více odvahy a pak se utíkal poradit, jestli může ten titulek pustit. Ano, nechci stále kýdat i bláto pouze na jiné. Velmi rád říznu i do vlastního masa. Mou směle rozepnout kabát, košili, nastavit svoji obnaženou hruď a zvolat, kdo si bez viny udeř. Ale šikovně. Aby mě doktor uznal.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Asi mi dáte za pravdu, že paní Dana Medřická, ačkoliv sama o sobě prý velký smíšek a milovník dobrého humoru, sama zase tolikrát v humorných skečích a scénkách v rozhlase nebo v televizi nehrála. A možná je to škoda, jak o tom svědčí ten krásný unikát Americké dědictví, napsaný snad přímo na tělo právě Daně Medřické vedle pánů Miloše Kopeckého a Eduarda Dubského. Inu, to je tak, když se potkají herci, kteří znají a přesně respektují zvolený autorský styl a taky míru gegu nebo vtipu.
2: Ano, ano, ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
3: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasný.
2: Ano, ano, jak už se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraškova.
4: Chudák strejček. Já tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takovej mladý mi připadá.
2: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
4: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo, já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůdl, no, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že jo, alebo ne, on, chudák drahý, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
2: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
4: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léto.
3: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
4: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo, jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
2: Je pan Strýc nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
3: No jen jestli, pane notáři, Strýček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
2: Bohužel pojistka nebyla, případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
3: On nebyl pojištěný?
4: No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
2: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulého.
3: Ano, ano, ano, to ano. On Strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy nevoženil, bohužel, drahoušek, bohužel. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě. Jenom mě.
2: Podle právoplatné závěti...
3: Jenom mě.
2: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
3: Snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky? Tam jsou v módě, prej teďko v Americe
2: ne,
3: kočky.
2: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
4: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebo Strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
2: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze a předtím jste o sobě nevěděl.
3: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejíčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
2: Zmínil se vám někdy váš pan Strýc o jistém panu Kubáčkovi?
3: Hubáčkovi? No to jako má bejt?
2: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan Strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
3: No to jo, to k flekům strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám,
2: ale... V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
3: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
2: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
3: Jak prosím?
2: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
3: Vodu, ten dědek se zblázní. Já si mám vzít nějakého Hubáčka, kterého jsem ve svém životě neviděl.
2: Ale Horácio, prosím, nemusíte, nikdo vás přece nemůže nutit.
3: Jo, a on to všecko schrábne, že jo? To zrovna. Rekurs, musí se podat rekurs, ten ožrala na něj udělal nátlak.
2: Tak to jste na omilu, paní Kovářová. Pan Hubáček byl stejně překvapen jako vy a nemá rovněž chuť vstoupit s vámi ve stav manželský.
3: Nemá?
2: Ne.
3: No tak to je vyhráno. Ať to podepíše pěkně a máme ho z krku. A on si může dál pěkně vysedávat tu fleku.
2: Mám takový dojem, paní Kovářová, že váš pan strýc velice trpěl pocitem od osamělosti. Celá ta věc se u něho vyvinula v jakýsi komplex. Pan Hubáček je starý mládenec, jako byl. On nemá nikoho na celém světě, vy jste také osamělá. Měl vás oba rád a chtěl vám oběma nějak pomoci zbavit vás osamělosti. Jeho úmysl byl jistě velice dobrý.
3: Prosím vás, co mi to tady vykládáte? Pak já se cítím osamělá. Asi uvařím, asi vyperu a nikoho nepotřebuju. Hubáčka.
5: Dobrý den. Pěkně prosím, já se hlásím.
2: Dobrý den, pane Hubáček. Jsem rád, že jste přišel. To je prosím paní Kovářová.
5: No, koukám, že jste z toho celá pav, co? Pěkný Filut a Honzíček, co?
3: Můj drahý strejček byl veselá kopa. On si z vás udělal dobrý den.
5: No tak, což o to šprýmař to on byl. Na druhé straně zase, jak si chápu, že dáma vaší, jak si, opulence, korpulence a elegance se nebude jak si vázat na cizího mužskýho, že ano? K tomu byste se přece nikdy neprochučili.
3: To naopak, drahý pane, ale to já si myslím, že vy byste si neuvázal na krk ženskou, o který vůbec nic nevíte.
5: A to se velice mýlíte. My jsme o vás s Honzíčkem toho napovídali. Jeď, já vím o vás vše. Jak jste ovdověla, jak jste se pěkně zařídila, vždyť vy ani žádného mužského nepotřebujete, přece byste se nevázala na starého chlapa z podágrou, jako jsem já. Prosím vás, co byste z toho měla?
3: To se tedy hrozně mejlíte, ale já si myslím, že když jste do této doby zůstal svobodný, takže do toho teďko teda asi nepolezete.
5: A to se velice mýlíte, já se můžu ženit třeba zítra odpoledne. Mě totiž až dosud žádná nechtěla, v tom to prosím je. Já se nedivím, já jsem divnej patron. Hmm? Se mnou, aby pes vydržel. Hmm?
3: A proč vy si myslíte, že já jsem se znova nevdala?
5: To se divím.
3: No, poprvé to bylo z mladický nerozvážnosti. A nebo štík toho do smrti litoval. To byl život, pane. Ten měl se mnou peklo. Galeje, hotový galeje.
5: No, tomu se ani nedá věřit.
3: Jo, jo.
5: Taková pohledná, čistá, šlachovitá, spodávná, ženská jako vy.
3: No, to se nedejte vysmát. Já a spořádaná. Šlachovitá to jo. Já, když na někoho mrknu v krámě, v tu ránu zapomene, co měl koupit. A když se dopálím, tak to teda popadnu první, co mám po ruce a už to lítá.
5: No, mě nepoděsíte, dámo. To já vybílím hospodu, než řeknete žec. Tebík pruďas, tak se na mě všude doptáte.

0: psala teda od hodiny, ale vy mě asi sotva.
1: O, ne, ne, prosím, velice rád. A hned, zapište to, pane notáři, já jsem ochoten se oženit.
0: Okamžik, okamžik.
1: Musím je to,
0: ne,
1: prosím.
0: Ne, to byl můj nápad, já jsem s tím přišla první, jestli jste to ráčil sledovat.
1: Prosím, to teda, poznamená, že jsem ochoten složit své šediny na její hruč.
0: Šediny si složte kam chcete, ale počkejte, co vám s nima udělám.
2: Jak vidím, dohoda je vzájemná, ano? Oba jste tedy rozhodnutí vzít si jeden druhého. Můžu tedy pokračovat ve čtení závěti a doufat, že mě konečně pustíte ke slovu. V době, kdy zesnulý Johnny Vejraška si písoval svou závěť, činilo jeho jmění 236 525 dolarů.
3: 200? Ne, drahý strajíček. Marná sláva, to byl pilnej, poctivý, pracovitý člověk.
4: Já jsem vždycky říkal, že je to charakterní inteligent.
0: A já mám dát 118 tisíc tomuhle.
2: Moment, moment, ještě jsem neskončil.
4: Aha, teď přijdou nemovitosti, co?
0: On měl auto.
2: Bohužel. Od sepsání závěti do jeho vstoupení v platnost uplynulo půl roku a za tu dobu nastala podstatná změna.
4: Ano, přibyly úroky, že?
3: Ano, přibyly.
2: Papíry, ve kterých měl Johnny Vejraška uloženy peníze, klesly a nakonec pozbyly ceny vůbec. A dolar, jak víte, klesl také.
4: Očích klesá i on.
2: Ve snaze znovu nabít mění prodělal zesnulý Johnny Vejraška i zbytek svého majetku, takže se ještě zadlužil. Prostě suma, kterou dědíte rukou společnou a nerozdílnou, činí 2,55 dolarů.
0: A já jsem to chlapa tady měsíc živila zadarmo.
4: I já jsem tratil, dámo.
0: Drahý příteli, stali jsme se obětí podvodník.
2: Bohužel to je jediný majetek, který po Johnu Vejraškovi zůstal. A mám tomu rozumět tak, že snad nereflektujete na ty 2,55 dolarů?
0: No ty si můžete klidně strčit za klobouk.
4: Vy mě mluvíte z duše.
0: Mně nikdy nešlo o peníze, nikdy.
4: Mně mluvíte z duše. Poslyšte, co mi dva tady vlastně ještě pohledává?
0: No vlastně ano, ale tohle to jste mohl vyřídit telefonem.
4: To jste nádherně řekla, to jste krásně vyjádřila. Je vidět, že jste akulátní ženská. Co kdybychom šli teď spolu někam na kávu, že bychom si pohovořili? Já bych se vsadil, že nejste ani líná, ani nepořádná.
0: Co vás vede? Já nepořádná. U mě by se mohlo jíst z podlahy.
4: Ale nemusíš.
0: No nemusíš. Podle chuti, to já jsem tedy jak... No ale vy jste to se mi zdá taky pěkně přehnal, že jo?
4: Strašně. Já a alkoholík? Jedno pivo a dost. A na ženský? Na ženský jsem nikdy nebyl. Celý život jsem čekal na tu pravou.
2: Johne Vejraško, myslím, že můžete být se svou závětí spokojen.

Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Jenom jednou jsem to zkusil, ještě dnes mám ostudu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Kdo to zná, pochopí, proč sám chodívám. A proč píseň lásky radši vůbec už nespívám. Neumím jak mnozí jiní slíbit lásku bez studu. Už nikdy víc milovat nebudu.

víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Jenom jednou jsem to zkusil, ještě dnes mám ostudu, už nikdy víc milovat nebudu.

píseň lásky radši vůbec už nespívám. Neumím jak mnozí jiní slíbit lásku bez studu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu.

0: pokud na mě záleží, už nikdy víc milovat nebudu. Nebudu, nebudu a nebudu. Ani za nic.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Kolikrát jsme tu už jenom připomněli celoživotní přátelství Miroslava Horníčka a Jiřího Sováka. V televizních hovorech H byla kdysi příležitost, aby Jiří Sovák vedle pana Miroslava Horníčka zavzpomínal na svého tatínka a taky na léta strávená v mládí v pojišťovně. No a pro nás je ten závěr dnešního divadla vlastně taky dobrou příležitostí vzpomínat na to, jak společná setkání obou pánů pokaždé přinesla něco chytrého humoru a dobré nálady.
3: Napřed jsem se musel účastnit takového kurzu,
4: ano,
3: který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od vloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky, ano, jaký zlata tenkrát, že sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom fofru najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku takový ten nejvyšší, ten akvizitor ode všeho, taková carevna, cesťák, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout, trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit na takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat, že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti,
4: ano,
3: že za vámi stojí rezerva pražské městské pojišťovny, to je 50 milionů korun, a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
4: Takže tohle si měl na mysli vždycky.
3: Tohle to jsem
4: měl, to pochopitelně
3: takhle nadchnutý, jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
4: Ano, ano. No a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
3: jo, tak to ty myslíš, chtěl, já jmenovat nebudu, páč, tady ještě příbuzný a celkem to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovna, byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba. Tady byla fabrička tedy půl roku nepojištěná. Víš, co to je při té konkurenci? Všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to. Manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila.
4: Ano.
3: Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dogy.
4: Dogy.
3: Dogy, ano. Dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
4: Ano.
3: Stěhovací dogy. A to byli jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Těch, já to nemůžu říct, těch dog.
4: Dog, ano, ano.
3: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelilo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, jo, až ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, až myslel zajíc, zelenáč, že no, dopadlo to tedy jaksi dobře, až tam nějaká duše se nadomu smilovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Sovku, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou dorošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Je to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy, ty nepojistný,
4: ano,
3: nepojistné cvoci. No a tam bylo, a tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám povedal, to jsem si vymyslel.
4: Já.
3: nějakou hypotézu jako detektiv a pana Vyšila. Skutečně já tam chodil asi týden krmit ty dogy, bůž tam napřed na kladsku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo bůžců, pak jsem se zarazil, pán, to už jako stačí, to myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom, tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle ano. Vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak ano. Se k těm psům chová. Tak ano. Samozřejmě, že někdo byl, no, potvoro a už byl konec ven, jak nebo až ona viděla, že s těma dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej u psa je nadšený, anebo prostě ne, rozuřený. Ne, poznám.
4: No, já to někdy nepoznám ani u herce.
3: Někdy, jo. U některých je to těžký.
4: Ano,
3: no tak, ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním a mít nakonec jako no, stálými chlupy na těle, pokud ten moment první, já měl v každý kapse bušte, aby na, já jsem s ním mluvil neustál, když jsem je krmil, takže oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, ty klasný pejsek, a tohle, a baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka, jo, pom, co pak, no, já, paní, já, ale jak mě milujou zvířata, já mám špačka, toho jsem našel nějak kulal, takže nemohl lítat, toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, no tak, pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím, ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7 000 čistýho tenkrát, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psi, jeden si se takhle nažidli a druhý takhle, a ten jeden... do huby, takhle, teď jak si mě svojí hubou do úst, ne? No, takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
4: Ano.
3: A ten druhej, ten zas koukal, jak píšu, a vždycky mi takhle packou, jo?
4: Jo.
3: A teď bába od stolu přes vejde pozorovala, jak se zachovám, jo? Tak já tak, tohle, takhle. V tomhle jsem jako trošku upusinknul jsem ho a ona jsem slyšel, jak zlikla.
4: Ano.
3: Tak zlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přines jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů.
4: Jiří, já jsem měl takovou otázku, já jsem jednou dávno od tebe slyšel takovou krásnou vzpomínku na tvýho tatínka. Já nevím, jestli už si vzpomeneš, ale bylo to něco s husím prejtem.
3: No jo, no tak na mýho tatínka mohu vzpomínat i při této příležitosti, protože jsem ho měl velice rád a byl to člověk velice moudrý a i když neměl vždycky pravdu, tak jedna věc mě utkvěla, to už jsem se řídil celý život. On totiž říkal, víš, Jirko, koukej se něco naučit, abys to uměl dobře dělat. Pak tě budou lidi vždycky potřebovat. A já mám dneska takový pocit, že to všichni tatínkové neříkali.
4: Moment. Řekl ty si někdy něco takového svýmu synovi?
3: No, mýmu synovi jsem to řekl hodně, no ale já myslím, že bude lepší, když si pozveš zase jeho.
4: Já jsem s ním točil, to je moc sympatický kluk, já ho mám rád. No, ale já ti nechci, jak si rušit tebe. Ty jsi chtěl vzpomínat na tatínka a na husí prejt.
3: No ne, já ani nechtěl na to tak vzpomínat jako ty.
4: Ano. No ty máš rád tatínka, já husí prejt.
3: Můj otec byl trošku spontánní, až trošku jako cholerický.
4: Ano, tak, jako ty, jako ty.
3: Byl ovšem přitom velice roztomilý, takže...
4: Jako ty, jako ty.
3: Ale ovšem bylo těžko s ním vyjít, protože on měl ty rozkazy, který vůči mě měl, strašně neurčitý. Třeba on spravoval kliku v kuchyni, abych ho tak nějakým způsobem demonstroval. A povídá, hele ty, Jiříku, no tak to, nech to blbnutí, pojď sem. Jsem to tadyhle to, jo, a já nevěděl co, tak jsem vzal, tadyhle to, vem, kleště, pojď sem, tadyhle, z téhle strany, ale ne, takhle, jdi druhu, blbče, sejdi. No a právě s ním prejtem, tak to byla taková...
4: Můj tatínek málo kdy spravoval kliku, ale tohle mi řekl často.
3: A to jsem právě, když máme hovořit o tom prejtu, přišel ze školy, to jsem došel mladíčky, ze školy a nabíral jsem si prejt z kastrolu, který byl na kamnech, a má ti nechal, aby byl vlažný. Přišel a otec seděl v bílým plášti v čepičce u stolu černoviny. Poslední můj v něm. Pak jsem se zahloubal do toho pekáče, jednu sběračku na talíř a druhý, jak jsem nějak čuměl vedle, na botu. Na botu. Teď jsem se bál hnout, abych neupozornil nějak, víš, tím pohybem. Tak jsem se pomalonku otáčel, jestli to táta vidí. A on seděl takhle a měl ty noviny dolů a koukal na tu botu. To bylo takové, jako když jsou dva krápníci, víš? Ano. Je zcepeně rybova. Najednou on vylecel, vypšel a už jsme byli v oba pod prejtem.
5: Tak na tvý zdraví, nebo nechceš se nabít na svý zdraví?
3: No já bych velice rád, ale snad mimo záběr, aby zase nějaký dopisy nebyly. No.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.